jaký problém? Ale prosím tě, já vždycky, když se naleju, tak přijdu domů a zazvoním a ona, když mě vidí, tak mi přibouchne normálně. Vůbec mě nepustí dovnitř. To je strašný tohleto. Celou noc venku takhle. Hele, tak to ti řeknu. Já ti řeknu takový recept. Ti ulídne čepice. To funguje perfektně, mně se to stává taky. Musíš být rychlej. Zazvoníš, rychle se slíkneš celý. Jak ti otevře dveře, hodíš tam ty hadry a ona tě tam nenechá stát takhle nahatýho, že jo, co? A říká, člověče, to mě nenapadlo. To vyzkouším. To není špatný. Teď se potkají asi za měsíc. Pojde, co, tak jdeme na to, dáme si znova. Ne, to byl trapas velký. Jak to, jaký trapas? Ale já ti o tom ani nechci nic říkat. Jen mi to řekni, to nefunguje to, nebo co? A říká, no zpočátku se mi to zdálo jako dobrý nápad. Hele, jel jsem, jak jsi mi řekl. Rychle jsem se slíknul, zazvonil jsem, otevřeli se dveře, já tam hodil ty hadry. Dveře se zavřely a ozvalo se, další stanice Kačerov. Takovýhle šílenosti. A potom mám ještě jeden vtip, který mi vyprávěl můj kamarád sedící tady, Jiří Renč. Jen tak mimochodem, vedle něj sedí chlapík, který patří ke špičce současného výtvarného umění tady u nás v České Kotlině. Maluje takové nádherné obrázky. Ty ulice jsou tak pozitivní, tak krásné, mají v sobě takové charisma toho, co kdysi bylo a co možná ještě v sobě nosíme. Jiří Valeš. No stoupněte si oba. Škoda, že rozhlasový posluchači ty obličeje nevidí. Ale teď něco krásného, něco pozitivního. Já jsem vlastně neřekl ještě, co mi Jirka Renč říkal, jak ten jeho kamarád se strašně taky opil a šel na nádraží, protože nechtěl jet správně autem, tak šel na nádraží, ale šíleně nejistě a teď to nádraží nemohl najít vůbec. A ptal se nějakýho děvčete, co tam šlo, že kde je nádraží, prosím, kudy se dostal na nádraží. A on říká, ježiš, to je úplně jednoduchý, 500 metrů pořád rovně. Říká, rovně? Tak to nezvládnu. A teď už, přátelé, podívejte se za mnou. 16 lidí. Úžasný vokální soubor. A přijeli až z Liberce, aby se mohli zúčastnit našeho dnešního neočekávaného dýchánku. A až je uslyšíte, tak si řeknete, ale to je dobře, že jsme dneska přijeli z Rimání třeba, jo? Nebo z Karlových Varů, z Chebu. Teď ještě někdo přišel, odkud jste vy? Z Mariánek, no jo. My už jsme vám zasedli místa, ale přátelé drazí, jenom pro vás. Tohle je soubor, který přijel z Liberce. Liberecký akcent. Dobrý večer.

0: Přátelé, jestli budete takhle zdržovat tím potleskem, tak se nikam nedostaneme.
1: To je od nich tak úžasné. Oni se fakt sebrali, dneska některý už dopoledne, a jeli směr na Plzeň, aby se mohli zúčastnit našeho neočekávaného dýchánku. A já budu strašně rád, když zde přítomná paní šéfová Helena Krasnická. Heleno, to zní tak krásně, co jsme teď slyšeli, ale to musí dát práce, co?
2: Fungujeme přes 10 let, v roce 2003, teda přesně 12 let. Dali jsme to dohromady proto, protože jsem byla najednou obklopena mnoha vynikajícími zpěváky, takže jsem je tak jakoby združila a dali jsme dohromady repertoár, který se nám líbí, a fungujeme. Radka Novotná nám zaspívá krásnou písničku o motýlu.

0: Tak já jsem si na to přinesl svoji krásnou barovou stoličku, ale nemám druhou pro Marii. To nevím, jak to teď uděláme, mě bolí noha. To je vždycky ten souboj být gentlemanem nebo se pohodlně posadit. Co udělat? Marie Formáčková.
1: Že se ptáš, ty nikdy nejsi gentlemanem, tak co se tomu divíš? Ale teď už skoro nikdo není gentlemanem, to nejseš sám, protože teď jsem si toho všimla, já jsem se tím teď začala zabývat, třeba v tramvajích, prostě nepouštějí sednout.
0: Malí no, počkej, ty by si chtěla, malí aby
1: děti
0: tebe pouštěli...
1: sedějí. No samozřejmě, ani nikdo mě nepustí. A já už teďko, ale
0: víš,
1: jsem
0: co mně se stalo strašného v tramvaji?
1: Že tě pustili.
0: No, prosím tě, já jsem uvolněn, já už jsem tady o tom mluvil, mě se to tak dotklo, že já to vyprávím všude, když se narazí na tohle téma. Já prostě, gentleman, rozený, opravdu.
1: To je teď tak, vidět, rozhlasoví diváci nevidí, Jan Čeřík sedí,
0: rozhlasoví diváci neexistují. Rozhlasoví diváci, rozhlasoví diváci.
1: Tak posluchači nevědí, no,
0: posluchači,
1: on sedí,
0: televizní posluchači, ano.
1: On sedí,
0: ano.
1: Já stojím.
0: No jo, tak nežaluj, žalobnice. Tak já sedím v tramvaji, teď přišla taková stařenka, prostě starší dáma.
1: Ne, ale já mám nárok, já chci, aby mě pouštěli.
0: No a já jsem vyskočil a říkám, prosím, pojďte si sednout. On říká, seďte, já si najdu někoho mladšího.
1: Jako mně se stalo, jela jsem tramvají a tam seděla prostě maminka a měla před sebou chlapečka, ale už tak asi desetiletýho, jo? To nebyl chlapeček, který by musel nutně sedět. Jako kdyby bylo rok, tak neřeknu. Tak to může sedět mamince na klíně, že jo? A já jsem taky teda seděla a přistoupila paní v mých letech a stoupla si na toho chlapečka a chlapeček nic. Tak jsem se zvedla a říkám, koukej se zvednout, nebo ti jednu vrazím. A on vyletěl, jo? A fakt pustil, ale to se musí jedině takhle. Já jsem to už zkoušela.
0: Ne, prosím, ale tě, to musí přirozený proces, a ne, že no, já ti jednu vrazím.
1: Jenom, že to se ani nehne, to jsem taky už zkoušela. Že normálně jsem řekla chlapečku pust pani a chlapeček nic. Ale tohle, když na něj jdeš z hurta, tak oni opravdu vyskočej. Jo. To jsem si říkala a to teď budu dělat. Já jsem opravdu teď v poslední době málo jezdila tramvají a teď začínám jezdit jenom z výchovných důvodů. Já ani prostě nikam nejedu. Já jedu jenom kus tam a kus zpátky.
0: A školím.
1: Protože my tam máme hodně školských zařízení. A fakt ty děti nepouštějí. Ty rodiče jim to prostě neřeknou.
0: Jistě, to je jako v tom velkém obchodním centru, jak ten klučino malej smrt takový prostě sýkry a hrozně roval, já chci toho velkýho medvěda. A maminka tam s ním jde a chudák říká, prosím tě, já už jsem koupila tolik věcí, já na to už nemám na velkýho medvěda. Si koupíš malý autíčko a hotovo. Ne, já chci velkýho medvěda. A řve jako blázen a to je úplně šílená z toho. A teď jde okolo chlapík, ale skutečně vážně, a to se dneska dělá běžně. Říká, prosím vás, madam, v klidu, v pohodě. Já chci toho medvěda. Já jsem psycholog tady toho obchodního centra, já s dětskem promluvím a bude to v pořádku. Ježíš, to byste byl hodný, já vůbec nevím, co mám dělat. Jo. Já chci toho medvěda! Tak ho vezme stranou, zaklapnou dveře, za dvě minuty vyjde chlapec. Já bych si koupil to malinký autíčko. To je nádhera. Tady máš, Martinku, to malý autíčko. Děkuju. Odchází a teď vidí, že ten psycholog vyšel ven a říká, pane doktor, já vám moc děkuju. Tak odchází a ona říká, Martinku, jak s tebou mluvil pan doktor? Co pak ti řekl? No on říkal, že když nebudu chtít to malý autíčko, že mi takovou flákne, že mi roztrhne hubu od ucha k uchu. To je
1: no,
0: psycholog.
1: A to je podobný. Takhle já to dělám s těma chlapečkama v té tramvaji. Holčičkám to teda nedělám, jo, ale taky asi začnu, protože ty malí by taky mohli pouštět. Já pouštěla ještě donedávna. Pro mě byl strašný problém se přeorientovat, abych si najednou uvědomila, že už nejsem v tom věku, kdy mám pouštět, protože jsem pak pamatuju, že jsem jednou vyskočila a pak mi došlo, že ta žena je mladší než já. A to už jsem teda, to už jsem si pak říkala, tak to už pozor, Marie, buď v trošku v realitě, ale fakt jsem hrozně dlouho pouštěla lidi sedat.
0: Poslední věc, a to teda, promiňte, Liberečtí, že s tím zdržuju, protože hned si dáme jednu zase krásnou skladbu dovezenou sem k nám do neočekávaného dýchánku až z Liberce. Nejlepší zpěváci z Liberce.
1: Já už jsem to slyšela, moc hezký. Skutečně, dobře vypadají.
0: No, to říkám já, že dobře vypadají.
1: A sedějí všichni.
0: Za chvíli si taky sedneš. Poslední věc, je do tramvají a tam fakt seděl kluk, takový číro měl na hlavě, krásně udělaný, takový vokový měl a tak a výborně. Jako opravdu vypadal velmi pěkně, malebně, až jsem se ho bál. Tak zarytě, fakt, zarytě tak jako koukal. Za ním sedělo malý dítě, holčička snad nějaká a maminka za ní a to dítě rvalo, ale tak, jako nebylo to k utišení. A drzí bylo nějaký takový kopalo ze zadu toho chlapíka takhle dozad a tak. A ta maminka říkala, buď sticha, nebo tě tady, ten pán si tě vezme, a to dítě řvalo furt. A ona se k němu naklonila a říkala, prosím vás, můžete nějak postrašit? A on se úplně lek. Teď se podíval na to dítě, vůbec nevěděl, co jako úloha, kterou nikdy nikdo nesvěřil. A ti se otočil a povídá tomu malému dítěti, bu, ty malá rachotino. On to řekl ještě jinak teda, ale to já říct nemůžu. Takže takhle jí postrašil.
1: Ale leklo se to dítě.
0: No jo, to zmlklo, to koukalo. Jako. Marie, já ti moc děkuju. Ty se nelekáš, ty se ničeho nebojíš. Dneska jsi krásně oblečená, ty se třpitíš.
1: To mi říkala moje dcera. Pro jistotu už máma chodí vždycky v černém, nevíš, co se ti může stát. Takže nemusíme převlíkat.
0: Marie Formáčková. A teď, jestli dovolíte, ještě jedna půvabná skladba.
2: Já mám připravenou hebrejskou píseň, jmenuje se Michaela.
0: To si hebrejskou píseň, to se bude hodit brzo, tak?
2: Ale je taková populárního charakteru, ta zpěvačka normálně zpívá anglicky, ale tahle se nám moc líbila, tak jsme si ji vybrali.
0: Akcent Liberec.

0: Akcent Liberec, děkuju. Pro mě je to velmi zvláštní muzika, jsou to opravdu velmi nadaní zpěváci a zpěvačky a já bych vám chtěl, tak jak jsme v těch našich setkáních zvyklí, představit další zvláštnost a já bych řekl kuriozitu, protože tady u nás v Plzni, snad v celém kraji, jsme nikdy neměli žádnou cymbálovou muziku. Nikdy. A historicky poprvé se tady objevila snad v loňském roce. A já jsem zjistil, že to je cymbálová muzika složená z těch nejlepších muzikantů, které vůbec můžete potkat. No a tuhle cymbálovku řídí samozřejmě koncertní mistr, šéf plzeňské filharmonie Milan Brouček, tedy šéf plzeňské filharmonie, to jsem mu trochu přidal, on je jenom členem plzeňské filharmonie. Milane, prosím tě, to v tobě muselo hrknout, když jsem, slyšel jsi, že jsem řekl Milan Brouček, šéf plzeňské filharmonie?
1: Já jsem to slyšel.
0: A jak jsi se zatvářil?
1: A jiné kyselé jako překvapeně.
0: Já jsem řekl šéf plzeňské filharmonie a ona tady je šéfka plzeňské filharmonie.
2: Prostě si mu zatopil, chudákovi.
0: No ale jemu sobě. Prosím tě, Milane, řekni mi, je to pravda, že v Plzni a v širokém okolí nikdy nebyla cymbálová muzika?
1: No co já si pamatuju, i když to ještě není úplně moc, těch 35 let, tak o žádné nevím. Jsme tady jako první.
0: Milane, připravte se, já jsem zvědav, jakým kouskem nás teď oslníte, dámy a pánové, historicky první plzeňská cymbálová hudba, kterou vede Milan Brouček.

0: Nevím, jestli nás slyšeli na Moravě, ale takhle se to má hrát.
1: To je ono.
0: Přesně, Brouček, dobrý. Já jsem si říkal, pravděpodobně Milan Brouček už někde hrál s touhletou kapelou a odehráli třeba jednu, dvě písničky a vyrazili je. Takže teď, když se dostanou k Lizu takzvaně, tak tam rupnou všechno najednou, co umí. Že jo? Ale teda já jsem žasnul, protože víte, co byla ta první skladba, ta dojemná, jak jsme slyšeli, z čeho to bylo? 17 zastavení jara. Není to špatný tip, byl to kmotr. Je tady velký dotaz, Milane. Kde jste vzali tu skvělou dámu, dívku, ještě skoro školou povinnou, která hraje na ten cymbál? To je lahoda.
2: To říká každý, samozřejmě. Byla to taky náhoda a vlastně to bylo díky Plzeňské filharmonii.
0: Které si ty skoro šéfem, že jo? Protože já byl tady teď vzadu a tam je připravena skutečná šéfová Plzeňské filharmonie. Já jsem řekl, když jsou tady lidi z filharmonie, ať přijde taky šéfová. A jak oni pořád hráli, tak ona mi říkala, neměl jste říkat, že je šéf, spichnul. Furt jede. Spichnul. Toho už se nezbavíme, Broučka, kde pak?
2: Laděnka spolupracovala s Plzeňskou filharmonií na projektu Pán prstenů a Piráti z Karibiku. Přišel jsem do studia a najednou jsem tam viděl cymbál.
0: Vy samozřejmě tušíte, že tady je připravený Vláďa Mertlík, že jo? A on tady tak stojí a říkal mi, co teď bude? A já jsem říkal, teď bude cymbál. A on říkal, já jsem připravený. Vláďa Mertlík, pojď Vláďo, pojď.
3: Dobrý den, no já, když jsme u toho, tak se vrátím k tomu, co se odehrávalo tady předtím, než jsem byl vpuštěn do arény.
0: Zrychli to, nemáme čas, máme tady tak hodně lidí.
3: Zaprvé krásně hrajou.
0: Jo?
3: Je to teda pravda první plzeňská kapela, která nemá dudy, i když... Není to tak úplně pravda?
0: To je úroveň zase.
3: Je. Zvlášť když jsi říkal, že je školou povinná ještě. Tak. Co se týká sboru, tak taky úžasný.
0: Dneska sboru tady nikoho nemáme.
3: Dneska už tady chybí jenom vtipnej dneska. Vtipnou krupici.
0: Ano, ano.
3: Ne, jsou senzační. A mě to připomnělo má školní léta, kdy mě se tento druh muziky taky strašně líbí, tak jak oni zpívají a kapela. Akorát mě se to nikdy nemohlo týkat, protože já jsem zpíval rád ve škole. Horší to bylo s posluchači. Mě profesor Horák vždycky říkal, nebo říkal nám hezky, studenti, zaspíváme si ty ne, Mertlíku. Ty mlč. A dokonce jsem jednou dostal poznámku, jak mám schovanou tu žákovskou, tak tam mám poznámku ruší zpěvem. Poslední věc, která mě zaujala tady o tom sezení a tak dále, jak jste říkali, příhody tady s Marií, které začínaly obvykle, to já jsem jednou jela tramvají a stalo se mi, tak já k tomu můžu říct jedinou příhodu, já jsem jednou jel tramvají.
0: A naposledy.
3: A naposledy. Takže je to dneska krásný výběr, užijeme si to asi. Marie, ty máš něco na srdci a to, co na srdci, je vždycky na jazyku.
4: Ne, já jenom chtěla říct, aby si nemysleli, že on je jako velkopanský, že nejezdí tramvají, on byl na venkově, tam tramvaje nejsou.
0: Vladimír Mertlík, děkuju, děkuju. Tak jsme si krásně popovídali na téma, kde se vzala, tu se vzala vaše cymbalistka. To jsme se nedozvěděli, čili tam si zjistil, že je cymbál a k tomu přišla krásná dáma.
2: Přesně tak. A šel jsem hned za ní, jako neváhal jsem, jestli můžu mít nějakou otázku. A Vlaďka mi prozradila po čase, když už jsme spolu hráli v kapele. Říkala jsem si, co v opruze, jako tady chci ladit, jako to jsou zase, se bude ptát, jak se do toho můžu strefovat a takovýhle otázky, které úplně jako nemám v lásce. Nakonec slovo dalo slovo, domluvili jsme se a 14 dní potom v našem prvním shledání jsme odehráli v rámci Smetanovských dnů koncert ještě s kapelou Gilly Romani a tak začala historie té naší cymbálovky.
0: No a teď jenom pro mě a pro posluchače, protože oni nevidí tu krásnou cymbalistku, kolik jí je let, jo, a jak to s ní vypadá?
2: 17.
0: Fakt, jo? A jak se jmenuje úplně celým jménem?
2: Vlaďka Křenková.
3: To jako děvče samo od sebe se někdy rozhodne hrát na cymbál, nebo se vám to stalo nějak voklikou?
5: Ano, mně to takhle bylo, že od dětství, protože mám takový kořeny z Moravy, takže...
3: Aha, tak to.
0: Jo, takhle, oni nám se implementovali tu Moravu takhle. Ježíš, já myslím, že to je pravověrná, jako z Očkodovky narozená, rozumím. Ona je z Moravy, to se nám nehodí. Ježiš.
2: Petře, já tě ještě zklamu. Toník Masnica, který hraje akordeon, tak pochází ze Slovenska?
0: Ježišmarja, Slovensko, prosím, ano. Toníku, vítáme.
3: Už čekám jenom, který z nich je Černoch.
2: A jeho syn, Vojtěch Masnica, tak samozřejmě má ty slovenské kořeny taky a hraje u nás ve Filharmonii, je vedoucí kontrabasů.
0: Vítejte, chlapi, u nás v Plzni.
2: Ale mám tady samozřejmě mýho kamaráda, který se mnou hrál v Gili Romani, Michal Vostrý, který pracuje ve výzkumu ve nemocnici a muziku má už od malička jako hobby a je to Plzeňák, takže...
0: Konečně!
2: Konečně!
0: A vedle tebe stojící, zpívající, hrající?
2: Můj kamarád Ondřej Pustějovský, ten to má takový jako složitější, protože půlka rodiny je z Českých Budějovic a druhá půlka je od Ostravy.
1: Půlka je z Vysočiny a půlka je ze Severní Moravy.
0: Kde jste ti tam vzali ty Budějovice, prosím tě?
2: A ještě ti potěším jednou věcí, já mám předky zase v Maďarsku. Moje prababička byla Zábová, takže je to takový namíchaný.
0: Typicky jasná plzeňská skupina, cymbálová muzika. Budoucího šéfa cymbálové muziky Milana Broučka.

0: To je taková krása, takový půvab, taková milost, takové požehnání, ale Brouček, máte malér, protože přichází skutečná šéfka Plzeňské filharmonie. Úžasnete. Já myslím, že ten konkurs se dělal, kdo je nejhezčí. Lenka Kavalová.
1: Krásný dobrý večer.
0: No Brouček, můžete jít, běžte.
1: Ne, naopak, naopak, ne? Protože se mně spadla taková tíha zodpovědnosti, to si vůbec neumíte představit. Já si beru volno.
0: Lenko, nechcete se posadit, klidně si sedněte
1: já
0: tady.
1: Ne, já myslím, že my máme příští týden takovou akci v Borské věznici, já se bojím, abych se nenaseděla ještě dost.
0: Marie, ty nám tady chybíš do toho.
2: Já učím ve věznici a v Plzni teďkon mám jednoho žáka, svého oblíbeného, toho tam pozdravujte, prosím vás. Ona mu teď vyjde kniha, tak jak když to máte jako umělecky zaměřený, tu exkurzi vaší, tak to zrovna on se umělecky projevuje a fakt napsal nádhernou knihu a teďkon nějak příští měsíc mu ta knížka vyjde, takže jako...
1: Tak třeba tam bude, já si myslím, že...
0: A kdy vyjde on?
2: To hned tak nebude.
0: To ještě bude mít druhý, třetí díl a...
2: No, on má těch dílů hodně, je mu něco přes 40 a má odsezeno asi 24 let. Ale on je vždycky 2 měsíce venku a pak zase jde, protože to tam má rád.
1: Tak to je výborný.
0: No, když tam chodí hrát Plzeňská filharmonie a David Vávra jim to zušlechtuje...
2: No, ale zadarmo. Mimochodem, on si to pochvaluje, on byl takřka ve všech věznicích už v této republice a říká, že v té Plzni je to fakt Havaj. Tam si to...
1: Tak my jsme navštívili kapli, takovou kapličku, kterou tam oni teda revitalizují na popud pana architekta Vávry a já jsem říkala, no tak ono to tady bude taková pěkná prostora, tak tady by se možná dalo i mluvené slovo nebo cokoliv. Oni se tak na ně podívali a říkali, no my jsme totiž šikovní. Já říkám, no tak o tom já nepochybuju a oni říkají, no to bychom tady nebyli přece vůbec.
0: Jsou ty nejšikovnější, ano.
1: No, ale to byly ti mírní potom. Já jsem velký respekt měla z takových těch vězňů s tou zvýšenou ostrahou, ale myslím si, že i tak má smysl dělat něco pro kultivaci duše, tak my se o to budeme pokoušet. Ve spolupráci s Českým Nonetem to bude a s Ústavem pro studia totalitních režimů v Praze.
2: My jsme své propuštěné vězně loni touhletou dobou vzali na divadelní představení. My s nima tak jako stýkáme, letos zase půjdeme do divadla. A byli jsme teda v divadle Rokoko a za mnou seděli 2 mí žáci a fakt byli kultivovaní velmi, protože celý to představení koukali, říkali, hele, ty lustry jsou asi měděný, jak by se to dalo asi vyšroubovat. Takže se to vyplatí investovat.
1: No, tak v tom případě my bychom vás pozvali samozřejmě na koncert do Měšťanské besedy. Ta je nazdobená docela dost, si myslím, ne?
3: Já myslím, že se nemusíte hlavně bát ani těch s tou zvýšenou ostrahou. Marie má mezi nima několik nápadníků.
0: No jo, tak mě to připomíná, když tady máme šéfovou filharmonii a mluvíme o tom divadlu, a tak to mě připomíná ten příběh. Já říkal, ty už jsi byl, ne, v té opeře? Říkal, no byl. No jaké to bylo? Nuda. Akorát, když na konci dávali kabáty, tak jsem si vzal 3. Jak jste dělala konkurs jako na šéfovou Plzeňské filharmonie?
1: No a na čem záleželo? Asi na koncepci.
0: Na koncepci? No to jo, koncepci máte pěknou.
1: To víte, to jako člověk si musí zamyslet nad tím, jak by ta filharmonie měla fungovat.
0: A, no, a když tam máte Broučka, hele, třeba.
1: No, to je právě ta výzva od zítřka.
0: A vy jste říkala, že vy jste mu vlastně pomohli k té jeho slávě, k tomu, že teď tady vznikla v Plzni tahle krásná cymbálová hudba.
1: To úplně ne, ale my jsme našli právě tu paní cymbálistku. To bylo
0: či
1: tak,
0: ona je to
1: že...
0: paní nebo slečna teda? Nebo?
1: A tak to nevím, dneska se říká paní už jenom, ne?
0: A jo, takhle.
1: Mám pocit. My jsme našli paní Vlaďku. Když jsem zjistila, my děláme velké filmové projekty a právě, jak už říkal Milan, Piráti z Karibiku a Pán prstenů, všechny díly. A když jsem zjistila, že v tom obsazení je cymbal, tak jsem úplně měla pot na čele a říkám si, cymbal v Plzni, tak to prostě nezvládneme. A manželovi doma říkám, my musíme sehnat cymbal, to jako bude něco, aby byl ten cymbal na všech zkouškách, aby s náma odjel cymbal do Německa, tak to bude naprosto nemožný výkon. A manžel se jak na mě podívá, říká, děláš z toho vědu, tak co s tím jako teda budeme dělat? 30 minut. Tak jsem si říkala, tak dělej, co umíš. Nechala jsem ho v tom takhle pochodit a přišel a říká, může všechno. Takhle to dal na stůl a je to Vlaďka. A od té doby teda samozřejmě,
0: a ona byla nějakého naše... taková, jako on, vy jste o ní nevěděla předtím teda.
1: Já jsem
0: jako
1: o ní nevěděla a on pátral a víte,
0: jak to je to teda tak... od něj senzační.
1: Chlap ženskou vypátrá daleko rychleji samozřejmě než ženská ženskou.
0: Vy jste vůbec netušila, že on má takovýhle hezký vztah k hudbě?
1: Ne, no to jo, on je solofagotista Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a Českého Noneta, takže to a jako ano, ale tak to víte, tak my jsme zase za to rádi. A Vlaďka bydlí někde u Plzně, že jo?
3: To, kde bydlí Vlaďka, se zeptejte manžela, on to bude vědět.
0: No a prosím
1: to
0: vás...
1: To snad vystříháme, nebo to...
0: No, to je jediné, co tam zůstane. A ještě nám řekněte, paní ředitelko, Plzeňské filharmonie, já jsem byl jednou v rádiu a nejednou koukám Horvát tam, Procházka a další, a teď všichni zpívali tam.
1: No to jsem žasla taky. No my jsme udělali takovou spolupráci s FC Victoria. Funguje to teda tak, že naši abonenti mají 30% slevu na fotbal a fotbalisti zase jejich jako abonenti nebo předplatitelé mají 30% slevu.
0: Jako ty, kteří chodí na filharmonii, mají 30% slevu na fotbal, jo?
1: No jasně.
0: To musíte být narváno teda.
1: A já na tribunu a já pořád slibuju, ještě jsem tam nebyla, tak jsem ostuda, ale chystám se.
0: Já už vidím kluci z kotle, jak jdou na tu filharmonii.
1: To byste se divili, my to evidujeme a skutečně zase předplatitelé fotbalu chodí na některé ty koncerty, tak oni těch předplatitelů mají podstatně více než my, oni mají kolem 3,5 tisíc, my máme kolem 900, tak je to tak ten poměr,
0: ale
1: opravdu to funguje. A my jsme teda řekli, že natočíme tu hymnu vlastně, kterou vysoutěžili nebo si ji vybrali. A to ještě fungovalo tak, že jsem říkala, dobře, tak to musí někdo nainstrumentovat, tak máme vlastně hudebního skladatele Tomáš Ile pro nás pracuje, tak ten říkal, jasně, to já všechno udělám. No a pak šlo o to, že, jo, že bylo potřeba, aby to také někdo naspíval. A tam už jsem se trošku bála, protože jsem si říkala, no, budeme nutit fotbalisty zpívat a jejich fanoušky kultivovaně, tak to se mi zdálo tak nadlidský výkon, tak jsem říkala, seženeme sbor a řekneme jim, aby zpívali méně kultivovaně, protože to půjde, to je vždycky průchodný. A pak jsme vymysleli, že je pozveme všechny, ale my jsme to na ně trošku ušili, já nevím, jestli to teď můžu možná říct, že my jsme rozparcelovali frekvenci, teď jsme si to naplánovali s naším šéfdirigentem Tomášem Raunerem. No a na tu poslední část jsme pozvali vlastně všechna média, protože ty měli největší zájem se dívat na to, jak bude Pavel Horváth zpívat a jak budou fotbalisti zpívat a fanoušci vlaječkama mávat. A já mám teda taky viktoriánskou vlajku. Byla to taková jako zkušenost i pro nás a nakonec jsme si to svorně fakt zaspívali snad i s těma novinářema ještě jednou a od té doby to teď na stadionu. Kdo chodíte na fotbal, tak jestli to tam slyšíte, tak to jsme my.
0: Lenko, děkuju. Paní šéfová Plzeňské filharmonie, Lenka Kavalová.
1: Díky za pozvání, hezký večer.
0: Já chtěl říct Broučková. Jestli tady je Milan Čechura, to je totiž plzeňský básník, spisovatel Milan Čechura, ano, vypadá trošku jako Puškin, je to šarmantní chlapec. Mimochodem to je taky autor té hymny plzeňské, ať stále vítězí Viktoria, takhle nějak, že to je to. Můžete s Broučkem, že byste chlapi, kousek nám toho, zařveme gol všichni, dlouze, co, já taky ne, já jo právě, 3, 2, 1 a... Je to jako vlastňák.
4: Co pa se to stalo, to kluci z Plzně s námi jsou. Oni tu jsou a my voláme halo.

musíme kultivovaně zakončit. Bylo to teda krásný, chlapi. Ale poslechněte si, jak tuhle první hodinku zakončí naši přátelé a kamarádi z Liberce. Dámy a pánové, akcent.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál. Opět po týdnu je tady hodinový speciál věnovaný country hudbě. Při poslechu Českého rozhlasu Plzeň vás vítá Petr Vacek. Hned ta první dnešní písnička není úplně tak typická, tedy myslím pro duo Kamélie. Hana Buštíková a Dana Vlková se zhlédli v tvorbě hitparádově úspěšného španělského dua Bacara. Spojili se zkušenými hudebními producenty a vzniklo několik velmi úspěšných písniček. Několik z nich přesahuje z popu až do country. Třeba písnička Dej mi jednu krátkou chvíli a právě ta dnešní country zdu speciál otevře. Přeju příjemný poslech.

kamelích se postupně v country zde speciál představili David Lee Murphy, Věra Martinová a country klasik Willie Nelson, který zaspíval písničku Blue Eyes Crying in the Rain. A ono to spojení s Věrou Martinovou v tomto hudebním bloku nebylo až tak úplně náhodné. Změněnou melodii Willieho Nelsona zpívala pod názvem Pláčou tvoje modré oči právě první dáma české country, tedy Věra Martinová. Teď v country zde speciál Vaby Daněk, toho vystřídá Trisha Yearwood a zavítáme také do našeho regionu. Kapela Petr nebo Pavel zahraje písničku Já ho znal.

znal, to byla skupina Petr nebo Pavel a v regionu ještě zůstaneme. Dalším jeho reprezentantem v dnešní country ze speciál bude Nejdecká trepka. Z alba Sudička si zahrajeme písničku Po celý rok a pak vám ještě nabídnu country dědou z kapelu z Domažlic, která svého času sklízela velké úspěchy ve folk a country parádě Českého rozhlasu Plzeň v západu české lokálce. Jednou z jejich nejoblíbenějších písniček je Kašperk.

písnička Kašperk, kterou jste slyšeli v podání domažlických country dědous, třikrát po sobě vyhrála západu českou lokálku a nutno říci, moc takovýchto úspěšných melodií prostě není. A to se country dědou zdařilo i s dalšími písničkami, podobně jako Kašperku, Pohodě, Bulačině a písničce Snář. Opustme ale country dědous, z českých country zpěváků jsou připraveni Tomáš Linka a Jakub Smolík. Tu zahraniční country budou reprezentovat Emmylou Harris a Ricky Nelson.

Zpíval Ricky Nelson, jsme u konce dnešní Country Zdy speciál. V závěru se nám představí ještě František Nedvěd, Helena Maršálková, Ladislav Vodička a Pavel Dobeš. A pak už vás čekají zprávy v 19, za týden naslyšenou se těší Petr Vacek.

šeda sa tvrdě muzikou. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi upředával pravý dobře, si uskol.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se vypravíme po stopách Keltů v jižních Čechách. Impulzem k tomu bylo natáčení, které jsem si užil u Kbílského dolmenu. O vzniku samotného dolmenu existují dvě hypotézy. První říká, že je to dílo lidských rukou, z keltského období pochopitelně. A druhá mluví o přírodním původu. Přesné stáří a účel, pokud tedy nějaký byl, nejsou doloženy. Ale je to tam skutečně spojené s nějakou mystickou atmosférou. Ostatně poznáte sami v následující reportáži. A právě tato návštěva mě inspirovala k tomu, abych vybral i další, nové i starší reportáže a sestavil z nich mozaiku o Keltech na jihu Čech. Takže nás čeká ještě připomínka keltských statérů a obchodů založených na zlatě z Otavy a z Pošumaví, návštěva třísovského opida a nejstarší železný keltský meč nalezený právě v jižních Čechách.

0: Tak se vydýcháme. S Miroslavem Šoberem máme za sebou první z dnešního stoupání vzhůru. Jsme u Kbílského dolmenu, ale on je to opravdu dolmen, on je to opravdu stůl. Co asi všichni známe, dejme tomu z nějakých komiksů, o Asterixovi a Obelixovi. A ono to opravdu takhle vypadá. Popište nám to.
1: Můžeme na to koukat jako na sluk kamenů, kdy ten jeden kamen například díky mrazovému zvětrávání si sedl na ty dva ostatní. A nebo můžeme přijmout tu hypotézu, že se opravdu jedná o pozůstatek Keltů, kteří tady v tom kraji byli a mimochodem oni první objevili, že je to zlatonosný kraj, takže hlídali tady z toho kopce Kbíl, který teď je tedy zarostlý, ale v minulosti určitě nebyl, tak z něho mohli hlídat jak údolí Volyňky, tak údolí Otavy.
0: Ono to na první pohled totiž nevypadá. Když jsme sem šli nahoru do kopce, tak jsem si říkal, no tak to je vršíček nějaký. Jenomže z druhé strany je nějaká jakoby skalka a další svah dolů, čili ostroh nad tímto údolím. Musel to tady kdysi vypadat ještě příkřeji, ještě odděleněji. Myslím si, že spousty stromů a toho pozdějšího nánosu to trošku změlnili, ale toto místo jakoby bylo skoro určené pro nějakou svatyni.
1: Je to přesně tak. Ono tomu napovídá i to umístění kamenů. Dalo by se říci, že třeba tam ten hlavní je až geometricky opracovaný. I ty lomy jsou naprosto přesné, viz ten vlevo, jak už je trochu posunutý. Já jsem toho názoru, že to mohla být svatyně, jednak to bylo to kontrolní místo a úplně si tady toho keltského druida dovedu představit. Já teda si taky troufnu věřit, že to je pozůstatek našich předků Keltů, u kterých známe ty populární menhiry, což je jeden postavený kámen, nebo ty kromlechy, což je několik kamenů postavených do kruhu, viz Stonehenge. A potom dolmeny, to jsou právě ty keltské stoly, o kterých se říká, že mimo jiné sloužily k přinášení obětinám. Všichni známe Panoramixe, jeho kouzelné lektvary, zlaté srpy, jmelí a tak podobně. Ale je fakt, že jednak toto místo je energeticky velmi silné. Už víme, že Kelti k tomu měli hodně blízko k vyhledávání těch silně energetických míst. Mimochodem, když si lehnete pod ten kámen a chvilku tam poležíte, tak přímo uprostřed, jako by když budete ležet, tak je ta energie nejsilnější. A jinak je to celé orientované směrem západovýchodním nebo východozápadním, jak chceme. A v podstatě těmi průhledy, průzory, kdyby tady nebyl les, tak vidíme další energeticky silná místa jižních i západních Čech. Třeba Boží kámen nad Tažovicemi.
0: Teď jsme obešli Kbílský dolmen a máte pravdu, i z téhle strany je jakoby opravdu opracovaný do ostrých úhlů, jako kdyby byl okrájený, určený k podložení toho horního stolového kamene.
1: Až by se řeklo řemeslná práce.
0: Přesně tak. A jinak celkově, když se podívám tady, tak si připadám jako u Lipna kolem horního toku té Vltavy před Vyšším Brodem, kde jsou přesně takhle mechem zarostlé velké balvany, které se postupně kupí, množí, až najednou uvidíte před sebou čertovu stěnu.
1: Tady je to v takovém malém, jinak my tady čertovu stěnu úplně přímo nemáme, ale nedaleko už je svatá Máří, Mářský vrch a tam už je klasické kamenné pole. Takže tohle to je taková předzvěst, jak tu kamenné pole za několik milionů let možná také bude.
0: Kbílský dolmen ovšem není jediným důvodem, proč jsme se sem nahoru na Kbíl vyštrachali. Stačí od něj popojit ještě nějakých 20-30 metrů výše a kde se vzala, tu se vzala, doslova před vámi vyroste rozhledna. Dvířka, plechová petlice, aby to tu bylo zavřené. Byť to není zamčené, protože Kbílská rozhledna je přístupná po celý rok. Ovšem, jak praví zkušenost, ovšem na vlastní nebezpečí. Jsme s Miroslavem Šobrem na asi nejvyšší části vrchu jménem Kbíl. Říkám to dobře?
1: Přesně tak, jsme na vrcholu Kbíl.
0: Jak je tady dlouho tato rozhledna?
1: Tahle rozhledna je tady z období toho boomu stanic pro provozovatele mobilních sítí, stožáru, takže je to plus minus 20 let.
0: Kdykoliv jsem jel někdy se podívat na nějakou rozhlednu a natáčel jsem tam, tak první moje otázka byla dole, kolik nás čeká schodů? Nejkrásnější odpověď byla na rozhledně Kovářka, no to si snad spočítáte sám, ne pane? Kolik je tu schodů? Řeknete mi to.
1: Řeknu, je tady 150 schodů, jo. Takže to není taková divočina, ale je to ten klasický příhradový stožár s tou šroubovicí kolem toho centrálu a kdo má závratě a potom v těch vyšších výškách se mu trošku točí hlava, protože celá ta konstrukce se lehce houpe, dnes teda ne, protože není vítr, ale protože vyhlídková plošina je z 30 metrech, tak dneska je to paráda. Krásný ticho nic, ale při větru je to už poměrně nepříjemné.
0: A teď už vycházím nad koruny stromů. Přítmí lesa mizí a naštěstí máme dnes krásně slunečný podzimní den. Takže okolí hraje doslova všemi barvami. Nicméně při rozhledu do okolí toho budeme vyjmenovávat asi hodně. Tak vy jste větší odborník, vy to tu znáte lépe.
1: Když se podíváme na jih, tak budeme koukat až na Šumavu, na kompletní šumavský pásmo, takže Boubín, Bobík, potom dál jihozápad, Sušicko, Svatobor a můžeme při dobré viditelnosti dohlédnout i na Velký Javor. Když vezmeme opačný směr do vnitrozemí, to znamená Písecko, Strakonicko, Blatensko a až vzadu potom Brdy s nejvyšším vrcholem Třemšín, to je taky nádherně vidět. No a takovým významným orientačním bodem, jako je tady všude bloky jaderné elektrárny Temelín, chladící věže, takže od těch se lze odpíchnout. Při dobré viditelnosti jsou vidět i Novohradské hory, jinak samozřejmě Kleť, Mářský vrch. V podstatě veškeré ty nejsprofanovanější jihočeské a západočeské vyhlídkové vrchy, tak tady z Kbílu můžeme vidět.
0: Tak a dolů. Jde to rychle, ale opravdu je to tak, pokud by měl někdo z návštěvníků problém se závratěmi, no a vadilo by mu, pokud by se musel dívat úplně hodně hluboko pod sebe, no tak já mu tu návštěvu Bílské rozhledny nedoporučím, protože díky té konstrukci je vidět ze zhora až úplně dolů.

0: Předchozí reportáž z vrchu Kbíl jsem natáčel s Miroslavem Šobrem ze Strakonického odboru životního prostředí. A na Strakonicku ještě zůstaneme, protože jsem v našem rozhlasovém archivu našel nahrávku z 1. února roku 1997. S doktorem Janem Michálkem, strakonickým archeologem, ji natočil redaktor Jaroslav Klíma. A pokud byla v předchozí nahrávce řeč o zlatých srpech, tak teď si poslechněte něco o keltských zlatých mincích.
1: O tom, že Keltové rýžovali zlato v Poottaví, anebo možná ho i těžili z primárních ložisek na Šumavě, už je dostatek důkazů. Já bych ovšem chtěl vědět, pane doktore, jak bohatí byli ti Keltové, kteří žili tady v okolí Strakonic nebo tady v Poottaví. Ti, co těžili to zlato, byli bohatší než jiní Keltové?
2: Specifický obor hospodářství Keltů přispíval i k jejich bohatství. V uplynulých letech se nám v rámci systematického průzkumu bývalého areálu bývalých rýžovišť zlata v okolí Modlešovic, to znamená východně od Strakonic, podařilo odkrýt i dvorec těchto Keltů, kteří se zabývali těžbou zlata, rýžováním z otavských náplavů, tedy exploatovali druhotná ložiska zlata. Ty Keltové za vyrýžovanou surovinu, za zlato, která se v té době zpracovávala v centrech keltského osídlení v Čechách, například na Opidu ve Stradonicích nebo na Opidu Závisti u Prahy, kde se soustředěvaly i další obory hospodářské činnosti. To zlato bylo používáno především k výrobě šperků a Keltové vlastně byli také první na území severně od Alp, kteří začali u nás odlévat a razit zlaté mince. Keltské zlato z Otavy sloužilo především tedy k výrobě prvních platidel, takzvaných duhovek. Duhovky to jsou vlastně statéry a jejich nominální hodnoty. Ty byly raženy podle vzoru statérů makedonského císaře Alexandra. Posléze se uplatnili teda i v keltském obchodu ve střední Evropě. Za toto vyrýžované zlato proudilo do těch dvorců, těchto keltských hospodářů sem na střední Otavu řada exkluzivních výrobků. V tom dvorci se nám podařilo v těch jednotlivých chatách vůbec objevit největší počet skleněných a sapropelitových náramků.
1: Sklo známe a sapropelit je, prosím
2: sapropelit
1: vás.
2: Je vlastně, je to nekvalitní uhelnatá hmota, nazývaná také švartna, je to vlastně měkké uhlí, které Keltové obráběli na soustruhu a vyráběli z něj krásné černé náramky, takzvané sapropelitové náramky, a ty proudily právě z těch středočeských takzvaných industriálních zón výměnou za otavské zlato do těchto dvorců. Právě v tom dvorci v Modlešovicích se nám podařilo odkrýt z období 3. století před naším letopočtem, to znamená z období, do kterého můžeme datovat největší boom nebo největší rozkvět těžby otavského zlata, nejbohatší soubor skleněných a sapropelitových náramků v celých Čechách. Ty chaty byly počtem nalezených šperků bohatší než chaty v těch centrech keltské moci na těch centrálních opidech, jako bylo třeba například Opidum ve Stradonicích nedaleko Berouna.
1: Když jste vzpomněl keltská opida, tak bych já chtěl připomenout Třísov a publikovalo se, že Keltové své Opidum na Třísově kromě jiného měli také, protože v blízkém Českém Krumlově byla ložiska tuhy, které Keltové využívali pro svoji keramiku, známou s tou muří nohou. A tady nedaleko Strakonic Poottaví vlastně v Kněží hoře jsou také naleziště tuhy grafitu. Používali Keltové tuto katovickou tuhu?
2: Ano, jak jste již říkal, Třísovské opidum. Vlastně všechna tato centra keltské moci, k nímž patří ta takzvaná opida, k nímž patří i Třísov na Českokrumlovsku, byla vždy založena v krajině, která byla bohatá na nerostné suroviny, ať už to bylo teda zlato, železné rudy nebo tuha, jako v případě Českého Krumlova. Ale i zde na Strakonicku je několik přírodních ložisek tuhy, k nímž nejznámější patří ložisko Kněží hora u Katovic. Zjistili jsme tuha z Českého Krumlova, z ložiska Městský vrch, byla použita až v jednom sídliště na jižním Slovensku, kam se dostala teda distribucí nebo obchodem, tak jsme podrobili nálezy tuhové keramiky a hrudek surové tyhy z těch keltských chat analýze. Zjistili jsme, že právě na Strakonicku, právě zde v povodí střední Otavy, byla využívána již od toho 4. a 3. století před naším letopočtem místní surovina tuha z ložiska Kněží hora u Katovic.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, dnes keltský speciál. A pokračujeme dál po stopách Keltů na jihu Čech. Doktor Jan Michálek zmínil Třísovské oppidum a to je pro mě velice blízká lokalita. Jezdím tam už léta a rád se tam vracím. Takže si i rád připomenu nahrávku, kterou jsme v Třísově natočili s archeologem Ondřejem Chvojkou. A to ve dvou následujících vstupech. Vltavý. Když tak člověk přijde tou v podstatě dnes už neexistující bývalou hlavní branou do Třísovského oppida, tak si říká, jestli není náhodou v nějakém postkatastrofickém filmu, protože tady kdysi kvetla civilizace a po té civilizaci už tady není ani veta. A bývalo to město, které bylo v podstatě v poměru k dnešku asi tak stejně důležité, možná důležitější, jak České Budějovice. Já se ptám archeologa Ondřeje Chvojky, je to pravda?
1: Je to pravda. Je to tak, skutečně v době, kdy tady vrcholí takzvaná laténská civilizace, to znamená Kelti, někdy ve druhém a prvním století před naším letopočtem, tak v tom místě, kde je dneska ta rozsáhlá vlastně louka, pastvina, tak stálo město. Město, které patří k těm opravdu nejvýznamnějším archeologickým památkám z pravěku jižních Čech, no a které po sobě dneska zanechalo opravdu jenom několik málo viditelných reliktů. Přesto to bylo místo, které po dobu minimálně 100 let bylo takovým, dá se říci, centrem jižních Čech, kde se scházeli obchodníci, kde se scházeli specializovaní výrobci, řemeslníci, kde byly velké trhy, kde byla určitě největší koncentrace lidí v té době v celých jižních Čechách. To všechno zde zhruba od poloviny 2. století před naším letopočtem do přibližně poloviny 1. století před naším letopočtem existovalo. No a jak rychle vzniklo, tak také rychle zaniklo.
0: No ono to má logiku, že to město se rozkládalo, dá se říct, vedle hlavní dopravní tepny, protože dole teče Vltava.
1: Ano, tady je evidentní to oppidum, říkáme tomuto město oppidum. Tak to oppidum nebylo jediné. Tady v Čechách máme těch oppid asi 7, přičemž většina z nich je skutečně vázaných na ty předpokládané hlavní dálkové komunikace. No a není jistě náhoda, že 4 z těch oppid jsou vázané na řeku Vltavu. To nejjižnější je naše Třísovské oppidum, pak máme další v Nevězicích na Písecku, pak máme ještě ve středních Čechách Hrazany a Závist. Ty všechny kopírují tok řeky Vltavy, ty všechny jednoznačně dokumentují to, že podél řeky Vltavy musela v té době laténské, a nejenom v té době, prakticky v celém pravěku existovat významná komunikace, která spojovala vlastně české země, dnešní české země s územím dnešního, řekněme, rakouského, bavorského Podunají, s Alpami a s dalšími regiony dále na jih. Podél této komunikace se evidentně dopravovala řada zajímavých a významných komodit, ať už to byly suroviny, jako je měď nebo sůl, nebo to byly třeba i luxusní výrobky. Máme přímo z Třísova řadu zajímavých nálezů, které ukazují na import, na vlastně dopravu velice zajímavých výrobků z oblasti dnešní Itálie, Řecka, případně dalších středomořských oblastí.
0: Takže tady někde se v podstatě střetávaly dvě, dá se říci, civilizace. Ta jižanská a ta severská. Dá se to tak říct?
1: Já bych neřekl úplně severská, bych řekl středoevropská, protože Kelti byli skutečně původem středoevropská civilizace, populace, která se zde vyvíjí už od 2. tisíciletí před naším letopočtem a ten její vývoj vlastně vrcholí v té době laténské, v té mladší době železné, v tom oppidálním období. No ale zároveň jsme taková spojnice mezi tím severem, kde se v té době už víceméně dotvářejí Germáni, kteří následně vystupují na historickou scénu, a tím jihem, kde nám kvetou ty antické civilizace, kde v té době rozkvétá vlastně starověký Řím, že jo, který postupně rozšiřuje své teritorium, to impérium postupně pohlcuje ty další oblasti. A to je ta doba, kdy tady u nás vlastně vrcholí ta civilizace Keltů, která se dá označit za určitého prostředníka mezi těmito středozemními nebo středomořskými civilizacemi a tím poměrně jakoby periferním severem Evropy, kde v té době už nám vystupují na historickou scénu Germáni. Ty Kelti byli mezi nimi a byli takovým prostředníkem, se dá říct.
2: Stojím v dešti.

0: Když jsem mluvil o té bývalé vstupní bráně, tak v podstatě tady do dneška lehce znát je v tom reliefu té krajiny. A vůbec ten reliéf krajiny jako takové, toho místa, kde stávávalo tady to slavné nebo kdysi slavné Třísovské oppidum, mě třeba osobně připomíná ležící tvar ženského trupu, protože jsou tu kromě toho rovného břicha, které se táhne dolů k řece, ještě po stranách dvě vyvýšeniny. A tam do dnešního dne jsou ještě patrné nějaké kamenné zbytky. Zdá se mi to nebo ne? Protože když se vyjde tady od té hlavní brány směrem jižním, tak tam je taková kruhová věž. Je to možné?
1: No, ono je tady jeden malinko problém. My můžeme říci, že v prostoru, kde se nacházelo to keltské město, to oppidum, nic staršího nebylo. Ty Kelti to opravdu založili, dá se říci, na zeleném drnu, čili nic staršího než keltského by tam být nemělo, ale trošku je problém v tom, že pak samozřejmě po té, co ti Kelti odcházejí, co opouštějí to město, tak se zde přeci jenom ti lidé občas také projevovali. A máme zde právě trošku problém, například takové ty terasovité stupně, co vidíme zejména v té severní části oppida, ale i v té jižní jsou vidět, tak je otázka, jestli jsou už úpravou od Keltů, což je velmi možné a dosti pravděpodobné, ale nebo to také může být třeba i středověká parcelace políček, kdy si tam ti vesničani vlastně z toho v té době už existující vesnice Třísova zakládali svoje políčka. Takže tady je trošku problém, on samozřejmě jak ten prostor té takzvané severní, tak i té takzvané jižní akropel byl archeologicky zkoumaný, byl zkoumaný mezi polovinou 50. a polovinou 80. let především panem doktorem Břeněm z Národního muzea v Praze, který tam opravdu odkryl velmi zajímavé nálezy, velmi zajímavé objekty. Bohužel ten jeho výzkum nebyl doteďka podrobně zpracován. Pan doktor zemřel dříve, než se mu povedlo dovést to zpracování do finále, takže my u mnoha těch dodneška viditelných reliktů nejsme si úplně jistý, o co se jednalo, nebo jestli se opravdu jednalo o keltskou, a nebo až třeba novější záležitost. Nicméně opravdu můžu potvrdit, že mnohé ty relikty, samozřejmě je jasné opevnění, je jasná ta klešťovitá brána, ale i ty mnohé prvky, které vidíme na obou dvou těch akropolích, tak je dost pravděpodobné, že jsou keltské, že jsou latenské, nicméně by to chtělo ověřit. Není to úplně ve všech případech jisté. Tady bych chtěl upozornit přímo v té oblasti severní akropole, tam na tom nejvyšším místě, je tam doteďka v terénu malinko patrný půdorys osmihrané stavby centrály, která tam byla postavená na tom nejvyšším místě oppida a která evidentně neměla nějakou běžnou, řekněme, užitkovou funkci, ale s velkou pravděpodobností se jednalo o svatyni. Svatyni, která tam asi opravdu mohla být na tom nejviditelnějším, nejmarkantnějším místě a mohla opravdu sloužit jako místo vykonávání určitých obřadů. Takže tam jsou malinko vidět relikty stavby, která z mého pohledu je jistě teda keltská, která opravdu můžeme říci, že pochází z toho období laténu. Trošku horší už jsou pak třeba některé ty terásky vyskládané třeba i při tom obvodu toho oppida. Tam bych se trošku bál tvrdit, že to je keltský, tam to skutečně může být až středověký, až třeba snos kamenů, ale chtělo by to ověřit moderním výzkumem a podívat se i na ty staré výzkumy, co tam prováděl pan doktor Břeň a které doteďka nebyly zpracované. Takže tam bych v tuto chvíli to s jistotou netvrdil. Tam je to opravdu ještě možné, že to je i středověké, případně novověké.
0: Ty dvě vyvýšeniny, které jsem myslel, to jsou ty akropole, které vy jste zmiňoval konkrétně, to znamená severní a jižní. A akropole to zavání tím řeckým názvem, ovšem to pojmenovali ti Keltové, nebo to je novodobý název?
1: Ano, ono je to náš dnešní název. My samozřejmě nevíme, jak tomu ti lidé v té době laténské, ti Keltové, jak tomu říkali. Ten termín akropole je terminus technicus, který dnešní archeologie užívá pro označení těch nejvyvýšenějších jakoby centrálních míst opevněných lokalit, ať už to jsou hradiště z doby bronzové, z doby železné nebo tady ta oppida. Ono je vůbec i ten termín oppidum, také není keltský, ten je vlastně převzatý z latiny. Tak to označoval Gaius Julius Caesar keltská města, když dobýval Gálii, a ten termín oppidum se pak v archeologii přenesl obecně na označení keltských měst, takže oni sami tomu také říkali jinak, ale my nevíme přesně zase jak. Každopádně i ten termín oppidum, který dneska používáme pro označení toho vlastního třísovského města zaniklého, tak je termín, který nepoužívali Keltové, který používali Římani v Gálii, když dobývali vlastně ty keltské keltská města, která tam v té době rozkvétala.
0: Říkal jste, tak jak rychle vzniklo toto město, tak rychle zaniklo. Proč?
1: To je velká otázka. Ona je to vůbec otázka, která souvisí s celkovým zánikem keltské civilizace tady ve střední Evropě. My víme bezpečně, že ti Kelti zde prostě prožívají nebývalý rozkvět. V tom období druhého až té první poloviny prvého století si je to opravdu doba toho jejich maximálního rozkvětu kulturního, ekonomického, civilizačního. A pak najednou kolem té poloviny prvého století před Kristem dochází k určitému kolapsu. A teď je samozřejmě otázka, co ten kolaps způsobil. Ono těch faktorů mohlo být více. Tradičně se předpokládalo, že tam tou hlavní roli, hlavním důvodem, proč k tomu kolapsu dochází, je tlak Římanů z jihu, Germánů ze severu, Dáků z jeho východu. Je to určitě významný impact nebo významný důvod, ale zdaleka nemusí být jediný. Ono se taky ukazuje v posledních letech díky moderním průzkumům a moderním analýzám, že se zdá, že i ta keltská společnost jako taková se trošku přehrála. Jo, že mohlo dojít i k nějakému vnitřnímu kolapsu, který nemusel být tak úplně způsobený zvnějšku. Samozřejmě, že ten vnější tlak to mohl urychlit, nebo to mohl ještě víc jako znásobit ten problém. Nicméně, na druhou stranu je třeba zdůraznit, že tady téměř nikde nevidíme stopy nějakého nějakého útoku, nějakého dobývání, nějakého spálení, zborcení. Prostě to vypadá a na tom třísovském opidu stejně jako na téměř všech jiných, že ty lidi odešli v podstatě dobrovolně. Další důležitá věc je ta, že neodešli určitě všichni. Odešli určitě obyvatelé opid. Ty jsou skutečně od té poloviny prvního století opuštěna. Můžeme se bavit konkrétně třeba v Třísově, proč tomu tak bylo. To je asi problém, který opravdu bychom jenom spekulovali. Je to stejně jako u těch jiných českých opid, která zhruba v té jedné době jsou opuštěná. Ty lidi skutečně odcházejí, ale jak nám ukazují naše moderní archeologické průzkumy, tak rozhodně neodcházejí všichni Keltové. Ukazuje se, že takové to obyvatelstvo těch rovinných zemědělských sídlišť, těch běžných prostě osad, tak ty jako z velké části se zdá, že neodcházejí, že zůstávají a že potom se postupně smísili, postupně se asimilují s těmi příchozími Germány. Ale zase z logiky věci, když sem pak přicházejí Germáni, kteří víme, že zhruba od těch 30. let toho prvého století před Kristem přicházejí do Čech postupně, že by byli trochu sami proti sobě, aby si ty dosavadní Kelty vyháněli. Ty je přeci mohli krásně využít, mohli je vzít jako určité své, řekněme, nádeníky nebo prostě lidi, kteří jim tu krajinu budou nadále obdělávat. A ti Kelti zase, když se člověk cítí do mentality běžného zemědělského venkovského člověka, taky dobrovolně neodchází kam si do nejistoty, když na tom místě může dál zůstat a hold ty své dávky dává někomu jinému než do teďka. Když to takhle řeknu, tak každopádně ten zánik té keltské civilizace je fakt, který nastal po polovině toho prvního století před Kristem. Je vidět v celé střední Evropě. Skutečně v celé střední Evropě Keltové odcházejí, končí, byť neodcházejí evidentně všichni, tak archeologicky se nám postupně ztrácejí. No a je to samozřejmě i konkrétně otázka na tom Třísově. Nicméně můžu říci, že od té poloviny toho prvního století před Kristem tam pak už žádní lidé v pravěku nesídlili. Skutečně už ti nastupující Germáni, kteří sem pak postupně přicházejí, tak osídlují trošku jiné oblasti a evidentně třísovské opidum bývalé zůstává prostě na pospas.

0: A na závěr dnešního Vltavínu si poslechněte nahrávku o nejstarším železném meči, který byl nalezený na území Čech. Je to nahrávka z 26. července roku 1998 a natočila ji dvojice, kterou už jste dnes ve Vltavínu slyšeli. Redaktor Jaroslav Klíma a archeolog Jan Michálek.
1: Doktor Jan Michálek mi vyprávěl o nejstarším českém železném meči. Když jste mi to, pane doktore, vyprávěl, tak jste měl k dispozici vaší kresbu. Já vám samozřejmě bezmezně věřím, ale dneska jsem raději, protože dovolíte, mohu si sáhnout, mohu si zaťukat. Tak přesně takhle zní meč, který je od nás vzdálen tisíciletí. 3 tisíciletí?
2: Ne, necelá 3 tisíciletí, asi necelá 2,5 tisíciletí a jedná se o vůbec první nález keltského železného meče s takzvanou výzdobou páru draků, který byl v posledních letech na území České republiky nebo dříve Československa nalezen. Takové meče nosili keltští bojovníci na sklonku 3. století před naším letopočtem a tento meč pochází ze žárového hrobu z areálu známého keltského rýžoviště zlata východně od Strakonic v katastru obce Modlešovice. Tito Keltové, kteří po takovém největším rozkvětu své expanze, kdy se dostali přes soustřední Evropu, Karpatskou kotlinu až do přední Asie, se postupně zase vrací a jedna z těch vln z Karpatské kotliny se dostává právě i do východních a jižních Čech. Tito historičtí Keltové, když zaujali jižní Čechy, tak zde rozvinuli velkou průmyslovou výrobu, která se týkala především těžby surovin, v našem případě to byla těžba povrchových ložisek tuhy a zlata. Právě tento meč patří do toho okruhu těch mečů zdobených draky, těch byla nalezena celá řada na území Karpatské kotliny, na území dnešního Maďarska a na území dnešní Francie. Jedná se opravdu o unikátní nález, který byl v minulých letech publikován v evropských časopisech.
1: Pane doktore, když jste ten meč našel, tak jste jako zkušený archeolog samozřejmě věděl, že je keltský. To zdobení těmi draky jste spíš tušil, nebo jste se to dověděl?
2: To jsme vůbec netušili. My všechny nálezy z kovů dáváme konzervovat do již proslulého pracoviště Muzea středních Čech v Roztokách. Tam pracuje konzervátorka paní Alena Havlínová, která absolvovala několik kurzů na významných konzervátorských pracovištích archeologických Evropy, a to v Cirichu ve Švýcarsku a v Mohuči v Německu. My jsme předali soubor železných předmětů, mezi jiným i tento meč, ke konzervaci této paní, která nám asi týden po obdržení této
1: zásilky
2: sdělovala, že máme ukrutné štěstí, že při čištění těch zarezlých částí na té pochvě meče objevila vybíjený ornament právě v podobě těchto draků.
1: Já bych se chtěl vrátit ještě k jedné věci. Když jste mi ukazoval ten nákres i teď, a když se můžeme dívat na vlastně zbytky tohoto rozlomeného meče, tak ten meč je v kovové pochvě. Přestože Keltové jistě byli zdatnými kováři, uměli vykovat meče a různé jiné železné nástroje, tak asi tím železem neoplývali a oni ještě si navíc dovolili udělat plechovou vlastně pochvu na ten meč.
2: Rozvíjeli tady průmyslovou výrobu, k té těžbě těch surovin patří i těžba železa. To v té době nabylo na obrovské produktivitě, nejen teda dobývání železné rudy, ale i kovářství a zpracovávání vůbec všech kovů, mimo jiné železa. Nebylo to nic neobvyklého, neboť celá výzbroj keltských bojovníků byla ze železa, byla kromě štítů, které byly kožené, dřevěné, snad někdy byly v menší míře i pochvy mečů z kůže nebo ze dřeva, ale ve většině případů nalézáme v celé tehdejší keltské Evropě meče železné, železa. Keltové produkovali obrovské množství.
1: Takže v tomto směru ta železná pochva nebyla nic mimořádného, ale nicméně tento meč jistě nepatřil nějakému řadovému bojovníkovi.
2: Jistě tyto meče museli patřit jisté keltské elitě, která mohla si dovolit takovou tu výzbroj, a to díky tomu, že mohli směnit jako zde získávanou surovinu, a to je tedy otavské zlato.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. V Kyjevě a okolí zemřelo po náletech ruských raket nejméně 6 lidí. Počasí bude slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a místy zaprší, teploty dnes až 32 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
2: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
0: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Soudy v posledních 2 letech posílaly do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 až 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. Třeba kauza dívky Aničky z Vyškovska znásilňované očímem, který za to v lednu 2024 dostal podmínku, říká Ješková.
3: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura Nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
0: Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí. Dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech. Další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Ty zasáhly budovu v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu taky preventivně vzlétly stíhačky v Polsku. Hasiči ve Zlínském kraji v létě zasahovali už víc než 200krát při likvidaci obtížného hmyzu, tedy včel, vos nebo sršňů. Nebezpečná hnízda likvidují na veřejných prostranstvích, veřejných budovách. Zásahy provádějí i v rodinných nebo bytových domech, kde hmyz ohrožuje alergiky. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Během června a července vyjeli ke 143 událostem, zatímco ve stejném období loni jich bylo 102. Nárůst pokračuje i v srpnu. Do 18. srpna už letos evidujeme celkem 223 těchto událostí, zatímco loni jich za stejné období bylo 160. Meziročně tak jde o nárůst téměř o 40%.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Většinou bude jasno až polojasno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a večer čekejme postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout kroupy a přívalové srážky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Divišov na 42. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, některá vozidla před ním vybočují doleva, tak opatrně. Na silnici 55 z Hodonína do Strážnice zasahují záchranáři u Rohatce. Autobus tam sjel mimo vozovku, místem ale s opatrností projedete. U Mikulova čekejte překážku na silnici 52 do Rakouska. V křižovatce u čerpací stanice MOL stojí tři vozidla s nadměrným nákladem. Čekejte omezený průjezd. To byly zprávy. Dobré ráno.

Hezké dobré ráno, posloucháte Dvojku, zdraví vás v tuto chvíli také Vláďa Slezák. No a v tuto chvíli si pro vás dáme také skupinu Beatles.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Postupně má být velká oblačnost s přeháňkami a bůřkami. Bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přeháňky nebo i bůřky. Odpoledne a večer postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy v jihovýchodní polovině území četnější déšť a nebo přeháňky a někde budou bůřky i silné. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 27 až 32 stupně, na západě a severu území bude kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 18 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů. Přejeme hezké dobré ráno.

Posloucháte Dvojku, přejeme hezké dobré ráno. No a teď už se budeme věnovat také historickým událostem právě pro ten dnešní den. Tak tedy, třeba v roce 1845 CK Severní státní dráha byla zprovozněna v celé délce Olomouc-Praha. Slavnostní vlak z Vídně dojel na oficiálně otevřené státní nádraží Praha. Petřínská rozhledna v Praze otevřela pro veřejnost v roce 1891. V roce 1977 odstartovala vesmírná loď Voyager 2 a také padl absolutní teplotní rekord v historii měření v Česku, když meteorologové v Dobřichovicích v Praze západ naměřili teplotu 40,4 stupně Celsia v roce 2012. Pak padl ještě rekord několikrát, až příští rok 41,9.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Davida Matáska. Jak s odstupem hodnotí důvody, které ho po více než 30 letech vedly k odchodu z Národního divadla? Co by označil jako největší včelařský úspěch letošní sezóny? A jak se těší na nadcházející sérii představení Macbeth v rámci letních shakespearovských slavností? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví David Matásek a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Dobré ráno. Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na rezortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasil i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Z jižní Itálie dnes vyplují do Albánie tři lodě s aktivisty. Flotila míří na albánský ostrov Sazan. Právě tam chce firma spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem postavit luxusní rezort v chráněné oblasti. Proti tomu už několik týdnů Albánci demonstrují v takzvané plameňákové revoluci a aktivisté chtějí jejich protesty podpořit. V Českých Budějovicích dnes začíná další ročník Země živitelky. Letošním tématem jsou inovace. V areálu výstaviště má být víc než 600 vystavovatelů. Kromě zvířat budou k vidění taky nejmodernější stroje. Mezinárodní výstava potrvá do příštího úterý. Titul Vinař roku získalo i letos vinařství Volařík z Mikulova. Večer to oznámili pořadatelé soutěže. Porota vybírala z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 70 vinařství. Přihlášených vzorků vín bylo skoro 670.
0: Počasí.
4: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout kroupy a přívalové srážky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
0: Doprava.
4: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 dejte pozor na průjezdu Cholupickým tunelem. Stojí tam kamion na 8. kilometru, blokuje pravý pruh. Proměnné značení převádí provoz do prostředního a levého pruhu. Na silnici 55 z Hodonína do Veselí nad Moravou za odbočkou na Rohatce je autobus. Po nehodě mimo vozovku čekejte omezený průjezd. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
5: Hezké dobré ráno, krásný den všem, co vstáváte s dvojkou. Pražská Zoo lidem představila mladého Lachtana Džabulányho. I přes počáteční problémy s kojením je z něj zdravé mládě. Je pravnukem slavného Lachtana Gastona. Více si řekneme už za chviličku v našem vysílání ve čtvrtek 20. srpna. A Bernardům těm popřejeme všechno nej. Teď pro vás třeba Bad Boys Blue.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: To byli Bad Boys Blue ve vysílání dvojky v 5.37. Hezké dobré ráno přejeme. Pražská zoologická zahrada návštěvníkům poprvé představila mladého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června matce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného lachtana Gastona. Tady je reportáž.
1: Lidé vítají malého Jabulaniho ve velkém expozičním bazénu. Přišli se na něj podívat třeba Matěj s bratrem Michalem.
2: Plavou tady, pěkný, asi mají dobrý počasí, roztomilý.
3: No je to tady prostě dobrý, moc se těšíme, až uvidíme toho malého lachtana.
1: Malého lachtana sleduje i paní Jaroslava.
4: Je strašně šikovnej a trošičku bojácnej, ale časem se to podá. Myslím, že geny bude mít po mámě, protože máma, ta je velice super, super hodná máma.
1: Jabulani má nyní už 15 kilo, je hravý a zvědavý. Neměl to ale od začátku úplně jednoduché, říká chovatel lachtanů Jakub Mezej.
5: Daisy jako prvorodička nevěděla, jak s ním vlastně manipulovat, ale po pár dnech si ho Daisy pomalinku začala ploutvičkou asi navádět k struku, ale zjistilo se, že Daisy nemá dostatek mléka, takže jsme mládě museli něco malinko lehce přikrmovat, ale po pár dnech vlastně se v Daisy projevily mateřské pudy a to mládě začalo kojit, mládě nám krásně začalo přibírat na váze.
1: V pražské zoo ale Jabulani nemůže zůstat navždy.
5: Zůstane tady minimálně rok, rok a půl, pak mu budeme muset začít pomalinku hledat nový domov, protože lachtani jsou haremová zvířata, to znamená, že jeden samec má několik samic a kdyby tady byl další samec, tak by se samcem oslem mohly vznikat třenice, mohlo by to být vlastně nepříjemné.
1: Jméno Jabulani je z jazyka Zulu a znamená štěstí, říká Jakub Mezej.
5: Já jsem přímo poznal originál lachtana Jabulaniho, zachráněného z volné přírody a už bohužel neže, ale byl velice přátelský, inteligentní a komunikativní, takže proto jsme se rozhodli toho našeho malého lachtana pojmenovat Jabulani. Zkráceně Jabu.
1: Jabulani je pravnukem slavného lachtana Gastona. Ten zahynul před 24 lety při srpnových ničivých povodních. Ve vysílání Českého rozhlasu o něm tehdy mluvila jeho cvičitelka Michála Voldřichová.
6: Gaston byl strašný lump. Strašný, jako opravdu takový mazaný, chytrý. To nebylo zvíře, to byla bytost, jo. Mazaná bytost. Ale hrozně hodnej a hrozně měl rád lidi, byl vstřícnej, ochotnej, milej. No ale měl svoji hlavu. Jako ten, když si zamanul, že nebude cvičit, tak nebyla síla, která by ho k tomu dostala.
1: Pražská zoo chová lachtany od roku 1934. První z nich, lachtany kalifornské, tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian. Lachtany jihoafrické chová od roku 1991. Aktuálně jich tu je 5. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno, dnes má být postupně velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teď tedy podrobněji bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přeháňky nebo i bouřky, odpoledne a večer postupně od jihozápadu už bude přibývat oblačnosti, místy v jihovýchodní polovině území bude četnější dešť anebo přeháňky a někde i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupně, v západě, na západě a severu území bude kolem 25, v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů a v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů Celsia. A teď už Aneta Langerová a Voda živá.

0: To byla Aneta Langerová ve vysílání dvojky. A teď už také Milan Steindler a zamyšlení pro ten dnešní den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Neustále mám špatné svědomí, že dost necvičím. Sportovní hodinky mi každý den připomínají, že jsem se málo hýbal. Dřív mi stačilo vlastní svědomí a dneska už mě buzeruje i elektronika. Ale já se prostě vysílím už tím, že celý den sedím a sbírám energii na večer, abych měl sílu jít někam běhat. Já vím, že nejhorší na cvičení je začátek. Hned po něm ale prostředek. A závěr taky nebejvá žádnej med. Fitness centra jsou fascinující. Lidi tam zvedají těžké věci, které nikam nepotřebují přemístit a pak je zase položí. Civilizace tím asi vrcholí. A největší paradox fitness? Všichni tam chtějí vypadat mladší, ale já po tréninku odcházím, jako by mi bylo 90. Cvičení prý prodlužuje život. To je hezké. Jenže část toho prodlouženého života stejně strávíte tím cvičením. Jak říkal můj idol Kurt Cobain, cvičením se zdokonalujete, ale nikdo není dokonalý, tak proč cvičit?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: A teď už vám krásný den přeje taky Vláďa Slezák a posílá jednu letní písničku. Tentokrát od skupiny Miraj, Je tu jahoda. A za chvilku to už startuje Ranní dvojka.

0: da. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Vojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Nenechte si ujít v České televizi.

0: když se správně zeptáte.
1: Zcela upřímně odpovědi.
2: Dobře.
3: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
0: Dozvíte se víc, než čekáte.
4: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
0: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
5: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
6: Samozřejmě, že ano.
0: Nová talk show na jedno.
7: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
0: Premiéra 2. září na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 6 mrtvých v Kyjevě a okolí. Počasí bude slunečno, odpoledne začne oblačnost přibývat a místy zaprší, teploty až 32 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Skončilo úvodní kolo jednání nad rozpočty jednotlivých rezortů pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se ale s některými ministry potká znovu. Do večera řešila peníze do dopravy, kultury, obrany nebo do zdravotnictví.
10: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
11: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
10: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
12: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
10: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Klíčové bylo zajištění klientského centra. Detaily jsou na našem zpravodajském webu i rozhlas. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích nejméně 6 lidí. Dalších 23 je zraněných, oznámili to ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelami, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
13: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
8: Mezinárodní dudácký festival se opět vrací do Strakonic. Ode dneška do neděle bude město hostit dudáky a dudácké skupiny z 18 zemí světa. Festival zahájí tradiční mezinárodní dudáctvé kasací na hradním nádvoří. Vysvětluje programový ředitel festivalu Zdeněk Vejvoda.
14: Proběhne požádání zástupců dudáků směrem k panu starostovi, aby předal klíče nad městem, aby vlády se na tu chvíli chytly nebo ujali dudáci.
8: Muzikanti budou hrát na hradním nádvoří, v letním kině, na letní scéně u kostela svaté Markéty nebo u strakonického pivovaru.
15: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně zataženo, na jihovýchodě s deštěm. Místy se objeví i silné bouřky, teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
9: Doprava.
8: Na D4 ze Strakonic do Prahy se začíná tvořit kolona za sjezdem na Řitku před omezením u jíloviště. Brzdí se na 12. kilometru, zpoždění je zatím 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 stojí v Cholupickém tunelu kamion. Teď zastavili provoz a tvoří se kolona. Na D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Plzeň na kilometru 121,5 vyšetřují srážku dvou aut. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
9: Startuje ranní dvojka.
1: 6 hodin 4 minuty, čtvrtek 20. srpna. Probudili jste se do dalšího hezkého dne a doufám, že pro vás bude příjemný ve společnosti našeho ranního vysílání. Regina Květoňová pije už svůj obrovský čaj.
2: Dobré ráno, a ještě je pořád horký, nějak jsme ho zalili později, než dřív on stihne vystydnout, jo, jo. Ale bylo hodně práce. Mm-hmm. Musela jsem ti toho hodně říct, jak jsem byla včera, a to ti budu jakoby ještě vyprávět. Já jsem byla včera na očním vyšetření.
1: Prosím vás, takhle, uděláme špek a potom v té další půlhodince bude hrát jenom jedna písnička a Regina bude
6: babičko vyprávět. Babičko
1: vyprávěj. To se těžko věří.
2: A to jsem ti to ještě neřekla celý.
1: Aha. A Jakub už snídá a jí, ty jsi ochutnal...
6: Ty jsi udělal chleba. Výbornou svačinu, chleba se sýrem a nevím s čím, jsi tam dal svíčkovou nebo...
1: Ne, kuřecí maso, já jsem pekl kuře, poměrně dost, na dva druhy koření, rozebral jsem ho, protože to byly samý kousky od kosti a napadlo mě to dát mezi dva chleby.
2: No to bude dobrý.
6: Napadlo dobře.
1: Jo?
2: A ty máš, Kubi, nějakou skleničku?
6: Já mám,
2: to máš,
6: ano,
2: to kuře
6: tady mám
2: dole,
6: kalíšek,
2: a nahoře
6: ne,
2: jogurt.
6: To mám vločky, rozmačkaný banán a jogurt a musím ti rád ochutnat. No, to mi dělá žena každý den.
2: A ty vločky tam tak přes
6: noc. Abych měl
2: jako
6: pravidelnou náladu dobrou.
2: To s tím souvisí.
6: A dám velmi.
1: Já myslím, že se opět naši posluchači dozvěděli poměrně dost věcí, které jim k ničemu nejsou.
2: A to jsem vám ještě neřekla o tom očním.
1: A to jsem ještě neřekla o tom očním. Tak dobrou chuť.
6: Dobrý. Promíchej si.
2: To je dobrý. Nocí mě

0: Takové ráno na dvojce.
1: Je tady ranní špek, je tady hádanka, je tady trápení. Vítám všechny, kteří třeba vstávají jenom kvůli rannímu špeku, jak jsme se dozvěděli teď na náměstí ve Frýdku Místku, a pak zase přijdete spát. Což
2: jsou rituály.
1: A také bych chtěl pozdravit, představte si, že nás na benzínové pumpě oslovila hlídka policie a zcela nečekaně nechtěli řidičský ani občanský průkaz, ale chlapík sympatický vystoupil, říkal: dobrý den, máte tady paní Květoňovou? Já říkám: prosím, policista, že jo? A říká: já ráno vstávám kvůli rannímu špeku, ponoční. Ne, já jsem to řekl špatně, ponoční, ranní špek, pak jdu spát.
3: A pak jdu spát.
1: No, takže vítám i příslušníky české policie, kteří vstávají a poslouchají nás.
2: A já teď ještě řeším, že přišly už dva e-maily od Evy a od Vladimíra. Je mi to moc líto, ale nefungujete mi na počítači, jo, ani přes mobil, co se děje. A Vladimír píše: nejde aplikace přes web, nelze poslouchat rádio, přes play a web, ano. Tak já nevím, tak já už jsem to poslala.
1: Já to zkusím, můj rozhlas. A jo, nejde to.
2: No jo.
1: Můj rozhlas nejde.
2: Tak nás možná nikdo ani neslyší, víš?
1: To je pravda.
2: Ale ten, kdo nás slyší, tak špek bude mít. No,
1: tak už špek bude mít. Nejde to.
2: No tak já jedu.
1: Jeď.
2: Podle využití můžu být solitér nebo souprava, relaxační nebo tělocvičný, interiérový nebo exteriérový, nebo i víceúčelový. Buďme konkrétnější. Já můžu být třeba obývací, sedací, lehací, klekací, stojací, houpací, jídelní, psací, pracovní, jinak úložný a tam stabilní či mobilní, ale jsem taky dekorační. Tady hledejte spíš moji funkci reprezentační či výstavní. Ovšem mám některé jednotky zvláštního určení, třeba pro ubytovací, stravovací a společenská zařízení, nebo pro školky a školy, pro kanceláře, nebo pro chrámy, modlitebny, synagogy. Z čeho jsem, to máte třeba dřevo, kovy, sklo, plasty, textílie, keramika, cihly, beton, papír, sloh, styl, design, to jo, na tom dost záleží. Židle, křeslo, sedačka, stolička, míč, lavice, pohovka, gauč, nosítka, vana, bidet, posed, lehátko, postel, palanda, lavice, pohovka, vana, klekátko, chrámová lavice, stala, spovědnice, kazatelna, sprchovávanička, žebřík, křeslo, houpačka, kolébka, kůň, skříně, skříňky, police, kredence, noční stolky, trezory, věšáky, truhly, skříňky, kufry.
3: Tak už jsem zpátky, slyšel jsem kufry.
2: Ty taky.
1: Možná pro všechny nově příchozí, to je tady běžné, že si takhle jeden člověk pustí ústa na špacír. Co to mělo být? To je zadání toho špeku, jo?
2: To všechno je dnešní špek.
1: Jsi ženského rodu?
2: Ne.
3: Ne, co, já už nesmím mluvit.
1: Jo, ty to víš.
3: Já už to vím. Ano. Prý teda, Regina. Ano.
1: Takže jako nejsi to... na S.
2: Ne, nejsem souprava.
1: Souprava, no.
2: Ne. Ne, to už jsem právě říkala. Podle využití mohu být solitér nebo souprava.
1: Jo, to bylo na začátku.
2: Ano.
1: A já hned, jo, to je souprava.
3: Regina, mohla bys ty nápovědy, prosím tě, zopakovat?
2: Já jsem si jich napsala hodně, protože mě pobavilo, že jich je hodně. Nebo takhle jsem to našla, i když s některými taky mám pochybnosti, v některých případech třeba vana nebo posed. Ale nevadí, jak jsem koupila,
3: tam
2: tak
3: bych,
2: prodávám.
3: Tam bych taky trošku jako byl opatrný.
1: Nejsi ženského teda rodu.
2: Ne?
1: Takže nejsi výbava.
2: Ne.
3: No do jisté míry jsi, ale...
1: A ty jsi na to hned přišel.
3: Nejsi.
1: No. Jsi svatý dar.
3: Můžeš být.
2: Vlastně můžeš, no.
3: Můžeš být, no.
1: Tak to teda přečti ještě jedno.
2: Tak tedy relaxační nebo tělocvičný, interiérový nebo exteriérový, nebo i víceúčelový. Můžu být třeba obývací, sedací, lehací, klekací, stojací, houpací, jídelní, psací, pracovní, jinak úložný a tam stabilní či mobilní. Jsem taky dekorační, ovšem mám některé jednotky zvláštního určení, třeba pro ubytovací, stravovací a společenská zařízení, nebo pro školy, pro školky, pro kanceláře, pro chrámy, modlitebny, synagogy. Z čeho jsem? To máte třeba papír, dřevo, kovy, sklo, plasty, textilie, keramika, cihly, beton, papír, sloh, styl, design, na tom dost záleží. A jdeme další výčet. Židle, křeslo, sedačka, stolička, míč, lavice, pohovka, gauč, nosítka, vana, bidet, poset, lehátko, postel, palanda, lavice, pohovka, vana, klekátko, chrámová lavice, stala. Spovědnice, kazatelna, sprchovávanička, žebřík, křeslo, houpačka, kolébka, kůň, skříně, skříňky, police, kredence, noční stolky, trezory, věšáky, truhly, skříňky, kufry.
3: Aha, tak dneska jsem vstala, já už teda koukám do e-mailu v 5.30, abych byla včas po ranních povinnostech ve startovním bloku a koukám, že to bylo zbytečné. Nevím. Katka.
1: Katko, já jsem se taky nechyt.
3: Dalibor vám rozumí asi.
1: No, ty ses chyt nějak hned a nevíš, čeho ses chyt. Pomož nám.
3: No, ten výčet.
1: Ten
3: výčet, no, mi pomohl. To,
1: mě vlastně teď
3: z toho výčtu se dá složit něco. To, co hledáme. Hmm.
1: No, já už jsem se teď bavil spíš tím rozptylem, jo. Jsem si třeba představil, že ve spovědnici má pan farář sprchovou vaničku. Jo, tam tráví tolik času, že tam má rovnou sprchový kout, jo.
2: Hříšníků je dost.
1: Jo, no, protože ty jsi tam měla spovědnici a pak...
3: Já myslel na křest, že tam má to.
2: Je toho je taky dost. Vaničku.
1: Že by křtil rovnou... To ne, po spovědi jde pak.
3: To ne.
2: Ale no
3: to
2: máme ne. Tady dobrou zprávu ze Spojených států od Andreji. Zdravím z USA, my vás tady slyšíme. Dnes to bude asi správně. Papa Andrea z Minneapolis. Stále neměný ročník 75.
1: Asi poslouchají...
2: Tak Amerika už ví.
1: Amerika už ví.
2: A Josef napsal prvek. Tak... Prvek
3: tak
2: to...
3: do jisté míry z prvku se může skládat.
1: To znamená, ty jsi nějaké souborné nebo... Což označení všeho.
2: Přesně tak, ano. Hledám jedno obecné slovo nad tímto vším.
3: Někdo mě má rád hodně, někdo málo.
2: Je to tak.
3: Někdo mě nemůže mít hodně. Ale ty to a tak říká, že jede takzvaný minimalismus.
2: Tak co všechno to spojuje? Bychom ve škole namalovali tady.
1: Ale dobře víte, jak je na tom ten člověk, který, když to všichni ostatní ví a přijde jim to jednoduché a on se nechyt. A já jsem se teď opravdu nechyt.
3: A Regina vlastně navázala docela hezky na ozvěnu z minulého týdne.
2: Jo?
3: Když mě je málo, nebo nejsem žádný,
2: no. Jo, takhle.
3: Tak můžete slyšet ozvěnu.
1: No jasně, tomu rozumím, no.
2: Tohle třeba Renča z toho Třince píše, už jsem sice psala, ale nejste křeslo sakra, nic mě nenapadá, svatební dar v kostele, že by... A pak přišlo to správné slovo, Renčo.
1: Jo, já...
3: A je tam hodně prostorů, že? Nebo prostor?
2: Jo.
1: A seš do bytu?
2: Nejen.
3: Jako výjmenované slovo?
1: Ano, ano.
2: Kobyla Přibyslav.
3: Přesně.
1: Kobyla Přibyslav.
3: Přesně tak. Takový obyčejný.
1: Tak jo. Dvojka zavináč rozhlas.cz.
2: A Austrálie nás taky slyší.
3: Výborně, zdravíme.
1: Tak nás slyší v Americe, v Austrálii.
2: Jenom u nás.
1: Na Havaji a v Jevíčku ne. Tak my s tím něco uděláme, musíme to spravit.
2: Furniture.
3: A není to, Vlado, ani design?

0: Napište SMS-ku, komu můžete, Můj rozhlas se právě teď rozjel. Už to funguje. Jakub Kahloč to spravil jogurtem.
1: No, přesně.

0: Raní dvojka na špeku.
1: Čtvrtek 20. srpna, 6 hodin 20 minut a zdraví vás Raní dvojka. A snad odhalíme správně, snad se tedy trefím. Ten výčet byl tak obrovský, že to musel být jedině...
2: Dobrý den, dnes je to IKEA.
1: Jasně, no je. Je to IKEA. Je to ano. Nábytek?
3: Ano, jak napsal nábytek. Ivan právě z Austrálie. Furniture.
1: Furniture.
3: A pak napsal ještě Josef z Německa. Möbel.
1: Möbel. Hmm. Ano, to je möbel. Takzvaný möblák, to je stěhovací auto. Je möblák, no?
2: Möblák,
1: no,
2: jo.
1: Möblák. Tak on je to nábytek. Příbytek, nábytek.
2: Dobytek, obyčej. Stříbrina, Kobyla bík Přibyslav.
3: Tak, no. Já jsem byla překvapená, co vlastně všechno združuje toto slovo, že existuje nábytek klekací, lehací, stojací a co všechno teda do toho patří.
1: Nábytek klekací?
3: No, je to tak, když si
2: klekačka,
3: to...
2: no.
3: No, asi...
2: Ale tavana mě tam nějak neštimuje.
3: No, je to míč, ale možná, když si máš takový specifický jako i interiér.
1: Míč.
3: Tak někdy sedíš na míči, ne? Já jsem třeba v těhotenství se dávala na takovém tom velkém gymnastickém míči a v podstatě to bylo jako křeslo moje.
2: Já jsem se dával, měl jsem lyže s kluznicí nahoru přes dvě krabice, takže to je také
3: takže
2: nábytek
3: vlastně. Jo. Nosítka, taky, víš, vana, bidet. No asi je to to vybavení.
2: Nosítka.
3: Ale nosítka doma, to nevím, kdo má. Ale zřejmě to, že to může být v nějakém v zdravotnickém zařízení, tak to je vlastně taky...
2: Jo, ale tak štafle svým způsobem taky, které se dají předělat na police, že? Když se dá do těch špriclí prknou.
3: No, taky jsem hledala, co je to ta stala a už jsem to ztratila, ale to je nějaká jako lavice pro chrámový sbor, nebo co? Myslím.
1: Ta stala? Ano. Já jsem si říkal, že ty jsi to někde měla vedle spovědnice.
3: No, klekátko, chrámová lavice, stala, spovědnice, kazatelna. Sprchovávaníčka, žebřík, křeslo, houpečka, kolébka, kůň, trezory, věšáky, truhly.
1: Já jsem napsal do vyhledávače, co to je stala.
3: No.
2: A je to společnost.
1: Je to společnost, která něco vyrábí, počkej, ale...
3: No to pak, musíš jít právě dostat
1: hluboko. Ale pak
3: hluboko.
1: Je tady slovo stála, je tvar českého slova za stát.
2: Prosím tě, ale ten kůň, to je... Nesehnal jsem nábytkovou stěnu, tak jsem koupil koně. Jo, takhle to je.
3: Taky jsem mu koupil ovsa.
2: A ty myslíš ten kůň na přeskakování,
3: asi
2: ten
3: tělocvičný. O to nářadí tělocvičné.
2: To je zajímavý.
3: Ale může být někdo, kdo chce mít možná interiér zajímavý a dá si to tam jako...
2: Bývalý tělocvikář.
3: Přesně tak. Protože někdo třeba, že jo, existují takové do interiéru, nevím, kufry, které slouží jako takové skříňky.
2: Že mám místo svítidla má...
3: Ty truhlice...
2: Aha, má kruhy třeba svěšené ze stropu.
3: No.
1: Vlastně nábytek, nebo jsou i ty palety, jak se na tom vozí. Mm. Tak to je hodně
2: vlastně
1: populární.
2: Taky nábytek.
3: Ano, hodí třeba nějaký polštáře a máš sedačku.
2: To máme, jo, na terase.
3: No.
1: Já jsem teda dostal mezi tím pozvánku do chrámového sboru Nejsvětějšího srdce Páně, tak to, ale taky tam není, abych tam stala.
3: No, tak se to budeš seděla.
1: Chtěj, abych tam zpívala.
3: Iva taky tady trošku rozporuje. Bidet není druh nábytku, si myslím. Přeje Iva bez migrény, tak to přeju já. Užijte si to. Ivo, byla jsem taky překvapená, že se to tam v nějakém jako nějaké definici.
1: Dobré ráno, jde to přes kamery, hezký den. Tak děkujem. Tam si můžeme poslouchat naše vysílání, omlouváme se za technické nedostatky. Souprava Rožnov pod Radoštěm 1971, Josef, no, byli jsme na tom stejně, sedací souprava, sedačka.
3: No, jasně.
2: Že by to byl dnes nábytek, pomohlo snad výjmenované slovo. Tento týden se moc nechytáme. Hezký den, Helča a Petr, ročníky 69.
1: Katka 79, na severní Moravě aplikace Můj rozhlas funguje, děkujem.
3: Pohodový čtvrteček, dnešní hádanka by mohl být nábytek. Zdravý a úsměvný den přeji Alča 66 a kolegyniky.
1: A tady je zdravý truhlář Libor, ročník 75. Dnes už jsem výhradně střísek.
3: No, to je pravda.
2: Vidíš, to víš, s čím pracuje.
1: Libore, vy to musíte vědět, že jo?
2: Víš, s čím pracuje ho.
3: A Zdeněk i Josef připomínají Irenu Kačírkovou Josefa Peka.
1: Je, to se zpívá. Dáme si do bytu.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Kdo je nejrychlejším americkým savcem? Co překonalo věstonickou Venuši? A chodili dinosauři po trávě?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje potom na návštěvu novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdají do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle ní se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Seuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saizová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, zejména dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Španělská vláda spolupracuje na přemístění s úřady v Seutě i v regionech. Detaily ani počty dětí, ale ministryně Saizová neřekla. Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká od 8:30 v Aténách Panathinaikos a Jablonec se o 15:45 později představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy.
0: Počasí.
3: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy se objeví bouřky, mohou být i silné. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
0: Doprava.
3: Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na Námniš na Hané zasahují u nehody osobního auta na kilometru 225,5. Je tam fronta asi na 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Žitku z kilometru 12,5 popojíždí kolona. Naberete asi 10-minutové zdržení. A na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 3. kilometru budete popojíždět ke sjezdu na letiště také asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
4: 6 hodin 33 minuty a ukázalo se, že tady musíme vyřešit poměrně dost problémů. Hledali jsme nábytek. Ty si do nábytku schovala úplně všechno, včetně bidetu, a také se tam objevilo slovo stala. Naštěstí vás máme, milí posluchači, stala s dvěma L je italský výraz pro chlív anebo konírnu. V historickém a církevním kontextu se označuje takto chorová lavice, což jsou takové ty lavice.
5: No, napsal Zbyněk, že jsou i to více zdobených sedaček vedle sebe v chrámu pro kněží, je většinou podél zdí u hlavní lodi a oltáře a často na vyvýšeném místě.
4: No, protože to presbytorium nebo presbytář je vždycky na
5: takovým schůdečku,
4: no. Že tam člověk zapomne.
6: Já jsem objevil, že je to bohatě řezbářsky zdobené sedadlo v kostele určené pro duchovenstvo.
5: No.
4: Ano.
5: A já jsem právě myslela, že když je to chórová lavice, takže to je pro
6: Pavla,
5: zbor. Pro Pavla, pro zbor a pro Pavlu zbor.
6: Jo, Pavel Chor, když je na Moravě.
4: Ano, Pavel Chor, když čte první čtení Pavel Chor, tak je to pro něj. Ale
5: Pardon. Tady ještě, já musím vysvětlit, protože s vámi souhlasím, že některé věci jako nábytek nepřipadají, píše Pavel. Někdo používá krabice od banánu, to je tedy taky nábytek, a kůň je taky nějaký úlet, nočník je taky nábytek, kolo v předsíni a rotopet taky, lednice, televize.
4: No, počkej, rotopet je nábytek, to je přece nejdražší věš. A...
5: to je pravda. No. Zkuste si zadat normálně, plně jednoduše, nábytek pomlčka Wikipedie. A tam vám vypadne seznam tady toho všeho. A mě to pobavilo. Dokážu si představit, dneska se dělají takové interiéry, že máš pokoj vanu třeba. Víš, takový to, já jsem to teda viděla jenom na fotkách, ale někdo má velké prosklené okno, tam je, nevím, ložnice, televize a vana. A někdo uprostřed pokoje.
6: My máme v kuchyni, ale špatně se tam vaří.
4: Ale zase tam někdo má třeba v ložnici kávovar. To jsou taky,
6: je taky nábytek. Je to, vlastně, to je výborná připomínka.
4: Dokonce výborná otázka.
6: A nejeden.
4: Že v noci vstaneš, máš chuť na kávu, tak si tam necháš si tam přívod vody, že jo, protože to je ten profesionální kávovar.
6: Ano, jo, umyvadlo to, na to, abys mohl chvílívat, že jo.
4: Ano, to se všechno dá.
6: Puštěnou vodu a zbudíš celý byt.
5: Já si myslím, že vlastně vám to tam zapadne, když si přečtete, že existují tedy jako nábytkové soustavy, soubory a jednotky pro zdravotnická zařízení, laboratoře, koupelny, sportovní stadiony a fit centra. No tak pak tam spadá samozřejmě i toto. No. Nábytek pro koupelnu asi není jenom ta skříňka, asi tam patří i
4: jasně,
5: sprcha.
4: Určitě, napsal třeba Ladislav Kučera. Nábytek, děkuji. To je hezký, že se tam ještě poděkujete. Hezké ráno všem přeje taky Ladislav Forejtek z ulice, že by to mohl být nábytek. Ano, je to tak správně.
5: No a v historické terminologii z latinského stálum se slovem stála častěji v množném čísle stály, označují chórové lavice. Jedná se o pevný, bohatě vyřezávaný dřevěný nábytek, to už jsme říkali.
6: To vzduchovanstvo, ano.
5: Takže krom chóru, tedy nahoře, taky v kněžišti. Takové ty vyřezávané koje, které jsou všechny stejně široké, a já si vždycky představoval, že pro některé jsou zbytečně velké a pro některé se tam prostě nevejdou.
6: Já se tam musím někdy
5: Vladamo.
4: Je to fakt strašně, je to zvláštní, ano, ta architektura je v tomhle zvláštní. Rostě ročník 66 napsal mobiliář.
6: No, Milan třeba napsal pěkné ráno, stačilo říct úložený. Ale to tak není, že jo? No, Milan myslel prostor.
4: To je, já taky myslel prostor často. No, ale chtěli jste Kačírkovou a Beka. Existuje ještě verze písničky Dáme si do bytu, dáme si vázu, kterou zpívá Iveta Simonová, Milan Chladil. Ta je teda velmi dobrá swingovka. Ale myslím, že tady ty dva herci to předvedli v tom videoklipu parádně. Tak my vám teď ten videoklip
5: pustíme.
4: Pustíme, no.
6: Hezky se dívejte.
4: Skvělý úplně. Ona zpívá perfektně, Kačírková.
7: Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl, ke stolu

0: jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: No, nepodařilo se mi k tomu dohledat vůbec nic, protože to byla patrně nahrávka Československé televize. Tu původní nahrál Karel Vlach se svým orchestrem, jenom to, že jsem chtěl dodat, Vlastim Lhála napsal tu písničku na text Vratislava Blažka. Vlastim Lhála, geniální skladatel. Nezaměňovat s Karlem Hálou, prosím, Riky. Ale mám taky pocit, že to hrál Krautgartner na ten klarinet. To bylo tak perfektní.
1: Zní to tak.
0: Krautgartner, pak tam byl další jako nečekané nástroje, samozřejmě kontrabas, to je jasný, rytmika, ale byl tam vibrafon. Slyšeli jste? Taky to cinkání. Moc krásná nahrávka. Jelena Kačírková, Josef Beck.
2: A Triangle tam byl, ne? To zhrála ty tehdy.
1: Já tak
2: potichoučku.
0: Jenom tak skromně.
1: Přicinkla.
2: Skromný Triangle.
0: Už jsem sice psala, ale nejste křeslo, sakra. Svatební dar v kostele? Renča z toho Třince napsala. Střínce.
2: On píše i Petr, prosím vás, to není možné. Tak třeba klekátko, nebo ale sprchová vanička, to je taky nábytek.
0: Ne, to
2: mě napadl nábytek hned, ale ta vanička.
0: Ta vanička, je to, já jsem to mezi tím našel, nejenom IKEA, všichni to takhle popisují, jak jsme říkali, koupel nový nábytek.
1: No.
0: A tam je koupel vlastně všechno.
1: Já si to
0: nejenom myslím. Skřínky, ale počítá se do toho i ta vanička.
2: No. Takže i bradla místo štendru třeba.
0: Jenom jako když je to třeba kohoutek a to, tak to je v části, která se jmenuje sanita.
2: Sanita.
1: Jasně.
2: Jasně.
1: Jo, ale jako rozumím tomu nesouhlasu, cítím ho tam taky, ale vlastně je to asi takhle, jak říká Dalibor. Že by to byl nábytok, to byl, už jasný. Len hádám, rád vás počúvám, postupně zapájám rodinu a hádáme spolu. Dnes idem do práce len já, tak hádám sám. Zdravím Vlado, starý Jíčin do Tretice.
2: A jinak Sanita, to bylo pokračování seriálu Sanitka. To byla
0: ano,
2: Sanita.
0: No jasně, byla Sanitka, to byli, oni byli menší. Dřív.
2: Tam hrali instalatéři.
0: Dobré ráno, nejsem nábytek. Snad jsem dnes uhodla, budu mít na týden na Kanárech a psťák růženo.
2: Wow.
0: Vůbec zapomeňte prostě. A ještě se ptá, jak bylo to vyšetření toho očního, ale
1: no to...
0: tam nevím, kdy na to najdeme čas to vyprávět.
2: Teď. Třeba teď.
1: Tak já vám to teda povím. Problém byl to už najít. Aha. A to jsem ještě měla brýle. Pak byl problém najít cestu domů, protože jsem měla rozkapané oči a neviděla jsem. Ale co se dělo tam...
0: To
1: vám nepřeju.

0: 6 hodin 45 minut a nastala tady historická chvíle. Milí posluchači, pro vás všechny, kteří třeba nevíte, chodí nám sem pravidelně náš host, pan profesor Dlouhodoba, a my po něm něco chceme, nebo zpravidla vy po něm něco chcete. Ale poprvé, dobré ráno, pane profesore.
1: Hezké dobré ráno.
0: Jste přišel s prosbou a žádostí vy.
1: No, protože jsem ráno cestou do práce měl nasazená sluchátka, poslouchal jsem pochopitelně od 6. hodiny vaše vysílání a vy jste tam, paní Regino, hovořila o tom, že jste navštívila ohledně teda vyšetření očí lékaře a že k tomu máte nějaký příběh. A já tentokrát, pokud by vám to nevadilo, bych si moc přál ten příběh slyšet.
0: A vy... Prý teď studujete oftalmologii.
1: Jo, já jsem teda, teď jsem dodojil zrovna, teď, ale zároveň...
0: Vím, že při dojení prý je důležité se dívat do očí.
1: Teď studuju kravologii, ale rád bych se věnoval i oftalmologii.
2: Ale taková kráva má krásné oči, pane profesore.
1: No právě proto.
2: Já bych se dokázala do těch jejich očí dívat.
1: Má, no, nesmí je mi zahnísané, to není hezké.
0: A vy jste teda, paní
2: Regino?
0: Někdy není
2: sedí nějaké mušky, ale jinak jsou krásné, tak krásný
1: takhle,
2: oko.
1: Vy byste se dívala ráda, ale vy byste nic neviděla, proto jste asi navštívila oční.
0: A je zajímavé, že prý, když člověk navštíví oční, tak potom vůbec nic nevidí.
1: Prozře. Ne,
0: právě, že prý ne.
1: Tak jak to bylo, paní
2: Ale já
1: Regino?
2: Teda ještě musím tady dát slovo Kateřině, která napsala, tak bych to odhadla, že vám změřili oční tlak, to kvůli zelenému zákalu, takové to flusnutí do oka, změřili dioptrie, EU... OP a další řádek nevidím, rozkapali a koukli na sítnici a pak se podél zdi sunete domů. Asi tak v kostce to bylo, důvěrně to znám. Je to úplně,
0: je to přesně.
2: Jak říkáte, Kateřino, ale já jsem se setkala s takovým novým přístupem, protože asi možná mnozí z vás mají tu zkušenost, že není úplně dostupný ten lékař, ke kterému chcete jít na preventivní prohlídku. Obtížně se schání gynekolog, zubař, očař a to je dobře mít jaksi pod kontrolou a chodit si to vždycky s kontrolou. No a já jsem narazila na to, že mám problém. Na oční se nemohou 4 roky dovolat, ale objednávky jsou jenom po telefonu. Tam buď to vyzvání a nikdo to nebere, nebo je obsazeno. Takže to jsem zkoušela 4 roky. Pak jsem se 3x objednávala, 2x mě sestřička vyhubovala, jednou paní doktorka, až jsem se pak objednala na někdy, když jsem zjistila, že za 5 minut mám být na jiném vyšetření na opačném konci Prahy, takže tudy to taky nešlo, ale našli jsme vyšetření očí i hned rychle za týden. Tak jsem se objednala a to byl tak zajímavý jako přístup velmi neosobní, což mi nevadí, já si tam nepotřebuji s nikým vyprávět, co jsme měli k snídani, ale tohle bylo jako i na neosobní přístup velmi chladné. Chlad se ještě zvýšil poté, co jsem odmítla jedno vyšetření, které si můžete zaplatit sama, ale jenom kartou. Ty jsem řekla, že asi není to potřeba, až paní doktorka nazná, že je třeba nutné, takže se ozvalo takový No a bylo to... velmi neosobní. Proč jste tady? No já už teď hůř vidím, jestli bych nepotřebovala silnější brýle, protože třeba titulky v kině už nepřečtu. Odcházela jsem s tím, že brýle mám v pořádku a dioptrie sedí.
0: No tak vidíš.
2: Takže já asi vidím.
1: Já se omlouvám, tu kliniku jsem zakládal já a ještě oni tam chlapci malovali. Oni to nebyli zatím odborníci.
0: Jo, to byly ty malíři.
1: To byly ty malíři.
2: Tak já přijdu ještě jedno.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Nikdy jsem neměl rád hlasité konflikty ani fyzické násilí. Ve skutečnosti působím na většinu lidí spíš nesměle, stydlivě a uzavřeně. Jenže člověk může být pod velkým psychickým tlakem schopen věcí, které by od něj ostatní lidé nikdy nečekali. Zvlášť, když mu někdo cizí vzadu v hlavě neustále šeptá a autoritativně připomíná, co je správné a co špatné. A věřte mi, chladný hlas mé drahé matky dokáže být někdy až nepříjemně přesvědčivý. Ačkoliv se snažím jeho nadvládu potlačit, má těžká duševní choroba mi bohužel nedovoluje vystupovat sám za sebe. Moje mysl je totiž rozdělena na dva světy. Někdy ani nevím, kdo vlastně doopravdy jsem.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Davida Matáska. Jak s odstupem hodnotí důvody, které ho po více než 30 letech vedly k odchodu z Národního divadla? Co by označil jako největší včelařský úspěch letošní sezóny? A jak se těší na nadcházející sérii představení Macbeth v rámci letních shakespearovských slavností? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví David Matásek a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vládní prioritou je dostavba páteřní sítě dálnic. Ministr dopravy jednal s ministryní financí o rozpočtu na příští rok. Francie zaznamenala v létě kvůli horkům o několik tisíc úmrtí navíc. Počasí bude slunečno, odpoledne začne oblačnost přibývat, místy zaprší a teploty až 32 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a část dálnic D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavků musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárek neuvedl. Ministr taky kritizoval některé smlouvy uzavřené bývalou vládou, jsou podle něj nevýhodné. Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, ji ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezi rezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Pokračuje předseda senátního klubu STAN Jan Sobotka.
2: Jediný, kdo bude z toho mít prospěch, jsou velký developeři, protože stavby nad 10 000 metrů čtverečných, což je zhruba 100 bytů, to jsou miliardové stavby, tak ty stavby budou mít zelenou a budou se rozhodovat za 30 dní bez možnosti odvolání.
0: Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučení stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. V Senátu návrh podporuje jediný klub Hnutí ANO. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé. Informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů.
3: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, než je běžné. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě. Žitě od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu z minulého století. Ten se nahromadil ve zrušeném náhodu z 50. let v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje těžké kovy, jako jsou rtuť a olovo. Firma musí odpad odsát a náhon opravit, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok. Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmi finále vypadly. Mezi muži dohrál Jakub Menčík.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť a objevit se mohou bouřky, které mohou být i silné. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na D35 z Mohelnice do Olmouce za sjezdem na náměšť na Hané na kilometru 255,5 odklízejí následky nehody. Je tam krátká kolona asi na 10 minut. Na D1 z Prahy do Ostravu je na průjezdu Brnem relativně klidno, pouze kamiony popojíždějí mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky ze 4. kilometru pojedete v koloně ke sjezdu na letiště. Teď je to asi na 10 minut. Dobře dojďte. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
5: Ano, je to tak. Za chviličku vás pozvu na koleje, milí posluchači. Ale než se dostaneme...
6: Na studentské?
5: Ne, na studentské koleje, ne, jako na železnici. Ale Jedna věc, prosím vás, během zpráv, kdyby tady bylo záznamové zařízení, tak byste slyšeli tři lidi a každej, jak se říká, si mlel tu svoji. Já jsem tady něco hledal do vysílání. Regina, mě to tam nejde skopírovat, něco úplně jiného. A do toho, Jakub, ty reakce na to oční, to je výborný, to je...
6: Pak,
5: a vzájemně jsme si říkali ty věci a mysleli jsme si, že ten druhý to poslouchá. A ten třetí odpovídal úplně na něco jiného. Takže pojďme postupně. Já vás zvu na koleje, ty jsi tam kopírovala co?
7: Já už jsem našla valašskou kuchařku Valach na špeku, to bude do retra.
5: Protože budeme mít v retru špek, ano. A ty?
8: Já jsem četl e-mail Petra z Kolína, no tak to jste měla, Regi, štěstí. Já byl u očního naměření dioptrií a dostal jsem rovnou vynadáno, ať už nechodím a jdu rovnou k optikovi. Ale pak to je ještě i včera, říká, zrovna mi tu kolega vypráví, co včera zažil u zubaře. Musel odejít dřív z práce, úplně se to nehodilo. Po půl hodině čekání vyšla paní zubařka s dotazem, bolí vás něco? Ani ne. Tak zase za půl roku.
5: Tak krásně. Kontrola, kontrolní vyšetření.
7: Lékař vás viděl.
8: Ohledal.
7: A pořádku.
8: Ani neohledal.
5: Bolí vás něco? Ne. No, tak jo. Tak. A ty jsi říkala, že jsi byla u očaře, to je očař? To znamená, když tě bude bolet něco v nose, tak to je nosař?
8: A uchař.
5: Aha, tak jo.
8: A uchař.
7: Když půjdeš s dítětem, tak to je dětskař.
5: Pozor, ale dětskař byl tady v blízkých setkáních. Ano. Vynikající doktor a on si říká dětskař.
7: Ano, najdete jeho účty, jsou velmi zábavné, vtipné. Skvělý. Pod názvem Cyril Dětskař. Shodou okolností je to zeď naší
8: kolegyně. A pro dospělé? Lékař pro dospělé? Jak by zněl ten
5: to je
8: dospělař?
5: To je už zbytečný.
7: To už nechal.
8: To už nechal.
7: To už nechal.

0: Tak to bylo léto s tebou, ale otázka, jaké je léto na kolejích? Nechybí výluky, zpoždění, zrušené spoje. Je otázka, jestli někdo čekal něco jiného, nebo má nějaké jiné zkušenosti. O provozu na české železnici budeme mluvit s Pavlem Prouzou. Pavle, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Je tedy vše v zajetých kolejích, nebo jsou letos na železnici ještě nějaké větší problémy než zajeté koleje?
1: No, jestli zajetými kolejemi myslíme přesedání na náhradní autobusy, zrušené spoje nebo hodinová zpoždění, no tak je vše v pořádku. Právě takhle vypadá letošní léto na českých kolejích. Poslední týdny dopravu komplikují také četné výluky. Na mapě zveřejněné začátkem srpna Českými dráhami jich byly vyznačeny 40. Výluky naplánovala Správa železnic, která se stará o koleje a nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje dopravcům přístup na tratě. Třeba na hlavním koridoru mezi Prahou a Moravou je nyní provoz v některých úsecích veden po jedné koleji nebo sníženou rychlostí. Koridor se přitom i za běžného provozu pohybuje na hranici kapacity, takže každé další omezení výrazně ovlivní plynulost dopravy.
0: Předpokládám, že na železnici je to podobné jako třeba u oprav na silnici, že se předpokládá, že je menší provoz.
1: Ano, Správa železnic využívá letní prázdniny jako hlavní sezónu pro opravy tratí. V červenci a srpnu ubývá lidí dojíždějících do práce i do škol, takže výluky způsobují menší komplikace. Železničáři opravují koleje, mosty, výhybky, vedení i zabezpečovací zařízení. Cestující obvykle přesedají do autobusů a výluky se plánují dlouho dopředu. K výlukám spojeným s velkými stavbami přibyly opravy tratí. Léto se pro ně využívá kvůli počasí i požadavkům objednavatelů dopravy a samotným dopravcům. Na hlavním koridoru z Prahy směrem na Moravu pokračuje modernizace uzlu Česká Třebová. Dělníci pracují na kolejích směrem na Dlouhou Třebovou, Třebovice v Čechách i Opatov. Opravy jsou i mezi Kolínem a Pardubicemi, kde se v části úseku jezdí po jedné koleji. A v jednokolejném provozu jsou i stavby na trati Brno-Havlíčkův-Brod i pod Krušnými horami mezi Chomutovem a Mostem.
0: Opravy na hlavních tratích logicky ovlivní víc vlaků. Je to znát oproti třeba loňskému létu?
1: No, ono to v číslech vypadá celkem sympaticky. Celkové plnění jízdního řádu, tedy spolehlivost, jestli vlak odjede nebo přijede na čas, se moc neliší oproti loňskému červenci, je jen o 1% horší. Nejdelší zpoždění navíc vznikají kvůli mimořádnostem, jako jsou nehody, srážky na přejezdech nebo popadané stromy. Samotné výluky mají na svědomí asi jen 7 červencových zpoždění. Vlaků se zpožděním nad hodinu jelo loni i letos podobně, v průměru kolem 20 denně. Vlaků se zpožděním nad půl hodiny bylo v červenci o 20 denně víc. Šlo zhruba o 80 z více než 8000 denně vypravovaných vlaků.
0: No a teď si můžeme připomenout, co může cestující dělat, když má jeho spoj zpoždění.
1: No, u Českých drah v případě většího zpoždění je možné využít i jiný vlak, který cestujícího doveze do cíle dřív. Není to problém u většiny linek, jenom Pendolina a linka Eurocity Praha-Ostrava jsou s povinnou rezervací. Přesednout na jiný vlak pak lze v případě, že má původní spoj zpoždění větší než půl hodiny. Pokud chce cestující i v novém vlaku garantované místo k sezení, musí si pořídit novou místenku. Cestující může požádat o vrácení ceny za původní nevyužitou místenku a při zpoždění delším než hodinu nebo dvě má nárok i na odškodnění ve výši čtvrtiny až poloviny jízdného. U Leo Expressu se může cestující vzdát jízdy, pokud je zpoždění více než 60 minut. Dopravce pak vrací celou cenu jízdného. Pokud by chtěl cestující jet dřívějším spojem, musí si koupit novou jízdenku. V případě zrušení spoje se pak zákazník může zdarma přesadit na jiný spoj, který je v prodeji, musí to být stejný úsek, třída a tarif. A RegioJet vrací celé jízdné, pokud zpoždění v nástupní stanici dosáhne alespoň 30 minut. Na nový spoj si pak cestující zakoupí novou jízdenku.
0: Je pravda, že v té výchozí stanici se to stává velmi často, že čekáte a ten vlak z nějakého důvodu není přistaven. Moc děkujem za souhrnné informace o tomto problému. To byl Pavel Prouza. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Je 7 hodin 18 minut, Regina tady kopíruje a připravuje ranní retro špek.
1: No to takhle bude? To půjde o špek valašský.
0: Valašský špek, ale ještě než dojedeme na to Valašsko, tak bych se na chviličku zastavil u těch vlaků, že jsem si říkal, že tomu nerozumím.
1: Čemu? Že to jezdí pozdě?
0: No, že někdy to jede pozdě, no. Ne, já vím, že jsou rekonstrukce, to je jako daná věc, ty výluky, jak se tomu říká, že je potom, ale někdy...
1: Víš, čemu já nerozumím? No. Ti skočím do řeči, než to zapomenu, jo? Ty to určitě nezapomeneš. Že to má zpoždění už, když to vyjíždí.
0: No to jsem...
1: Tomu nerozumím.
0: No to je ono. No protože když je to...
2: Musí čekat asi,
0: když
2: ne.
0: Je to pendl, tak třeba přijel pozdě, víš? Ano, musí ano. Nějak jako... Wait, že jo, nebo něco.
2: No, nebo přijede včas, ale musí čekat, než přijede tam z protější koleje, ne z protějšího směru vlak, aby se nestřetli. Takhle to chápu já. Teda.
0: Ano, jeli nádraží jednokolejné, tak to tak je.
1: Ale třeba pražské, tady hlavní nádraží, to myslím, že je celkem takové jako bohaté na koleje a i tam jede v 6 ráno vlak se spoždění.
2: To je bohaté především na obchody,
0: ale je to
2: s obuví třeba
0: ale a na kavárny. Ale je tady ještě jeden problém a to není problém jenom hlavního města, to je téměř na všech nádražích a tomu já nerozumím, že do poslední chvíle se nedozvíte, na jaké máte nástupišti ten vlak a je tam obrovský dav v té centrální hale, třeba v Olomouci, a pak se všichni řítějí, utíkají, protože se bojí, že jim to třeba ujede. Já mám rekord, že to tam dali 3 minuty před odjezdem, ale běžíš, já nevím, na čtvrtou kolej nebo čtvrté nástupiště, že tohle je věc, který nerozumím.
2: Za předpokladu, že můžeš běžet. Že jsi nějak pohybově omezen, tak no, co máš dělat?
0: No. Já vím, že ten dispečer to má těžký, nebo kdo dělá tu vlakovou cestu, jak se říká, ale přece jenom...
2: Šlo by to líp.
0: Myslím si, že trošičku dřív...
1: No je to takový jako trošičku zvýšený stres při tom cestování. Máte kufr, 2 děti, jenom 2 ruce, tak 3 předměty.
0: A ty vlastně nevíš, těžko, do poslední chvíle, rychle, kde to je. Třeba v Brně. No. Teď tam musíš jako běžet dole, nahoru, teď nevíš, a teď vyběhneš třeba nahoru na to nástupiště a tam na té digitální tabuli to není napsané.
2: Já jsem Ostravě takhle, promiň, běhal mezi nástupišti, protože to bylo značené včas, ale podle mě špatně. Nebo tak nelogicky, že jsem neviděl, který vlak kam jede.
0: A pozor, ostravské hlavní nádraží má takovou zvláštnost, že ty musíš nejdřív do schodů, pak jdeš nad těmi kolejemi,
2: ano,
0: běžíš zase dolů.
2: Pak zase dolů.
0: A když zjistíš, že jsi na špatném nástupišti, tak je to docela šichta.
2: No právě, a to nemám děti. A byl jsem nervózní.
1: A v Olomouci je taková situace, že z jednoho nástupiště, ze 2 kolejí, kterými můžeš prostě mezi nimi přejít, protože jsi na jednom nástupišti, jede vlak do Brna a do Brna.
0: Ano,
1: víš,
0: to je pravda.
1: Víš, že to je vlastně, nevíš, na který máš tu jízdenku.
2: No, jestli jedou oba do Brna, tak to je jedno, ne.
1: No ale jeden, mám pocit, že je Českých drah a jeden je nějakého jiného dopravce, takže pak vlastně nemáš správnou jízdenku.
0: Jo, to je pravda.
1: No.
2: To poznáš podle toho, že jeden je žlutý a druhý třeba modrý.
0: Retro kousek. No, tak děkujeme moc krát za... přemesení
1: zkušenosti.
0: Za zkušenosti. A to jsem ještě neřekl, že ve Frýdku Místku... Ne. My jsme ve Frýdku Místku dostali dárek. Přišla za námi naše posluchačka, řekla dobrý den, já se jmenuji Hanka a protože vás mám ráda, tak mám pro vás špek. A já jsem si říkal, že nám dá nějakou hádanku. A ona nám dala špek.
1: A horčici. Chleba si máme dokoupit sami, říkala.
0: Jakub se velmi složitě zvedl. Ty máš něco s tím kolenem.
3: Kamaráde, to je...
1: Jakub tady heká celé.
3: Kolena, záda.
0: Ty hekáš celou dobu. No a teď, ty jsi k tomu špeku něco našla?
1: No já jsem vám, přátelé, našla takové dlouhé povídání, to až bude čas.
0: Jo, až bude čas.
1: To já bych vám ráda přečetla celé. Ale týká se to valašského způsobu vaření. Je to pán, který chystá kuchařku, Valach na špeku.
0: Ano, to jsem neřekl, že byla z Valašska, Hanka.
1: Ano. A tam se dočtete tak poeticky psané věci, které nejsou neznámé. Všichni je asi známe, i když třeba na Valašsku nemáme kořeny, ale tak krásně se to poslouchá. Valašské vaření nezačínalo receptem vytištěným na křídovém papíře. Začínalo tím, co bylo doma. Naše babičky otevřely komoru, nahlédly do sklepa, podívaly se, co právě nabízí zahrada a podle toho se pustili do práce. Valašská kuchyně nikdy nebyla kuchyní přepichu. Vznikala v kraji, kde se člověk musel umět uskromnit, kde půda nedávala všechno sama od sebe a kde se s jídlem neplýtvalo. Vařilo se z několika základních surovin, za to na desítky způsobů. Brambory, zelí, mouka, mléko, tvaroh, máslo, vejce, luštěniny, cibule, česnek, kořenová zelenina, mák, povidla a samozřejmě sádlo. Maso nebylo na stole každý den, prase se zabíjelo jednou, někdy dvakrát do roka a hospodyně pak musela vědět, jak z něj využít prakticky všechno. Něco se snědlo při zabíjačce, něco se vyudilo, něco naložilo, ze sádla se škvařily škvarky a z ovaru zůstala polévka, ze které se dalo uvařit další jídlo. Nic se nevyhazovalo. A když říkám nic, myslím skoro opravdu nic.
2: A to mohu potvrdit, já jsem pár zabíjaček zažil, ty taky asi dali, Bore, Regi, ty taky.
1: Já jednu.
2: To prasátko se zpracovalo komplet. My jsme si ještě třeba z kopítek vyráběli kalíšky, ze zoubku náhrdelníky, z čelistních kostí příbory. Taková byla doba.
0: Z té přední části, to si normálně na...
2: Z čumáčku jsem měl zásuvku. Kahan. Jo, zásuvku. Jo,
1: no a tady je pěkný, jak vařili vlastně valašské babičky. Trouba neměla obrazovku, která by zapípala při 180 stupních. Babička do pece strčila ruku a podle žáru poznala, zda může dovnitř chleba, buchty nebo maso. Nebylo to přesné, bylo to naučené. A právě proto se staré recepty často čtou dnešnímu člověku podivně. Přidej mouky, co vezme. Peč, až to je. Dej sádla podle potřeby. Nech u kamen vykynout. Člověk odchovaný digitální váhou z toho může dostat kopřivku. Jenže babička nepotřebovala vědět, zda dala 327 nebo 341 gramů mouky. Podívala se na těsto, sáhla do něj a věděla. Recept měla v rukách.
0: Pravda, že v Rožnově pod Radoštěm a na Horní Bečvě, prostřední Bečvě, kde všude máme nějak příbuzné, tak teta Mařenka taky to dělala úplně stejně. A když mi dávala recept na zelovou polévku, že jo, na kyselicu, tak to začínalo špeku dost. A poraď si. Tak se pojďme vrátit tomu dárku, tomu špeku. Jaký je? Už to tady krásně
2: voní. Ještě jsme neochutnali. Každopádně babičky, tetinky stávaly první většinou. Museli roztopit kamna. Začínalo se mnohem dřív vařit, třeba už 7 ráno.
1: Jasně. No ale teda.
2: Tak co mu říkáš?
1: Ten je, to je... Tak měkoučky, to by se dalo snad namazat.
0: To na se dá namazat. Ten valašský špek si pamatuju, že jsem ho vždycky vozil a byl na té úrovni, že se ho dala na chleba a vlastně se to namazalo.
1: No, to maso je takový, ty blá.
2: Škoda, že jsou jenom 3 kila.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO se dnes znovu sejdou třeba její straničtí kolegové ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat bude Schillerová taky s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron. Informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Ve Vsetíně začíná třídenní festival United, největší křesťanský festival v Česku, nabídne koncerty, semináře i workshopy zaměřené na témata od teologie a psychologie až po víru nebo vztahy. Jeho ředitelka Dagmar Hurtová letos očekává až 5 000 návštěvníků z celé republiky.
2: Počasí.
1: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně až zataženo na jihovýchodě s deštěm. Místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout kroupy a přívalové srážky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
2: Doprava.
1: Na D35 z Mohelnice do Olomouce za sjezdem na náměšť na Hané vyšetřují nehodu. Projíždí se jen levým pruhem. Je tam kilometrová fronta na víc než 10 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Řitku z 12. kilometru popojíždí fronta kvůli omezení u jíloviště. Zdržíte se také asi 10 minut. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Dobrou. Na 15. kilometru stojí autobus za mírným horizontem v odstavném pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
3: Je 7 hodin 33 minuty, dnes je čtvrtek 20. srpna. Vy posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu dvojka. Za chviličku vás pozvu do Řecka. Tam si připomeneme svatého Spiridona s Pavlou Smetanovou. Zatímco se tady krájí ranní špek.
4: No, my si ho nemůžeme nabažit.
3: To jsem nečekal.
4: Pořád krájíme.
3: A teď jsme tady vedli takovou diskuzi, jestli to vlastně je slanina, nebo co je slanina a co je špek. Že my říkáme přece tomuhle, co je tady, je ta prorostlá jako slanina a ten špek, protože moje tetička, že jo, říkala špeku dost, ale myslela tím takovou tu žluto-bílou věc.
4: Taková ta čistě bílá.
5: Tak,
4: co má...
5: Říška,
4: a ze spodu je tam kus té kůže.
3: Ano, ne? Ano.
4: Která se nedá ukrojit.
3: A to je vlastně...
4: Dá něco pomastit, ne?
3: Špek.
4: To by si myslím já,
3: masť,
4: že je špek.
3: Ne? No. Bo ne, masť je to slovensky?
4: No, no masť, to je, ne. To už je to je sádlo.
3: Jo, to je sádlo, pozor. No. Ještě je sádlo.
5: To, ano. A pak olej ještě.
4: A máslo.
5: Máslo.
3: Děkuju vám.

0: po uši.
1: Srpen v Řecku není jen vrcholem léta, ale také měsícem velkých náboženských oslav. Na Korfu patří 11. srpen svatému Spiridonovi, patronovi ostrova, a 15. srpna slaví celé Řecko na nebevzetí Panny Marie. Svátek tak významný, že se mu někdy říká druhé neboli letní Velikonoce. A jak oba svátky Řekové slaví, nám z Korfu přiblíží Pavla Smetanová. Pavlo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kdybychom se 11. srpna ocitli ráno v centru Korfu, tak co bychom zažili a proč se kvůli muži, který zemřel před téměř 2000 lety, zaplní ulice tolika lidmi?
2: Tak 11. srpna byste zažili jeden vůbec z nejpůsobivějších dnů celého tady našeho korfského roku. Protože už od časného rána jsou uličky Starého města plné místních lidí, ale i turistů a poutníků. Zvoní kostelní zvony prostě úplně všude, ale hlavně tady na věži svatého Spiridona. A městem procházejí tři slavné korfské dechové kapely, tři ze 20 podotýkám, ty tři městské dechové kapely, uniformované. No a v 9 hodin vychází z chrámu svatého Spiridona procesí s ostatky patrona ostrova, které se nesou ve vzpřímené poloze, ve vysokém takovém jako proskleném relikviáři, řekla bych. A ten průvod prochází historickým centrem a za ním stovky až tisíce věřících i z turistů, i zvědavců. Protože 11. srpna je opravdu obrovský svátek. Připomíná se rok 1716, kdy ostrov obléhala osmanská vojska. No a podle víry místních věřících se tehdy svatý Spiridon zjevil nepřátelským vojákům jako mnich z hořící pochodní. Prý se zjevil nad starou pevností benátskou a přišla prudká bouře. A Osmané museli odplout, takže nakonec obléhání ukončili. No a samozřejmě z historického hlediska by bylo asi dobré připomenout také, že tady byli Benátčané, kteří vymysleli opravdu důmyslné opevnění a měli velkou armádu a byli to tedy opravdu obránci ostrova. Ale pro Korfany zachránil Korfu především jejich patron. Takže tady svatému Spiridonovi říkají jednoduše Agios, což je svatý. A jejich vztah k němu je takový opravdu osobní. I proto právě patří jména jako Spiridusa, Spiridula na Korfu k těm nejčastějším a nejtypičtějším.
1: No a právě svatý Spiridon má podle Korfanů svůj ostrov pod ochranou dodnes. Pojďte nám ještě jako detailněji říct, před čím ho měl tedy v minulosti zachránit. A jak silně v něj místní věří ještě dnes třeba po tolika letech?
2: To opravdu je tak, že ten svatý Spiridon je pro Korfany mnohem víc než jakási historická postava. Oni ho opravdu považují za skutečného ochránce ostrova, který drží takovou jako ochranou ruku nebo stráž nad ostrovem dodnes. A podle tedy pověry nebo legendy ten svatý Spiridon ostrov během posledních staletí opakovaně zachránil. Zachránil ho před hladomorem, dvakrát před morovou epidemií a právě v roce 1716 před tím osmanským napadením. A tyhle hlavní zázraky se dodnes slaví velkolepě, takže jsou to vždycky čtyři velká procesí během roku. A ten, jak už jsem zmínila, ten vztah Korfanů k němu je osobní. Skoro tedy v každé rodině najdete nějakého Spirosy nebo Spiridula. Je to tak, že když na Korfu zavoláte fakticky na ulici Spiro, otočí se třeba 8 mužů, jako. Takže se takhle fakt jmenuje prostě každý druhý. A dokonce tady existuje taková jako legenda, že svatý Spiridon v noci opouští svoji rakev a chodí po ostrově pomáhat lidem koná zázraky, takže proto mu také pravidelně každý rok mění jeho vyšívané střevíce, které mají být podle tradice tedy opotřebované, jak tady chodí po všech těch rodinách a tak. A ty staré se stříhají na takové mini kousíčky, balí se do takových mini obáleček s razítkem svatého Spiridona a můžete si vzít v kostele pro štěstí. A říká se tomu filakto a je to takový talisman. Já jsem o tom myslím, už jednou hovořila, takže když přijdete na Korfu, málo kdo to ví, jděte tam do kostela svatého Spiridona, tam je takový jako krámek v té věži, všechno se tam prodává samozřejmě za peníze, ale když řeknete, že chcete filakto, tak to vám nesmí prodat, to vám musí dát, no a pak se dejte do obalu třeba do mobilu nebo do peněženky a budete mít prostě takový talisman jako ochranu. No a je to tak, že opravdu ti místní lidé, já když se tady dívám z okna, protože bydlím naproti kostelu svatého Spiridona, tak prostě když jdou ráno do práce nebo při pochůzkách se běžně zastavují u kostela svatého Spiridona, zapálí si svíčku a pokračují dál, opravdu se křižují vždycky, když projdou okolo. Já tady občas sleduji s pobavením třeba kurýry, kteří jezdí na těch elektrických motorkách a rozvážejí zboží. A vždycky, když jedou kolem ostrova, tak oni prostě drží v jedné ruce kafe, v druhé ruce tedy řídí, jako řídítka, když jedou kolem toho ostrova, tak se v tu chvíli ještě pokřižují. Což mě vždycky ve mně vyvolává jako obavu, aby nespadly, protože prostě kafe v jedné ruce a druhou, když se křižujete, tak to může být nebezpečné, nicméně samozřejmě svatý je chrání. Takže není to jenom světec, kterého si několikrát do roka připomenou procesím, ale opravdu je takovou jako živou součástí jejich každodenního života.
1: Jak jste říkala, že zavoláte Spiro a otočí se kolik, nevím, 6 mužů, tak my teď máme patrně jiného ochránce a to je svatý Jakub, protože představte si, Pavlo, že my jezdíme teď na ty naše výjezdy. Jezdí s náma Jakub Kaloč, zvukař Jakub Veselý, potom je tam ještě jeden chlapík, který se tam stará o takovou místní program a to je Jakub Nesvadba, to je třetí. A ještě Regina má synovce a to je Jakub Švec a vypráví o něm vždycky. On mi Jakub říkal, tam musíš říct, který.
0: Ano. Ale to pořád ještě není všechno, ještě tam máme Jakuba, který nám pomáhá po technické stránce.
1: Jo, ještě tam ten technický.
0: Ano, ano, který staví stan.
2: Takže tak. Jakub je váš Spiro.
1: Přesně. To je, ano. A my nevíme, jak je, jestli začneme třeba číslo a trojko. No ale pojďme ještě k vám, protože jsme také v úvodu mluvili o 15. srpnu, kterému se někdy říká letní Velikonoce. Co se toho dne v Řecku děje a proč je pro Řeky tak mimořádně důležitý?
2: No, ten 15. srpen je prostě v Řecku obří svátek. Je to takzvané zesnutí bohorodičky a právě taky se mu říká vlastně v uvozovkách druhé nebo letní Velikonoce, protože jsou na něj velké, jako předcházejí mu velké přípravy, 14-denní půst a samotný ten svátek je takový jako směsicí tady téhle víry, že byla Panna Marie tedy vzata do nebe. Je to rodina, jsou to rodinná setkání a lidová veselí. A Řekové mají k Panně Marii, které říkají Panna Jia, mimořádně takový silný osobní vztah. A skoro každá oblast v Řecku má nějaký kostel, klášter nebo zázračnou ikonu, která právě ke které se toho 15. srpna putuje nebo koná pouť. Zároveň ale poradní bohoslužbě se potom ve večerních hodinách celé Řecko začne bavit, protože ve vesnicích se konají takzvaná panjíria, o těch jsem už taky mluvila, to jsou takové lidové slavnosti obrovské pod širým nebem, kde se jí pije, hraje živá hudba a tančí se často až do rána, no a slaví se také jmeniny, takže všechny Marie, Máriosové, potom jestli znáte nějaké Řeky, tak možná znáte nějakého Panajotise, Panajotu nebo Despinu. Takže všichni si navzájem telefonují a gratulují, opravdu taky polovina Řecka, to je tedy další jméno Spiro anebo Maria, to jsou samozřejmě dvě nejčastější jména, i když Maria je to samozřejmě v celém Řecku. No a je to taky takové období, kdy se Řekové vlastně před tím 15. srpnem vracejí z měst do svých rodných vesnic a na ostrovy, takže jsou úplně plné trajekty, jsou plné silnice, prostě jsou hrozné zácpy, je to naprostá vlastně noční můra, protože některá místa, která jsou po zbytek roku skoro prázdná, najednou úplně ožijí. A já si taky pamatuju, jako dříve před mnoha lety se říkalo, že po 15. srpnu nastane už taková jako úleva, že se začne ostrov pomalu vyprazňovat a Řekové odjíždějí zpět do svých domovů a také, že se začne ochlazovat a mohou přijít první deště. Ale tohle už dávno není pravda. Nejenom samozřejmě kvůli masovému turismu, třeba tady na Korfu, dříve právě takhle potom 15. začali lidé hromadně odjíždět, hlavně tady ti místní Řekové, kteří se přijeli na dovolenou, ale také končili Italové a tak, ale teď už a prostě sezóna ke konci září pomalu končila, ale teď už tady sezóna trvá až do konce října. No a také většinou nezačínají moc první deště, nebo jenom takové jako krátké, protože prostě evidentně globální oteplování i zde udělalo svoji práci, vykonalo.
1: Ano, ono už se to vlastně přesunulo. Podle mě z vás je vlastně spíš taková Afrika a z nás je Řecko a Itálie.
2: No moment, to není pravda, protože k nám tady na Korfu se lidé, jak jste tam měli ta velká vedra, přijíždějí ochladit.
1: Jo, takhle.
0: Že je tam chladněji než u nás.
2: No, když jste měli ty 40,
3: To sedí a tady je teplej.
1: Jo, ano, jo.
2: Tak tady by se měli třeba 35.
1: Krásných 35.
2: Jakub,
3: jsi si něco řekl? Když jsi to řekl dobře.
1: Jo, tak.
3: Že z nás se stává Řecko a Itálie a z Řecka se stává Island.
1: Já, jo. Tak děkujeme, Pavlo. Mějte se krásně.
2: Vy se taky mějte krásně. Naschledanou.
1: To byla Pavla Smetanová z ostrova Korfu.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já vám nejdříve řeknu, jak je. Teploty mezi 16 až 22 stupni Celsia. Docela výrazně teplejší ráno, než na která jsme byli zvyklí. A střídá se oblačná obloha s polojasnou. Postupně očekávejte konkrétně třeba na západě, severozápadě Čech, že se přidají už přehánky a ta zvětšená oblačnost bude postupně postupovat i k východu. Přehánky budou ale také doprovázené bouřkami a v jihovýchodní polovině postupně budou ty srážky četnější a i bouřky budou jako silné, mají padat i kroupy, místy a foukat vítr kolem 70 km za hodinu, to v těch nárazech během bouřek. Až k večeru by se měla situace trošičku uklidnit, ale na druhou stranu zůstane teplo. Dříve předpokládali, nebo ještě před třemi dny meteorologové, že naměříme maxima kolem 30 stupňů. Nebude to tak. 27 až 32 stupňů Celsia. Takové jsou předpokládané teploty. Západ a sever malinko chladněji kolem 25, hory pak 18 až 22, těch 22 v Beskydech a Jeseníkách. No a v pátek nadále hodně oblačnosti, výskyt velmi silných bouřek, takže bude to podobné jako dnes, ty teploty malinko nižší, 23 až 28 stupňů. A na horách pak kolem 19, napadnout by mělo do 5 cm vody. A odpoledne až k večeru pak jihozápad zataženo a na většině území déšť opravdu silný postupně. A také nejsou vyloučené ještě kroupy, ale meteorologové na jejich obhajobu musím napsat, nebo říct, že napsali, vydržte nejistoty, dvojtečka. Vzhledem k nejisté poloze zvlněné studené fronty je lokalizace silných bouřek a intenzivních srážek méně spolehlivá.
3: Jo, jasně.
2: Takže bychom se měli připravit všichni.
3: Ale každopádně ten interval, až naprší a uschne, bude díky tomu, že budou vysoké teploty, celkem krátký.
2: Jo, to říkáš dobře.
3: No.
2: Ale zatím si do té doby si budeme zpívat prší, prší, jen se leje.
3: Okay.
2: Kam tak koníčky pojedeme.
4: Budeme si zpívat třeba prší krásně.
2: A nebo?
4: No, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, že nám napsal kuchař, Petr Koukolíček nám napsal e-mail, ano, který se týkal vlaků, vlakového spojení, protože jsme tady před hodinou skoro řešili problémy na železnici, které souvisejí s výlukami, a myslím, že tam psal něco o zkušenostech z Japonska.
2: Přesně tak, že byl delší dobu v Japonsku a že tam je ta situace malinko jiná. Ale já jsem ho poprosil na základě tvé prosby, napsal jsem mu, jestli mu můžem zavolat. Napsal, asi ano, ale jsem stále v autě.
4: Jo, to asi nevadí.
2: Uvidíme,
4: že mu zavoláme po 8 hodině, zeptáme se ho na zkušenosti s

0: Vráme.
1: Já Petra Veska, kromě Petrianů, taky miluji. No, já jsem tam cítil maličko takový.
0: Já vím.

0: moci bez nemoci.
1: Výměna kyčelního kloubu je v očích mnohých velkou hrozbou, a to především v souvislosti s rekonvalescencí. Nabídneme vám mini-invazivní operaci, která umožňuje mnohem kratší rekonvalescenční dobu a také snížení bolesti pro pacienta. Pan Miroslav takový zákrok podstoupil a bude o něm vyprávět. Moje pozvání přijal také doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Maďarsko slaví největší státní svátek roku. Nová vláda oslavy výrazně zlevnila. Počasí bude slunečno, odpoledne začne oblačnost přibývat. Místy zaprší a teploty až 32 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková. Dobré ráno.

0: Stát se příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po jednání rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech nebo výstavbu nového zařízení v Lounech. Víc prostředků má jít i na specializační vzdělávání mladých lékařů, včetně takzvaných rezidenčních míst. Na celkem 140 postů pro praktické lékaře letos podle Vojtěcha přišlo asi 300 žádostí.
1: Potřebujeme ty absolventy dostat do těch oborů a do těch míst, kde nám chybí, což jsou zejména praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, psychiatři dospělí a dětští psychiatři.
0: Další investice mají třeba na výstavbu onkocentra v Ostravě nebo digitalizaci žádanek. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by mělo jít příští rok víc peněz taky na adiktologické služby, řekl to po jednání vládní protidrogové rady. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů. Školní pomůcky pro prvňáka letos vyjdou v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni. Ukázala to analýza nabídky 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. Nejdráž vyjde aktovka, která stojí v průměru zhruba 1600 korun. Skoro polovina rodičů počítá s výdají na školní pomůcky do 3000 korun, jak vyšlo v průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Jak vyšlo v průzkumu, v červnu se ho zúčastnilo 1000 dospělých. Většina rodičů se na pomůckách snaží ušetřit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
2: Nákupy plánují a porovnávají. Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
0: Obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit dva radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost podle velitele městské policie Benešov Radka Stulíka zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
3: Tady to prostě vidíte, na 90, 167, to je úplně strašidelný. Takže díky tomu věříme pevně, že se nám podaří brzo tomu udělat přítrž.
0: Maďaři dnes slaví Den svatého Štěpána, největší maďarský státní svátek. Připomínají si založení křesťanského maďarského státu prvním uherským králem. Letošní oslavy v Budapešti poprvé připravila vláda Petra Maďara, která na nich výrazně šetří. Mají vyjít asi na čtvrtinu plánovaných nákladů. Ohňostroj bude menší a kratší, hlavním bodem bude projekce na budově parlamentu. Součástí oslav bude Maďarův projev, ale i tradiční letecká přehlídka nad Dunajem nebo slavnostní procesí centrem Budapešti.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Bude slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a místy se přidá déšť. Objevit se mohou i bouřky, a to i silné. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
5: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Ostravy za sjezdem na brněnské výstaviště na kilometru 190,5 se srazilo nákladní auto s dvěma osobními. Nehoda blokuje levý pruh a už se tam tvoří kolona. Na D2 z Brna do Bratislavy z Bystřet za sjezdem na Židlochovice. Na 12. kilometru stojí kamion, po defektu, je v odstavném pruhu, ovšem větší vozidla musí vybočit. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále ranní dvojka.
6: Čiki čaka tiki taka, nebo tak nějak se jmenuje ten film, o kterém budeme hovořit. Nezní to úplně česky, viď?
7: Čika čeka je to.
6: Jak?
7: Čika čeka.
6: Čika čeka. Aha, Čeka, to je Republika Čeka.
7: No, to nás právě čeká.
6: To nás teď čeká svojitou rindou. No a potom si možná popovídáme s kuchařem, který se zabývá opravdu úplně jiným způsobem přípravy pokrmu. A když jsem to tady během zpráv četl, tak...
7: To je až takové laboratorní vaření,
6: ne? Je to jaká laboratorní. Těším se na to, fakt si o tom popovídáme. Tak si dáme Kim Wilde. Někomu píšeš, Jakube?
7: Kim divá.
8: Ano, Renatě odepisuji, protože Renata napsala, hlásím, že kousek od Brna právě bouří a krásně prší. Tak je odepisuji, že už to na těch meteomapách také vidím, ten modrý flíček. Zas nic vášnivého.
7: Jo, něco napíše Renata.
6: Já jsem si právě říkal, já jsem tam cítil víš, vášeň v tom psaní.
8: To já jenom tak vypadám. Já už jsem dovášnil.

0: Čika Čeka je název filmu, je to vlastně vztahové drama s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou. Ten film běžel v hlavní soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a více si o něm řekneme s Vojtou Rindou. Vojto, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Čika Čeka nezní úplně česky, tak asi začneme tím názvem.
1: On ten název český je a zároveň není. On je to španělský, ale znamená to česká holka. Čika Čeka, což je tedy umělecké jméno postavy Lukáše, českého kluka, který se v zahraničí živí jako takzvaná drag queen, což laicky znamená, že předvádí taková velmi stylizovaná čísla taneční v extravagantních ženských kostýmech, ale tou hlavní hrdinkou je, myslím, spíš jeho máma Zdena, která je taková neobyčejná svojí obyčejností. Je to ty postavy, které se v naší kinematografii do popředí většinou nedostává a je to dokonce ty postavy, kterému se nevěnuje pozornost ani v reálném životě. Třeba v tom nedávném filmu Jana Svěráka Pět švestek se říkalo, to jsou neviditelné postavy, že to jsou prostě, když to řeknu blbě, mezi 50 a smrtí, a kteří nejsou třeba nějak zajímaví ani pro reklamy a tak. A
0: tehle můžu jít, když tak se teď na chodbu to vítr zdýchat.
1: Já už jsem trošku mířil i do vlastních řád. Je to takový projev středního věku, ale je to opravdu sociologický termín neviditelné postavy.
0: Ano.
1: Takže tehle Zdeně konkrétně je 55 a je už 3 roky vdova, pracuje jako poštačka někde na vesnici nebo na maloměstě, kde si všichni vidí do talíře. Dům, ve kterém bydlí, je samozřejmě prázdný, bydlí tam sama a trošku jí padá na hlavu. A do téhle situace se právě k ní vrátí syn Lukáš, aby se rozloučil se svojí babičkou a Zdeninou mámou, která umírá v LDNC, a ta babička má ještě jedno velké přání. Ona chce strašně vidět naživo vystupovat Helenku Vondráčkovou a tadyhle to přání právě, respektive jeho splnění, je začátek takové cesty, kterou ta Zdena s Lukášem k sobě musí urazit.
0: To znamená, to je scénář, neříkám, že to je stylizace, ale vlastně tam vystupuje reálná, nebo chceme, aby tam byla reálná postava Helena Vondráčková. Tomu se nějak říká, tomuto formátu filmovému.
1: To chce babička, já nevím, jak.
0: Víte, co myslím, že to, protože to není realita čistá, ale hraje v tom reálná postava, že jo?
1: No, já nevím, jestli můžu, asi můžu prozrazovat, protože se o tom hodně mluvilo už v souvislosti s tím uvedením ve Varech, že to je právě jedno z těch tanečních čísel, které předvede Jan Cina, který hraje toho Lukáše, takže dokonce s paní Vondráčkovou ani, je to velmi přesná imitace, takhle bych to řekl.
0: A teď, jak Lukáš se Zdenou vycházejí, protože vy jste říkal, že se vrací.
1: Ten Lukáš se vrátí fyzicky a vrací se i trochu jakoby mentálně, nebo tím, jak byl dlouho pryč, tak oni to pouto matky a syna musí nějak obnovit, a právě tenhle ten jejich vztah a ten jeho vývoj je podle mě srdcem celého toho filmu, protože oni mají na začátku ten vztah tak nějak udržovací, on je v Paříži, volají si přes Skype, vědí o sobě a nic moc víc, ale když se ten syn k matce na čas nastěhuje zpátky i kvůli nějakým změnám ve svém životě, tak si samozřejmě projdou nějakými konflikty, ale postupně k sebe právě hledají tu cestu a to jejich znovu navázání napomůže k němu právě třeba to spiklenectví, se kterým realizují ten plán babičky. A tady hraje velkou roli, že Čiku Čeku napsal Šimon Holý a natočil, který dlouhodobě prokazuje opravdu velkou citlivost pro zkoumání ženských postav nejrůznějších věků. Tu Zdenu hraje Pavla Tomicová, kterou Holý před několika lety v podstatě osvobodil od jejich obvyklých rolí, protože ona ve filmech hrála většinou takové lehké komické role a on jí dal ve filmu A pak přišla láska velkou dramatickou roli a v té Čice Čece ten její výkon ještě povyšuje ta opravdu výjimečná souhra s Janem Cinou, který hraje Lukáše. Oni opravdu třeba to, jak sobě hledají tu cestu, se projevuje i velmi jakoby fyzickým kontaktem, že se tak otlapkávají, objímají, mají podobná gesta a my jim věříme ty hádky i momenty smíření a vidíme hlavně, jak se jeden skrz druhého učí tak nějak žít víc, jak v tom filmu vypadne. A to je fráze, která mi se strašně líbí.
0: Vy jste říkal drag queen, já bych možná připomněl, protože já jsem byl jeden z té dlouhé řady lidí, kteří vůbec netušili do nedávna, o co jde. Jsem viděl talk show v televizi Čiči na gauči, myslím, že se to jmenovalo, a tam to na nás na všechny působilo dost nepěkně, když bych použil velmi jemný výraz, že jsme to jako trošku nechápali, spíš to působilo jako otřesně, bych řekl, nebo odtažitě, nebo nehezky, nepěkně. Jaká ta linie tam je a jak se to, předpokládám, se ten Jan Cina, jak se mu to daří?
1: No ono se to asi jako všechno dá dělat dobře i špatně a já myslím, že to je, nejsem expert, ale že to je dost jakoby výrazný fenomén, který se projevuje pak i třeba, řekněme, v mainstreamové módě a tak dále. Je to něco, co se dřív tak tutlalo, stejně jako věci spojené s homosexualitou nebo jinými orientacemi, a teď to je, myslím, legitimní projev i, řekněme, nějakého uměleckého vyjádření. A v tom filmu to, myslím, působí velmi atraktivně. Tam jsou dvě hudebně tanečně kostýmová čísla. Jedno je právě to kouzelně detailní, ta kouzelně detailní imitace vystoupení Heleny Vondráčkové v té LDNC, a to druhé je opravdu velkolepá show v jakémsi pařížském klubu. A to není prostě jenom tak, že se někdo oblékne ty nebo na ty scény mají detailní choreografii od holého stále spolupracovnice Elišky Soukupové, na které se podíleli právě přední české drag queen, včetně těch kostýmů, make-upu a tak dále. Je to opravdu svébytný výraz. A do toho ten Lukáš podstoupí hned dva coming outy, jeden před svojí mámou a jeden před vesnicí, což jsou momenty, které jsou jak pro Jana Cinu, tak pro Šimona Holého jaksi osobní. A právě že ta kombinace té vizuální atraktivity těch vystoupení drag queen s určitou civilností vytváří takový zajímavý kontrast. A ještě vlastně v téhle souvislosti je potřeba zdůraznit, že Jan Cina je mimo jiné vítěz soutěže Stardance v roce 2021, takže je pohybově velmi nadaný a umí to na plátně prodat. Takže opravdu je to pastva pro oči, tyhle ty vystoupení.
0: Dejme tomu, najdeme tam nějaký zásadní důvod, proč byl právě tento film vybrán do soutěže v Karlových Varech?
1: No, byl to jediný český zástupce a já si myslím, že jeden z těch faktorů mohla být právě ta civilnost a způsob, jakým Šimon Holý pracuje se stereotypy, nebo se jim spíš vyhýbá. Třeba ten coming out bývá v českých, ale i zahraničních filmech zobrazován většinou něco jako drásavého, traumatizujícího, ta postava se pak sesype a tak dál. Tady to proběhne tak nějak přirozeně, samozřejmě skoro mile, nebo i ta česká vesnice bývá v českém filmu tradičně ukazovaná jako místo nějaké bídy a deprese a beznaděje nebo sociálního smutku, jak říká Šimon Holý, jako místo, odkud se ty hlavní postavy snaží co nejrychleji dostat, ale tady to vypadá jako docela příjemné místo k životu. Takže ta Čika se vlastně odmítá dělat legraci z gejů, stárnoucích žen a spousty dalších motivů, které většinou jsou jako pro smích v té tuzemské kinematografii nebo sklouzávají k takovému lacinému humoru nebo ke karikatuře. A je to vlastně takový citlivý a civilní, že to pořád tak opakuju, film se silnými hereckými výkony, který dokáže, myslím, v divákovi, nehledě na orientaci, věk a další faktory, zbudit tu chuť žít ten život víc.
0: Není ten název trošku limitující?
1: Je to...
0: Čika.
1: Navíc on ten Lukáš měl původně žít ve Španělsku, protože je to španělsky, z různých důvodů nakonec skončil v Paříži, takže je to, řekněme, já myslím, že ten název je atraktivní. Mm. Nevím, jestli zapůsobí na cílové publikum, ale mě by nalákal.
0: Skvěle, to byl Vojtěch Rinda, děkujeme moc.
1: Děkuju, hezký den přeju.

0: Je 8 hodin 21 minuta, posloucháte stále naše ranní vysílání. My už pomalu jdeme do finále, protože musíme pustit další po nás jdoucí pořady, konkrétně Zitu Senkovou. Ale Jakuba napadlo, protože milí posluchači, připomenu, že jsme tady řešili železnici a že nám napsal e-mail
1: Petr Koukolíček,
0: což je kuchař, který se zabývá
1: molekulární,
0: velmi specifickou metodou vaření. Tak jsme si řekli, že mu zkusíme zavolat. Jestli to, počkejte, jestli to zvedne. A to zkusím, ne? Je to, dobré ráno, tady ranní dvojka, Petře.
2: A dobré ráno, já jsem si musel dát na hlas.
0: Je dobrý,
1: dobré ráno.
0: No, jak to vlastně říct dohromady? Vy jste nám napsal vaše zkušenosti s ježděním v Japonsku, tak tam je ta kultura té železnice trošku jiná?
2: Tam je to úplně jinak, co se týče cestování. Aspoň teda ve vlaku a metru, respektive hromadná doprava.
0: A jak si to máme představit?
2: No, když to, jak jsem psal v tom e-mailu, když si koupíte lístek, tak vy si koupíte lístek na určitý den, čas, tak jako u nás, místenku. Nebo nemusí to být místenka, může to být normální lístek, ale vy už na tom lístku máte vyloženě i jaké dveře toho vlaku a jaký vagón. Kam máte nastoupit, přijdete na to nástupiště a na peronu jsou čáry, žlutý vlak, modrý vlak, zelený vlak a tak dál a čísla dveří. Tam se zastavíte u té čáry a ten vlak přijede v ten přesný čas a přímo ty dveře zastaví tam, kde stojíte. A když jste v metru, tak chcete vystoupit například na Můstku a chcete jít směr Václavský náměstí, tak víte, že máte být v prvním vagónu třetí dveře, protože ty jsou nejblíž schodům. A to je i v každém metru napsaný, vy to víte, je to neskutečný. A je to strašně jednoduchý systém.
0: No vlastně máte pravdu. A teď pojďme teda k vaší profesi, protože vy děláte trošičku jiný způsob vaření a to jste praktikoval v Japonsku.
2: Ne, tam to byla taková gastrocesta, protože přece no, japonská kuchyně trošku jako někde jinde a svíže kvality, chutí a tak dál. Ale molekulární kuchyně to, jak jednou padlo v nějakých médiích, jak říkal Roman Vaněk, když chce někdo dělat molekulární kuchyně, musí mě dobře vařit, pak to celý rozebrat a postavit z toho něco jiného. Takže to je to, co já dělám.
0: Jasně, ale jak si máme představit kapalný dusík, třeba i molekulární amarouny?
2: Jo, tak to je na strašně dlouhou debatu.
0: Aha, je tak to musíte někdy přijít a povyprávět nám o tom, protože nás to zajímá.
2: To bychom asi mohli, ale ta kapalný dusík, to je úplně běžná věc, vlastně dusík dýcháme všichni, že jo, akorát se stlačí nějakým tlakem, vyteče v uvozovkách voda, která má tak hrozný tlak, nebo pod tím tlakem, že ta voda v uvozovkách, ta tekutina má minus 197 stupňů Celsia. Ona se vlastně furt vaří, je to čirá tekutina, která se vaří, ale dáte tam ruku, jídlo, cokoliv a okamžitě se to zmrazí. Takže nedávat do toho ruce, jenom...
0: No právě, to jsem si lek.
2: Asi jako vypadá. Ne, to asi nesmí sát.
0: To je totiž, ty... Ano. To
2: pardon, jíte ty potraviny upravené v tom dusíku, ale to je jednoduchá taková zmrzlina, to není až tak molekulární, to je efekt.
0: Já myslím, že v tom zmrznul i Terminátor 2, to je ta závěrečná scéna, jak praskne ta cisterna, že jo, a má ten tekutý dusík, ale my jsme ještě, a už vás nebudu zdržovat, jeďte, vím, že jste na cestě, Petře, my jsme tady dostali špek, normálně prostě slaninu, jo, z Valašska, tak jak byste ji upravil v tom vašem způsobu?
2: Přemýšlel jsem nad tím, jelikož celou dobu jedu a poslouchám dvojku fakt jako léta. Vy jste takový mojí raní jako dobrý pořad. Špek je strašně jednoduchý, tam je několik verzí. Je to běžná i špek, běžná slanina, ještě k tomu teda, co je špek a slanina, to je taky na další debatu.
0: Ano.
2: Ale to je asi jedno. Ale vezmete špek, vy extrahujete z toho tu chuť, což na to jsou určitý metody, žádná chemie, je to fakt normální prostě kuchařský postup. Tu chuť můžete vyvařit například, pak se do té tekutiny, která se zase zredukuje, přidá sojový lecitin, to je zase úplně normální přípravek ze soji, to se celý našlehá a uděláte z toho dokonalý obláček, ten dáte do pusy a ten obláček vám zmizí a máte v pusy jenom chuť toho špeku. Nebo z toho špeku se dá udělat třeba prach, že se zase úplně dehydruje, rozemele. Není problém se špekem blbnout.
0: Petře, vyjedete teďko sem k nám?
2: Že bych přivez nějaký dehydrovaný špek. Ne, nejedu. Já za chvilku kotnu v Holešovicích, kde máme kancelář pobočky a tak.
0: Jede, to je samozřejmě. Moc děkujeme, dobře dojďte a budeme se těšit, že někdy ochutnáme obláček.
2: Můžeme se domluvit.
0: Jasně.
2: Děkuju, díky. A ti daří.
3: Šťastnou cestu.
0: Taky, nashledanou.
2: Díky, nashledanou.
4: To bude asi hezký na tajli, ne? Takový jenom vdechnout obláček špeku.
3: Do plavek, že jo?
4: No, zamlsáte si, ale přitom...
3: Nepřiberete, jako to je jak s tím naším špekem.
4: To je pravda.
0: Jak říkal, vy extrahujete tu chuť, to je běžný kuchařský postup.
3: No, jasně.
0: Jasně. To...
3: So, přesně.
0: Já jsem včera extrahoval 2,5 hodiny teda večer. A, a bylo z toho grilovaný kuře.
3: Takže... Já umím jenom vývar.
0: A
3: 4 hodiny.
0: No, ale to možná extrahuji. Ono, ne? To je extrahuješ tu chuť z toho masa.
3: Chceš si dát špeka, v puse to udělal.
0: To musíme.
3: Cítíš jenom chuť.
0: No ne, je to...
3: A jak se tím najíš, kolik si musíš dát porcí?
0: Musíme to někdy vidět.
3: Obláčku.
0: Já bych to se chtěl...
4: Tak se dojíš potom rohlíkem.
0: Molekulární prostě vaření, catering.
3: Skvělý teda.
0: Tak hezký. No, tak škoda, že my tady vlastně nemáme prostor, nebo do blízkých setkání, ne? Že vlastně hodinku si, protože říkal, že to je na dlouho, což asi je, já to chápu, protože těch metod bude poměrně dost. Asi to bude, si myslím, i velmi jako efektní na pohled, tak to by chtělo kamerový záznam. Tady ve studiu naproti, kde teď sedí Zita Senková, tam se běžně laboratorní práce dělali.
3: Dělat a dělat budou.
0: Dělat zase budou, tak to pan
3: nebojte
0: profesor.
3: Se.
0: Ano. Je teda pravda, že poslední byly svíčky z olivového oleje a bohužel přijeli hasiči.
3: Tak to byl konec profesorovy kariéry.
0: Ano, to tak jo, loučíme se. Mějte se krásně, milí posluchači. Děkujem. Moc děkujem a jsme rádi, že jsme mohli nakouknout i do pod jinou pokličku.
4: Já jsem ráda, že jsme mohli zakončit špekem, protože zítra tím zase začneme. A na ten zítřejší, já se teda těším.
3: Prý budeš šťavnatý, si říkala.
4: Jo.
0: Proč se mě těšíš?
4: Já vám to nemůžu říct. Já jsem přišla na takový princip, jak vám ho zadám a smála jsem se u toho předevčírem včera a dnes už zase.
0: Takže prosím vás, milí posluchači, přestože je půl deváté ráno, už teď si dejte budík na za 5 minut 6.
4: Jo.
0: Naschledanou.
5: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Mrazivé léto na dvojce. Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů. Mrazivé léto na dvojce. Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný. A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka. Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech. Mrazivé léto na dvojce. Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidíme. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
5: Jak to vidí? Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, vítejte u pravidelné půl hodiny, ve které naši hosté každý všední den komentují aktuální dění. V příštích minutách zazní názory Jany Klímové, hlavně ekonomické analytičky Českého rozhlasu a také autorky podcastů Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. Já vás vítám, Jano. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Vyjednávání o rozpočtu na příští rok je pochopitelně naše hlavní téma. Kdo s jakou částkou přichází s Alenou Schillerovou a s jakou odchází, nebo přinejmenším náladou a příslibem, na to se zeptám a probereme i vyostřenou debatu ohledně financování silnic druhých a třetích tříd, jak samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
6: Třetím dnem dnes budou pokračovat jednání ministryně financí Aleny Schillerové se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Se členy kabinetu se sešla paní Schillerová už včera a v úterý. Tak jak vůbec se sestavuje rozpočet vlády? Jak to hodnotíte, Jano?
7: Tak rozpočet vlády, kdybych to měla vzít obecně, se sestavuje tak, že se udělá nejdřív státní rozpočet, že se udělá nejprve nějaký návrh a ten se rozešle jednotlivým rezortům, ty k tomu dají svoje připomínky a většinou chtějí všichni víc peněz, než kolik jim nabízí ten prvotní plán, který vzniká na půdě ministerstva financí, a o těch představách se potom chodí právě definitivně tedy dohadovat s Alenou Schillerovou. Takhle prostě vlády hnutí ANO to dělají. Takže teď vlastně jsme svědky toho, těch závěrečných jednání, kde si vyjasňují ty svoje pozice, kdo kolik požaduje a jaké jsou možnosti rozpočtu, a z toho se udělá nějaké celkové potom vyúčtování, když to tak řeknu, a podle zákona do 31. srpna, to znamená do přes příštího pondělí, musí být ten návrh schválen vládou a musí být poslán do poslanecké sněmovny. A tam se potom začne během září projednávat se všemi poslanci.
6: Hlavním prioritami rozpočtu by podle premiéra i ministryně financí měly být investice do dopravní infrastruktury, do dostupného zdravotnictví, energetické bezpečnosti, školství a bydlení. Rozpočet by měl rovněž podpořit hospodářský růst. Tak podívejme se na to, co z vašeho pohledu ukázalo to první kolo vyjednávání o rozpočtu na příští rok. S jakými požadavky ministři a ministryně přicházeli, s jakými částkami příslibem odcházeli z těch krátkých tiskových briefingů se zdálo, že víceméně každý odcházel nějak spokojený.
7: Spokojený, je to tak. Alespoň se tak ministři tvářili, asi s výjimkou pana Juchelky, když ten
6: tvářil, znovu,
7: že je nespokojený, ano, ale tam bylo jasné, že to jednání ještě bude pokračovat, že jsou tam otevřené věci a ty se týkají podstatného tématu této vlády a obzvláště hnutí ANO, a to je výše důchodů, protože to byl jeden z velkých slibů, že na kterým stála předvolební kampaň hnutí ANO, že vrátí důchodcům to, o co je takzvaně okradla předchozí Fialova vláda, a samozřejmě, že vláda naráží prostě na realitu svého vládnutí, a to jsou prostě nějaké omezené zdroje, takže teď se budou dohadovat, kolik vlastně důchodcům přidají, protože ta samotná valorizace zákona předpokládá, že by měli penzisté dostat přidáno zhruba asi 300 korun na ten průměrný důchod, který je necelých 22 tisíc měsíčně. A což by ovšem bylo jedno z nejmenších růstů paradoxně za poslední léta, takže proto pan ministr práce a sociálních věcí Juchelka přišel s nápadem, že by se to zdvojnásobilo, ta částka, že to umožňuje nějaké prostě vládní nařízení, a což by ovšem bylo samozřejmě, že na důchody letos se vydá 720 miliard, příští rok je plánováno 740, tohle by byl ještě další výdaj, tedy navíc, tak o tom se právě teď ještě debatuje, jak velké to přidání vlastně bude, jestli i toto je priorita, nebo není vlastně, protože jak jste sama vyjmenovala na začátku, tak těch priorit je opravdu hodně. Vlastně.
6: Co rezort, to priorita.
7: A to znamená samozřejmě i růst výdajů, ale na to zase nerostou ty příjmy tak rychle.
6: No, právě mezi požadavky patří i vyšší platy pro úředníky, policisty, hasiče, učitele.
7: Je to tak a to je další věc, o které se bude ještě vyjednávat, vlastně jaký ten rozpočet na ty platy bude, protože zatím jsme se, pokud je tedy o veřejnou správu, teď se bavíme, protože zatím jsme se to nedozvěděli. Tam jenom pan ministr práce Juchelka po schůzce s Alenou Schillerovou jako ministryní financí, tak řekli, že mají nějakou dohodu, ale neřekli žádné číslo a zatím se ani nesešli s odbory, které zastupují zaměstnance veřejné sféry a státu, takže a ani oni tedy před tím jednáním, na které zatím nemají ani datum, kdy to jednání proběhne, tak nechtějí říct nějakou částku, kterou budou požadovat. Ale pan Juchelka sliboval, že to bude jeden z nejvyšších růstů za posledních x let. A já tedy připomenu, že od dubna ve veřejné sféře rostly tarifní složky platů lidí, kteří jsou placeni státem, zhruba o 9%. Čili pokud by to mělo předčít vlastně to, jak naznačuje pan Juchelka, tak to budou další významné výdaje. Ale podotknu k tomu jenom jednu věc, že musíme vidět i tu, je to nárůst výdajů, ale na druhou stranu má to i tu stránku, že státní zaměstnanci opravdu v té době předchozích několika let, kdy byla obrovská inflační krize, tak jim ty platy téměř nerostly, nebo jenom velmi málo, čili ty jejich reálné platy nedoběhly prostě, nebo jsou pod úrovní, kde by asi měly být.
6: Z jakou důvodu podle vás, Jano, dnes za ministryní Alenou Schillerovou opět přijede ministr vnitra, pan Metnar, a také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný? Pánové už se s Alenou Schillerovou setkali v úterý.
7: Já si myslím, že tam bude také hodně o ty výdaje právě na bezpečnostní složky, na platy a další záležitosti. Boris Šťastný avizuje, že potřebuje hodně navýšit peníze na sport, takže tam zřejmě půjde o nějaké, já nevím, technikálie ještě, jak ty výdaje mají vypadat. Jako žádné detaily k tomu nevím.
6: To se určitě dozvíme v těch příštích hodinách nebo dnech. Mimochodem v úterý Alena Schillerová jednala také se šéfem diplomacie Petrem Macinkou. Tam mě zaujala spíše, je to taková perlička, když se ho na krátkém briefingu poté ptal šéfa diplomacie jeden novinář, jak by na škále od 1 do 10 ohodnotil to setkání s ministryní financí, tak řekl, že s ní je to vždycky za 10. A usmál se, protože pro rezort vyjednal, pokud se nepletu, zhruba něco přes 10 miliard plus minus.
7: Což je ale plus minus stejně, jako měl. A ještě se pochlubil tím, že je hvězda úspor, protože se škrtal skoro všechny dotace neziskovým organizacím, které dostávaly příspěvky, tedy zjevně z jeho rezortu, na to, aby jako plnili, protože když se ta struktura, na co oni dostávali ty dotace, tak většinou to byly nějaké podpory v zemích, kde je to opravdu potřeba, takže humanitární projekty a tak dále, ale zase nedozvěděli jsme se žádný detail, jako bylo to takové to trošku macinkovské trolení s prominutím, takže tam jako uvidíme, co to znamená, ale avizoval tam, že ti, kdo dostávali nejvíc, dokonce tam zmínil nějakou nátlakovou neziskovou organizaci, nevím, koho tím myslel, ani to nebudu tady nejmenoval. Prostě je to hrozná komunikace za mě, tento způsob. Takže, já nevím, ze stovek milionů je to nula, tak uvidíme, co z toho bude. No.
6: Také z toho jeho vyjádření bylo jasné, by to také nechtěl nějak specifikovat i s ohledem jaksi diplomatickým, že dojde k nějaké, nazvíme to, restrukturalizaci těch našich zastupitelských úřadů. Někde něco zanikne, otevře se nové, tak to bude také předmětem diskuse.
7: Určitě a já jsem to pochopila, takže to hodně spojoval i s nějakým změnem portfolia těch nemovitostí. On říkal, že vlastně se s Alenou Schillerovou bavili o tom, že by založili nějaký státní fond, do kterého by šly výnosy z prodejů nemovitostí, které má Česko v zahraničí a vlastně nejsou buď je nevyužívá, nebo podle jeho názoru nejsou potřeba. a ten výnosy z toho prodeje by šly do toho fondu a z něj by se potom financoval rozvoj těch ostatních nemovitostí a nebo možná nějakých přesunů třeba těch zastupitelských úřadů. To uvidíme, zatím jsme také neslyšeli žádný konkrétní detail. On nechtěl říct, ani některých zemí se to týká. Někde, myslím, že pak zmínil třeba někde v Africe, ale nevíme.
6: Říká ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
5: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
6: S vyšším rozpočtem by chtěl příští rok hospodařit také ministr kultury. Otto Klempíř chce získat pro svůj rezort zhruba 20 miliard korun, které hodlá investovat do památek, na stabilizaci platů nebo do filmových pobídek. Jeho rezort by měl také kvůli vládou zamýšlenému rušení koncesionářských poplatků převzít financování veřejnoprávních médií. A tady mě zaujala informace, se kterou přišel portál Seznam zprávy. Podle něj šéfka státní kasy zvažuje možnost financování skrze kapitolu Všeobecná pokladní správa.
7: Já jsem to také pochopila tak, tu informaci, že rozhodně, byť to takto bylo ze strany vlády avizováno nebo ze strany pana ministra, že by ty budoucí výdaje tedy na Českou televizi a Český rozhlas měly být v jeho kapitole, tak že to tak není, že tam se s tím nepočítá, s takovouhle částkou. A pak měla říct Alena Schillerová, že by to mělo být zřejmě v té kapitole Všeobecná pokladní správa. Co z toho soudit, to opravdu nevíme, protože ten zákon, který by měl změnit to financování veřejnoprávních médií, s kterými za rozhlas nesouhlasíme, připomenu, tak aby se to převádělo pod stát, tak jako zaměstnanci rozhlasu, tak ten zákon zatím není schválený, leží ve sněmovně, bude se projednávat někdy v září, opozice avizuje, že ho bude obstruovat, takže je otázka, jestli vlastně to stihne schválit od začátku roku, jestli ty rozpočty budou připravené prostě už na začátek roku, tak jak to vláda původně avizovala. Možná je to i jeden z důvodů, proč to takhle tedy o tom vyjednávají na ten příští rok.
6: Vláda dosud nezveřejnila tu celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku.
7: Jsou zatím jenom odhady.
6: Tak a tady premiér už v červenci řekl, že ten schodek pro příští rok by měl být významně pod 400 miliardami korun, což kritizovala opozice. Tak co si pod tím představit, můžeme opět jenom spekulovat?
7: Zatím ano, těžko říct, co to znamená významně. Já, když se budu držet toho, co už v červnu zveřejnila na základě svých propočtů a informací, které měla právě i z různých fiskálních výhledů, tedy rozpočtových výhledů vlády do budoucna, tedy do roku minimálně do konce mandátu té vlády, tedy do roku 29 nebo až 30, potom jsou ty fiskální plány, tak udělala ten propočet Národní rozpočtová rada, kde právě kalkuluje s tím schodkem, s prohloubením schodku veřejných financí na 2,8% HDP a odhaduje ho tedy na zhruba 350 miliard korun. Ale mezi tím se objevily jako různé pokusy navýšit takové ty mimorozpočtové výdaje, které mají tu takzvanou únikovou doložku, že se vlastně nemusí započítávat do toho schodku. A já si myslím, že nikdo není schopen v tuto chvíli říct nějaké přesné číslo, jak se to vlastně, co v tom schodku tady se všechno projeví, jak bude vypadat před těch 2,8% HDP, samozřejmě se vztahuje tedy k velikosti HDP, takže všechno jsou to odhady z odhadů a každopádně Národní rozpočtová rada tehdy udělala ten odhad na těch 350 miliard, tak toho se asi tak všichni drží a i, nebo to takto odhadují a připomenu, že tady ten schodek v letošním roce má být 310 miliard, takže je to navýšení o desítky miliard. A když se podíváme na to, s čím odchází z toho orloje na ministerstvo financí ti ministři od Aleny Schillerové, tak každý si odnáší nějaké miliardy navíc. Ministr obrany řekl, že dostal přislíbeno, nebo že se dohodli, že historicky poprvé vzrostou výdaje na obranu na ty 2% HDP, které máme plnit v rámci svých závazků NATO, a to je 191 miliard korun pro příští rok a znamená to navýšení o 36 miliard. Tak to je jenom rezort obrany, tam máte důchody, miliardy na školství, zdravotnictví a tak dále.
6: Jinak vláda počítá s tou postupnou konsolidací až od roku 2028, což bude vlastně už za polovinou svého mandátu de facto.
7: Přesně tak, tak. Rok, na to jako na
6: parlamentní
7: riziko,
6: volby budou v roce 2029.
7: Nebo na podzim 2029, je to tak. Takže on ten rozpočet se vlastně začne vyjednávat na ten rok 2028, kde skutečně i v těch výhledových fiskálních plánech je vidět to snížení nebo to zpomalení toho tempa výdajů, určité úspory. A zatím nevíme, kde to bude, protože všechno je priorita, čili tam by se to nemělo nějak výrazně měnit, ale bude to pro vládu složité. Původně se s tou fiskální konsolidací počítalo už od příštího roku. I to tak doporučoval Mezinárodní měnový fond a Světová banka, které dělají různé jako predikce a doporučení pro členské státy, abychom tu konsolidaci neodkládali, a to ze dvou důvodů, že prostě objevují se různé globální šoky v ekonomice a Česko je jednou ze zemí, která je nejvíc náchylná na to, že se ty globální šoky projevují do ekonomiky, protože jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik, jsme závislí, nebo naše HDP je hodně tvořeno exportem, takže jsme hodně závislí vlastně na tom, co se děje v okolních zemích. A další věc je struktura, demografická struktura české společnosti, která výrazně stárne a bude to znamenat zvyšování nákladů. Takže to byly ty dva hlavní důvody, proč nám všichni radí, abychom to neodkládali, ale vláda se rozhodla to odložit o rok.
6: Pohled ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
5: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Kolik jen ušetří stát, když od něj kraje a obce nedostanou peníze na opravu silnic druhé a třetí třídy, což by bylo poprvé od roku 2015. Podle premiéra mají totiž na svých účtech peněz až nadbytek, podle něj 150 miliard korun, takže se nemají co vymlouvat na stát. Ale na Schillerová tu částku ještě upřesnila. Podle ní obce a kraje mají rekordních na svých účtech 625 miliard korun, z toho hlavní město Praha 205 miliard a navíc metropole za posledních 6 let podle ní nevyužila svůj investiční potenciál ve výši 114 miliard korun. A dodala také, že stát není bankomat. Tak jak to je?
7: Tak něco na tom je, samozřejmě na tom posledním tvrzení, co říká Alena Schillerová. Pokud je o ty čísla, asi nemá smysl se hrabat prostě v jednotlivých bambiliardách, jako tomu stejně nikdo nerozumí. Ale v principu jako lze říct, že ano, jsou samozřejmě třeba kraje nebo města, obce, není jich moc, které mají přebytky a nic s tím nedělají, ale já si asi i na základě jako různých rozhovorů s představiteli měst, obcí a ekonomy, tak jako si troufnu tvrdit, že drtivá většina těch peněz prostě má nějaký účel, nebo když nemá, jako, že Alena Schillerová říká, že bere jenom ty, které nejsou zamašličkovány už na nějaké projekty, ale prostě Česká republika má problém s tou strukturou prostě samospráv, která tady je. My máme přes 6 tisíc obcí, nejvíc skoro na celém světě, na počet obyvatel. A je to prostě nákladné. A každá ta obec má ve svém majetku věci, které stojí obrovské investice. Včera jsem se bavila s představitelkou Svazu města obcí a ona upozorňovala, vemte si, že třeba obce mají často ve svém majetku mostky, různé místní mosty, mostky. A jejich asi 60% nebo velká část z nich je
6: u nevyhovujícím,
7: nevyhovujícím stavu. Šířit nějaký havarijní, prostě potřebuje investice. Ano. A taková investice je samozřejmě za desítky milionů korun, ale rozpočty obcí jsou třeba 10 milionů korun. No tak ta obec prostě samozřejmě dostává peníze prostřednictvím jako kraje, ten zase od státu, ale ona, aby mohla takovou investici udělat, tak musí x let na to šetřit, protože na tu malou obec je to prostě obrovská investice a i když by si na to chtěla vzít úvěr, tak ona musí mít nějakou akontaci, když chce mít nějakou dotaci, musí mít spolufinancování, takže ona opravdu se jí tam potom třeba válí, já nevím, 6 let peníze, desítky milionů, dejme tomu, protože prostě šetří na nějakou investici, ale samozřejmě, že třeba 10 let dopředu nevypisuje výběrové řízení, takže nevím, jestli toto Alena Schillerová považuje za zamašličkované peníze nebo ne, ale tak ta struktura prostě funguje. A
6: asi teda příliš nefunguje tedy, když, no, jak popisujete.
7: No, tak právě byla dohoda, že prostě na tyto silnice druhých, třetích tříd, že i když kraje prostě a jejich prostřednictví potom další samosprávy dostávají jako v rámci těch sdílených daní, toho rozpočtové určení daní, tak dostávají peníze, ale řeklo se, že prostě se jim ještě bude doplácet, protože jsou to určité, jako jsou to opravdu obrovské investice, navíc nejsou využívány samozřejmě ta infrastruktura jenom v té dané obce nebo v tom kraji a doplácely se právě ročně v posledních letech asi 2 miliardy, většinou to bylo ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kam mimochodem také proudí třeba výnosy, já nevím, ze silniční daně, která ale byla hodně okleštěná, nebo z daně z nafty, prostě z paliv. A to nejsou sdílené daně. Z nich obce a města, kraje nedostávají ty podíly v rámci toho rozpočtového určení daní. Takže se řeklo, že se jim bude právě kompenzovat ještě na ty silnice i z těchto daní nějaká část, ale to teď tedy vláda řekla, že jim nic nedá.
6: Vracím se ještě k jednomu momentu, Jano, když jste se zmínila o tom, že kdybychom brali ten svět jaksi komplexně i nechci říkat nějaké černé labutě, tak Donald Trump, americký prezident, opět pohrozil ekonomickou válkou Iránu. Tak do jaké míry se vlastně nás pořád dotýká ta nejasná situace v Hormuzském průlivu a vlastně dopady, byla tady regulace cen pohonných hmot?
7: No tak dotýká se nám samozřejmě u čerpacích stanic, tak tam to cítíme rovnou, tam je ten dopad se projevuje v řádu dnů, maximálně týdne. A samozřejmě ale to cítíme nepřímo i v cenách energií, které se začínají už na to další období zvyšovat a reagují tím právě na tu nejistotu a na zvýšení cen, které nastalo především u plynu. A právě tou situací na Blízkém východě tam v podstatě skoro žádný jiný vliv nebyl, protože ceny plynu výhledově spíše ještě na začátku letošního roku klesaly, plynu je dostatek, takže vlastně je to taková riziková přirážka z toho, že nikdo neví, jak se to bude dál vyvíjet a to se samozřejmě propisuje nepřímo potom i do cen elektřiny.
6: Lze očekávat, že sněmovna, kde má vládní koalice většinu, přehlasuje prezidentské veto příští týden v úterý?
7: Prezidentské veto, myslíte, u toho zákona o tom rozvolnění o rozpočtových pravidel. Vůbec nevím, co by se muselo stát, aby ho nepřehlasovali. Takže ano, očekávám, že to přehlasují.
6: Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu a také autorka podcastů Peníze a vliv a nic osobního, prostě biznis. Já vám děkuji za vaše komentáře a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
7: Já děkuji za pozvání ještě jednou a mějte se hezky.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
5: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: daleko větší podporu, než měla.
1: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř s Schillerovou nemluvil. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je dlouhodobě ve ztrátě, zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle oslovených realitních expertů je to až o pětinu víc, než je v Brně obvyklé. Podle pojišťovny šlo o druhou nejvýhodnější nabídku. Klíčové bylo zajištění klientského centra. Detaily jsou na našem zpravodajském webu i rozhlas. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Potom pokračuje na návštěvu novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. Mezinárodní výstava Země živitelka začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na 6denním veletrhu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny čekají návštěvníky novinky taky u zvířat.
2: Na předvadišti se poprvé představí kůň francouzského plemene Percheron. Při jihočeské Beef Show se také poprvé uskuteční tři samostatné šampionáty masných plemen. Novinkou bude šampionát skotu plemene Simmental.
1: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty mají zasáhnout hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 16:00 a pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
1: A bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i zítra a v sobotu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
1: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně až zataženo. Na jihovýchodě déšť a místy, jak jste slyšeli, se objeví bouřky i silné. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
5: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 184 pojedete pomalu. Na kilometr 190,5 se po nehodě jede jen odstavným pruhem, je to na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velkou Bíteš z kilometru 161 budete popojíždět kvůli údržbě asi 10 minut. Na D7 se z Chomutova do Prahy za sjezdem na Středokluky zůstává fronta ze 4. kilometru, která vás zdrží asi k letišti asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou dva na dvojce.
6: Šárka Volemanová a Jiří Holoubek vás i dnes, tedy ve čtvrtek 20. srpna, rádi zdraví téměř 5 minut po 9. hodině. Pokud ještě dospáváte, tak gratulujeme a právě spánku se dnes budeme věnovat.
7: A budeme se vás mimo jiné ptát, kde se dobře vyspíte a jak jste se třeba vyspali i na dnešek. O tom si budeme povídat. Já doufám, že mi teda hlas bude sloužit.
6: Bych potřebovala ještě hodinku.
7: Já bych potřeba tak hodinku dvě, ale to už se se mnou táhne celé léto. Nevím, co to je, snad to se zářím a novým pracovním tempem zase všechno přijde u normálu. Tak hezké dopoledne z dvojky.
6: Proč si chceme povídat právě o spánku, i to prozradíme a objasníme už za chvíli. Hezký den.
5: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A pokud jste nás, naši milí posluchači, poslouchali i včera dopoledne, tak víte, že jsme si povídali o tom, co děláte, když nic neděláte. A jak jsme zjistili, ne nutně jde v takových případech výhradně o odpočinek.
3: Ano, psali jste o nejrůznějších věcech a činnostech, no ale my se odpočinku budeme celé věnovat dnes konkrétně, tedy asi nejpřínosnější a nejdůležitější formě odpočinku, tou je bezesporu spánek.
2: K němu nás dovedla zajímavá zpráva z pravodajského webu Českého rozhlasu iRozhlas.cz, která mluví o tom, že stále více hotelů v Japonsku nabízí zážitky spojené, pozor, se spánkovou turistikou. Jde tedy o pobyty zaměřené na podporu kvalitního a klidného spánku.
3: Takže žádné výlety, žádné hrady a zámky,
2: prostě
3: žádné
2: přijedeš pozvání, a spíš.
3: Ale prostě spinkání. Je to bráno opravdu vážně a profesionálně. Například hosté zodpoví v dotazníku při příjezdu do hotelu několik jednoduchých otázek, aby dostali diagnózu spánku a poté jim je podle jejich typu spánku servírován třeba šálek čajové směsi.
2: Přemýšlím o tom, že já vždycky říkám, musíme vstát brzo, když jsme někde, abychom toho hodně viděli. No vidíš, no, tak tady je to pravý opak, úplně to děláme špatně celá ta léta. V každém pokoji, a vrátím se k tomu spaní, na hotelích jsou samozřejmostí velmi kvalitní polštáře, koupelové soli pro lepší spánek a hosté mají před spaním k dispozici další šálek uklidňujícího čaje. Bude to meduňka.
3: Ano, zní to báječně. Některé z luxusních hotelů nabízejí dokonce takzvaný spánkový balíček, ten zahrnuje zařízení měřící mozkové vlny spících hostů, protože ti pak na základě těch údajů, jako je například podíl času ve fázi hlubokého spánku, mohou získat rady od lékařů v klinice přímo v areálu hotelu.
2: Spánek je alfa a omega naší pohody, to samozřejmě víme, a tak si dnes chceme popovídat o tom, kde se zkrátka nejlépe vyspíte.
3: Zajímá nás, spí se vám někde líp než doma a co potřebujete k opravdu skvělému kvalitnímu spánku? Jestli hraje hlavní roli tma nebo ticho, vlastní polštář, kvalitní matrace a nebo třeba umístění postele?
2: A jako bonus můžete přidat, jestli jste někdy usnuli i na místě, kde se to vůbec nehodilo a vy jste si přesto pěkně a nerušeně schrupli. Tak nám o to všem dneska napište. 702-222-220 číslo pro SMS-kové zprávy i dnes. E-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. We'll be right back.

0: Kde se nejlíp vyspíme a co k tomu potřebujeme, abychom se vyspali opravdu kvalitně, o tom si dnes chceme povídat. A stručně už se připojil například Jirka. Já se v noci na dnešek vyspal špatně. Večer musím znova. To je dobrý nápad.
1: Ano, taky se přidá naše posluchačka. Evidentně tady Hanka, dobré téma. Dneska jsem zaspala. Vstávala jsem až v 7.30, tak tady odraz a led.
0: Odraz a led. A jo, jasně, že to bude rychle už
1: ano,
0: teďka.
1: Samozřejmě. No ne, že se odrazíš a musíš jasně, letět vůbec jasně. Žádná pohoda po ránu.
0: No, já jsem asi před 10 dny, však si to pamatuješ, zaspal.
1: Ano, poprvé skoro po 8 letech.
0: Ano,
1: trochu jsem si přála, abys to nestihla, ale ty si to stihla.
0: Já jsem to stihla, ale byl
1: ale
0: to taky
1: úplně
0: odraz.
1: Vystresovaný,
0: byl to taky odraz a led teda. A opravdu se mi to nestalo dlouhá léta. A nebyly to minuty, tedy byly to desítky minut, co jsem zaspal. Spí se ti doma dobře?
1: Mně se spí doma úplně nejlépe a čím jsem starší, tak tím více se mi spí nejlépe pouze doma. Ale taky na můj spánek třeba má vliv to, v jaké jsem zrovna náladě, jak se daří. Asi to mají všichni jako úplně stejně, takže když je pohodička a klídek, tak se mi samozřejmě spí o to lépe. A když jedeme na cesty s přibývajícím věkem, se vracím k tomu, co dělají obvykle děti, vozím si svůj malý polštářek.
0: Taky si vozím polštářek už, ano. Ať někde spíme s kapelou, nebo ať někam jedeme.
1: Jaký máš polštářek?
0: Takový tuší,
1: ano.
0: Ne moc velký, tuší s takovou tou prohlubní.
1: Ale, jako pro, že ty vozíš zdravotní.
0: Já si vozím zdravotní polštář, protože když jsem přišel na to před lety, jaký bonus to je pro mě, to já neříkám, že to musí vyhovovat každému, tak jsem si vlastně vedle toho, co mám doma v posteli, pořídil ještě jeho takovou o něco menší kopii a tu mám právě na cesty. Mm-hmm. A bez svého polštáře nedám ránu, pokud je to jenom trochu možné.
1: Tak já mám takový polštářek, který jsme kdysi, když byl Pepino malý, koupili v České televizi v tom obchodě, který tam byl a prodávali se věci, které souvisí s pořady.
0: S večerníčkem.
1: Ne, s večerníčkem, je to takový bílý polštářek a jsou na něm takové modré malé mráčky a ten on miloval, když byl malý. Už ho nechce, že jo? Takže samozřejmě ten jsem já nějak převzala, to je můj oblíbený, který se mnou cestuje, ale přistihla jsem našeho psa Pepunu, že se mi s ním chodí potají prát, tak ji ho musím vzít, aby mi ho neroztrhala.
0: Další věc, která je třeba pro moje dobré spaní klíčová, a to je proto, že doma to tak máme, že okno je jako do zahrady, nic tam není, tak já potřebuju tmu a ticho. Mm-hmm. A to je záležitost, která se třeba na hotelích často nedostává. S tou tmou to jde už většinou zařídit, protože většinou už mají takové jako těžké neprodyšné závisy nebo žaluzie, ale to ticho. To je pro mě zásadní a narazíte leckde na ticho je trochu problém.
1: Je to pravda, no a ještě jedna taková vzpomínka moje teď z naší nedávné dovolené v Itálii. Byli jsme na dovolené, měli jsme nejhorší apartmán světa, který snad jako mohl být. A kromě jiného...
0: Spořili,
1: ano, je to samozřejmě možné. Kromě jiného tam byla taková ta postel, kterou jsem znala z dětství, taková ta péra, která jsou v té posteli. Zaprvé byla kratší, což jako můj přítel samozřejmě na tom byl daleko hůř, protože mu čouhaly nohy. Ale vzhledem k tomu, že tam byla ta péra, tak pokaždé, když on se otočil, tak já jsem poskakovala na té posteli celou noc. Vždycky mě vlastně odpéroval trochu nahoru. No tak první tři dny jsme se tomu smáli a potom jsme se těšili na tu naší postel domů.
0: Zase na druhou stranu, kdybyste byli trochu podnikaví, mohli jste si ta péra odvést a mít jako maxi pes fík?
1: No, to víš, že jo. To ti přivezu příště z dovolené, jestli na něco takového narazím.
0: O tom, kde se nejlíp vyspíme a co k tomu potřebujeme, si povídáme i s vámi, pište nám. A už se to děje. My si za chvíli budeme povídat, když jsem zmínil ty hotely, s mužem, který za svůj život na hotelech strávil zcela nepochybně mnohé noci.
1: Kdo to je? Vybral si ho ty?
0: Je to muzikant. Nepřekvapivě. Pavel Žalman Lohonka už za chvíli s námi.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Kde se nejlíp vyspíme, o tom si s vámi povídáme od 9. hodiny dopolední a vy nám píšete, přidal se i Robert a napsal moje maminka, měla dlouhá léta nad postelí citát od Hemingwaye, den, který začne brzo ráno, už nezachráníš, a řídila se tím s lehkostí vlastní, byla velmi pracovitá, prostě jenom ne ráno, píše Robert.
1: My jsme před chvilkou mluvili o tom, že mnoho muzikantů strávilo za svůj život mnoho nocí na nejrůznějších hotelech. Člověk si samozřejmě ne vždycky může vybrat, ne vždycky je pokoj ideální, ne vždycky je postel ideální. Někdo, kdo by o tom mohl vyprávět a také snad chviličku bude, je s námi právě teď ve spojení. Je to kytarista, zpěvák, písničkář, stále ještě poměrně čerstvý osmdesátník Pavel Lohonka, nebo chcete-li Žalman. Pavle, hezké dopoledne, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojice, tak zastavme se u těch muzikantů na začátku. Muzikanti, a Jirka to pověděl, tráví hodně času na cestách, často spí v hotelech, v penzionech. Jak to snášíte? A možná mění se to s věkem, že když je člověk mlad, tak prostě usne kdekoliv a s přibývajícím věkem už potřebuje prostě třeba dobrou postel?
2: No tak samozřejmě to jste řekla úplně přesně. Když jsem byl mladý a jezdili jsme, bylo mi 30, 40, 50, tak v podstatě kam nás uložili, nebo co jsme vyfasovali v hotelu, tak jsme prostě použili. Spali jsme většinou po dvojicích, ale jak je člověk potom starší, tak nerad cestuji už a potřebuju být samozřejmě sám, potřebuju mít sám pokoj, nebo pokud se mnou jede manželka, tak jsme s manželkou.
1: Tak se to dá vydržet, chci říct.
2: Tak to prostě funguje a já potřebuju se vždycky po tom vystoupení, protože jsem unavenější, tak se potřebuju pořádně vyspat. No a buď druhý den jedeme domů, anebo třeba cestujeme zase dál, že máme třeba víc koncertů. Takže určitě se to mění s věkem. To vám řekne každý muzikant, že čím je starší, tak potřebuje trošku víc pohodlí.
1: Žalmane, je něco, my jsme tady před chvílí zmínili například polštáře, které já i Šárka si vozíme sebou na cesty. Potřebuješ něco svého, něco speciálního, co v autě nechybí, když jedeš na šňůru?
2: Tak já ne celkem, ale moje manželka, ta si vozí polštář, má takový speciální takovou duchničku, ale znám některé muzikanty, kteří si vozí i peřinu. jsou zvyklí na nějakou přikrývku. No, ona není přikrývka jako přikrývka.
0: No, jasný, to je pravda.
2: Někdy vás to pouše. A tak já si pamatuju třeba, když jsme jezdili ještě s Minesengrama, tak ten náš kapelník Pavel Anděl Pokorný, ten vždycky přišel do toho hotelového pokoje a první, co bylo, tak rozházel deky a podíval se, jestli tam je všude čisto, jo. Mm-hmm. Někdy se stalo, že zapomněli třeba uklidit a jen to tak ožulili trošku.
0: Říká Pavel Žalman Lohonka, který si s námi na dvojice povídá. Zastavme se u těch koncertů, okolo kterých se to vlastně celé točí. Poprosíme o nějakou pozvánku na koncert, byla by?
1: A já k tomu musím ještě říct, Pavle, než tě pustíme ke slovu, že když jsem mluvil o té osmdesátce, tak ta se hojně slaví. Vy už jste koncerty k osmdesátkám měli, já nevím, v Plzni, v Budějovicích, v Pražské Lucerně a byli ještě další.
2: Ano.
1: O víkendu jedeš hrát na festival do Mohelnice, na Mohelnický folkfest. I tam v rámci festivalu se bude připomínat ta osmdesátka?
2: Já vůbec nevím, co tam chystají. Protože někdy mě překvapí, kdy hrajeme s tím rozšířeným souborem, to znamená s tím kvartetem a s Robertem Fishmanem, tak to, o tom se jako ví, že to bude koncert 80 mým letům, ale někdy mě překvapí, že sami to zorganizujou, dokonce i Benešově, pan starosta a nevím, proč to udělali, protože brzy budou asi volby, takže jsem se nějakým způsobem i svez, ale bylo to, samozřejmě to bylo velice příjemné, takže to se chystá v Mohelnici, možná, že asi něco, jo, ale tam já strašně rád jezdím a jezdím už tam hodně a hodně dlouho. V podstatě jsme nikdy tu Mohelnici nevynechali a dokonce jsem tam i porotoval, když byly ty soutěže dřív s Babi Daňkem, Milošem Dvořáčkem. To bylo velice příjemné, takže na to velice rád vzpomínám a těším se moc, protože tam je výborná atmosféra, je tam kolem těch 5-6 tisíc lidí a říkám, moc se tam těším příští sobotu.
1: Žalmane, děkujeme mnohokrát za to povídání, za to, že se s námi podělil, jaké to je, to spaní muzikantské na cestách. Ať se daří i dál nejenom na Mohelnickém folkfestu, kde budete hrát, ale všude jinde. Měj se pěkně a naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
3: Český rozhlas 2.

0: A zpátky ke spánku, my jsme se mimo jiné ptali, krom toho, kde se dobře vyspíte, jestli jste někdy usnuli nevhodně na nějakém místě, přidává se náš posluchač, dobrý den na dvojku, kdy jsi sem usnul opravdu na nevhodném místě a v nevhodný čas. Bylo to totiž při jízdě za volantem, naštěstí to byl jenom mikrospánek, stačil jsem zareagovat a udržel se na silnici, ale potom jsem asi půl roku jezdil s obrovským strachem.
1: Tak na tohle téma ještě jednou, protože tady máme od Hanky zprávu, kolegyně v muzeu, starší dáma, usnula a vydávala zvuky, je tady napsáno. Před návštěvníky jsem mávla na kolegyni a kryli jsme jí, zády k ní, bylo mi totiž líto jí vzbudit.
0: Tomu říkám kolegiální vztahy. Každopádně teď o krůček dál na chvíli k jedné velké události a možná k další pozvánce směřované k vám. Když se vrátíme v čase o 135 let zpátky, tak tehdy se čeští turisté vrátili ze světové výstavy v Paříži, no a rozhodli se, že postaví v Praze vlastní Eiffelovku. Tak to celé začalo.
1: Je to tak, Eiffelovka pražská, tedy petřínská rozhledna, myšleno, jak samozřejmě všichni dobře víte, slaví právě dnes 135. narozeniny. Je to už takhle dlouho, kdy na její vrchol vystoupali první zvědavci a ještě ke všemu dnes je tam taková speciální nabídka a my náhodou nevíme, jestli už se to nestihlo.
0: To nevíme, každopádně vzhledem k tomu, že to nevíme, tak vám to můžeme prozradit a můžete zkusit štěstí, protože návštěvník, který bude mít dnes číslo 135, má vstupenku zadarmo.
1: Já se teďka vlastně dívám, v kolik hodin se otevírá petřínská rozhledna, protože podle toho bychom mohli
0: odhadnout
1: tak. A já ti to povím, návštěvní doba od 9 hodin, 9 hodin no. 33 minut je teď, to jich ještě nebylo.
0: To si myslím, že určitě ne, takže to máte před sebou, pokud budete dnes 135. návštěvník petřínské rozhledny, tak je to zadarmo.
1: A já jsem se dozvěděl tajemství jedno.
0: Co se stalo?
1: Že zanedlouho, ano. Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Musíš, teď už musíš.
1: By se i na petřínské rozhledně mělo točit další pokračování podle knížek Dana Browna Tajemství všech tajemství. Ono to vlastně není tak překvapivé, protože ta knížka, jak dobře víte, se celá odehrává v Praze, mimo jiné i na Petříně.
0: Jestli to bylo tajemství, tak už teď není.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: I nevhodná místa jsou předmětem vašich zpráv, které nám píšete, tedy nevhodná pro spánek jako takový. Přidala se posluchačka Jana, dobrý den. Jako mladionkému děvčátku se mi povedlo usnout při provádění v jeskyni. Pro hýřené noci jsem chtěla ukázat tmu a taky jsem si trochu schrupla. No ale bylo to jenom takové mikroschrupnutí, tak to ta skupinka návštěvníků snad zvládla, nejsou tam zavřeni dodnes.
1: Ptáme se, kde se vám spí nejlépe a co k dobrému a kvalitnímu spánku potřebuje. Ale i tyhle příhody nás samozřejmě zajímají a baví. Děkujeme za ně.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
0: A samozřejmě i dnes budeme plnit jedno z vašich přání. Je moc hezké od Moniky z Brna, která si za něj zaslouží samozřejmě ponožky dvou na dvojice, které posíláme jedny speciální a píše. Dobrý den, vzpomínám si, že před pár lety měl u vás na dvojice pořad také kuchař a vydavatel kuchařek Roman Vaněk. Točilo se to okolo historie gastronomie a já jsem moc ráda poslouchala.
1: A Monika dál připomíná, že od té doby už uplynul nějaký čas. A je tady psáno, vůbec netuším, jak se pan Vaněk má a co dělá, zdá se mi to, nebo trochu upozadil svoje veřejné vystupování. Mým přáním tedy je, jestli byste se s ním mohli spojit a zjistit, jak se mu vede a kde na něj můžu narazit. Děkuji, i kdyby se to nepovedlo, napsala Monika.
0: No tak jsme si to trošičku předjednali, tak doufáme, že to klapne a tohle povídání vám budeme moci nabídnout už za chvíli.

0: Ani dnes nechybí ve vysílání splnění vašeho přání. Tentokrát to bylo přání od Moniky z Brna. Stručně shrnuto, chtěla zjistit, jak se má a co dělá Roman Vaněk. Že prý už na něj dlouho nenarazila, už ho dlouho neviděla, už ho dlouho neslyšela. No my to zařídit dokážeme, protože Roman Vaněk, zakladatel a šéf Pražského kulinářského institutu a vydavatel populárních kuchařek, je už v telefonickém spojení. Romane, pěkné dopoledne po nějakém čase.
1: Hezký den vám všem i posluchačům.
2: Hezké dopoledne, rádi vás na dvojce slyšíme. Tak jak to je, jak se máte a co děláte?
1: No, já nedostatek talentu nahrazu pílí, takže pracujeme jak draci a teď jste nás akorát chytli poslední den, kdy dofocujeme a dovařujeme úplně novou knížku. A já vám něco prozradím, ale nesmíte to nikomu říct.
0: Ne, jako hrob.
2: Na nás
0: jako
2: je spolehnutí.
1: Protože je to zatím velký tajemství. Já jsem šťastný. Já jsem šťastný jak blecha, protože po velký kuchařce Čecha Morovi po tom novém vydání je to nejlepší a v současné době asi nejodvážnější kniha, na kterou si všichni můžou těšit. Já totiž už mám trošilinku delší dobu, jak to říct slušně, pivku, no prostě mě strašlivě štvou takový ty pokrytecký amatérský živý zdravíčkáři, zdraví až na půdu a mixujeme žáby v mixéru a blbneme hlavy zejména ženám s tím, co smějí a co nesmějí a co musí a jak to smějí a kdy to smějí a nesmějí a tak dále. Takže když to sečtu a potrhnu, tak tohle se kuchařka dělá jedna rvaná chutí a jmenuje se Smažák.
0: Já jsem, Romane, počkej, já jsem s napětím čekal vlastně, o čem ta kuchařka bude, protože já jsem nepochyboval o tom, že si Janičkou jako nezahálíte a něco připravujete, ale říkal jsem si, co to může být, když už jsou tady, je tady velká kuchařka Čech a Moravy, pak jsou tady tvoje masa, je tady snadno a rychle a další kuchařky. Říkal jsem si, co on tam jako udělá dalšího, tak tohle zní bezvadně. Teda kdy bude na světě ta kuchařka?
1: No, dáli Bůh, tak bude na světě 1. listopadu a když se to nepovede, tak o týden později. Mm-hmm. Ale je nádherná. Jsou to jídla, které máme rádi, které jsou prostě plný chuti a jak říkám, neexistuje nezdravé jídlo, jsou jenom nezdravá množství a tahle kuchařka je opravdu ta přetejká chutí, no, tak jsem šťastný. Takže lidi konečně budou vědět, jak si udělat doma. My tam máme, já nevím, 8-9 druhů různých smažených sýrů, jak to udělat, aby se to povedlo, aby byl správně rozblatoval opečený a co je tomu potřeba a podařilo se to prostě vymyslet. A k tomu jsou tam teda úplně, teď to nesmím zase říkat nahlas, aby mě neslyšela žena, jo, ale tam jsou tak fantastický zeleninový jídla, že jsem musel skoro už přehodnotit svůj názor. No prostě jsou skvělí, no. Takže...
2: Radostný Roman Vaněk na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, rádi to slyšíme. Romane, to je tolik radosti, že ani neusnete, no a proč to říkám? Protože my dneska o spaní se bavíme s našimi posluchači, tak když dovolíte, ta poslední otázka bude směřovat tam. My se jich ptáme, jestli někde nevhodně někdy usnuli, popřípadě kde se jim nejlépe spí. Jaká je vaše odpověď? Kde spíte nejlépe a nejradši?
1: Hele, nejlépe, no v současné chvíli spím nejlépe a spím nejradši, ale doma jednoznačně a asi, ježišmarie, jestli já jsem nechytnul to stáří, jo, doma se mi spí prostě úplně nejlíp. Ze všech postelí.
0: Jak znám Romana Vaňka, Šárko, tak musím říct, že pro mě, když mluvil o tom chycení stáří, je trochu problematické si Romana představit jako v tepláčkách, v papučkách, zabalen v ovečkové dečce.
1: V dečce.
0: V televizním vaku v křesle.
1: Já budu muset za tohle jít na karneval někdy.
0: Romane, děkujeme.
2: Roman Vaněk si s námi povídal na dvojce, my děkujeme za to setkání, ať to krásně všechno dofotíte a přejeme, ať se knížce daří. Mějte se hezky.
0: Těšíme se. Ahoj, Romane.
1: Naslyšenou, ahoj.
0: Pozdravuj Janu.
1: Vyřídím.

0: My si dnes povídáme od 9. hodiny do polední o tom, kde se nám dobře spí, co k tomu potřebujeme, co k tomu potřebujete vy, o tom nám píšete a přidáváte také no určitě vtipné vzpomínky o tom, kde jste usnuli a nebylo to úplně ideální místo nebo čas. V tomto smyslu se přidala i Marie z Prahy. Dobrý den všem. Při poslechu příspěvku posluchačů se mi také vybavilo, že jsem jednou v raném mládí usnula ve stoje v tramvaji a probudilo mě až klepnutí hlavy o tyč, které jsem se držela.
1: Spaní v dopravních prostředcích, samostatné téma, dalo by se říct, protože Vláďa ze Skotska nám píše, spím ochotně a snadno skoro všude, například usnu i před startem letadla a jemně se proberu pouze při tom jemném zhoupnutí, když se odlepíme od země a pak opět spím.
0: Připomnělo mě to příběh, který mi vyprávěla, když jsem byla na gynekologické prohlídce, moje paní doktorka Mikešová, tímto jí zdravím, jestli nás Míša poslouchá, že jednou po noční se šla podívat na nábytek do jednoho řetězce velkého. Tam si sedla, aby to vyzkoušela, samozřejmě do té improvizované místnosti,
1: probudila
0: se o 3 hodiny později, takže ona tam seděla v té dekoraci a kolem chodili ty lidi. Tak Míšo, přeju ti krásný čtvrtek dneska.
1: A všem vám krásné spaní, ať už přes den nebo v noci, ať už doma nebo kdekoliv jinde. My vás teď zveme k poslechu poradny po 10. hodině a naším tématem bude umělá inteligence v medicíně. Jistě to bude zajímavé, tak zůstaňte s námi.

0: Hezká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Davida Matáska. Jak s odstupem hodnotí důvody, které ho po více než 30 letech vedly k odchodu z Národního divadla? Co by označil jako největší včelařský úspěch letošní sezóny? A jak se těší na nadcházející sérii představení Macbeth v rámci letních Shakespeareovských slavností? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví David Matásek a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Šéf rezortu školství Plaga řeší s ministryní Schillerovou rozpočet na příští rok. V ukrajinském hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo po dopadu ruských balistických střel 14 lidí. Kyjevský starosta na zítřek vyhlásil den smutku. Počasí bude slunečno, odpoledne začne oblačnosti přibývat a místy zaprší. Teploty až 32 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Dobré dopoledne. Na ministerstvu financí pokračují jednání o rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová s ANO momentálně jedná s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Řeší položky, na kterých se nedohodli během prvního úterního jednání. Plaga před schůzkou řekl, že chce probrat vysoké školy, regionální školství nebo vědu a výzkum. Konkrétní návrhy rozpočtu ale prozradit nechtěl.
4: My jsme to velmi dobře nastartovali před dvěma dny, ale řekli jsme si, že si doneseme ještě nějaké informace, nějaká data, nad nimi se budeme bavit. Takže není to nějaká konkrétní jedna položka. Pokud nám to půjde stejně jako před dvěma dny, tak pevně věřím, že se dohodneme a třeba z 90-95% budeme dohodnutí.
3: Plaga plánuje řešit taky programové prohlášení vlády do roku 2029. Chce, aby se platy učitelů postupně dostaly ke 130% průměrné mzdy. Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka Magdalena, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání.

0: Potvrdila to mluvčí Městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Justice v kauze pravomocně potrestala i druhou ženu, důchodkyni Irenu. Ta dostala 12-letý trest, dovolání ale zatím nepodala. Podle soudu ženy v roce 2022 zabily samozvaného léčitele Richarda Šifra. Obě se ale hájí tím, že jednali na jeho pokyn a věřili, že po smrti tělovůdce sekty přejde do jiné dimenze. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 14 lidí. Přes 40 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov, dětské nemocnice nebo školy. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBAP. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako jsou rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
1: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy.
0: Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly. Mezi muži dohrál Jakub Menšík.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně zataženo, na jihovýchodě s deštěm, místy se objeví i silné bouřky, teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
3: Doprava.
0: Dálnice D55 z Hulína do Napajedel je od sjezdu na Otrokovice uzavřená. Provoz odklání na exitu 30. Je to kvůli kamionu, z kterého vytekla nafta. Pokud míříte do Hulína, od Hulína do Zlína, dá se jet po D49 před Pršták. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 popojíždí kolona za sjezd na Výstaviště. Na kilometru 190,5 se po dřívější nehodě stále jede jen od stavným pruhem. Zpoždění je přes 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Šárka Volemanová a Jirka Hloubek.
4: Kteří děkuji Nadě Procházkové za další aktuální zprávy v 10 a nabízejí poradnu. Podle aktuálních dat využívá umělou inteligenci ke zdravotním dotazům až 80 milionů lidí každých 24 hodin. Můžeme tedy říci, že možná jde o společenský fenomén.
5: Umělá inteligence se stala pro značnou část lidí vůbec prvním kontaktem při zdravotních obtížích a tak je možná na místě dozvědět se víc o tom, jak to vlastně funguje, jestli je to dobrý nápad, na co si dát pozor, které informace rozhodně například neuvádět ani při komunikaci s umělou inteligencí. O tom všem bude řeč v příštích minutách, tedy v dnešní poradně.
4: Zkrátka umělá inteligence v medicíně, naše dnešní téma ve druhé a třetí části poradny i s prostorem pro vaše otázky. Teď je 5:30 po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
3: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny, tak jak jsme slíbili, umělá inteligence v medicíně, a s námi ve studiu už pan docent David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a místopředseda pro vzdělávání České společnosti pro umělou inteligenci a inovativní digitální technologie v medicíně. Dobrý den a vítejte na dvojce.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Pane docente, my jsme mnohokrát v uplynulých letech ještě před nástupem masivním umělé inteligence slyšeli i v poradnách tady od lékařů, jaký je to problém, když jde pacient do ordinace a má pocit, že sám ví všechno nejlíp, protože to konzultoval s Googlem. Zhoršila se pro vás jako pro lékaře ta situace s nástupem umělé inteligence?
3: Zhoršila, změnila. Je to tak s tím, jak se ty velké jazykové modely, tedy ChatGPT, Gemini, Claude, jak se dostali k veřejnému, jsou veřejně dostupné a snadno dostupné a ty odpovědi, které produkují, jsou velmi přesvědčivé, tak to skutečně má dopad a já to slýchám na kurzech umělé inteligence, které vedeme na IPVZ od praktiků a i jiných lékařů, že už prostě ty pacienti to používají. A je to nová rovina komunikace, kterou je potřeba řešit.
2: Mm-hmm. Říkáte, je potřeba to řešit, k tomu se dostaneme ještě možná jakým způsobem. Nicméně, když se zastavíme na tom samotném začátku, neměli bychom my jako pacienti nebo jako prostě civilové, kteří nerozumí medicíně, vůbec komunikovat s umělou inteligencí o svém zdravotním stavu, nebo jde jenom o to komunikovat s ní správně?
3: Já si myslím, že to je kombinace obojího. A proč to nepoužít, když je to takto dostupné, ale je potřeba, to my vždycky říkáme, kriticky hodnotit ty výstupy. A otázka je, jestli prostě ten pacient a úplný laik je schopný si v té odpovědi najít možná rizika. Já to také používám. Já dělám nukleární medicínu, to je zobrazovací obor, týká se jenom nějakých specifických věcí a také mám řadu věcí neznám z klinické medicíny. To znamená, já si ten dotaz tomu položím, ale jsem schopen, protože mám základní medicínské vzdělání, tak jsem schopen ho nějak zhodnotit. Pacient ne. A tohle je ta rovina, to je ten hlavní problém. K čemu se to asi použít dá, bez nějakého většího rizika, tak je to jako jistý komplementární modul toho lékaře, jako doplněk toho lékaře, který pomůže tam, na co lékař nemá čas. Ambulance jsou plné pacientů, lékaři, ať se snaží, tak třeba nejsou schopni všechno vysvětlit podrobně, srozumitelně. V tomhle je velká síla těch jazykových modelů, tedy doprobrat s tím, co lékař řekl, nechat si to vysvětlit, nechat si interpretovat zprávu, vysvětlit složité termíny, tak k tomu ta AI sloužit může velmi dobře.
2: Čili nejprve mám jít k lékaři a potom se doptávat umělé inteligence na to, co jsem se rozvěděl.
4: Nikoli naopak, jo.
3: Stále bychom to doporučovali, protože také je potřeba ještě rozlišovat, co je vlastně ta umělá inteligence. Umělá inteligence je široký pojem. Může to být ta aplikace, kterou používá lékař, nebo dokonce i pacient. Dneska jsou třeba k dispozici aplikace založené na umělé inteligenci, kterým si vyfotíte znaménko, ona vám to řekne, zda to je nebo není maligní melanom, nebo je to podezřelé. Umělá inteligence může být schovaná, že ji pacient ani nevidí. Je v přístroji, pomáhá třeba v rentgenologických přístrojích, v rezonancích, v CT, zrychluje snímání, zkvalitňuje obraz. Pacient o tom ani neví. Je to něco, co vlastně získává už jenom potom jako výstup ten lékař. No a pak jsou to ty jazykové modely.
4: Možná se dostaneme i k tomu, co je dobrý nebo špatný nápad sdělovat vlastně té umělé inteligenci, protože vůbec netušíme, kde ty informace mohou skončit, ale ještě pořád přemýšlím nad tím, jak jako laik pacient budu konzultovat případně s umělou inteligencí svoje potíže, protože dnes se to vlastně může dostat i do stavu, kdy dejme tomu nahraju lékařskou zprávu. Můžu poslat sken té umělé inteligenci, ať mi to přeloží, ať mi to vysvětlí, jestli je jaksi jasnost té lékařské zprávy, všechno, co jsem se chtěl dozvědět. I s tím už se setkáváte, že opravdu ten pacient jde takhle do hloubky, že se nejenom zeptá, proč mě bolí hlava.
3: Jasně, zkontrolovat si jako druhý názor, tak to si myslím, že už také jako pacienti dělají. Tam je ale potřeba být opatrný, protože je potřeba si uvědomit, že tyhle ty věci nejsou nějak řízené, není tam žádná garance bezpečnosti a všechno, co tam nahrajeme, tak zůstává někde uloženo na nějakých cloudových serverech a nemáme nad tím správu, nemáme nad tím kontrolu. A u některých těch nástrojů, už když se logujete a když si zřizujete ten login, tak třeba explicitně zaškrtáváte, že souhlasíte s tím, aby na ty konverzace se mohl podívat zabývat člověk. Oni zdůvodňují to tím, že to je proto, aby se zkvalitnila funkce toho modelu, že to nebude zneužito, ale ta garance v tom dnešním rozkolísaném světě prostě není. Hmm. V tom se nic nezměnilo ani od prostého brouzdání Googlem. Všichni zanecháváme digitální stopu a v té umělé inteligenci tam je to prostě také potřeba na to myslet. Ono se to tváří, jedná, to funguje to velmi přátelsky, ale zároveň nevíme, co s našimi daty udělá.
2: Mm-hmm. Děkujeme, to byla první část naší dnešní poradny umělá inteligence v medicíně, naše téma. Pokračovat budeme ve druhé části, to už s prostorem pro otázky našich posluchačů. Pokud se chcete na něco zeptat, i dnes samozřejmě můžete. Připomínám kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro ty SMS-kové, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Můžete nám i zavolat na 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: S naším hostem, kterým je pan docent David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a místopředseda pro vzdělávání České společnosti pro umělou inteligenci a inovativní digitální technologie v medicíně. Téma umělá inteligence v medicíně.
2: Pane docente, vrátím se k tomu, co jste pověděl v první části poradny, a to, že nám jako laikům mnohdy chybí ten kritický pohled na to, co nám v souvislosti třeba s diagnózou poví ta umělá inteligence. Rozumím tomu, že vlastně nemáme tu alespoň základní lékařskou povědomost, ale i přesto můžeme nějakým způsobem, pokud máme to nutkání se zeptat umělé inteligence, kriticky pohledět na tu odpověď. Vlastně hledám nějaký návod.
3: Celé jistě tu otázku položit můžete, ale musíte si uvědomit to, že potom nesete plné riziko, všechna rizika té odpovědi. Tyhle ty veřejně dostupné jazykové modely nejsou zdravotnické nástroje. Byť ty schopnosti mají a v syntetických testech se dokáží vyrovnat až lékařům a už je i předčí a do budoucna ten trend je zcela jasný, takhle nejsou ještě náležitě testovány, není prokázána jejich bezpečnost, nejsou prostě akceptovány jako plnohodnotná součást lékařské péče. Pokud půjdete k lékaři, tak je tady jasně dáno nějaké doporučené postupy, je tady jasně dána nějaká legální odpovědnost, to znamená, pokud ta rada bude špatně, tak lze se nějakým způsobem soudně bránit nebo něco s tím potom dělat. U toho jazykového modelu zůstává ta odpovědnost pouze na vás. Čili samozřejmě tu otázku položte. Ono záleží prostě na celém kontextu, zda máte lékaře dostupného, jaká je celá ta situace. Ale alespoň se tedy tu odpověď potom třeba prověřte tím, že ještě se podíváte do toho Google a zkusíte si najít ještě nějaké další věci, ale ono to stejně ve finále skončí, že ten lék by měl navštívit toho lékaře.
1: Uhum. Ono záleží i na tom, jestli máme lékaře vstřícného. Protože já jsem zažil i to, že bez konzultace jsem přišel k lékaři, kterému jsem řekl, že mám podezření na alergii, a on mi vynadal, že to je na něm, aby řekli, jestli mám alergie, jestli mě pošle na alergologii, tak jsem ho změnil, toho lékaře. Ale je to dobrý nápad říct lékaři, že pane doktore, já jsem se ptal tuhle umělé inteligence, co mi je, a řekla mi tohle.
3: Tam záleží na tom problému, jakým způsobem tu otázku položíte a jaký je ten lékař. Prostě lidi jsou různí a různí jsou i lékaři. Já pevně věřím a v celém mém okruhu široko daleko jsou lékaři pouze střícní a vlídní. Ale,
2: jste šťastný člověk, pane docente.
3: No, ono možná.
4: To máte známý,
3: že to je trošku týmová záležitost. Ale já pozoruju i to, jak se chovají k pacientům. Samozřejmě ta moje geneze přes ústřední vojenskou nemocnici, kde se na to vždycky velmi dbalo, tak se na to citlivělí, na to chování jakoby k pacientům. A myslím si, že se to velmi souvá, ale je tady ale. Prostě není to vždycky jednoduché, ambulance jsou plné, lékařů je málo a ne každý už prostě po dlouhé službě dokáže najít ještě tenhle ten lidský aspekt. Takže ano, ale to není tématem té dnešní diskuze.
2: Tak my jsme to trochu zlehčili, víme, že jsou i vlídní lékaři, pane docente.
3: Dejme sem i ten lidský aspekt, když se bavíme o umělé inteligenci.
2: Určitě. Pojďme se podívat na chvíli na tu druhou stranu, o tom, že umělá inteligence spolupracuje s lékaři, to jsme už mnohokrát slyšeli, nebo o tom četli, do jaké míry to v prospěšném slova smyslu, tedy spolupráce lékaře a umělá inteligence, vnímáte vy a v kterých oborech, kde jsou ta propojení?
3: Ono to celé začalo a nejvíc se umělá inteligence uplatňuje tam, kde se zpracovává obraz, protože tam to bylo vlastně jedno z prvních uplatnění umělé inteligence. Ono se dá analyzovat cokoliv, co dokážete umělé inteligenci zviditelnit, zdigitalizovat, ale ten obraz se víceméně nabízel. Takže to největší uplatnění v současné době v zobrazovacích metodách, jako je radiologie, kdy to pomáhá lékařům nepřehlédnout něco, rychleji interpretovat snímky, třídit snímky, pomáhá jim to, tak jak jsme říkali před chvílí, v těch přístrojích, zkvalitňovat ten obraz, zkracovat snímání, použít menší dávku záření. Obraz je v podstatě patologie, ale ne tak, jak si ji teď představíte, to znamená neúplně na té pitevně, ale mikroskopická analýza nálezů, tak tam je také se očekává velký dopad té umělé inteligence. Jak jsme říkali, to kožní také, to také může asistovat lékaři při interpretaci. Zase zpracování obrazu je třeba endoskopie, koloskopie. Dnes jsou k dispozici nástroje i české startupy, které umožňují při koloskopii, tedy vyšetření tlustého střeva, vizuální, optické, tak pomáhá nepřehlednout nějaký polyp. Ale ta umělá inteligence, to není jenom tohle a ta pomoc těm lékařům, a myslím si, že pro ty pacienty se možná více propíše taková analýza, taková pomoc v té interakci s pacientem. Dnes jsou k dispozici zase i české nástroje, minimálně dva, které umožní zaznamenat dialog pacienta s lékařem a automaticky ho převést do lékařské zprávy, kterou pak lékař pouze zkontroluje a upraví. To je úspora času a to je právě ta vstřícnost, kterou vy jste hledali. No, tak tam si myslím, že tenhle ten aspekt té pomoci umělé inteligence je také velmi důležitý.
1: Děkujeme. Druhá část poradny, třetí ještě před námi s naším hostem, panem docentem Davidem Zogalou, a vy se můžete zeptat, pokud vás k tématu něco zajímá, využít SMS-ku, e-mail anebo naše telefonní číslo.
2: A to připomenu 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek
0: 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny umělá inteligence v medicíně. S námi ve studiu pan docent David Zogala, přednosta Ústavu nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: A také nikoli ve studiu, ale v telefonickém spojení je někdo z našich posluchačů, kdo se právě teď může ptát. Hezký den.
4: Dobrý den. Tady je posluchačka z Brna. Já bych chtěla říct svoji zkušenost s umělou inteligencí. Mám osteoporózu, mám zlomené hrudní obratle a byla jsem na denzitometrii a denzitometrie ukázala, že naopak se všechno zlepšilo. A paní doktorka mě pak vysvětlila, že to posuzuje umělá inteligence a tím, jak se ty obratle, jako bych řekla, srazily, tak oni ukázali, že ta hmota kostní je hustší, čili že je to v pořádku. Takže ne vždy si myslím, že i v té rentgenologii umělá inteligence vše dokáže objektivně posoudit.
2: My děkujeme za telefon, ano, a za zkušenost. Pane docente, jaká bude reakce?
5: No, reakce, že děkujeme paní posluchačce za to, že tohle to zmínila, protože je potřeba si právě to dokládat, to, o čem jsme se bavili celou dobu. Ta umělá inteligence neznamená absolutní pravda. Umělá inteligence je na něčem vycvičený algoritmus, která nějak funguje. A může se mýlit úplně stejně, jako se mýlí člověk. Takže je to velmi, velmi dobrý příspěvek a myslím, že to dokresluje celou tuhletu diskuzi.
3: Pane docente, jakým způsobem se nástup umělé inteligence rychlý a masivní promítá do vzdělávání mediků? Už jsou na to připravováni? Stačí vůbec ten vzdělávací systém reagovat na ten překotný vývoj?
5: No, to možná si zobecněme. Jsme schopni na to reagovat jako stát o dva kroky níž, to znamená v vzdělávání základním a vzdělávání středoškolském, tam bychom měli začínat. Amerika, Indie, Čína už tam dávají výraznou podporu tomuto vzdělávání. To, co padá tedy na mě, i protože se tomu vzdělávání věnuji, tak ano, uvědomili jsme si, že tohle je potřeba nějak řešit. Fakulty víceméně zařazují to vzdělávání do svých vzdělávacích programů. A důležité je říct, že na to reaguje i Ministerstvo zdravotnictví, které vlastně staví jako strategii umělé inteligence ve zdravotnictví. Kapitola vzdělávání je tam hned jako druhá, čili vlastně první obsahová v pořadí, čili zcela jistě na to nějak reagovat musíme.
2: Mm-hmm. Pane docente, ještě zpátky k medicíně a využití umělé inteligence tam, do jaké míry zasahuje nebo v budoucnu by mohla zasahovat třeba do robotické chirurgie?
5: Tam si myslím, že se to také nabízí, vlastně to všechno, co lze nějakým způsobem automatizovat, zase zviditelnit té umělé inteligenci, takže je to ať už ta dopomoc při analýze toho vizuálního signálu, který přichází z toho videosignálu z té operace, anebo eliminace třesu ruky chirurga, nebo automatizace některých jednodušších výkonů. V budoucnosti možná celé výkony operační. Asi fakt netroufám v tomhle tom být prognostik, protože ten vývoj, to, co nám dneska přijde jako opravdu jako sci-fi a smějeme se tomu, jak to má chyby a slyšíme tady, že některé věci to dělá špatně a člověka to ještě nenahradí. To má strašně rychlý vývoj. A podívejte se jenom, kam se posouvá třeba ta generace těch obrázků, jak to vypadalo před rokem, jak to vypadá dneska. Dnes jsme schopni dělat videa už těžko rozeznatelná od reality a musíme je uměle označovat, abychom to vůbec poznali.
3: A ještě jeden dotaz, protože my jsme se dozvěděli, že je na světě příručka, která se jmenuje AI ve zdravotnictví pro pacienta. Tam tedy každý, kdo by měl zájem, pravděpodobně i ve větším detailu, získá informace, o kterých jsme mluvili, a i řadu dalších. Kde k ní přijít a co všechno obsahuje?
5: Je to příručka, která vznikla vlastně takovou společnou činností těch hlavních subjektů, které se na poli toho AI ve zdravotnictví pohybují, to znamená naší odborné společnosti, pak České asociace umělé inteligenci, což je takové spíše sdružení, řekněme, výrobců nebo firem, průmyslu, a jak takovým dalším garantem je Ministerstvo zdravotnictví. Ta příručka je velmi stručná a je tedy ke stažení, nebo bylo i vytištěno několik kopií, ale ke stažení je na stránkách České asociace umělé inteligence, takže na caui se to řekne, caui.cz, caui tomu říkáme zkráceně, a tam se k ní dá zcela jistě jednoduše proklikat.
2: Pane docente, tak děkujeme za všechny informace, za návštěvu tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Dvojka, za to povídání. Přejeme vám hodně zdraví.
5: A já vám také, abychom tu umělou inteligenci ve zdravotnictví museli vlastně používat co nejméně.
3: Díky, nashledanou.

0: A dnes odpoledne v kávě o čtvrté to bude o duši. Psychická krize může potkat každého z nás a někdy přijde chvíle, kdy už si sami nevíme rady, co dělat, když máme pocit, že už nemůžeme dál, kdy si vystačíme s pomocí blízkých, kdy je čas zavolat na krizovou linku a jak takový hovor probíhá. O tom všem v debatě dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude Lucie Hermánková, vedoucí služeb organizace Cesta z krize, a moderovat odpoledne kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: V kávě o čtvrté, tedy o duši na červeném koberci s Alešem Cibulkou, už za chvíli o filmech. Je čtvrtek, tedy nás jistě neminou filmové premiéry, ale Aleš toho bude mít na srdci ještě víc.
2: Meteor
3: na dvojce.
2: Kdo je nejrychlejším americkým savcem? Co překonalo věstonickou Venuši? A chodili dinosauři po trávě?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Pastvina zmizelých.
6: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
5: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
5: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
5: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A už se těšíme, protože to dnes bude filmová procházka. Hezké dopoledne, Aleši.
3: Hezké dobré dopoledne, máš pravdu, samé zajímavosti, jako vždycky.
4: Nemůžeme začít jinak než tím, které novinky se chystají vyrazit do boje o diváckou přízeň.
3: Ano, bude to celkem, představte si, 8 novinek, takže jako vždycky jednou větou a pokud vás něco zaujme, tak už si najdete dál. Budapešť 1957 je maďarské historické drama. Rok po krvavém potlačení maďarského povstání vstoupí do života mladého židovského chlapce Andora muž, který tvrdí, že je jeho skutečným otcem. Pak tu pro vás mám japonské sportovní drama Blue Lock. To zavede diváky mezi 300 nejtalentovanějších mladých fotbalistů, kteří bojují o jediné místo pro útočníka schopného změnit dějiny japonského fotbalu. Fanoušky hororu určitě potěší americko-australský Insidious Jsou mezi námi. Mladá matka Gemma zjistí, že dokáže vstupovat do říše ztracených duší a dokonce z ní přivádět bytosti zpátky mezi živé. Francouzské nebo francouzsko-německé drama Malá sestra sleduje 17-letou Fatimu, která při nástupu na pařížskou univerzitu hledá vlastní identitu a snaží se skloubit své city k ženám s životem v tradiční francouzsko-alžírské rodině. Potom tu mám pro vás americkou romantickou komedii Na jednu noc. Ta nás zavede do společnosti, která zakázala nemanželský sex. Ovšem pozor, s výjimkou jediné noci v roce, kdy je dovoleno všechno. Zajímavý nápad. Pro děti je tu čínsko-americká, vím, co se vám honí hlavou, ale přesto pokračují. Pro děti je tady čínsko-americká animovaná dobrodružná komedie Tom a Jerry Kouzelný kompas. Slavná kočka s myší se tentokrát kvůli tajemnému kouzelnému artefaktu zapletou do dobrodružství, které je zavede daleko za zdi muzea. A nakonec americká komedie Wellness Weekend, tradiční zápletka, dámská jízda, plná odpočinku a proseka se rychle změní v sérii katastrof, trafasů a divokých nápadů. Tak to jsou tedy novinky, které pro vás mám. Vidím, že vás zaujala hlavně americká romantická komedie Na jednu noc a to téma, které autoři, ta jedna noc v roce, že? Tak nevím, no.
2: Přemýšlím nad tím, jak byste ji využili, chlapci.
4: Já přemýšlím nad tím, jestli to je 20. srpen.
2: Jirkovi odjela manželka do Řecka dneska. Ne, tak jestli to vyjde.
3: Jak Šárka automaticky to jako předelegovala na nás, jako by se jí to netýkalo, to se týká i žen. Jak byste s tím naložili? Všichni, jak by s tím naložili?
2: Dobře,
3: jo,
2: tak
3: ano, sáhněme si do svědomí.
4: Tak sáhneme k poslednímu filmu, Aleši, protože my jsme počítali a napočítali jsme, že těch filmů, se kterými si nás seznámil, je 7, ale pokud se nemýlíme, tak si sliboval 8 filmů. Takže který jsi nechal nakonec?
3: Jeden jsem si nechal, dlouho očekávaný film, o kterém se mluví vlastně už od Karlovarského festivalu, česká premiéra filmu Čika Čeka režiséra Šimona Holého. Pavla Tomicová hraje 55-letou vdovu Zdenu, vesnickou pošťačku, která žije sama v rozpadajícím se domě. Její syn Lukáš, to hraje Honza Cina, žije ve Francii a mamince tvrdí, že se mu tam skvěle daří. Pravda je ovšem taková, že Lukáš je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. Domů ho přivede, a to je zajímavý začátek zápletky, umírající babička, která má poslední přání, a to vidět naživo Helenu Vondráčkovou. A právě tady vznikne poněkud bláznivý plán. Lukáš se za Helenu promění, dokonce jako ona vystoupí. Ovšem o tom ten film zásadně není. Film je především citlivým příběhem maminky a syna, přijetí a práva žít podle sebe. Šimon Holý navíc chtěl českých venkov ukázat jinak než ponuře, jak to tak bývá, a sociálně depresivně. Inspiroval se dokonce filmy Vojtěcha Jasného v té obrazové stránce. Část příběhu prý vychází z jeho vlastního života a úplně první nápad na film se mu prý zdál ve snu. Čika Čeka mimochodem se představila i v hlavní soutěži festivalu v Karlových Varech. Takže pokud vás tohleto téma zaujalo, údajně opravdu herecký koncert Pavly Tomicové, zajděte se podívat na Čika Čeka. To je ta 8. novinka, kterou jsem sliboval.
2: No proto. Aleši, ve světě filmu zůstáváme, protože už víme, který český film bude reprezentovat Česko v boji o Oscara, takže...
3: Ano, Česká filmová a televizní akademie vybrala československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojacky. Je to mimořádně osobní film a představte si, co už je možné dřív, aby film šel na Oscara, musel mít velký štáb a kvalitní kamery, já nevím co všechno. Režisérka natočila film na iPhone. Natáčela vlastní rodinu a snažila se pochopit, proč její starší bratr a dva bratranci skončili bez domova a potýkají se se závislostí. Deníkové záběry kombinuje se stylizovanými vzpomínkami, rodinnými fotografiemi, rozpohybovanými pomocí umělé inteligence a grafickými kolážemi. Ten film už má za sebou opravdu mimořádný mezinárodní úspěch. Na letošním Berlinále získal cenu za nejlepší dokument. Stal se vlastně vůbec prvním českým dokumentem, který hlavní dokumentární cenu na Berlinále získal. Mimochodem, tenhle ten film, pokud si říkáte, že vám utekl, do českých kin vstupuje až 24. září. A teprve potom se také rozhodne, jestli se z toho českého kandidáta, jak to tak bývá, stane opravdová skutečná nominace. Ale své želízko v ohni už máme vybráno.
4: Červen koberec a Alešův přehled o tom, co se děje v kinech, co nového se chystá, na co se vyrazit, na co se můžeme těšit. Aleši, měj se pěkně, děkujeme a těšíme se zítra, tedy při pátku, opět naslyšenou.
3: Mějte se krásně a milí posluchači, až půjdete do Biografu, do nějakého multiplexu a potkáte tam Jirku Holoubka a bude vám tvrdit, že jde na Toma a Jerryho. Nevěřte mu, jde na romantickou americkou komedii Na jednu noc.
4: Vůbec si nevzpomínám na ten okamžik, kdy jsem ti tuhle otázku ještě položil. Měj se pěkně, ahoj, ahoj.
3: Hezký den vám všem.

0: Ve hvězdách rozhodně není to, co se bude dít. Za chviličku je tady totiž další pátračka, což naši pravidelní posluchači už od počátku léta dobře vědí.
1: Je to tak, ke správné odpovědi potřebujete správnou odpověď a k tomu potřebujete indicie, ano.
0: Ke správné odpovědi potřebujete správnou odpověď.
1: Jiří, prosím tě, nechytej mě, za slovo bude 11, tak jsem trošku unavená.
0: Já jenom přemýšlím, co tam vlastně mělo být.
1: Že ke správné odpovědi potřebujete indicie a možná tak. Jsem chtěla říct, je to správné místo, kam musíte tu správnou odpověď umístit.
0: To je důležité.
1: Hloubku, kam to bude?
0: dvojka.rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, tam najdete webový formulář a to je jediná cesta, jak tu vaši odpověď ideálně tedy správnou poslat k nám.
1: Tady je ta slíbená indicie.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka. Byla tak krásná a mladá. Říkala, že se jmenuje Marion, když se ubytovala v mém motelu a v novinovém papíře zde ukryla velký balík peněz. Na první pohled se zdálo, že před něčím utíká, co by také sama dělala uprostřed deštivé noci na vedlejší americké silnici. Sem zabloudí většinou jen ti, kteří se chtějí vyhnout policejní hlídce. Zabít ji ostrým nožem a zahladit stopy nebyl můj nápad. To všechno má šílená matka. Ta vedla mou ruku při této brutální vraždě ve sprše, která navždy vstoupila do dějin světové kinematografie za ikonických zvuků vřeštících smyčců a detailních záběrů na proudy krve odtékající do odpadu.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání jsou na dosah ruky dnes určitě velmi zajímavá z Radiokafé.
1: Je to tak a ještě před nimi pozvánka k Moci bez nemoci po 18. hodině. Strašákem pro mnohé z nás náhrada kyčelního kloubu, ale pozor, dnes medicína umí toto celé provést v rámci novinkové mini-invazivní operace robotické. Je krátká doba rekonvalescence, prý to skoro vůbec nebolí. No poslechněte si to po 18. hodině s příběhem pana Miroslava, který to má za sebou. To je moje pozvánka a teď blízká setkání.
0: Na podvečerní poslech dvojky, ale v nejbližších minutách Vasil Fridrich právě živě z Radiokafé se svým hostem, kterým bude herec David Matásek. Zítra naslyšenou se těší dva na dvojice Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek.

0: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Sociální služby budou mít příští rok větší rozpočet, počítá s tím ministr Juchelka. Rusko hlásí zneškodnění 700 dronů z Ukrajiny. Počasí bude slunečno, odpoledne začne oblačnost přibývat a místy zaprší, teploty až 32 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
3: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
1: Ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO chce v příštím roce peníze na rozvoj kyberbezpečnosti nebo komunikačních technologií. Řekl to před schůzkou s ministryní financí. Společně řeší položky rozpočtu, na kterých se zatím nedohodli na prvním úterním jednání. Podle Metnara bude tématem i rozvoj digitálních služeb.
4: My zajišťujeme, řekněme, ty digitální služby, ať už to jsou registry a další pro celý stát. A tam my musíme mít jistotu a ty rozvoje. Blíží se nám důležité, řekněme, akce, jako jsou volby a to souvisí i s tou digitalizací.
1: Schillerová má dnes na programu ještě schůzku s šéfem rezortu sportu, prevence a zdraví Borisem Šťastným z motoristů Sobě. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek údajně zničila 726 ukrajinských dronů nad 20 ruskými regiony anektovaným poloostrovem Krym a Černým i Azovským mořem. Uvedlo to ruské ministerstvo obrany, aniž by zmínilo škody nebo zraněné. Státní tisková agentura TASS uvedla, že ruský Tatarstán po dronovém úteku oznámil narušení provozu v průmyslovém komplexu ve městě

0: Nižně Kamsk. Některé obytné budovy jsou tam po úderu poškozené. Ruská armáda v noci útočila na Kyjev a okolí balistickými raketami. Zemřelo nejméně 13 lidí. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan se stěhují ze Spojených států zpátky do Británie. Neplánují se ale vrátit do role aktivních členů královské rodiny. Podle britského deníku Daily Telegraph jsou její děti od září zapsané do britské školy a rodina se usadí v soukromém domě mimo Londýn. Harry a Meghan si ponechají také své domy v kalifornském Montecitu a v Portugalsku. Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů. Plzeň nastoupí ve 20 hodin v Bělehradě proti Červené zvězdě v play-off Evropské ligy. Hradec Králové čeká v Aténách Panathinaikos a Jablonec se představí v Glasgow proti Rangers v závěrečném předkole konferenční ligy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Bude většinou jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně zataženo. Na jihovýchodě déšť, místy se objeví bouřky i silné, při kterých se mohou vyskytnout kroupy a přívalové srážky. Teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 18.
2: Doprava.
0: Dálnice D55 z Hulína do Napajadel je u Otrokovic uzavřená. Provoz odklánějí na 30. kilometru. Je tam únik nafty z kamionu, před odklonem stojí 2-kilometrová fronta. Z Hulína se dá jet rovnou po silnici 55. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na výstaviště je na kilometru 190,5 průjezdný jen odstavný pruh, je tam nehoda. Kamiony zpomalují už za sjezdem na Rosice na kilometru 178. Osobními auty se brzdí za sjezdem na Kývalku a zdržení je kolem půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Vasil Fridrich.
3: Krásné předpoledne, milí posluchači, krásné dopoledne i vám, dámy a pánové, tady v Radio Café Vinohradská 12. Začínají další blízká setkání živě tady na Vinohradech v budově rozhlasu. A vězte, že když jsem přemýšlel o dnešním hostovi, tak mě napadlo, že jistoty nám poskytují klid nám lidem. Nicméně vykročit z toho, co známe, nám někdy naloží velké náklady a výsledek není nikdy jistý. Taky se vám může stát, že ten nový svět, do kterého vykročíte, zjistíte, že není tak hodnotný jako ten starý, ze kterého jste odešli. Ale i v tom případě si myslím, že to má vždycky svoji cenu, protože uděláte zkušenost, jakou byste jindy neudělali. Zkrátka vydat se na cestu, která není jistá, na které vás čekají překážky, které možná nečekáte, vyžaduje jednak svobodomyslnost a jednak odvahu. A já doufám, že o tom všem a nejenom o tom si budu povídat s mým dnešním hostem, s hercem Davidem Matáskem. Vítej na dvojce.
4: Dobré dopoledne posluchačům i lidem zde v sále.
3: Za okny Radio Café Vinohradská 12, zdá se, vyloupl se nádherný den. David, jak trávíš tohleto krásné srpnové dopoledne, když je ti jasné, že za několik hodin tě čeká na Pražském hradě smrt?
4: Já jsem s tím smířený, je to už pátá sezóna, takže už vím, co mě čeká, bude to rychlý, bezbolestný.
3: Nutno k tomu dodat takovou pikantní drobnost, že vlastně tvým vrahem v podstatě je náš kolega z blízkých setkání, Marek Němec. Je to tak, že mu po každé repríze odpustíš, anebo to v tobě vře vždycky během toho, když hrajete v létě a říkáš si, proč mi to zas a znovu děláš, mohl jsem s váma být až do konce, do děkovačky a takhle po třech výstupech odcházím do šatny?
4: Já mu pokaždé poděkuji, právě protože to je takové rychle, že po mně nechce, abych se třeba nějak modlil nebo zpovídal ze svých hříchů a tak dále. Víte, tam není asi kladná postava. I ten můj Duncan je teda pěkná svině, co si budeme povídat. Takže jestli ho tahle, ta větší svině, ten Macbeth takhle odstraní, tak asi protože si to zasloužil.
3: Abychom zakontextovali pro naše posluchače i návštěvníky, nejedná se o žádný osobní spor mezi Davidem Matáskem a Markem Němcem, ale o inscenaci na letošních letních shakespearovských slavnostech, která se jmenuje Macbeth, a o ní taky se budu povídat s mým dnešním hostem v dnešních blízkých setkáních s hercem Davidem Matáskem.
2: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: A dnes si v Radiokafé Vinohradská 12 za přítomnosti našeho milého publika povídám s hercem Davidem Matáskem. My jsme načali v tom prvním vstupu, tak razantně jsme otevřeli téma letošního představení, které hraješ na letních shakespearovských slavnostech na Hradě. Deanonymizovali jsme, že to je Macbeth, ale říkám si, když se hraje nějaká inscenace 6. 5. rok, si říkal, tak je to běžně zaběhlá věc, běžně zaběhlý kus. Nicméně, když se hraje jednou ročně jenom v létě, tak člověk musí trošku vzpomínat. Vy jste včera měli oprašovací zkoušku. To znamená, že se všechny věci opakovaly po tom roce. Bylo to snadné vklouznout do Duncana a do všech ostatních rolí, anebo bylo složité a komplikované vzpomínání?
3: Oprášili jsme hard disk, nějaká data tam ještě byla, takže to jsme vytáhli. Samozřejmě jsme za ten rok celý ten ansámbl prožil, každý jednotlivý herec prožil něco nového a tak dále. Jsou tam nové děti, nová manželství, takže to jsme museli probrat, samozřejmě.
2: Kolik času se věnovalo té zkoušky samotné?
3: Pak už jsme to jenom rychle projeli a šli jsme domů. Ale myslím, že diváci dnes večer uvidí vybroušený diamant.
2: Tak doufejme, že se všichni, kdo tam dnes jdou, těší, protože dnes je první večer po té oprašovací zkoušce. Až do 25. srpna budete hrát denně. Říkám si, že vlastně máte trochu ideální počasí v tuto chvíli. Jaký tam máš kostým? Těžký, historický, teplý?
3: Není historický, ale je vlněný.
2: Jo.
3: A samozřejmě hra se odehrává ve Skotsku, takže doufáme, že trošku zaprší.
2: Tak si říkám, že určitě si nezáviděl kolegům, kteří v těch 40-stupňových vedrech hráli na Hradě v tom rozpáleném půrkrabství, že to asi je velký zážitek mít právě na sobě vlněné věci, když venku je 60 stupňů, všichni jsou tam téměř v plavkách.
3: A ta opuková zeď, ta to vysála, to teplo, myslím, až do půlnoci, takže tam bylo fajn asi, no. To je rotiserie u Shakespearea.
2: Shakespeare jako autor se hraje už přes 400 let a samozřejmě bohužel mnoho z těch jeho textů jsou stále aktuální. Říkám bohužel schválně, protože většinou nepojednává o veselých a zábavných věcech, ale všechny jsou to texty, které jsou 400 letí staré a potřebují nějakou aktualizaci. Potřebují vytáhnout z té historie do dnešní, do současného divadla. Jak moc velkou aktualizaci vlastně ty máš rád? Tak, aby to odpovídalo tomu divadelnímu jazyku současnému, ale zároveň, aby to nebylo jenom laciné zpřítomnění, kdy všichni chodí s mobilními telefony a ze současní se to jen tak jako formálně.
3: Tak ty už jsi odpověděl. Takže děkuji za tu šanci, kterou jsi mi dal. Ne, každopádně každá generace má samozřejmě právo na svého Shakespeara a na svůj výklad, tedy myslím, a máme to štěstí, že máme takovou dlouhou tradiční a vynikající překladatelskou školu, to znamená, my máme vlastně, každá generace měla svého překladatele a my již dlouho a děkujeme za to pana doktora Martina Hilského, takže hrajeme v jeho překladu a ten jazyk toho překladu je vlastně modernější. Myslím, že shakespearovské češtině by asi nikdo nerozuměl, takže v tomhletom bodě už tam vlastně k nějaké aktualizaci dochází a jinak já bych to přirovnal. Víte, ta naše inscenace, to je takový B-tým, který překvapil na tom mistrovství. Prostě sešli jsme se tam chuligáni, kteří jejich jména na plakátech příliš neznamenají, ale lidi si to oblíbili a je to vlastně takový trochu rockový festival. Ty čarodějnice sedí nad námi, na takovém, snad neprozradím divákům mnoho, ale sedí nad námi v takové věžičce a tam teda čarují pomocí hudby a textů, je to moc, moc hezký, celý je to uvedený prostě tou razantní hudební vložkou a pak my za nima klopítáme potom zbývající 2,5 hodiny.
2: Tak jakkoliv jsem tvoji odpověď zkrátil díky své rozložité otázce, tak si odpovídal krásně. Bude-li to tak i nadále, budeme šťastní samozřejmě my tady v Radiokafé Vinohradská 12 i naši posluchači u rozhlasových přijímačů. Publikum na těch letních scénách, myslím, bývá trochu jiné typologicky než to, které chodí přes celý rok do divadla. Říkám si, jak moc z nich třeba člověk cítí, i když má jenom 3 výstupy, že mají náladu spíš na letní večírek někde venku na mejdan, někde pod otevřeným nebem, než na sledování tragédie o mordech a o ambiciozních vládcích.
3: Já myslím, že v případě shakespearovských slavností je úplně jasné, na co ti diváci jdou, to znamená, nejsme součástí nějakých městských, pařmenských slavností, ale prostě ty diváci, ale samozřejmě poznáte to, že některá paní je tam, vlastně chodí jenom v létě do divadla, jenom tam na ten hrad, ale my děkujeme za každého diváka, protože tam doufáme, že to naše poselství, o to se snažíme, takže někam dopadne a třeba to předá dál ta paní. To je skvělý. Jako.
2: A my tu paní pochopitelně zdravíme.
3: Ano, ano, já mávám té paní. Dnes večer se uvidíme.
2: Prý se na tebe těší. Dostalo se nám zpráv tady do rozhlasu. Je takovým drobným nešvarem, že ve chvíli, kdy někdo má takový drobnější úkol, který se odehrává na počátku té inscenace, že ho pak už diváci nevidí na děkovačce. A říkám si, že ty jsi takový profesionál, ošlehaný divadlem, že bys takovou věc neudělal, tak vidí tě nejenom na počátku a pak zemřít, anebo tak si při tom finále, kdy všichni vystoupí účinkující a děkují divákům, že dorazili na hrad.
3: Samozřejmě jsem i na konci, protože jako divák to taky nemám rád, když snad to není despekt, ale možná je to nabitý diář nebo něco takového, tak tohle já nepěstuju. A samozřejmě se děkuju v některých případech, samozřejmě u některých kolegů, nebudu nikoho jmenovat. Je lepší, když se na tu děkovačku nedostaví, ale já jezdím na skútru, takže nepiji a děkuju se rád. Děkuju.
2: Zve i takto na děkovačku nejenom dnešního Macbetha na Pražském hradě můj dnešní host, herec David Matásek.

0: V Radio Kafe Vinohradská 12 v dnešních blízkých setkáních povídám také s Candym, s hercem Davidem Matáskem. Předpokládám samozřejmě, že se tě tahle postava drží celý profesní život, protože ti bylo 18, když jste točili první díl. A myslím si taky, že za tu dobu, kterou si prožil, se samozřejmě vztah k té postavě proměňuje. Protože předpokládám, že na počátku člověk touží po úspěchu, pak když se ten úspěch dostaví, tak se v něm trochu vykoupe, potěší se z něho a pak to a už zase odpovídám za tebe.
1: Tak, jaké to bylo, Davide, povídej.
2: Tak, já nevím, ty mě dobře znáš, takže já asi už tady budu pantomimicky jenom tě chválit, jak to hezky odpovídáš. No, přesně takhle to bylo. Já jsem, samozřejmě jsme netušili vůbec, co to znamená filmování. Na konzervatoři vás na takové věci nepřipraví. Tam vám řeknou, kde je nádech, kde je tečka, kde se klesá hlasem a takovýhle věci. To bych nechtěl teda nějak zlehčovat naše studia na Pražský konzervatoři, ale samozřejmě ve čtvrťáku jsme neuměli nic a najednou nám vysvětlili, že se máme dívat na kameru, ale ne do kamery, protože nejsme hlasatelé, ale herci a tak dále. A teď ty věci, říct pravdivě tu větu a tak dále. No a my jsme chtěli být tak strašně pravdiví, že jsme si různě šudlali po puse, otáčeli jsme se během věty a ty zvukaři říkali, neděláte si to snadný, kluci. A my jsme vůbec nechápali, o čem mluví. Protože tenkrát kamera vrčela tak strašně nahlas, že se ten film musel ještě jednou do češtiny předabovat znova. Takzvané postsynchrony, průměrná doba postsynchronu českého filmu, tehdy byla asi 7 až 10 dní, herci se tam připravili, namluvili ty svoje party a šli domů. My jsme tam byli měsíc, protože my jsme si šudlali po puse, otáčeli jsme se, věta začala, končila někde nějak něčím, takže my jsme si to opravdu neudělali lehký. Já jsem potom na Candyho trošku začal žárlit, protože byl slavnější než já, ale dneska už chápu, že to vlastně bylo požehnání, že vlastně ta kariéra by asi vypadala trošku jinak.
0: Je fakt, že ale druhá tvoje velice známá populární postava ze seriálu Polda, tam už jsi mohl vlastně šudlat po puse, otáčet se proti směru kamery, protože už jsou mikroporty, se kterými se hraje úplně jinak a neposynchronuje se. Využil z toho, že právě v této sérii, která byla taky velice úspěšná a je, jsi mohl hrát podobně jako tenkrát si to zkoušel na prvních básnicích?
2: Taky si šudlám po puse, nesmím si šudlat teda po mikroportu, to potom ty zvukaři řeknou, tak to ne. I výběr toho kostýmu musí být takový, jako šušťákový bundy, nepřipadají v úvahu. Takže snažím se být autentický, ale tak trošku umírněně, no, už ne tak divoce jako tenkrát.
0: Ty máš za sebou první rok bez angažmá v Národním divadle, takže myslím, že je už jistý čas zhodnotit si ten čas, jestli ten krok vlastně přinesl to, co si očekával, protože všichni, co jsou na volné noze, kteří měli představu, jak svobodný život budou mít, zjistí co?
2: Zase odpovídáš. Děkuji za tuto odpověď. Samozřejmě já jsem se musel naučit si trošku organizovat nejenom svůj pracovní život, to jsem celkem uměl, ale svůj volný čas, protože tím, že chodíte do divadla, čtete ty Fermany a víte, kdy máte kde být a kdy vám ta práce začíná, kdy končí, kdy budete zkoušet, kdy nebudete zkoušet, tak já jsem první půl rok na všechno říkal ano, a teď už říkám na všechno ne. Protože jinak bych zešílel. Já jsem odešel, protože jsem si chtěl udělat čas na rodinu, na koníčky, na ženu a tak dále. Prostě to je rodina, ono žena je rodina. Tak prostě na tyhle ty věci okolo. A zjistil jsem, že je to ještě horší než předtím. Tak teď se to učím.
0: Takže měl jsi sezonu extrému, nejprve ano, pak ne, čili teď budeš vyladěvat, budeš harmonizovat právě to odpovídání na ty nabídky?
2: Budu se snažit si to zorganizovat tak, musím to dělat s velkým předstihem. Mám dokonce na to děvčata, kterými si jim velice pomáhají, tímto bych jim chtěl do éteru poděkovat. Prostě není to jednoduchý, no. Po 22 letech takové instituce, jako je Národní divadlo, musíte, no prostě je to zásadní krok.
0: Ty máš ale spíš z Národního divadla nakročeno směrem ven, protože tam máš pořád ještě nějaké inscenace. Já mám pocit, že ten definitivní krok, to, že ti to dojde, že opouštíš tu instituci, to nastane až poslední derniérou toho představení, kdy člověk definitivně odchází a vyklízí si skříňku. Jsi připraven na ten krok, nebo už jsi ten mentální rozchod udělal s tím podání té výpovědi?
2: Tak pokud budu při smyslech, tak možná si to uvědomím, ale doufám, že ano. Ale mentálně jsem se vlastně rozloučil. Je zvláštní, a teď nechci nějak nasazovat, ale je zvláštní, že jsem byl vždycky takový loajální zaměstnanec. Národní divadlo jsem vlastně pořád ho hájím. Je to instituce, která má mnoho úkolů a všechny ty úkoly správně naplnit je velice těžké. Ale zároveň s tím odchodem jsem zjistil, že jsou věci, se kterými jsem vlastně nesouhlasil, aniž jsem si to připustil. Takže vlastně jsem asi udělal dobře, že jsem odešel.
0: Někde jsem viděl citát jednoho slavného inspicienta z činoherního klubu, že největším uměním není včas přijít, ale včas odejít. A myslím, že i tento čas správně odhadnout je velice důležité. Bylo to tak, že si to udělal ve správný okamžik, že být se trvávat ještě díl, už by mohlo natropit třeba nějaké škody tobě nebo tomu divadlu, že si odejel ten správný moment?
2: Já jsem ani o tom dlouho nepřemýšlel, ale zas to nebylo nic zbrklého, já jsem neodcházel ve zlém. Omítka se kolem dveří neloupala, když jsem odcházel, ale rozešli jsme se opravdu jako přátelé, jak s vedením, tak s kolegy. To je, myslím, to, po čem se mi bude stýskat. Ani ne snad po portálech zlatých, ale po té partě, protože tam se v poslední době sešli fajn lidi. Takže to mě možná bude trochu mrzet, ale jinak myslím, že jsem to udělal akorát.
0: Říká o bilanci svého odchodu z Národního divadla můj dnešní host, herec David Matásek.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes je tady v Radiokafe Vinohradská 12. V blízkých setkáních povídám s hercem Davidem Matáskem. My jsme tak něžně ťukli divadlo, letní Shakespeareovské slavnosti a klidný a harmonický odchod z přední scény divadelní tady u nás, Národního divadla. Ale nejenom divadlem je živ český herec. Musí si na to hobby, na to divadlo někde vydělat, ideálně před kamerou. Mluvili jsme o básnicích, ale to je historie. Pojďme se vrhnout do současnosti. Před pár dny měl premiéru film Bojovník, kde stejně jako v Macbethovi, není sice role velká, ale významná. A abych neodpovídal za tebe, čím je významná?
2: Je to lékař, teda hraju lékaře, který tomu bojovníkovi návrat do toho oktagonu rozmlouvá, že to je ten jeho zdravotní stav a věk je už na pováženou, takže mě neuposlechne a ten svůj boj tedy vybojuje a vyhraje. Takže drobná překážka na cestě za slávou. Jinak bylo to fajn, je to asi rok, co jsme to točili. Točili to dva režiséři, což je vždycky zajímavý, to jako je fajn. Tomáš Dianiška měl spíš na starosti herce a pan režisér Frič ty věci za hercem a vzadu tam ty věci, ale neméně důležité.
1: Tak jenom pro naše posluchače máme tady už reakce v Radiokafe Vinohradská 12. Zřejmě, když se bude točit další Bojovník, tak máme některé hrdinky tady do klece, které by si taky zabojovali ve filmu s Davidem Matáskem. Ovšem, jak se ti dělalo to přesvědčování, aby někdo něco nedělal? Ty sám, já předpokládám, že jsi svobodomyslný ve všech oblastech života. Posloucháš někoho, když ti říká, nedělej to, nedopadne to dobře?
2: Tak když to říká máma, no tak to je jasný. To jako musím poslechnout, ale jinak teda já jsem si celý život dělal dost, co jsem chtěl. Mami, promiň. A docela se mi to vyplatilo. Možná jsem si třeba i nabil hubu, ale i to je docela poučný, i to je důležitý v životě občas zakopnout. Takže já neposlouchám, ne.
1: Ale režiséry posloucháš, předpokládám.
2: No
1: stejně
2: musím.
1: Jako maminku.
2: Ano, tak to musím. Samozřejmě v divadle se režiséři poslouchají.
1: Myslel jsem i před kamerou, pochopitelně, nebo
2: tam diskutuju, ale ne. Já jsem, nejsem potížista, ne, určitě ne.
1: Co by mi řekl Honza Hřeby, kdybych se ho zeptal na tebe, jestli jsi potížista nebo nebyl při natáčení Pádu domu Kolerů, protože to jste spolu strávili hodně času.
2: To jsme spolu strávili hodně času, ale ten způsob toho natáčení mě velice překvapil a příjemně, protože jsme třeba celé dopoledne hovořili o životě. O tom, co jsme kdy v životě podělali, jak jsme byli nespravedliví k rodičům a rodiče k nám a jak jsme to přežili a tak dále. A produkce chodila kolem nás a nic neříkala. Já jsem říkal, to je zajímavý, že to už bychom měli minimálně půlku filmu by v jiných produkcích natočeno a tady si povídáme a Honza najednou řekl, pojďte na oběd, pojďte, já už jsem dostal hlad. Tak se šlo na oběd, až jsem se obával, jestli to vůbec je reálný projekt, jestli to není jenom takový povídání s Honzou Hřebejkem, ale ne. Odpoledne jsme natočili třeba 3 scény dohromady, což byla taková vlastně malá zájezdovka, 15-minutová, ale už jsme od toho probrali vlastně předtím tolik, že se to tam zúročilo a já myslím, že ten výsledek stojí za to.
1: Máš teda pocit, že to byl jenom projev takové sympatické lenosti Honzovi, anebo strategii, jak naladit herce na jednu notu, aby pak odehráli přesně to, co on to potřeboval?
2: Možná obojí, ale spíš si myslím to druhé, protože tam to vycházelo z toho rodinného prostředí a vytvořit rodinu z lidí, kteří se znají jenom povrchně, i když v té naší české genetické louži zvané herectví je asi se známe všichni tak docela dobře, ale tady to prostě chtěl ten tmel a ten vzniká společnými chvílemi u rodinného stolu. A skutečně já jsem chvílema si připadal jako ta alfa, ten silverback a řídil jsem tu rodinu. Pojďte kouřit, jsem řekl třeba. A všichni šli.
1: Takže stran hříchů různých tam si jako
2: vyhodil. No, tam jsem velel.
1: Krom jiných televizních projektů ještě si nastoupil taky do nekonečného, zatím nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Bylo to velké váhání, anebo je ti vlastně v zásadě jedno, jestli je ta věc, ten projekt konečný či nekonečný, zásadní jsou lidi, se kterýma se potkáváš a to téma, které sebou ta figura nese?
2: Já jsem se na to těšil. Já jsem, když jsem tu příležitost dostal, tak ta rolička neměla být moc velká. Měl jsem být takový škůdce Lindy Rybové v jejím rozmachu a v její cestě za kariéru doktorskou. Tak to se mi dařilo, to jsem jí skutečně zle zatápěl. A tak dobře, že Linda odešla z toho seriálu a já jsem tam zůstal a zatápím jiným kolegům. Takže uvidíme, kam až to půjde. Já jsem se trochu obával. Naskočit do rozjetého vlaku, do dobře namazané mašiny, prostě je vždycky problém. Jestli nebudu moc, jestli nebudu málo, jestli to prostě klapne. A musím teda všem lidem tam poděkovat, že mě přijali úplně ohromně. Takže...
1: Říká škůdce lékařské kariéry Lindy Rybové můj dnešní host, herec David Matásek.
0: Moci bez nemoci.
3: Výměna kyčelního kloubu je v očích mnohých velkou hrozbou, a to především v souvislosti s rekonvalescencí. Nabídneme vám mini-invazivní operaci, která umožňuje mnohem kratší rekonvalescenční dobu a také snížení bolesti pro pacienta. Pan Miroslav takový zákrok podstoupil a bude o něm vyprávět. Moje pozvání přijal také doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice.
0: Moci bez nemoci.
4: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: V dnešních blízkých setkáních si povídám s hercem Davidem Matáskem, ale bylo by to macešské říkat mu jenom jednou profesí, protože krom hraní, díky kterému ho všichni naši posluchači nepochybně znají, tak se věnuje taky takové zálibě, hobby, kterému propadla i jeho žena Evička, a to je ten medonosný hmyz, tedy včely. Jak to vlastně vzniklo, že jste se začali věnovat včelaření, protože je to krásná věc, myslím, že to je mimořádně hezký koníček, nicméně většinou se mu věnují naši dědečkové nebo generace poněkud starší a ty jsi stále mlád.
1: Děkuji. Ale bylo to přesně naopak. Evička byla ten, kdo s tím začal. Já jsem se jí vysmál, protože jsem viděl její první kontakt s pavoukem a to nedopadlo. Ale pavouk má o jeden pár nohou víc, takže to jí vyděsilo. A jinak končil covid a my jsme se nějak vlastně bavili o tom, že ty naše profese, každá jiná tedy, jsou dost napadnutelné snadno různými společenskými událostmi a tak dále, že bychom měli mít něco, nějakou jistotu. A jistota je smrt anebo jídlo. Tak jsme zvolili tu druhou variantu, takže jsme začali nejdřív mléko, vejce a tak dále. Já jsem nechtěl žádné teplokrevné zvíře nebo zvířata vůbec jedí denně, žerou, tak to bych asi nerad se o to staral. To by asi moji profesi asi dost výrazně ovlivnilo. Takže Evička si udělala krátký kurz, ještě během covidu, Šťastná včela se to jmenuje, je to víkendový kurz, tak jenom seznámit se šťastnou včelou. Takže jsme si potom zakoupili několik včelstev, ty první dvě nám uhynula. Já jsem brečel, protože jsem Pepík ze Žižkova, moje žena, protože je z Gruntu a z Hané, tak se prostě tak úplně ledovým klidem smetla ty včely do ohně a řekla, koupíme další. Takže teďka už se to děláme tak, že si děláme oddělky záložní, že kdyby náhodou uhynulo nějaké včelstvo, tak máme náhradu. Jinak včelstev v současné době funkčních máme 10 a chceš trošku nahlas potom to hů. Metrák medu jsme vytočili. Chtěl jsem to trošku nadsadit, ale pak by mě asi vynadala. Tak metrák medu máme.
0: Tak všichni víme, že rybáři přehánějí myslivci taky, ale že i včelaři takhle intenzivně přehánějí, to mě opravdu nenapadlo. A zůstáváš v tom vašem včelařském rodinném týmu včelařskou plačkou nebo i něco s něčím pomáháš?
1: Tak samozřejmě ta plačka, to je to důležité, rozloučit se s tím hmyzem, ale pomáhám, jsem pořád ještě silnější než moje žena, nevím, jak dlouho mi to vydrží. Ale jak jsi mluvil o tom, že vždycky, když neseme ty těžké věci, nebo moje žena minulý rok vytáčela, neměli jsme včelotěsnej tu maringotku.
0: Tebe, že vytáčela, ne,
1: med vytáčela a neměla včelotěsnou maringotku, takže spolu s ní vytáčelo asi 3000 včel. Protože ty samozřejmě objevili, kde je ta loupež naše a tak dále. Takže vždycky říkáme, to je tak krásný koníček, opravdu úplně udřený, spocený v tom atom bordelu proti včelám, no je to krásný koníček, opravdu, ale pěkná dřina.
0: Hezky se poslouchalo, že to je tuna, pak teda metrák medu, ale a já vím, že by si člověk neměl říkat o úplatky, nicméně nevidím tady žádnou skleničku vašeho matáskovského medu a trošku mě to mrzí, říkal jsem si, že jako doklad té činnosti vlastně aspoň miniaturní vzoreček by neškodil.
1: Já vím, kam investovat svůj merch, takže nosit med do rozhlasu je asi kravina.
0: Konec konců, dobře, chápu, musím si o něj říct úplně jiným způsobem. To, co bylo zábavné a zajímavé na tom, že jsi říkal, že vlastně tě to včelstvo nebo včely obecně, že tě naučili spoustu věcí a že ti připadalo to včelstvo podobné, myslím, že to bylo v době zkoušení Oresteji, že to je jako antická tragédie. A v čem si tu podobnost spatřoval? A nebo to bylo jenom kvůli tomu, že jsi zkoušel, byl si toho plný, tak si vlastně tu podobnost viděl úplně všude.
1: Je to tak, že tam se stává, protože včely jsou invazivní hmyz, tak se někdy stává ta loupež, když je nějaké včelstvo slabší, nebo když se dokrmuje, většinou tam se to stává, tak jeden ten úl, jedno to včelstvo napadne to slabší. A to je potom antická tragédie. Samozřejmě se musí matka zabít, to si oni vyřídějí spolu. A potom ty, co se nepřichýlejí k tomu silnějšímu včelstvu, tak ty taky prů pryč. Takže to bývá někdy smutný a přijdete tam, není tam nic, je to všechno vykradený, oni si to natáhají k sobě. Ale ještě jedna věc se stává někdy, že když matka zahyne nebo se něco stane v tom včelstvu, tak je tam potom takzvaná trubcokladná matka, což je falešná matka. Je to dělnice, který se zblázní hormony a začne klást neoplodněná vajíčka a to jsou trubci. To poznáte snadno. Najednou prostě máte zavíčkované plodiště plný trubců. A to se potom vysype, ten úl se musí vysypat a vy ji nenajdete, protože jinak je matka označená, tak vy musíte vysypat ten úl úplně mimo někam a oni se takzvaně vžebrají do těch úlů, které jsou v pořádku, kde vládne ta monarchie. A dělá se to tak, že se jim ještě trošku zakouří předtím. Oni si myslí, že je požár, proto se dýmí kolem včel, napijou se toho, vypijou ty zásoby a jdou se vžebrávat do těch jiných úlů, ale plný medu. To je jako když přijete na mejdan a nesete flašku. Jo? Když byste přišli bez ní, tak ne, nezlob se, tady už je lidí dost. Ale když nesete lahev dobrý vodky, no tak pojď dál, samozřejmě, vítej. Takže ty včely to mají takhle.
0: Říká svášní sobě vlastní včelař David Matásek.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si povídám se včelařem a hercem Davidem Matáskem.
2: Děkuji.
1: Jsme téměř v konci prázdnin, Davide. Tebe čeká Macbeth na Pražském hradě, ale měl jsi vůbec nějaké prázdniny, nebo jsi ho vyplnil klasicky po herecku natáčením, a ať už audioknih nebo filmu, seriálu?
2: Ne, měl jsem krásné prázdniny. Musím ženu pochválit, že mi to krásně zorganizovala. Byli jsme i na motocyklech, jsme něco stihli odjezdit. Samozřejmě byla i včelí sezóna, takže ten začátek prázdnin jsme se ještě trošku museli pověnovat včelám. A teď už se vrhneme do práce, moc se na to těším.
1: Byl i přejezd Alp letos, nebo ten jste nezvládli?
2: Ne, ten jsme nedali. Byli jsme jenom v Českých horách s kamarády a bylo to moc krásné. Jakmile jsme si jeli do údolí, tak se nám začali vařit hlavy a museli jsme zase rychle stoupat serpentínama nahoru. Takže my jsme jeli hraniční hory, severní, a bylo to moc krásné.
1: Hraniční hory o prázdninách jsou hezká věc, nicméně člověk toho musí objezdit hodně i během sezóny, takže tebe čeká samozřejmě zájezdové putování po České republice s divadlem Verze. Máš tam stále ty tři inscenace, které jsi měl v minulé sezóně. Neplánuje se něco nového do této nadcházející sezóny?
2: Zatím ne, s divadlem Verze zatím ne, zatím čekám, že kdy mě najdou nějakou hezkou roličku, ale já už jsem s nima vlastně v této sezóně už byl. Předevčírem jsme byli na Kraví hoře v Brně. U Bolka Polívky na jeho letní scéně, takže tam to bylo moc fajn.
1: Tam hodně fouká někdy. Jak je to?
2: Tam hodně pršelo. To...
1: tak zřejmě tam dofoukl. A někdo mi vyprávěl teďka historku, když tam hrál. Je to teda krásný prostor, nádherně vidíte na moravskou metropoli Brno. Nicméně ten vítr tam bývá intenzivní, že hráli v takovém nečase, že si pozvali lidi k sobě na jevišti, které je obrovské, to jeviště, a seděli s nimi lidi, aby na ně moc nepršelo.
2: Tak tohle nebylo, pršelo a foukalo strašidelně, ale lidi byli stateční. Víte, sedět v divadle v pláštěnce obdivuju je fakticky. My jsme krytí teda proti tomu nečasu, ale vydrželi to, fakt byli fajn. A hlavně my nemáme pauzu, takže nemohli utíct, tak to bylo skvělé.
1: Ono se dá prchat v tom open airu venku, dokonce i jako mimo pauzu samozřejmě, ale je to hodně vidět. No.
2: Vydrželi. Ale jinak budu samozřejmě zkoušet na začátku sezóny, budu zkoušet u Honzy Hrušínského v divadle Na Jezerce opět William Shakespeare, a myslím ta hra nejslavnější, největší, nejtěžší téma. Budeme zkoušet Hamleta.
1: Jak k tomu došlo, že vlastně u Honzy, jehož divadlo je spíše, řekněme, se vším respektem, spíše zaměřené na komediální tituly, protože to privátní divadlo, důležité je vydělat, prodat ten titul. Jak jste dospěli právě k tomuto titulu, který není, myslím, až tak úplně třeba divácky atraktivní všeobecně?
2: Já si myslím, že to je proto, že máme Hamleta. Protože nasadit Hamleta bez Hamleta, což se někdy taky děje, nebo Syrana bez Syrana, a dolepovat mu potom ten nos, tak my máme Hamleta. Není to vyzáblý chlapec v černém roláku, je to pěkný pořízek, jmenuje se Vašek Leták a myslím si, že to s ním nebudu mít jednoduchý. Já hraju toho zlýho tatínka zase tentokrát, takže opět budu škodit. A myslím, že to s ním nebudu mít jednoduchý teda.
1: To je vlastně dobré, že z té oběti, kterou hraješ v Macbethovi, se dostaneš ke strůjci zla ve vašem Hamletovi. Platí to i pro tebe vždycky, že ten záškodník je vždycky atraktivnější a proto se člověk brání trochu těm klaďákům, protože tam není moc co hrát?
2: Je to tak, prostě každý v sobě máme samozřejmě část toho zla a probudit ho a tahat čerta za ocas je v tomhle případě vždycky zábavnější. Vždycky je pro to zlo nějaký zásadní důvod. Pro dobro není žádný důvod. Prostě jste od dobrák od kosti a taháte prostě palici celý film a zachraňujete princeznu, je to šílený. Takže já si myslím, že tohle je daleko, daleko víc co hrát.
1: To jsou plány výsostně divadelním hrát inscenace, které máš nazkoušené, a vstoupit s novým Hamletem do divadla Na Jezerce, ale jak už jsme mluvili o tom, že taky samozřejmě člověk musí natáčet jak film, tak televizi, tak je něco, co tě v té nadcházející sezóně čeká a na co se opravdu těšíš, nebo co kdyby vyšlo, tak by si měl radost?
2: Měl bych radost, kdyby to vyšlo, ale protože jsem pověrčivý, tak o tom radši nebudu mluvit, ale je to na dobré cestě. Možná naznačím, že zase budu mít pistoli, nějaká pouta, starý otřískaný automobil. Já už jsem je prosil, ať už mě do toho netahají, že už nikdo nemůže uvěřit, že bych já něco v 63 vyřešil, nějaký případ. Ale protože jsem ho nevyřešil ani předtím, tak to asi zas takový rozdíl nebude. Tak ještě se pokusíme vstoupit do této řeky.
1: Čili vždycky tam máš někoho mladého u sebe, který může takové ty primitivní, jednoduché věci ohledně vyšetřování vyřešit a ty stojíš vzadu, glosuješ a jezdíš tím
2: nejlepší
1: autem.
2: Moje věta je, tak co máme. To se ty kolegové vždycky vorosej, protože musí udělat takový sumář, co ten divák do té komerční pauzy viděl, připomenout, že paní Nováková šla venčit kočku a takovýhle věci. A já to úplně miluju, ten jejich výraz, jak u Ládíka, tak u Igora.
1: Tak, milí posluchači, co jsme měli, to jsme vám dali. Já děkuju Davidovi Matáskovi, že přijal mé pozvání do dnešních blízkých setkání. Přeji ti, ať je příjemná vražda dneska na Pražském hradě, ať si to užije i ta divačka, o které jsi mluvil, ať se krásně daří i po zbytek léta, ať vám vyjde Hamlet v divadle na Jezerce.
2: Vasile, moc krát děkuju a děkuju i vám.
1: Od mikrofonu se loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host David Matásek.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery, svědci z okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek, další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Noční raketový útok na Kyjev a okolí má nejméně 13 obětí. Na 40 lidí utrpělo zranění. Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i peníze pro vysoké školství. Bude polojasno až oblačno později. Přibude oblačnosti, čekejte taky déšť nebo bouřky. Teploty budou do 30 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Při nočním ruském raketovém útoku na Kyjev a jeho okolí zemřelo nejméně 13 lidí, přes 40 dalších utrpělo zranění. Na několika místech, kde rakety nebo jejich trosky způsobily požár, stále zasahují hasiči. Na zítřek Kyjev vyhlásil den smutku, město zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky.
10: Rusko na Kyjev zautočilo například raketami Kalibr a Cirkon nebo střelami H-101. První výbuchy se ozvaly kolem půlnoci. Střely nebo jejich trosky poškodily dětskou nemocnici, školu a několik výškových obytných domů. Mnoho budov má také vybitá okna. V kyjevském, solomianském a darnickém okrese vydali úřady krátce po útocích žádost o lékařské posily. Poškozená je také dopravní infrastruktura. Kromě Kyjeva Rusko útočilo v noci také na Sloviansk, kde zemřel jeden člověk. Masivní útoky zaznamenaly také Charkov a Cherson. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si pronajímá v Brně drahé kanceláře. Český rozhlas to zjistil ze zveřejněných smluv. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch požaduje, aby to dozorčí rada pojišťovny prověřila. Kontrola už rada dělá kvůli rekordním zlatým padákům pro bývalé manažery.
11: Pojišťovna platí za metr čtvereční v budově Insady přes 513 korun. Průměrné ceny jsou podle realitního makléře Remax Deluxe Ivo Bauera přitom o desítky korun nižší.
12: Standardně se pohybujeme kolem částky tak 420 až 450 korun. Záleží na tom vybavení. Nevím, co tam přesně všechno mají, ale je to o těch 15 až 20% vyšší než je standard.
11: Podle mluvčí pojišťovny Lucie Krauzové přihlížela pojišťovna při výběru místa k lokalitě, dopravní dostupnosti i kapacitám pro

0: klientské centrum.
1: Z pěti učiněných nabídek byla nabídka projektu InSady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
0: Přesun pobočky pojišťovna nechystá, smlouvu má na 15 let. Majitelé budovy komentář neposkytli. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty mají zasáhnout hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní čtvrté hodině, pokračovat mají až do noci, říká Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jeho západu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
2: Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a sobotu. Po stopách historie cisterciáckého řádu můžou nově vyrazit lidé ve Šťáře nad Slázavou. Historická působiště mnichů propojí dvě turistické trasy. Součástí budou i otočné trojhrané pilony s texty v češtině, angličtině a němčině. Náklady na vybudování stezek vyšly na 600 000 korun.
4: Kratší okruh vede okolím bývalého kláštera až k dolnímu hřbitovu. Má 2,5 kilometru a město jej otevře ve středu 26. srpna. Druhá trasa je dlouhá 14 kilometrů a propojuje starou radnici, řeku Sázavu a Šlaghamr u Hamrů. Její slavnostní zahájení je naplánované na 5. září. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
2: Zpočátku bude polojasno až oblačno odpoledne a večer. Čekejte přibývání oblačnosti, ale taky déšť a bouřky, na jihovýchodě ojediněle i silné. Teploty budou mezi 26 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech 25, na horách 21 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky. Odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne, postupně se na většině území objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty budou mezi 23 a 28 stupni, na horách kolem 20 stupňů.
6: Doprava.
2: Dálnice D55 z Hulína do Napajedel byla u Otrokovic zavřená z kamionu. Tam vytekla nafta, na 30. kilometru už se jede levým pruhem. Pohybují se tam ale silničáři, tak zpomalte. Před omezením je taky kolona z 27. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je fronta před sjezdem na Slatinu. Po pojíždí z kilometru 201. V dopravním omezení před sjezdem na Bratislavu stojí porouchané auto. Zdržíte se asi půl hodiny a silný provoz je taky na průjezdu Brna. Hlavně na Zvonařce. Hlavní zprávy končí, u mikrofonu je teď Iva Bendová.
7: Krásné poledne, jak se máte? Já jsem dnešek zahájila tím, že jsem jednoho kolegu hned ráno pozdravila místo dobrý den nashledanou. A znáte ten pocit, když se slyšíte něco říkat a není to absolutně to, co jste říct chtěli, tak snad nebudu v tomhletom podobném duchu pokračovat v následujících 54 minutách. No a co bych vám k dnešnímu roku na začátek prozradila? Byla to doba, kdy jsem poprvé po naprosto úmorném přemlouvání rodičů vyrazila do vyhlášeného pardubického rokového klubu, který se po následující roky stal de facto mým druhým domovem. Navíc to byl úplně první koncert mých pozdějších kamarádů a dnes velkých hudebních hvězd kapely Vypsaná fixa. A rozhodně jsem v tu dobu poslouchala Cranberries, které pro vás mám na úvod připravené, konkrétně písničku Dreams.
6: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Ivou Bendovou
5: na dvojce.

0: Tak zatím tady mám jeden tip. Včera, přiznám se, jich přišlo víc, tak samozřejmě máme za sebou první písničku, to byla kapela Cranberries a jejich píseň O snech. No a před námi je teprve první indicie. Určitě jste zaregistrovali, že letos 2. května uplynulo 100 let od prvního vystoupení Hurvínka na jevišti. Poprvé se totiž objevil v Plzni v roce 1926. A zajímavosti v souvislosti s touhletou po celém světě oblíbenou loutkou se děly i v našem roce, který hledáme. Domovem z Pejvla a Hurvínka byl totiž v tu dobu hasičský dům u nás tady v Římské ulici na Pražských Vinohradech a přesně 4. listopadu našeho roku se tamní historie uzavřela, což nemohlo chybět ani ve zprávách Československého rozhlasu.
1: Světoznámé loutkové divadlo z Pejbla a Hurvínka hrálo dnes naposledy v divadelku v Římské ulici na Vinohradech. Svou pražskou kariéru v něm zahájilo před více než 59 lety a za tu dobu pobavilo statisíce malých i velkých diváků. Nové působiště by mělo divadlo najít v Davidském kině Svornost, kde by mělo začít hrát v lednu příštího roku.
0: Respektive Českého rozhlasu, abych byla přesná. Mimochodem zrekonstruované divadlo, tentokrát v Dejvicích, si Hurvínek nadělil i k těm letošním stým narozeninám. Tak za námi první nápověda. Já samozřejmě připomenu, že můžete psát, ať už e-maily, anebo SMSky. Jaké jsou ty cesty? To si poslechneme teď.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Divadlo Spejbla a Hůrvínka hraje poslední představení v divadelku v Římské ulici na Vinohradech. To je naše dnešní první indicie a jde vám to nějak stuha, musím říci. Možná, že je to tím, že třeba čekáte až na další indicie, jestli vám trošku víc, jak si dopřeje pocitu jistoty v odhadovaném roku. No uvidíme, spíše uslyšíme tedy, tak pojďme na ní. Ta nás zavede do Anglie mezi svatby, přátelé, trochu trapné společenské situace a také jedno nečekané setkání se smutkem. Jedná se o romantickou komedii, čtyři svatby a jeden pohřeb, která se stala překvapivým světovým hitem a výrazně pomohla nastartovat kariéru Hugha Granta. Film napsal Richard Curtis, který později vytvořil například Lásku nebeskou. No a právě s tímhletím filmem je spojená také jedna hudební kuriozita. Curtis tehdy oslovil skotskou kapelu Wet Wet Wet, aby pro film nahrála už existující písničku. Kapela si mohla vybrat ze tří skladeb, nakonec tedy ten výběr padl na Love Is All Around, kterou už v 60. letech naspívali The Troggs. No a udělali z ní jeden z největších hitů své kariéry. V britském žebříčku vydržela na prvním místě neuvěřitelných 15 týdnů a stala se nejprodávanější písní roku. Tak možná si vzpomenete, vzhledem k tomu, že to bylo období, kdy jsem, jak už tady zaznělo tento týden, byla opravdu de facto non-stop ve volném čase přilepená na MTV, tak to prostě je jedna z mých oblíbených píseň. Tak si tady pojďme písničku kapely Wet Wet Wet Love Is All Around zahrát. No a zároveň připomínám, že už teď můžete volat na 22 155 25 25, jestli si chcete tipnout do éteru.

0: Úplně jsem se zasnila, vzpomněla jsem si na svoje tehdejší lásky, samozřejmě neopětované. Jak jinak taky. Tak pojďme si zopakovat první dvě nápovědy. Divadlo z Pejblá Hurvínka hraje poslední představení v divadelku v Římské ulici na Pražských Vinohradech a film Čtyři svatby a jeden pohřeb a jeho titulní píseň Love is all around proslavil kapelu Wet Wet Wet. No a já už vítám v dnešním Byl jednou jeden rok Alenu. Dobré odpoledne, Alenu.
1: Dobré odpoledne.
0: Kam jedete?
1: Jedu tady v okolí Tišnova.
0: Tak zdravím, dobře, dojeďte. No a samozřejmě mě zajímá, jaký tip pro nás máte?
1: Mám tip 1985 a to hned z první nápovědy, kdy Hurvínek měl v roku 2026 let a přestěhoval se v tom roku do někam jinam a bylo to po 59 letech. To znamená, mě vychází 2026 minus 41, 1985. No, ale možná jsem něco přeslechla a je to jinak, ale nicméně tady podle té indicie si říkám, že by to mohlo být 1985.
0: Já si schválně otevřu tu první indici, protože to jste možná se přeslechla, protože já jsem neříkala žádný letopočet, jako po kolika letech bylo stěhování, tak to vás možná malinko zmátlo.
1: Tak to zaznělo v té ukázce z rozhlasu.
0: Tak každopádně, kdybyste se měla vrátit do toho roku, který jste typovala, byla jste už na světě a případně máte nějakou vzpomínku?
1: Jasně, byla jsem na světě, já to teď nespočítám, byla jsem na světě už 21 let, to znamená snad vysoká škola, krásný život v Brně.
0: No jo. Vysoká škola, studentská léta, tak to je vždycky na co vzpomínat. Každopádně já vám moc děkuji. Trošku už nám to vypadává, takže ještě jednou šťastnou cestu a počkáme si na konec toho dnešního dílu, jestli ten rok 1985 byl správným typem.
1: Jak to dopadne? Děkuji.
0: Mějte se moc hezky a děkujeme za zavolání.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

Tak v kterém roce zpíval Jožoráš se svojí skupinou Elán píseň Si kočka? Schválně. Máme tady pár tipů. Hezké poledne, Ivo, máte pravdu, někdy začátek sedne a je to skoro jasné. To ale dnes neplatí. Sám si lámu hlavu, už mi trošku svitlo, tak zkusím rok 1994, píše Michal. No Michale, poté, co jsem předevčírem, v podstatě vám to odtajnila už první nápovědou, jsem si řekla, že musím přitvrdit. Abyste si tu hlavu trošku lámali, tak jsem ráda, že se to daří. Další tip, odložila jsem Příbor, abych si tipla 1993, píše Jana. Viktor píše, tak pokud si vzpomínám, tak Márdy se svou zdivočelou fixou začínal v druhé polovině 90. Několikrát jsem je později zvučil, tak zkusím 1996. Viktore, kde? Možná jsme se potkali, ani o tom nevíme. A přidám ještě tip od Libora, byl jsem vojákem v Republice Srbská krajina a Dreams Cranberry jsem představil i jednomu Irovi. Byl překvapen, že tak skvělá kapela je od nich, píše tedy Libor. A typuje 1994, přidává možná 1995. No, nebudu říkat tak ani tak, ale přidám další hudební nápovědu, zpěvačka Madonna a jedna z jejich pomalejších písní I'll Remember.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

0: 12:37, někteří z vás už mají jasno, tím chci říci, že trefili se svým typem do dnešního roku, který hledáme, ale samozřejmě je tady další indicie a ta patří Janu Žižkovi z Trocnova. V našem roce jsme si totiž připomínali 570. výročí od jeho smrti, no a v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku se konalo vzpomínkové shromáždění. Tam totiž 11. října 1424 při tažení na Moravu Jan Žižka zemřel. Tak už se nás hlavně to nepočítejte. To jsem tam možná dávat nemusela, tenhle to počet, ale nevadí. Jeden z nejvýznamnějších husitských vojevůdců proslul například vozovou hradbou. Vozy dokázal proměnit v pohyblivé opevnění, které chránilo jeho vojsko před nepřátelskou jízdou. Zajímavé je také to, že poslední bitvu vyhrál už jako slepý, nebo téměř slepý. Přesto ale dokázal své vojsko vést a ještě několik měsíců před svou smrtí zvítězil u Malešova. No, jak už jsem říkala, v Přibyslavi se tedy v našem roce konalo shromáždění, kterého se zúčastnil i tehdejší prezident Václav Havel.
1: Žižka a jeho bojovníci věřili, že brání pravdu boží, která jim byla nejdůležitější věcí na světě. Tato víra byla zdrojem jejich vojenského umění i jejich úspěchů.
0: Tak jestli si chcete tipnout do éteru, tak nezbývá, než teď vytočit naše telefonní číslo 22 155 25 25. No a já posílám Eltona Johna.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Takhle krásně zpíval Elton John v námi dnes hledaném roce. A jsou tady další vaše tipy a zprávy. Nina píše, já se vrátím k vašemu sdělení o tom, jak jste byla závislá na MTV. Já totiž na tom byla úplně stejně. Ještě si k tomu přidejte německou Vivu. Ano, přesně tak, Nino, přidávám, taky jsem na ní byla. V 90. letech jsem jako dítě a puberťák postupně před televizí totálně ošoupala koberec, jelikož jsem s MTV od rána do večera tančila a blbla. Ale i díky tomu ty roky člověku zůstanou tak nějak v paměti a má alespoň plus minus přehled, tak mohl by to být rok 1994. No, úplně jsem se zasněla. Hezký den, zdravím Zavířova dneska ze Šumbarku a kým počujem kočku, tak typujem rok 1994, mému synovi táhlo na 2 roky, když písničku zpíval babičce v kočárku a babička u toho umírala smíchy a vtedy to byla novinka od kapely Elán, zdraví Hana. Hani tedy ve 2 letech váš chlapec takhle zpíval, to jsem velmi překvapená. Kapela Vet, tak ta zaujala taky Otu, který píše, že si typuje rok 1994. V britské hitparádě MTV byla tato písnička na předních příčkách vysílána velmi často. Byly to opravdu hezké hudební časy. K tomu se přidávám. A teď kapela Žlutý pes.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Mimochodem, jak jsem mluvila o tom rockovém klubu, do kterého jsem šla poprvé v našem roce, tak se jmenoval stejně jako tato kapela. Byl to opravdu fenomenální klub. Tak pojďme si zopakovat dnešní nápovědy. Divadlo Spejbla, Hurvínka hraje poslední představení v divadelku v Římské ulici na Pražských Vinohradech, film Čtyři svatby a jeden pohřeb a titulní píseň Love is All Around proslavil kapelu Wet Wet Wet a připomněli jsme si 570. výročí smrti Jana Žižky. A poslední nápověda. Miloslav Vlk byl jmenován kardinálem. O 4 roky dříve byl jmenován českobudějovickým biskupem, o rok později pak pražským arcibiskupem a českým primasem. No a 26. listopadu našeho roku ho papež Jan Pavel II. Jmenoval kardinál. A takto o této výjimečné události informoval Český rozhlas v den v pořadu o zvěny dne.
1: Papež Jan Pavel II. Jmenoval dnes pražského arcibiskupa Miloslava Vlka kardinálem. Jmenování 30 nových kardinálů bylo oznámeno během tradičního nedělního papežského požehnání poutníkům na náměstí svatého Petra v Římě. Kardinál Vlk k tomu pro Český rozhlas řekl.
2: Jmenování kardinálem v Praze není jen osobní pocta pražskému arcibiskupovi a primasovi českému, ale je to také pocta Praze a pocta České republice. Je to pocta České církvy a domnívám se, tak jak znám svatého otce, že měl na mysli celou církev u nás a zvláště její osudy, pronásledování a utrpení v minulých 40 letech. A takže v osobě pražského arcibiskupa papež zřejmě chtěl poctít i církev u nás.
0: Takhle komentoval své jmenování kardinálem Miloslav Vlk. No a teď už Joe Cocker a Summer in the City, píseň, která je z našeho roku, který dnes hledáme, vy už máte de facto jasno. Ale kdybyste se chtěli zapojit ještě a zkusit si tipnout, tak klidně pište 702 222 220 SMSky, dvojka zavináč rozhlas.cz maily.

Nebýt ve studiu kamera, tak bych se tady i zatančila. Takhle jsem jenom zpívala společně s Joe Cockerem a jeho písní Summer in the City. No jsme na závěru, nebo respektive jsme ve finále, nezbývá než odtajnit to, jaký rok se dnes jednalo. Nicméně nejprve se podíváme ještě do vašich zpráv a musím říci, že jak Petr, tak Mirek, tak Lída, tak Nina a tak Lenka z Hrušován u Chomutova a spousty dalších jste typovali správně, protože dnes jsme hledali rok. ...1994. A ano, jak tam někdo psal, Ivo, to vám bylo 15, to už jste chodila ven. No, prosím vás, to bylo výjimečně. Opravdu jsem prosila na kolenou své rodiče a pak jsem si musela počkat až po tanečních, abych mohla třeba na diskotéku, jo? Ale prostě rokový klub byl rokový klub. Mimochodem, měla jsem tam i svou první svatbu. Taková to byla velká láska. Teď už ale děkuji za vaše tipy, děkuji za to, že jste skutečně si hráli, protože líbí se mi, jak píšete průběžně, potom to upřesňujete a přidáváte k tomu ještě svoje vzpomínky, že se s námi o to dělíte. No a poslední písnička, kterou tady máme, je od skupiny Fleret, no a pak už se na vás těší kolega Mirek Vaňura, odpolední dvojka, tak si to rozhodně nenechte ujít. No a zítra před námi poslední byl jednou jeden rok nejenom tohoto týdne, ale také toho záskoku, který mi uložili Jitka s Honzou. No a moc se na to těším. Jaký rok to bude? To se dozvíme zítra. Mějte se moc hezky a naslyšenou.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Paliva dál zdražují, nafta skoro o korunu a bude polojasno až oblačno později. Přibude oblačnosti, čekejte taky déšť a bouřky, teploty budou do 30 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu.
3: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
2: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 66 haléřů. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín skoro o 8 korun, nafta o víc než 12 korun za litr. Nejdražší pohonné hmoty jsou v Praze, naopak nejlevnější benzín v Ústeckém kraji, nafta v Pardubickém. Severní Korea vypálila asi 10 balistických raket na východ od korejského poloostrova. Podle agentury AP to uvedla jihokorejská armáda. Nové severokorejské testy raket přicházejí poté, co Jižní Korea a Spojené státy zkrátily společné vojenské cvičení. Místo 27. srpna skončí už zítra. Nařídil to americký prezident Donald Trump. Severokorejský vůdce Kim Jong-un v posledních letech rozšiřuje jaderný a raketový arzenál země. Trump se s ním chce do konce roku setkat. Výstavu k příležitosti obnovy rozhledny na Jitrovníku najdou návštěvníci na zámku ve Šluknově na Děčínsku. Nejsevernější rozhlednu České republiky město obnovilo a návštěvníkům se zpřístupní 26. září. Model rozhledny si zájemci můžou prohlédnout na výstavě pod názvem Vrch Jitrovník, která bude na zámku do 25. září.
4: Rozhledna stojí na Jitrovníku po více než 120 letech. Ta původní zanikla po vichřici v roce 1903. Za novou stavbu zaplatilo město zhruba na 13 milionů korun. Oproti původní rozhledně je o 7 metrů vyšší. Ze Šluknovská Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti, čekejte taky déšť a bouřky, na jihovýchodě ojediněle i silné. Teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech 25, na horách kolem 21 stupňů.

0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalují kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Domašov na kilometru 173. Osobními auty pojedete od Kývalky do omezení na kilometr 196 zhruba půl hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem je fronta za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 10. kilometru. Na 15. je uzavřený levý pruh kvůli údržbě telematiky, zdržíte se do 20 minut. A na silnici 7 z Chomutova do Prahy na obchvatu Slaného se popojíždí v obou směrech, stojí tam karavan s defektem, policie řídí provoz Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech do 20 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Mirek Baňura.
2: A Mária Kunová své slovo dostane přesně za 56 minut, to bude totiž 14 hodin. Je čtvrtek 20. srpna, mimochodem 232. den roku 2026 a na dvojce, jak jste zvyklí, alespoň doufám, že mě slyší hlavně pravidelní posluchači, začíná odpoledne s dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na trávě ležela a snívala Kristýna ze Slovenska. Tak začalo odpoledne s dvojkou. Ještě jednou dobré odpoledne. No, možná někde ležíte a říkáte si, opálím se ještě? No, opálíte. Také dnes budeme kontaktovat Český hydrometeorologický ústav a oni nám prozradí, že horka ještě přijdou i o víkendu. V horkém dni není nic lákavějšího, než zalézt pod pořádně studenou sprchu. Pocit úlevy je okamžitý z hlediska termoregulace, ale může být příliš studená voda překvapivě kontraproduktivní. Tělo totiž, já vím, že to asi víte, ale jenom připomínám, na ten náhlý chlad reaguje způsobem, který omezuje odvádění tepla z jeho nitra. Takže nejlepší volbou je proto voda, která je sice chladnější než naše tělo, ale zároveň není tak studená, aby vyvolala tu výraznou reakci na chlad. Podle odborníků je pro ochlazení nejvhodnější voda o teplotě přibližně 26-27 stupňů Celsia. Připomínám, že naše teplota je tak 37 stupňů Celsia. Tahle ta voda umožňuje odvádět teplo k povrchu těla, aniž by organismus dostal takový ten silný signál k jeho zadržování. Vlažná voda může být mimochodem v horku praktičtější také z hygienického hlediska, co si budeme povídat. Pot se na pokožce mísí s kožním mazem, s těmi různými bakteriemi, což přispívá ke vzniku těla pachu. Studená voda je při odstraňování mazu a dalších nečistot méně účinná než ta voda teplejší. Snad si na to vzpomeneme, až budou ta horka. Říkám, léto ještě nekončí. Konec konců máme teprve toho 20. srpna a horka nás ještě čekají. No a tak co budeme jíst? Do těch plavek potřebujeme třeba rychle zhubnout. Teď mě volal kamarád, že má teprve vlastně dovolenou před sebou, začíná mu už zítra, potřebuje rychle zhubnout. No, pomohou nám speciální koktejly, které se teď rozšířily a vůbec další přípravky na hubnutí, a nebo je to jen další z dietních omylů. I na vaše otázky o tom, co při schazování kil funguje a čemu se naopak raději vyhnout, odpoví nutriční poradkyně Andrea Jakešová. Ano, zvu vás na další díl rubriky Jeste, ať vám to sluší. Uslyšíte ho zhruba za dvě písničky. A hostitelkou bude i dnes Tereza Pebarová. Tak si to užijte, celé vysílání dvojky.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Pokud jste se už někdy v životě pokoušeli zhubnout a nepodařilo se vám to, můžou zatím být i chyby, kterých jste se nevědomky dopustili. A právě o těch největších, které nám v souvislosti s hubnutím hrozí, si Jeste, ať vám to sluší, povídáme celý týden. Dnes toto téma uzavřeme. Na řadě jsou totiž otázky, na které mi odpoví nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Zdravím vás, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Už tady během týdne zaznělo, že hubnout by se mělo přiměřeně rychle. Ale co dělat, když nastane nějaká krizovka a já potřebuju schodit fakt v krátkém čase? Třeba když zjistím, že mám mít za měsíc na ples a šaty, které si chci vzít, mi nejdou dopnout. Co pak?
3: Já si nejsem jistá, že dám na tuhle otázku úplně uspokojivou odpověď, protože...
2: Pořídit si jiné šaty.
3: Tak, přesně, pořídit si, zajít ke švadleně, ať mi ty šaty trošku povolí. Samozřejmě ono za měsíce dá zhubnout do šatů tak, aby mi trošku lépe sedly.
2: No já vím, že ty fitness, takové ty dámy, které se připravují na ty soutěže, tak nepijou, že jo, odvodňují se právě, takže tak jsou štíhlé.
3: To se samozřejmě udělat dá, nicméně pak dopnu ty šaty ten jeden večer a pak se zase zavodním a dobře budu třeba vypadat dobře na fotkách, ale nebude to trvalé zhubnutí.
2: Jasně.
3: A možná si ten večer úplně neužiju tak dobře.
2: Omdlím možná potom.
3: Může se to stát. Možná bych spíš doporučila před takovou akcí se vyhnout třeba nadýmavým potravinám, abych neměla nafouklé břicho například. Ale jinak opravdu příliš se to urychlit nedá, pokud nechceme hubnout třeba i svalovou hmotu a vodu.
2: A můžou mi s hubnutím nějak pomoct třeba nějaké koktejly a suplementy?
3: Ono existují různé diety, které jsou založené na popíjení různých nějakých koktejlů a u nich opravdu zhubnout můžete, ale to čistě z toho důvodu, že obsahují málo kalorií. Navíc jsou to většinou proteinové drinky a protože ty proteiny, bílkoviny mají sytící schopnost, tak to člověk je schopný nějak vydržet. Ale ta dieta opět bývá trochu přehnaná a velká část lidí potom ty kila rychle přibírá zase zpátky. Nicméně pokud takovým koktejlem třeba vyřešíme svačiny, protože nám to vyhovuje, je to jednoduché na přípravu, tak to určitě není špatně. A co se týče suplementů, tak existují různé suplementy na podporu hubnutí, nicméně bez toho jídelníčku a pohybu to opravdu nikdy nejde. A napadají mě například takzvané spalovače, které někdo užívá před cvičením. Tam ten efekt není ten, že by sami o sobě ty pilulky spalovaly ten tuk v našem těle, ale jsou to vlastně stimulanty, to znamená nějaké látky, které nám dodají energii a my pak více cvičíme. Takže je to stále o tom pohybu.
2: Co když se mi zdá, že hubnu málo a rozhodnu se stravu drasticky omezit? Pomůžu si tím nějak? Ptám se, protože mezi herečkami je téma hubnutí velice populární a slyšela jsem od kolegyně, že když člověk jí opravdu málo, tak může paradoxně i přibrat. Je na tom něco pravdy?
3: Něco na tom pravdy je, ale není to úplně tak, že kdybych jedla minimálně, tak za chvíli z toho začnu naopak přibírat. Tak to úplně nefunguje. Nicméně naše tělo se opravdu může přizpůsobovat tomu, že dlouhodobě té energie nepřijímám dost a začne vlastně omezovat ten svůj výdej. Navíc může začít brát energii ze svalů, takže my přicházíme o svalovou hmotu, čímž teda na váze hubneme, ztrácíme kila svalů a vody, ale vlastně se nám tím snižuje metabolismus. Čili to potom dojde do fáze, kdy my už nehubneme, jíme málo, nic se neděje, my to nemůžeme vydržet, ale bojíme se třeba přidat. Takže to určitě není dobrá taktika a někdy také vídám jídelníčky, které jsou velmi striktní. Je toho málo, ale je toho málo třeba týden, dva a potom následuje týden, dva, kdy to tělo logicky energii dojídá a při takovém režimu se samozřejmě taky dá snadno přibírat.
2: Díky, Andreo. Tak to je pro tento týden všechno a pokud vám snad, milí posluchači, třeba něco uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Tady jste to nemuseli rozklíčovat, poznali jste Dalibor Janda, možná tisíckrát krásnější, tak se jmenuje ta písnička. Třeba jste si na ten její název nevzpomněli. Ale doufám, že si vzpomínáte na to, že se i tento týden na dvojce pátrá po děsivém příběhu, po postavě ze známého děsivého příběhu a že už zítra touto dobou budeme znát vítěze. Hlasovat, tedy spíš tipovat, můžete totiž do, jak víte, jenom připomínám, pátku 12. hodiny a Honza Rosák po 13. hodině vylosuje opět někoho, kdo pojede ve dvou na dvě noci do krásného luxusního hotelu v Karlových Varech. Jenom opakování Matka moudrosti. Já vím, že už to slyšíte mockrát, ale ještě minimálně dva týdny uslyšíte. Nehlasujte nebo netipujte na e-mailu, ani ne SMS-kou, ale vyťukejte dvojka.rozhlas.cz a vepište to jméno, které hledáme do formuláře. Tady je další nápověda.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Mnohé z vás nyní jistě uklidním, protože nejsem skutečnou žijící osobou. Jsem literární postava vytvořená americkým spisovatelem Robertem Blockem, kterou však později celosvětově proslavil legendární černobílý snímek Psycho režiséra Alfreda Hitchcocka. Mé jméno se stalo symbolem čistého psychologického hororu a šílenství. Uhrančivou duševní poruchu z velké části svým mrazivým výkonem definoval můj geniální herecký představitel Anthony Perkins. Ať už si o mě a mé matce její tělo schovávám ve sklepě, myslíte cokoliv, jedno je jisté. Po setkání se mnou už se na opuštěné motely u silnice nikdy nebudete dívat stejně.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V následujících dvou sobotách si připomeneme velkolepý tobogan, který jsme pro vás vysílali v loni na Vánoce. Slavili jsme 45 let od premiéry seriálu Arabella. A dorazili Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ivana Andrlová, Milan Peroutka a mnozí další.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Pokud máte v poslední době takový pocit, že dobrých věcí se vám děje tak nějak málo, tak poslouchejte dnes kávu o čtvrté na dvojce po 16. hodině. Psychická krize může totiž potkat každého z nás a někdy přijde chvíle, kdy už si sami prostě nevíme rady. Tak co dělat, když máme pocit, že už nemůžeme dál? Kdy si vystačíme s pomocí blízkých a kdy je čas zavolat na krizovou linku? A jak takový hovor vlastně probíhá? Kdo na druhém konci telefonu čeká a co nám může skutečně nabídnout? No a proč je dnes o krizovou pomoc tak velký zájem, že se na ní mnozí lidé ani nedovolají? Hostem dnešní kávy o čtvrté bude Lucie Hermánková, což je vedoucí služeb organizace Cesta z krize. Ptát se bude Tereza Stýblová, ptát se ale můžete i vy. Stačí už teď ve 13 hodin a 39 minut vyťukat dvojka@rozhlas.cz a svůj dopis a když je to takové téma, třeba i anonymně poslat.

0: Věřím, že byste nezapomněli, ale jenom připomínáme, zítra si budeme v České republice připomínat už 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy k nám, tehdy vlastně do Československa. Tradičně se bude konat pietní akt před budovou Českého rozhlasu, ale i řada dalších akcí. No a se mnou už je ve studiu Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kdy pietní akt před budovou rozhlasu začne a jak bude probíhat? Myslíme tím teď asi hodinu.
1: Mm-hmm. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomene Český rozhlas pietním aktem skladením věnců na Vinohradské třídě zítra v 11 hodin, a to za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků těchto událostí. Slavnostní projevy zahájí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, z proslovy se dále připojí prezident republiky Petr Pavel, předseda senátu Miloš Vystrčil, předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura, velvyslanec Slovenska Martin Muránsky a pražský primátor Bohuslav Svoboda.
0: Při zítřejší pietě budeme vzpomínat i na padlé v boji o rozhlas.
1: Ano, budova Československého rozhlasu byla jedním z prvních cílů okupantů, protože naši stateční kolegové vysílali necenzurované zprávy o dění v zemi. V boji o rozhlas padlo tedy 17 obránců, kteří se postavili tankům, zatímco se dál vysílalo. No a tady je historická ukázka.
2: Příliš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které nás slyšíte.
3: Vážený, slyšíte střelbu. Vážení přátelé, napriek střelbě a napriek citovému pohnutí, které všichni prežíváme, zachovajte klid.
2: Věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace.
3: Věřme, že pravda zvítězí.
0: Jirko, mám husí kůži, já to poslouchal jako mladý kluk z Hlasu Ameriky.
1: A no, jako slyší za chvíli, ano, nejsi sám?
0: Ano, ano, ano. A záznam z vysílání 21. srpna 1968, kousek jste slyšeli, si mohou zítra lidé poslechnout i, a vlastně řeknu oficiálně, v rozhlasové galerii Vinohradská 12.
1: Přesně tak, a zazní jako součást výstavy Praha volá svět k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International, jak nám teď poví naše kolegyně Zuzana Foglarová.
4: Máme tam krásně puštěné originální nahrávky z toho roku 1968 z historických přijímačů rozhlasu Po drátě, což asi posluchači vědí, že to byla poslední možnost, jak poslouchat vysílání Českého rozhlasu tehdy. Takže kdo přijde, tak si může poslechnout takovéto ikonické volání, ty informace, jak říkají, že neodcházejte od svých přijímačů, probuďte všechny kamarády a známé. A já musím přiznat, že i mě samotné z toho jde někdy mráz po zádech. No a potom ve vstupní hale na Vinohradské 12 až do října je taková malá výstava z dopisů, které nám právě ze zahraničí lidé posílali, když se tahle hrozná událost v roce 1968 u nás stala.
0: Připomenout si srpnové události z roku 1968 i to, co se dělo pak, mohou lidé i na festivalu Nevermore 1968, který začne právě zítra od 14 hodin na výstavišti v pražských Holešovicích. Věrko, co všechno letos festival nabídne?
1: No, bude toho opravdu hodně. Program festivalu si zájemci mohou nastudovat na internetu. Stačí zadat název Nevermore 1968. Po celý den tu budou zajímavé debaty, projekce dokumentů a archivních záběrů. Součástí bude i několik výstav a na místě budou stánky různých institucí, jako jsou Muzeum paměti 20. století, Gulag.cz, Političtí vězni, Postbellum, Díky, že můžem a další. Na závěr bude projekce filmu Taking Off, prvního amerického filmu Miloše Formana.
0: No a jaké je letos hlavní téma festivalu Nevermore 1968?
1: No, to už tak trochu naznačil výběr filmu. Hlavním tématem jsou totiž letos příběhy těch, kteří tu chyběli. Připomínající emigraci po srpnu 1968 a její dopady na československou společnost. Tématu se budou věnovat i naši kolegové z Radiožurnálu a Plusu, kteří zítra přímo z festivalu odvysílají mezi 18. a 19. hodinou společný speciál. Moderovat ho bude Jan Pokorný a právě ten už nám o něm poví víc.
5: My samozřejmě máme v řadách rozhlasových bardů dnes už ještě stále některé žijící, kteří opustili republiku, tak na tohle téma si budeme povídat. Živě se spojíme do Bratislavy s Michaelem Prostějovským, což je rozhlasák, který ale 8 let žil v emigraci, pracoval ve stanicích ve štvavých vysílačkách Deutschlandfunk a Deutsche Welle. No a našimi hosty na pódiu bude bývalý člen redakce Mezinárodního života v roce 68, který to taky potom odskákal, Ondřej Nev, a Eva Jušutová, což je stále chodící archiv Českého rozhlasu.
0: Tak zítra si připomínáme 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Pokud to nemáte do Prahy daleko, přijďte s námi zavzpomínat na všechny oběti této okupace. Včetně těch, kteří padli v boji za rozhlas. Pietní akt před budovou Českého rozhlasu začne v 11 hodin. Nám o tom přišla povědět a pozvat nás Věra Pfeifrová. Věrko, děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: Doufám, že už nebudu muset nikdy říkat do tohohle mikrofonu, jste s námi? Ne, my jsme s vámi, buďte s námi.
6: Odpolední dvojka.
7: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Umíte si Milana Steindlera představit při cvičení? Já ne, tak si alespoň jeho zamyšlení pod názvem cvičení teď poslechneme.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Neustále mám špatné svědomí, že dost necvičím. Sportovní hodinky mi každý den připomínají, že jsem se málo hýbal. Dřív mi stačilo vlastní svědomí a dneska už mě buzeruje i elektronika. Ale já se prostě vysílím už tím, že celý den sedím a sbírám energii na večer, abych měl sílu jít někam běhat. Já vím, že nejhorší na cvičení je začátek. Hned po něm ale prostředek. A závěr taky nebejvá žádnej med. Fitness centra jsou fascinující. Lidi tam zvedají těžké věci, které nikam nepotřebují přemístit a pak je zase položí. Civilizace tím asi vrcholí. A největší paradox fitness? Všichni tam chtějí vypadat mladší, ale já po tréninku odcházím, jako by mi bylo 90. Cvičení prý prodlužuje život. To je hezké. Jenže část toho prodlouženého života stejně strávíte tím cvičením. Jak říkal můj idol Kurt Cobain, cvičením se zdokonalujete, ale nikdo není dokonalý, tak proč cvičit?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: funkci, která umožňuje mnohem kratší rekonvalescenční dobu a také snížení bolesti pro pacienta. Pan Miroslav takový zákrok podstoupil a bude o něm vyprávět. Moje pozvání přijal také doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice.
1: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste pomaleji, než rezort očekával v dubnu. Zítra odpoledne a v noci na sobotu zasáhnou Česko další silné bouřky a dnes čekejte polojasno až oblačno, později přibude oblačnosti s deštěm nebo bouřkami a teploty do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. To je o 0,2% bodu méně, než ministerstvo očekávalo v dubnu. A podle ministerstva je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. Do Česka zítra dorazí další velmi silné bouřky. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, říká meteorolog Filip Smola.
5: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
4: Bouřky zítra může doprovodit i vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na příští rok více peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic.
6: Ta 2%, o kterých se tady bavíme, bylo minimum ještě v nedávné době. My jsme se zavázali, že do roku 2035 dosáhneme 3,5%, takže pokud se dostaneme pro rozpočet na příští rok na 2%, pak už si vytváříme deficit na další roky.
4: Ve španělském městě Ceuta se asi 12 migrantů přesunulo z pláže do dvou provizorních stanových táborů. Podle španělského deníku El País se tak stalo za dohledu tamní policie a zástupců nevládní organizací. Španělské úřady uvedly, že pláž vyklízejí z humanitárních důvodů, protože tam migranti spali na zemi a v nehygienických podmínkách. Země tento týden připravila celkem 4 dočasná ubytování pro část migrantů, kteří se do tohoto města na africkém pobřeží dostali nelegálně z Maroka. V Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla, říká mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
7: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Počasí. Je polo

0: jasno až oblačno, později začne přibývat oblačnosti, čekejte taky déšť nebo bouřky, na jihovýchodě ojediněle silné. Teploty jsou mezi 26 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech 25, na horách kolem 21 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona kamionů za Domašovem z kilometru 175. Výrazně tam brzdí i osobní auta v levém pruhu. Nesouvisle jedou do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Na D1 z Prahy do Brna vázne provoz před omezením na Šmejkalce za sjezdem na Benešov na 21. a půltém kilometru pojedete pomaleji v obou pruzích. A v Praze dejte pozor v Patočkově ulici, kousek za výjezdem z Blanky v pravém pruhu řeší nehodu nákladního a osobního auta. Výrazněji se nezdržíte, provoz je slabší, kratší kolona je ale krátce před nehodou. Tolik zprávy, teď pokračuje Mirek Vaňura.
2: Další zprávy na dvojce s datem 20. srpna připravila Mária Kunová. Ronald Ross roku 1897 právě 20. srpna objevil přenos malárie na člověka komáry. A proto, světe div se, máme dnes Světový den komárů. No, tak ať jsme chráněni, rozhodně nebuďte chráněni před tím vším, co jsme si pro vás i v této hodině přichystali. Jinými slovy, zůstaňte s námi s vaší dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Večer, 8 minut po 14. hodině na dvojce. Tak představte si, že 20. srpna roku 1891 byla otevřena v Praze, kde jinde, Petřínská rozhledna. Představovat si to nemusíte, stačí, když ještě o prázdninách na Petřín zavítáte. Kdo se narodil? No asi nejslavnější loupežník u nás, Václav Babinský. Bylo to roku 1796, právě 20. srpnový den. Ale také herečka Marie Kyselková, britský zpěvák, bývalý člen skupiny Led Zeppelin Robert Plant, a nebo česká herečka slovenského původu Hana Gregorová. Pokud jste poslouchali včera naše odpolední vysílání, tak víte, že Vašek Žmolík slíbil v rámci svých toulek po Česku tip na výlet na Karlštejn a ještě k tomu dodal lom Amerika. Proč právě tam? Tak na to se ho zeptám za chvilku.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Tak Vaška, zdravíme opět ve studiu. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Já jsem si to ale už je to asi 20 let, to možná víc, prošel a proto se teď zeptám po těch 20 letech, proč budeme dneska putovat na Karlštejn a k tomu ještě do lomu Amerika?
2: No, tak tebe asi hned ten první důvod napadne a mnohé naše posluchače, protože je tam hezky a je tam ledacos k vidění.
1: Ano.
2: I když tam budeš po druhé, po třetí, po páté, po desáté. Ovšem ten dnešní výlet bude zajímavý a zvláštní tím, že to bude typ na pěší výšlap, během kterého je možné navštívit mnoho dalších zajímavých míst, protože i dnes se nechám inspirovat knižním průvodcem od cestovatele, publicisty a fotografa Jana Hocka okolí Prahy jih.
1: Tak, Vašku, hrad Karlštejn zná popravdě, já to slůvko řeknu, snad každý. Asi každý jej slyšel o lomu Amerika. No a tak se nová inspirace k návštěvě těchto míst může hodit. Odkud tam tedy podle toho Jana Hocka půjdeme?
2: Začneme v zadní Třebání u Berounky. Tam je možné dorazit po kolejích vlakem. Potom následuje Hlásná Třebáň, Císařská louka, Národní přírodní rezervace Karlštejn, samotný hrad Karlštejn, památný dub sedmi bratří a potom lomy poblíž obce Mořina, kde se těžil vápenec pro kladenské hutě, tedy ta Velká Amerika, Mexiko a Malá Amerika. No a dnešní trasa na výlet potom skončí po zastávce u Karlovy Studánky v Srbsku, odkud je možné vrátit se domů zase vláčkem.
1: Myslím, Vašku, že pokud tě teď poslouchali pozorně, posluchači a posluchači Dvojky, tak už se zadýchali tak trochu jako. Tak můžeš říct, jak dlouhá a hlavně náročná je ta trasa?
2: No, popravdě není z těch nejkratších v knížce, má 14,5 kilometru, je třeba si na ně vyhradit 4, ale možná také 5 hodin a autor ji na třístupňové stupnici obtížnosti dal 2.
1: 50-50 zatím, ano. Tak, čili možná budeme mít i puchýře, když si nevezmeme dobré boty, na to je dobré připomenout a upozornit.
2: Ano, ano.
1: Ale dovol pár doplňujících dotazů. Co taková Hlásná třeba? My jsme tam spali tenkrát. Proč je vlastně Hlásná? To je, řekněme, zvláštní název. Já bych ho nevěděl, ty bych neznal Ivana Mládka.
2: Ano, ano, ano. Ale tam není vysvětlení.
1: Ano.
2: Když zapátráš v historii, tak tam to vysvětlení najdeš. Původně se obec jmenovala Přední Třebáň, k té zadní tedy ještě přední, že jo? Ale Karel IV. Ji připojil k hradu Karlštejnu a místní muži potom měli za povinnost konat na hradě strážní, ale taky hlásnou službu, proto
1: tak,
2: Hlásná.
1: Proto Hlásná. Karlštejn, ať si každý prohlédne sám, jistě každý ví, že jej otec vlasti postavil jako vlastně takový trezor pro korunovační klenoty, ale i to, že tam rád pobýval, je to tak?
2: Je to tak, no? Je to tak. A už ten pohled na hrad, tedy takový, jaký je teď, jak jej upravil v duchu purismu architekt Josef Mokr, stojí za to, když kolem něj člověk putuje, jistě těšil i toho Karla IV. A když zůstaneme tedy, Mirku, venku, tak doporučuji zastávku u dubu sedmi bratří. Nebyli to jenom tak ledajací bratři. Vztahuje se totiž k němu pověst, že pod jeho korunou se o lup dělilo sedm bratrů loupežníků.
1: Prosím tě, teď jsem to hledal, myslím, Babinský. Babinský se narodil dneska, to se hodí. Tak to je. To byly ale jiní loupežníci.
2: A ten asi neměl šest bratrů.
1: Je to hezká pověst, ovšem, Vašku, k lomům na Mořině, k těm se vztahuje spíš než legendy nějaká historie, ne?
2: Ano, ano, a historie často nepěkná, protože v lomu Mexiko byl trestanecký tábor, kde po druhé světové válce za komunistické totality dobývali kámen političtí vězni. Mimochodem, staré podzemní štoly u lomů na Mořině, tak ty je možné projít. Komentované exkurze tam pořádá vždycky o víkendech spolek Hagen Mořina. No a nejkrásnější, podotknu, ale to naši posluchači jistě vědí, je pohled na lom Velká Amerika, kde se natáčela i celá řada slavných filmů.
1: Goodbye, teď bychom potřebovali jiné hlasivky. Třeba prostě Limonádník, tedy Limonádový Joe.
2: Ano, ano, ale taky pohádky. Mici Mutr nebo Malá mořská víla. Je to zkrátka oblíbené místo, které by ovšem turista, co prochází kolem, si měl prohlédnout jenom z vyhlídky nahoře. což mnozí ale nedodržují, slézají dolů, což je nebezpečné a nesmí se to. Tak. Nebo nemá se to.
1: Nemá se to, nesmí se to. Dobře, že jsi to řekl. A tak se ještě radši zastavme u Karlovy studánky.
2: Ano, což je místo náležitě romantické, jeden z mála povrchových pramenů v českém krasu. Podle tradice se tam s oblibou zastavoval i Karel IV., který věřil v léčivou moc vody z téhle studánky.
1: No a pak už Srbsko a Alou domů. Tak, děkujeme za dnešní tip na ještě stále prázdninový výlet. Co nabídneš posluchačům Dvojky v sobotu?
2: No asi tušíš, absolvoval jsem pár výletů s Janem Huckem a s magnetofonem podle jeho knihy Okolí Prahy jich a nabídnu z nich reportáže.
1: Tak, my už se těšíme, po Česku vysíláme na Dvojce každou sobotu, vy to víte, po 15. hodině, jinak tomu nebude ani vlastně už pozítří, je čtvrtek. To byl Vašek Žmolík, po 15. se těšíme, děkujeme.
2: Naslyšenou po 15. pozítří.
1: Tak.

0: Také na tuto sobotu jsme pro vás připravili příběh, při kterém vás bude trochu mrazit a možná se i trochu pousmějete. Klasická detektivka německého autora Hanse Grula Pět mrtvých starých dam nás totiž zavede do 50. let minulého století do ordinace mladého lékaře. Spolu se svou zdravotní sestrou se pouští do pátrání po příčinách záhadných úmrtí hned několika pacientek. Napínavé pátrání přitom provází humor a na konci nás samozřejmě čeká překvapivé rozuzlení. Co uslyšíte v sobotu na Dvojce, tak já vám dám teď alespoň trochu ochutnat.
1: Měl jste dojem, pane kolego, že to byl docela přirozený exitus?
2: To je zvláštní, kolego.
1: A co?
2: Jste už třetí, kdo se mě na to ptá.
1: Třetí?
2: Ano, první byl nějaký advokát.
1: Krompechr.
2: Ano, Krompechr kvůli pozůstalosti.
1: Kdy to bylo?
2: Krátce po její smrti.
1: Podívejme, tak u vás byl taky. A kdo byl ten druhý?
2: Její bratr, můj bývalý kantor z gymnázia.
1: Pan profesor? Prosím vás. A kdy ten přišel?
2: Není to dávno. V sobotu.
1: Minulou sobotu? Vždyť sestra mu zemřela před 2 měsíci.
2: Ano, minulou sobotu.
1: A co jste mu řekl?
2: Že se to stává i v lepších rodinách. Zkrátka, že měla smůlu.
1: Smůlu?
0: Klasickou detektivku Pět mrtvých starých dam natočil režisér Miroslav Buriánek. Do hlavních rolí obsadil, možná jste poznali, René Přibyla a Martinu Samkovou, tak to jste nemohli poznat. No a na Dvojce si celou hru můžete poslechnout, opakuji to, v sobotu po 13. hodině a pak kdykoliv na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. A co bude dál?
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
2: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
3: Počkej, kde?
2: No tamhle. Podívej, tam se pak něco ponulo.
0: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
2: Chcem vědět, co tam je. Hajbá se to. Ta socha nás pronásledovala.
0: To strašný kouzlo podzimu.
1: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Odpolední dvojka.
1: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Bývá pravidlem zajímavýho host na dvojce vždycky po půl třetí odpoledne. Nejinak tomu je i dnes. Botanická zahrada v Pražské Troji není jen místem, kam se chodí na jaře za těmi rozkvitlými záhony, i na konci léta nabízí spoustu důvodů k návštěvě. A o tom to dneska bude. Třeba od tropického světa ve skleníku Fata Morgana před novou cestu stovkami milionů let vývoje rostlin až po stezku, na které mají své stromy významné osobnosti českého, ale i světového života. Jak se daří udržet botanickou zahradu atraktivní po celý rok, o tom se budeme povídat právě s mým hostem, mluvčí botanické zahrady hlavního města Prahy, Michaela Bičíková je tady. Michálo, vítejte.
1: Já vám přeji hezké odpoledne, tedy vám i posluchačům.
0: Ano, to je dobře, to děkujem. Máme toho hodně a všechno nestihneme, protože vaše botanická zahrada je skvělá. Já jsem se jenom začetl a nemohl jsem se odtrhnout, tak ale začal bych tak. Už skoro podzim, konec léta máme. Jo, tak co je u vás, řeknu, v nejlepší kondici? Proč a kam konkrétně byste nás u vás pozvala?
1: Tak když máme léto, tak asi by se nejvíce dalo hovořit o letničkovém záhonu. Máme krásný letničkový záhon a přestože počasí teď bylo takové všelijaké a nemuselo všemu rostlinstvu úplně přát, tak zrovna letničkový záhon je opravdu krásný a hýří barvami a jsou to takové ty klasické letničky, které známe ze zahrádek našich babiček, ale i úplné novinky a úplně nové šlechtěné rostliny. Takže je to plejáda různých barev, různých vůní, různých tvarů, bych i řekla. Mm-hmm. Tak ty letničkové záhony, to je asi to nejkrásnější, nejpříjemnější v teplých dnech je v současné době asi expozice, která se jmenuje Japonské mlžné lesy, protože jsou to mlžné lesy, tak tam musí být poměrně vlhko, takže hodně zaléváme a mlžíme. A tak tam je to takové příjemné, zelené, šťavnaté, dá se tam schovat hezky do stínu. A ku podivu v těch horkých dnech je i velmi příjemný skleník Fata Morgana.
0: No, je zajímavé, když tisková mluvčí přijde do Českého rozhlasu a říká, že mlží a že mlžíte, ale umíme si to představit a možná je to opravdu příjemné k tomu skleníku. Jak to, že venku hic, ve skleníku hic?
1: Tak ten skleník nabízí takové jako mikroklima, naopak třeba v zimě je tam opravdu horko, to přijdete a zamlží se vám brýle. Ale teď v létě vlastně větráme, takže je tam nějaká cirkulace vzduchu, je tam poměrně vysoká vlhkost vzduchu, takže to klima je vlastně příjemné oproti tomu suchému horku, které je venku.
0: Tak já řeknu jeden pojem, aby se rozpovídáte, rostlinná odysea.
1: Rostlinná odysea. Nová expozice, krásná nová expozice, kterou jsme otevřeli na konci června. Ta vypráví vlastně příběh rostlin od úplného prvopočátku všeho bytí, takže evoluce v rostlinném světě. A návštěvníci vlastně najdou takové ty úplně primární organismy, jako byly různé mechy a takové ty jednobuněčné organismy, které se stávaly postupně rostlinami, přes takové ty rostliny, které známe z dob dinosaurů a mamutů a různé plavůně, kapradiny, až po ty rostliny, které pamatují dinosaury, pamatují mamuty, ale my je můžeme vidět dodnes. To jsou nejrůznější jehličany nebo cykasy, samozřejmě i jinan, ginkgo biloba. Tak tyhle ty krásné rostliny vlastně provází tou cestou až do dnešních dní. Návštěvníci to dokonce najdou i mamutí lebku, aby jsme opravdu byli v tom pravěku rostlinem.
0: Pravou?
1: Není pravá. Je to model, ale od toho modelu se právě dostávám dál, protože tu expozici během letních měsíců, až tedy do úplného začátku podzimu, do 20. září, provází i výstava Rostlinná odysea a tam najdeme ty skamenělé doklady té rostlinné evoluce a toho, co se tady všechno dělo. A děti tam nejvíc zajímají asi 3D modely opravdu ve skutečné velikosti bíložravých dinosaurů.
0: No, už jste nás tím nalákala, jo, ale jdeme od toho, necháme se vždycky jenom jakoby nalákat, jenom si ochutnáme a půjdeme na další pojem, protože Hollywood, ten má chodník těch osobností, jsou tam ty hvězdy, někdo tam plácne ruku, ale vy máte něco podobného, i když úplně jiného. Kořeny osobností.
1: My máme projekt Kořeny osobností, ten byl vlastně zahájen, založen už v roce 2009 ve spolupráci právě botanické zahrady a jedné skvělé dámy, Darin Miklovičové. A je to vlastně projekt, který jehož cílem je, aby přiblížil ten svět rostlin a svět krásných a vzácných rostlin veřejnosti skrze zajímavé osobnosti. No. Osobnosti z oblasti sportu, vědy, umění a tak dále.
0: Tak já třeba, co měl společného s rostlinami Václav Havel?
1: Tak Václav Havel s rostlinami jako takovými možná ani ne, ale je to právě jedna z nejvýznamnějších a nejzajímavějších osobností naší současné doby a naší historie. Takže ten určitě si tam své místo našel a v běhu sakura vzkvétá dnes.
0: Tak a teď bychom to měli právě říct konkrétně. To znamená, já tady mám další jména. Karel Gott, dokonce Jiřina Bohdalová, Petr Čech, Dalaj Lama, například, když jsme byli u pana prezidenta Havla. Tak jak to tedy je? To je, že jeden strom nebo ta rostlina má jméno té osobnosti?
1: Vlastně nese jméno té osobnosti. Ta daná osobnost symbolicky vysazuje tu danou rostlinu, kterou jí vybereme společně s kolegy z odborného oddělení a většinou se snažíme i najít nějakou návaznost k té osobnosti. Takže třeba u sportovců jsou to třeba rostliny, které jsou z oblastí, kde oni třeba vyhráli olympiádu.
0: No tak výborně, takže my už na to se teď těšíme, Botanická zahrada hlavního města Prahy, ale to není všechno, protože Michaela si ještě poslechne písničku od Marie Carey a pak vás pozveme na alkohol a necháme tam tři tečky. Posloucháte Dvojku.

0: Povídáme si o botanické zahradě v Praze, tedy v Troji, a součástí této botanické zahrady, jak asi víte, je také vinice svaté Kláry, historický vinohrad, kde se réva pěstuje přímo nad Prahou, a konec léta je pro něj samozřejmě jedním z nejzajímavějších období roku, totiž 12. a 13. září se tam uskuteční tradiční vinobradní s burčákem a vínem místní produkce. No a právě na svatou Kláru se teď s mluvčí botanické zahrady hlavního města Prahy Michalou Bičíkovou podíváme. Jaký je příběh, Michalo, vůbec té vinice?
1: Příběh je hodně dlouhý a je velmi pestrý. Říká se, že vinice svaté Kláry byla založena v době Karla IV., kdy on vlastně přišel do Prahy z Francie, kde si zvykl na skvělé Pinot Noir, francouzské rulanské modré víno, a rozhodl se, že takové víno si chce pěstovat i tady u nás, a všechny svahy, které byly v nějakém dosahu od Pražského hradu, se rozhodlo právě osázet vinou révou. A jednou z těch vinic byla vinice svaté Kláry, tehdy se ještě nemenovala svaté Kláry, ale byla to prostě vinice. Některé prameny ovšem říkají, že ta vinice je ještě starší a že víno se tam pěstovalo už mnohem dříve. A pokud prameny hovoří správně, tak to znamená, že bychom za 2 roky oslavili 600 let.
0: No tak já bych řekl, že hovoří správně. To je slovo do pranice.
1: 600 let naší vinice, takže možná za 2 roky vinobraní bude v duchu velkých oslav. Ale samozřejmě tak ta historie byla pestrá, ono to nevždy byla vinice. Byly doby, kdy to byly sady. Dokonce třešňové sady a podobně. Bylo to v dobách minulého století, kdy prostě tak nějak ta vinice se úplně nehodila.
0: Zůstaneme u vína. Konec konců teď vysíláme z Vinohrad, mimochodem, že? Tak ono to bylo tak propojené. A dokonce se teda říká, že za dob Karla IV. V Podkrkonoší pěstovali melouny. Že tady bylo malinko jiné podnebí, ke kterému se možná teď dostáváme. Ale pojďme od toho. Co to vinobraní? Pozvěte nás.
1: Tak vinobraní, to už je velká tradice, je to velmi oblíbená akce v botanické zahradě. Jsou to vždycky 2 dny. Je to teda hlavně o tom skvělém čerstvém burčáku, který je ale nejen z naší vinice, a to víno také není jenom z naší vinice. My k tomu našemu vinobraní zveme i další vybrané vinaře z Čech i Moravy. Takže návštěvníci neochutnají jenom naše víno, ale i víno od dalších vinařů. A samozřejmě k vínu patří i dobré jídlo a dobrá hudba. Takže tak. O tom je naše vinobraní. Víno, burčák, jídlo, a je tam dokonce i doprovodný program pro děti, protože jsou to 2 plné dny a řada rodičů prostě přijde s dětmi, pošle je na kolotoč. A
0: tak, ano, tak teď se uklidnila i rodiče. Tak jenom napište si, bude to 12. a 13. září, ono to je co by dub.
1: Je to, tak, to je za chviličku.
0: No a teď, ona, ta vaše botanická zahrada je krásná. Ty vinice také, když tam přijíždí člověk, jak je to krásně upravené. A to je o tom, dostanu se tam, nebo bych se měl radši konkrétně na 12. a 13. září nějak objednat, koupit si lístky?
1: Tak dostanete, je pravdou, že pokud přijdete přímo, budete si chtít koupit vstupenky v ten konkrétní den, sobotu 12., neděli 13. září, tak se musíte připravit na to, že si vystojíte frontu na ty vstupenky, ale samozřejmě už se dají koupit vstupenky i online v předprodeji, takže my už máme vstupenky na vinobraní v předprodeji, a když si koupíte, tak si ušetříte minimálně tu frontu na vstupenku, pak ještě vás možná čeká nějaká fronta na turniketu, a jenom upozorním, že vlastně v ceně té vstupenky, když si koupíte, tak už máte skleničku na víno, nebo případně takový kelímek na, já nevím, burčák, limonádu pro děti a podobně.
0: No a když si koupím vstupenku na vinobraní, tak mohu pak přijít i do botanické zahrady jako takové.
1: Je to tak. My se snažíme i během toho vinobraní ukázat návštěvníkům, že opravdu botanická zahrada je hezká, že má co nabídnout. V tom září je to takové příjemné, to babí léto, v botanické zahradě rozkvetlé záhony, už pomaličku se barvící listí stromů, skleník Fata Morgana. Je to paráda.
0: Vy byste o tom měla napsat knihu, poslouchejte. Ne, vy tak krásně o tom mluvíte, jenom máme pár sekund. Tady posluchačka Eva píše, když tam pojede s dětmi, nemáte tam něco jako Adélu, která ještě nevečeřila? V té botanické zahradě, ne na vinobraní.
1: Tak ve skleníku bychom pár Adél našli, tak. Ale jestli paní myslela, jako že by se ráda zbavila dětí, když to řeknu jednoduše, tak ty naše masožravé rostliny mají vybraný jídelníček a děti nejedí.
0: Ano, jenom mouchy a tak, že jo. Ano. Tak. Takže ale milá Evo, máte tam kolotoč, můžete přijet i na to vinobraní a tak trošku se teda zbavíte svých vnoučat. 12. a 13. září, ale to není jediný den, kdybyste měli navštívit botanickou zahradu tady v Praze. Přišla nás pozvat Michala Bičíková. No, přijďte někdy na delší dobu a my budeme jenom poslouchat. Tak ať se daří a ať se všechno povede.
1: Já moc děkuju a těším se na viděnou u nás v botanické zahradě.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Klasika, která se líbí, posloucháte Dvojku a takových písní máme i po 15. hodině celou řadu. U Počtátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna, nikoho naštěstí nezranila. I to vám prozradí Mária Kunová. Mária Kunová přesně za 5 minut chystá zprávy na Dvojce. Ať už nás posloucháte kdekoliv, nedívejte se na hodinky, za chvilku to pípne. No a bude přesně, ono to letí, 15 hodin.

0: hotelu v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: U Podštátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna, nikoho nezranila. Nad Německem se přehnala dvě tornáda, poničila desítky domů. Je polojasno až oblačno, postupně přibude oblačnosti, čekejte taky déšť a bouřky. Teploty do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. U Podštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem čtyř větrných elektráren. Konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Pasingera mohl být jedním z důvodů silný vítr.
3: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
2: České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na zahájení agrosalonu zeměživitelka to řekl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Sklizeň je nejhorší za posledních 15 let. Kvůli suchu je nepříznivá situace i v živočišné výrobě, pokračuje prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
4: Pokud se dneska podíváme na srovnání výnosů letošního roku s tím loňským rokem, tak jsme zhruba o 17% méně u obilovin a o 20% méně u řepky. Pokud tedy srovnáme meziroční výnosy, tak nejsou dobré.
2: Nad městem Veclar v německé spolkové zemi Hesensko se včera večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo zasáhlo městečko Fürstenwalde ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na které spadly polámané stromy. Plzeňská pobočka Univerzity 3. věku Západočeské univerzity zítra otevírá registrace pro nové zájemce. Nabízí jazykové kurzy, cvičení, historii nebo moderní technologie. Univerzitu každoročně studuje na 2,5 tisíce seniorů na 21 pobočkách v Plzeňském, Karlovarském i Jihočeském kraji. Pro koho je studium určené, upřesňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
5: Na Univerzitu 3. věku se může přihlásit každý, kdo je ve starobním důchodu nebo prvním stupni invalidity. Plzeňská pobočka nabídne přes 100 kurzů a kromě klasiky, jako je výuka angličtiny, němčiny, historie regionu nebo kurz práce s mobilním telefonem či počítačem, nabízí i zajímavosti, jako je kosmonautika, mykologie, ovocnářství nebo psychologie.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Je polojasno až oblačno, postupně bude oblačnosti ještě přibývat. Čekejte déšť nebo bouřky, na jihovýchodě ojediněle i silné. Teploty jsou mezi 26 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32, na západě a severu Čech 25, na horách 21 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu kamionů. Chvílemi se brzdí v obou pruzích už za Domašovem na kilometru 173. Osobní auta jedou k omezení u dálnice D2 hodinu, nákladní auta déle. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je fronta za Novou Vsí okolo 14. kilometru. K omezení před Kralupy pojedete čtvrt hodiny. Na 11. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
6: A Mária Kunová, která už připravuje zprávy na 16. hodinu. Dnes má svátek ten, který je silný jako medvěd, alespoň tak se vykládá německé jméno Bernard. Tak všechno nejlepší, zůstaňte s dvojkou, budeme soutěžit.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Tuto neděli se můžete těšit na další díl pořadu Kecky s Lucí, Polišenskou a jejími hosty. Herečkami Petrou Špalkovou a Michalou Mauerovou. I tentokrát bude Lucie vyprávět historky, kterým můžete, no ale také nemusíte věřit. Vy si vlastně můžete svůj odhad vyzkoušet už teď v naší ukázce. Samozřejmě poslouchejte pozorně.
2: Francouz Michel Lotito byl muž, který posunul hranice lidského stravování do říše neuvěřitelného. Kvůli vzácné psychické poruše měl chuť na nejedlé předměty a díky mimořádně silné žaludeční stěně a extrémně účinným trávícím šťávám dokázal bez vážnějších následků trávit kov, sklo i gumu. Během svého života spořádal přibližně 18 jízdních kol, 15 nákupních vozíků, 7 televizorů, 6 lustrů, 1 pár lyží a mnoho dalších předmětů. Jeho absolutním vrcholem byla konzumace letadla Cessna 150. Rozebírání a postupné pojídání mu trvalo přesně 2 roky.
1: No. A já se vás teď neptám, jestli to je pravda, nebo není podle vás, ale jaké národnosti byl muž pojídající výše uvedené předměty? Jaké národnosti byl ten muž, který snědl všechno, co viděl? Dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah bude toho, kdo napíše správnou odpověď na 702 222 220 právě teď a jeho SMS-ka přijde jako pátá v pořadí.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Už tuto neděli uslyšíte pořad Kecky s Lucí Polišenskou. My jsme z něho čerpali při naší ukázce a já jsem se vás ptal, jaké národnosti byl muž pojídající výše uvedené předměty. Bylo to dokonce i letadlo. Tady je správná odpověď.
1: Francouz Michel Lotito byl muž, který posunul hranice lidského stravování do říše neuvěřitelného.
0: Michel Lotito. Tyto Francouz, to byla ta správná odpověď. A Barbora Fibingerová se k nám do SMS-kovala se správnou odpovědí jako pátá. Paní Barboro, dostáváte dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup jízdenek u Českých drah a my všem děkujeme, že píšete a soutěžíte a vám navíc blahopřejeme. Jinak premiéru zábavného pořadu Kecky s Lucí Polišenskou a jejími hosty vysíláme tedy na Dvojice, jak už jsem říkal, každou čtvrtou neděli v měsíci po 11. hodině, to jenom upřesňuji. Všechny už odvysílané díly samozřejmě najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Císařské porady před bitvou u Slavkova, nástup mladého Františka Josefa I. na trůn, několik měsíců, kdy se právě odtud řídila habsburská monarchie. Arcibiskupský palác v centru Olomouce byl svědkem velkých okamžiků našich dějin. Dnes patří mezi památky, které Czech Tourism zařadil mezi neobjevené skvosty Česka pro rok 2026. No a my vás tam teď na dvojce vezmeme v naší letní rubrice.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
3: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili Arcibiskupský palác v Olomouci.
4: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v Arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
5: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
6: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
4: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
3: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několik v 19. století.
4: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
3: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
4: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
3: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
4: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
3: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
4: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
7: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstalo. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
4: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
7: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
4: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Meteor na dvojce.
1: Kdo je nejrychlejším americkým savcem? Co překonalo hvězdonickou Venuši? A chodili dinosauři po trávě?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký, dobré odpoledne.
3: Krásný den.
2: Čekal jsem, že budeš zpívat.
4: No, to bych asi měl.
2: Ano, že z toho uděláš minimálně operetu, protože ty dneska, to jsem od tebe ještě nikdy neslyšel, chceš mluvit o konkrétní písničce.
3: Je to tak. Je to totiž došlo, že jsem si říkal, to je přece jedno z témat, které je vždycky spojené s cestováním, že si člověk něco píská, zpívá, pobrukuje, u ohně se vytáhne kytara, zpívá se, pak se zase putuje dál. A o písničkách jsem tady ještě nemluvil.
2: To je pravda. Konec konců i vojenské pochody byly vlastně písničky. A ti vojáci, to a to nemuselo být Rakousko-Uhersko, to už bylo Československo, si zpívali do pochodu.
3: Ano. Navíc vojáci byli obrovští cestovatelé. Oni mnohdy urazili opravdu jako stovky kilometrů, aby byli připraveni účastnit se nějaké bitvy.
2: Tak co, Niagara bude hučet?
3: Bude hučet Niagara, žádní vojáci, žádné jako nějaké zběsilé drama. Úplně jako legendární česká píseň Teskně hučí Niagara. Si říkám, že by si zasloužila pozornost v prstem po mapě. Ať už proto, že Niagarské vodopády jsou daleko, ale i proto, že mají takový jako krásný, dobrodružný český příběh.
2: No, je asi jasné, že to není lidovka. Totiž každou lidovku musel někdo složit. To ale tady se to ví, nebo ne?
3: No, je to jasné tobě, že to není lidovka. Ale spousta lidí si myslí, že Teskně hučí Niagara prostě je lidovka, že to někdy někdo nějak složil. Autorem je Eduard English. To byl skladatel, filmař, fotograf, dirigent, přesně tak. Ale kromě jiného to byl také mořeplavec.
2: Tak já jsem měl v paměti, že ji někdo složil tu písničku, když jsme ji hráli u táboráku. Samozřejmě jsem nevěděl, že to byl Eduard English. Tak co o tom víme dál?
3: Složili pro operetu Tramské milování. Aha. A už při premiéře ta píseň vyvolala takový ohlas, že ji museli opakovat. To je jako nezvyklá věc, běží představení, dospívá se píseň a jsou tak obrovské ovace, že nemůže pokračovat normální jako premiérové představení, zopakuje se ta píseň a až potom zase běží program dál. Takový obrovský úspěch ta písnička zaznamenala od první chvíle.
2: To znamená, písnička českého skladatele se normálně dostala do světa, což se většinou děje opačně.
3: Je to tak? Tahle ta písnička, a říkám si, kdo ví, nakolik se na tom podepsal i sám Eduard English, protože s ní se cestoval během svých životních osudů v Brazílii, v Peru i ve Spojených státech, kde pak na konci pracoval vlastně v Hollywoodu a stal se opravdu jako velmi významným tvůrcem. Tak je možné, že tu Niagaru všude možná vždycky zpíval někomu, poradil, jaký má hrát a pak ona začala dál žít svými různými modifikacemi.
2: Jestli si to už neudělal, já být tebou, tak zkouším, ty opravdu cestuješ po celé země kouli, si někde jako zanotovat. Víš, a nemusí to být ani česky, jen tu melodii. Třeba se k tobě nějaký eskimák přidá, prosím tě.
3: Je to výborný nápad. Já se směju teďka, jak ty jsi to říkal, tak jako se mi roztáhl úsměv do široka, protože když jsem letos 2 měsíce natáčel v Antarktidě české vědce, tak kameraman Honza Šimánek byl úplně šílený z toho, že já si neustále něco broukám. A vždycky tak jako z legrace říkal, tak co tam máme dneska? Tak já tam zařadím i Niagaru a kdo ví, kdy se ke mně kdo přidá.
2: Tak nějaký lední medvěd nebo něco tam začne vzpomínat na Eduarda Ingriše, který právě Niagaru jak Teskně hučí složil. Děkujeme za to, nevěděli jsme zase o něco chytřejší. Cestovatel Petr Horký.
3: Krásný den a zaspívejte si.

0: Petra Sýkorová, Český hydrometeorologický ústav. Petro, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Tak jaká bude dnešní noc, tedy ta na pátek?
1: Tak během dnešní noci čekáme oblačno až zataženo. Místy se budou vyskytovat přeháňky, déšť, ojedinělé i bouřky, které můžou být zpočátku na jihovýchodě a východě území i silné. Jinak co se týče teplot, tak ty budou poměrně vysoké od 19 do 15 stupňů Celsia, trochu chladněji na severozápadě území, tam klesnout až k 13.
0: Tak nemáme se tedy bát, žádnou výstrahu na bouřky jste nevydali. A co pátek?
1: Tak v pátek to bude takové zajímavější. V té první polovině zítřejšího dne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Během odpoledne a večera, ale přes naše území bude postupovat k severovýchodu tlaková níže, která přinese až velmi silné bouřky, intenzivnější déšť a přechodně i zesílení větru. Zejména v Čechách a na západě Moravy může v kombinaci bouřek a deště napršet i kolem 70 mm. Nárazy větru mohou místy dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu a objevit se mohou i kroupy o velikosti kolem 2 cm, takže tam to bude trochu nebezpečnější. Jinak teploty odpolední od 23 do 28 stupňů Celsia v 1000 metrech na hrách naměříme kolem 20. No a ten vítr bude po většinu dne slabý proměnlivý, ale až později odpoledne a večer tedy zesílí a mohou doprovázet i nárazy kolem 20 nebo 25 metrů za sekundu, jak už jsem zmiňoval.
0: Děkujeme za tu předpověď na pátek. Mějte hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Vy také, naslyšenou.

snů, počas se zhaslo. To, jak život zrychlil, snuli na stůl.

0: Tak, Tereza Stýblová je u mikrofonu dvojky. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Míro.
0: Káva o čtvrté tady bude co by?
1: Dub.
0: Tak, o čem bude?
1: Dnes bude hostem Lucie Hermánková, vedoucí služeb organizace Cesta z krize, a bavit se budeme právě o tom, kdy už nevíme kudy kam, tak jak vykročit tím správným směrem ke světlejším zítřkům, když to hodně řeknu nadneseně. Do takové situace se může dostat každý z nás.
0: Samozřejmě.
1: A pak může být řešením, tím prvním krokem, zavolat na krizovou linku. A s Lucí Hermánkovou, která je psycholožkou, se budu bavit i o tom, co vlastně můžeme čekat od takového telefonátu, co naopak bychom očekávat neměli, ano. Kdo na té druhé lince vlastně ten telefon zvedne a jaká forma pomoci to je a jestli také je dostupná v současné době opravdu pro všechny, kteří by chtěli na tu krizovou linku zatelefonovat.
0: Důležitá káva o čtvrté na dvojce, jak jinak. Mirek Vaňorové se stává posluchačem, Tereza Stýblová a dvojka po 16. hodině i pro vaše dotazy.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Jak se změnil její život, když se po desítkách let neviditelnosti stala mezinárodním objevem? Co dokázala vidět v továrnách, pražském gayklubu a vlastním soukromí, co ostatní přehlíželi? A proč ani po 70 stále neříká, že už je tím, kým chtěla být? Nejen na to se budu ptát fotografky Libuše Jarcoviákové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelným

0: Ukrajina o pomoc s posílením protivzdušné obrany. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne. Na většině území čekejte déšť, přehánky, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Finální částka, která půjde na prevenci a sport, není jasná. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO to řekl ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Zatím se podle něj dohodli, že se navýší finance pro děti a mládež a na podporu pohybu. Šťastný po jednání řekl, že rezort sportu funguje jinak než ostatní ministerstva.
1: Tento model, který my jsme zvolili, je velmi komplikovaný. On spočívá v tom, že vy definujete částku, kterou ten stát je schopen a ochoten do sportu, do investic ve sportu alokovat, a teprve poté můžete nastavit ty investiční programy a vypsat dotační výzvy.
0: 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
2: Rusko zaútočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo spoluprací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné. Potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě dvakrát prodloužilo. Podle antimonopolního úřadu tak rezort měnil podmínky zakázky, které mohly mít vliv na výběr dodavatele. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
3: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky. Odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne. Postupně se na většině území objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty čekejte mezi 23 a 28 stupni, na horách kolem 20 stupňů.
5: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se prodlužuje kolona kamionů. Zastavují za Domašovem na kilometru 171. Osobní auta v levém pruhu poprvé brzdí okolo kilometru 172. U Ostrovačic na stém 79. se v obou pruzích kolona nehýbe. Na D10 z Prahy do Turnova se zdržíte před sjezdem na Nymburk z 38. kilometru. Těsně před začátkem omezení u Bezděčína na 41. se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zprávy končí a u mikrofonu je Tereza Stýblová.
6: Moc vás zdravím, přeji krásné čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky. Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy má pocit, že už neví, jak dál. Co se ještě dá zvládnout vlastními silami a kdy už je dobré vyhledat pomoc? Jak poznat, že nejde jenom o těžké období, ale o psychickou krizi, ze kterou bychom neměli zůstávat sami? A jak může v takové chvíli pomoci krizová telefonní linka? Tak o tom si dnes budu povídat s Lucí Hermánkovou, která je jednou ze zakladatelek organizace Cesta z krize, zástupkyně ředitelky organizace a také vedoucí.

0: sdělovacích služeb v organizaci Cesta skrze Lucie. Hezké odpoledne vám přeji.
1: Hezké odpoledne též přeji.
0: Když byste měla říct nejdůležitější věc, kterou může krizová linka nabídnout, co to je?
1: Být s člověkem, když má těžké chvíle.
0: Tak, rozvedeme to dnes. V našem povídání máte-li otázky, tak je můžete posílat na dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také Lucí Hermánkovou, krizovou interventkou. Tak je to správně, Luci? Můžu vás takto titulovat?
3: Přímo takhle se to říká. Krizový intervent, i když je to asi pro lidi málo srozumitelný.
2: No, jsou to tak všichni... to zkuste trochu přiblížit, co to vlastně je krizový intervent.
3: No, je to profese, jsou to lidi, kteří pracují buď to na krizových linkách nebo v krizových centrech, jsou to obecně profesionálové, kteří se zabývají krizí, respektive jejich cílovou skupinou jsou lidé v krizi.
2: A intervenujete, to znamená, že nějak vkročíte do jejich života, že se snažíte jim pomoci, nebo co znamená ta intervence? Je to zapojení se do nějakého jejich procesu? Jak se to
3: dalo by se to říct i takhle. Intervence znamená, že opravdu by tam mělo něco reálného se udít. To znamená, není to jenom, že se budeme povídat, ale člověk v krizi potřebuje se o někoho opřít, potřebuje nasměrovat, potřebuje mít nějaké bezpečné místo, kde má důvěru v to, že ten člověk, který s ním mluví, mu opravdu reálně může pomoci.
2: Kde má takové bezpečné místo krizový intervent?
3: No, buď to ve svém týmu, mezi kolegy, anebo máme samozřejmě supervizory a další jako nástroje, které nám pomáhají pečovat o sebe navzájem.
2: Kteří i dohlíží nad vaším psychickým zdravím a blahobytem. Nebo vy sama se musíte ozvat, že taky potřebujete
3: obojí
2: pomoci.
3: Obojí. Učíme se navzájem. Já třeba u nás v týmu mám právě roli interního supervizora, takže učím kolegy, aby si dokázali o tu pomoc říct, ale samozřejmě ji mají i stabilně. Každoměsíčně máme supervizi týmovou nebo i individuální podle toho, co kdo zrovna potřebuje, co kdo zrovna měl třeba za nějaký těžký hovor.
2: Mm-hmm. Pojďme k těm klientům, kteří se k vám mohou dovolat. Já už jsem na začátku říkala, že každý si asi jednou za čas řekne, že už to nedává, že je psychicky na dně, že už nemůže dál. Je to určitě individuální takový ten pocit, ale co všechno se zatím vlastně i ze zkušeností lidí, kteří s vámi hovoří, může skrývat?
3: Je to široká paleta. Nedokážu vám úplně jednoduše odpovědět.
2: Něco třeba, co v poslední době tam se nejčastěji objevuje?
3: No, já to spíš mám ve svý hlavě srovnaný tak, že buď to jsou lidé, kteří ještě nepřekročili nějakou hranu. To znamená, cítí, že je jim hůř psychicky, že mají nějaké obtíže, že ty věci jako hůře zvládají, třeba i špatně spí, ale volají ještě, jak bys to řekla, za 10 minut nebo za 5 minut 12, což je super. Pak volají lidi o půlnoci. Teď nemyslím tu půlnoc denní, ale ve chvíli, kdy se fakt něco stalo. To znamená, teď se něco stalo. Teď mi někdo umřel, dozvěděla jsem se to například. Nebo teď jsem byla svědkem nějaký jako tragický události. Nebo teď mě někdo, co já vím, znásilnil, okradl, jo, někdo mi ublížil. No a nebo pak samozřejmě volají lidé, když už to je takzvaně předrží, to znamená, ta krize už působí delší dobu a oni už moc nemají šanci si s tím sami poradit. Jinými slovy narážím na to, že krizím čelíme všichni a celý život. Ať už těm situačním, každodenním nebo vývojovým, který na nás klade vlastně ta běžná cesta životem. Ale pak samozřejmě potkáváme i tragické události, které zahýbají s každým. A běžně, teď brouším hodně do té teorie, když se nám stane nějaká krizová situace, tak to neznamená, že z toho nutně musí být krize. Tam záleží na tom, jaký mám schopnosti, dovednosti, jaký mám opory ve svém životě, co jsem všechno už zažil, co vlastně mi nějak jako pomáhalo do té doby. A běží tam čas, nějakých 3 až 6 týdnů, kde se rozhoduje o tom, jestli to vlastně zvládnu svými silami, anebo jestli ne. A pokud ne, tak tam je ten problém, to je ta 12. hodina, když se nenechám pomoci zvenčí od ostatních, tak se můžu dostat opravdu do psychického ohrožení a do nějakého dlouhodobého sešupu.
2: Jsme my Češi lidi, kteří si umíme říct si o pomoc a zavolat na krizovou linku, a nebo jsme takoví, že si říkáme, že to musíme zvládnout sami. Možná se stydíme přiznat okolí, že něco nezvládáme. Říkáme se, že jsou na tom lidé hůř, že přece to, co mě trápí, není tak hrozné, že bych měla si říkat o pomoc, že to zvládnu sama.
3: Myslím, že tam je obojí. Jsou lidé, kteří už si dokážou říct dřív. to myslím, že je trend, který je zaplať pánbu v posledních letech jako znatelný. Možná je to i tím, jak se o tom duševním zdraví víc jako mluví ve veřejném prostoru. Jo, jako lidi jsou možná víc jako zvyklí to nějak ventilovat a připustit si, že by se to mohlo týkat i jich, že by i oni mohli být ti, kdo by si mají říct o tu pomoc. Ale je to jenom nějaká část populace. Samozřejmě spousta lidí ještě přesně v tom postoji, který jste pojmenovala. Teď ještě nemám chuť se zabít, tak ještě nikam jako volat nebudu. Teď přece jako nic nejde.
2: Nebo to berou možná lidé i jako slabost pro hru. Říkám si, že třeba spíš může, ale nevím, jaká je vaše zkušenost. Možná to tak vůbec třeba z těch telefonátů nevyznívá, že by více si o pomoc volali ženy nebo muži.
3: Statisticky si o pomoc častěji říkají ženy. Ale když volají muži, tak obvykle už je to nějaký, jako, jak to říct, velký průšvih. Už většinou je to po tý 12. Jo, ale zase není to jenom genderově, abych to takhle paušalizovala, ale spíš je to otázka osobností lidí, protože existuje takzvaná jako typ A osobnosti, což jsou lidé, kteří jsou taky jako progresivní, kteří mají locus of control, to znamená místo kontroly jako uvnitř, to znamená, když mají pocit, že se jim děje něco špatně, tak mají dojem, že si za to můžou sami, že tím pádem to mají zvládnout sami, kladou na sebe obrovský nároky a proto je vlastně velmi těžký si o to pomoct říct.
2: Hostem dnešní kávy o čtvrté je Lucie Hrmánková z organizace Cesta z krize. Budeme si povídat samozřejmě i o tom, jak funguje krizová linka, kdo se na ní ozve, jaký je postup při takovém telefonátu, co můžeme očekávat, jakou formu pomoci. Máte-li otázky, tak se ptejte na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Cesta z krize, tak se jmenuje dnešní povídání v kávě o čtvrté a tak se jmenuje také organizace, ze kterého máme dnešního hosta, a to je Lucie Hermánková, krizová interventka. Jak často lidé vlastně nejdřív zavolají na krizovou linku poté, nebo předtím ještě, než si o tom promluví s někým blízkým? A nebo ten opačný případ je častější, že nejdřív se někomu svěříme a pak teprve zavoláme a chceme být anonymní.
1: Záleží na tom, jaké máme okolo sebe zdroje a jaké máme zkušenosti. Když je to člověk, který je psychicky zdravý do té doby, než se něco odehraje a má okolo sebe přirozeně prostě přátelé, známé, kamarády, blízké, tak pravděpodobně to zkusí nejdřív probírat s nimi. Ale co je úplně nejčastější a na co narážíme v poslední době velmi hojně, že to ten člověk konzultuje s AI. A takže ty hovory u nás začínají třeba tím, no, doporučil mi ChatGPT, abych vám zavolal. Mm-hmm. Takže hodně často vlastně ty lidi to zkusí nějakou své pomocí, zvlášť ve chvíli, když je to nějaký téma, který je jako třeba hodně intimní, nebo za který se stydí, nebo kde cítí nějakou vinu, tak to s těmi blízkými úplně probírat jako nebude.
0: Mm-hmm. A je to cesta začít s umělou inteligencí, protože ta proniká do spousty oblastí našeho života a samozřejmě často se jí svěřujeme nejenom s tím, jaký koupit prací prášek nebo použít krem na obličej, ale právě i s takovým těžkým obdobím ve svém životě.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to je dobrá cesta. Samozřejmě AI není všemocná a živého člověka nemá šanci nahradit, ale to, co je velký rozdíl, lidi už teďka nevolají, protože by chtěli nějaké informace. Ty si prostě od AI načerpají. Ale ve chvíli, kdy opravdu se jim něco děje těžkého, nemůžou spát, mají problémy v práci, protože jim třeba právě ztratili někoho blízkého, to už je jedno, jestli jim zemřel, nebo jestli je opustil jiným způsobem. Narážím na nějaké rozvody, rozchody a tyhle ty situace, kterých je samozřejmě velmi hodně. Tak ChatGPT samozřejmě má nějakou jako mez a dále moc jako nemůže. A ve chvíli, kdy ten člověk vlastně i produkuje nějaké rizikové chování typu uvažuje o sebevraždě nebo má tendence se nějak jako ublížit, tak to jsou klíčová slova, kvůli kterým je vlastně ten člověk směřován přímo na toho živého člověka, na krizovou linku. Teď mluvím hodně o lince 116-123, což je linka první psychické pomoci pro dospělé.
0: Když na takovou linku zavolám, tak co vlastně se ozve na druhé straně? Nebo neříkám kdo, ale co, jaká první věta tam je a co můžu od takového telefonu vlastně očekávat? Myslím si, že lidé chtějí třeba okamžitou pomoc a možná si říkají, že ten jeden telefon to všechno vyřeší.
1: No, jeden telefonát to pravděpodobně úplně nevyřeší, ale lidé k nám volají i opakovaně, když je provázíme třeba nějakým jako obdobím, kdy se něco děje u nich. To první, co uslyší, je zahlášení. To znamená, ozveme se linka 116-123, dobrý den, a čekáme, co ten člověk bude sdělovat. Samozřejmě pak, když volá v emocích, což bývá jako často. Někdy jsou ty lidé naštvaní, protože jim někdo ublížil, něco se prostě stalo, nějaká nespravedlnost, nebo naopak pláčou, protože přesně oplakávají nějakou ztrátu, někdo jim ublížil, nebo už je to jenom období, kdy toho mají nad hlavu a trvá to dlouho a mají pocit, že jsou zakletí v rohu a nemůžou tam ani zpátky. Tak samozřejmě pracujeme s tím prožíváním toho člověka, to je první věc. Pakliže to není nějaká akutní situace. Akutní situace by znamenala, že ten člověk volá a říká, život nemá smysl, prostě rozhodl jsem se, že to zabalím, jdu si lehnout na koleje. V tu chvíli samozřejmě je to akutní situace, se kterou musíme pracovat v tu chvíli a snažíme se toho člověka vrátit zpátky na stranu života.
0: Což jsou asi určitě nějaké postupy, které jako krizový interventista znáte, které nedostaneme od toho blízkého člověka. Protože když se svěříme blízké osobě, tak dostaneme nějaké nevyžádané rady možná v tu chvíli potřebujeme.
1: A prosím tě, co bylo?
0: Ano, ne, zlehčování těch pocitů. To si myslím, že toho se lidé hodně obávají, že někdo bude zlehčovat moje pocity, nebo že nejsou dostatečně závažné, že se právě proto nikomu nesvěřuji, že se stejně zase stydím, zase se k tomu dostávám. Je pro člověka důležité, aby ten na druhé straně té telefonní linky jak si přiznal, že má právo se takhle cítit, že je to naprosto v pořádku. Že i když kamarádka to prožívá jinak, tak já to prožívám zkrátka takhle.
1: Každý to prožíváme trochu jinak, ale jsou tam samozřejmě nějaký mantinely, odkud kam je to takzvaně v normě. To znamená, když například, já nevím, mě můj manžel oznámí, že se mnou rozvádí, protože čeká dítě s milenkou, která je o 20 let mladší než já, tak je jasný, že mě to zlomí, jako tu manželku. A v tu chvíli se mi zhroutí nějak svět, že jo? Lítají mi hlavou jako úvahy, co se mnou bude, co bude s dětma, jako půjdeme od sebe, kde budeme bydlet, jak to zvládnu finančně, jo, zmatek. A v tuhletu chvíli je důležitý, aby ten člověk se mohl o někoho opřít, aby prostě měl nějaký pevný bod, kde se dozví, hleď, jako tohle, co teďka prožíváš, je v pořádku. Nebude to tak pořád. Jo, dá se s tím udělat tohle, tohle, tohle, nějak se to bude měnit během té doby, základní poselství je, přežiješ to. Není potřeba se kvůli tomu zabíjet.
0: Cesta z krize. Dnes v kávě o čtvrté s Lucí Hermánkovou. Pokračujeme za chvilku. Můžete se ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce. Dnes je hostem krizová interventka Lucie Hrmánková z organizace Cesta z krize. Už nám píše Mirek zkušenost své známé, která kdysi zavolala na krizovou linku, byla na dně, chtěla zemřít a poradili jí akorát adresy psychiatrických ambulancí a doporučili jí tam zajet. Stačí tato forma interventní pomoci, píše Mirek.
2: No, je mi hlavně líto, že známá toho pána mi udělala takovouhle zkušenost, protože to z mého pohledu nenaplňuje kritéria krizové intervence. Naším úkolem není prostě toho člověka vyslechnout a okamžitě ho přesměrovat někam jinam. Jsme tady od toho, aby jsme s tím člověkem byli v těch těžkých chvílích. Samozřejmě ten hovor může vyústit jako v to, že ten člověk dostane doporučení buď to, aby si třeba zavolal záchrannou službu, nebo ji v některých případech zavoláme i my, když vyhodnotíme, že ten člověk už toho není schopen, nemá na to síly. Takže tohle to za mě není dobře udělaná práce.
1: Vy jste už před chvilkou říkala, že někteří lidé k vám volají opakovaně. To znamená, že jste v podstatě takový psychologové na telefonu, kterým můžu pravidelně zavolat, nebo jak vlastně to potom telefonu pokračuje? Já zavolám na tu krizovou linku a děje se potom co?
2: Já bych potřeboval oddělit naše dvě služby. Jo? Ta linka 116 123 primárně pro dospělé, tak ta je hodně zaměřená na akutní situace. To znamená přesně ty hrany, kdy člověk uvažuje o smyslu života, má chuť se nějak jako sebe poškodit, nebo opravdu uvažuje o tom, že ten svůj život jako ukončí, nebo má za sebou nějakou traumatickou, tragickou jako situaci. A pak je druhá linka 116 000, ta má název Linka pro rodinu a školu. A tématem je ohrožené dítě, takže tam hodně volají rodiče, příbuzní toho dítěte, učitelé, teďka třeba je léto, takže vedoucí letních táborů, kdy zjistí, že se něco děje špatně s tím dítětem. A to jsou přesně situace, kdy například ty rodiče jdou od sebe, jestli jsou manželé nebo ne, to už je v celku jedno, a potřebují se o těch dětech nějak dohodnout, jak bude vypadat ta společná péče, jejich další v budoucnu. A tam právě toho člověka můžeme provázet jako delší dobu, protože to trvá, než se to uspořádá, než třeba přijdou ty první vlny emocí, kdy si ty rodiče dělají navzájem nějaký naschvály, teď si ty děti jako nepředají, ačkoliv měli. Jo, takže to jsou spíš hovory na pokračování, kdy je potřeba vlastně toho člověka podržet delší dobu, než se ta situace nějak sklidní.
1: Uh-huh. Ptá se Renata, na krizi u mladých dětí, většinou dívek, nerozumí sebepoškozování. Nevím, jestli krizová linka vaše funguje i pro děti. Teď jste je nezmínila, zmínila jste vlastně opatrovníky a dospělé, ale můžou i děti k vám zavolat. A pokud volají, je to i právě to sebepoškozování tématem té poslední doby?
2: Sebepoškozování je opravdu jako velkým tématem a ta četnost pořád jde nahoru, jak u té linky pro dospělé, těch 116 123, tak u té linky 116 000, kde samozřejmě volají nejen ty dospělí okolo toho dítěte, ale i ty mladiství sami. Děti k nám volají méně, protože děti jsou naučený volat na linku bezpečí, což je v pořádku, to je linka 116 111, a k nám volají spíš víc ty mladiství nebo i četují a tam téma sebepoškozování je velmi frekventovaná.
1: Renata se ptá, proč to dělají?
2: Těch důvodů může být mnoho, ale jeden takový jako nejsilnější, nebo aspoň co z praxe můžu říct, vlastně to, že se sebepoškozením mi přinese úlevu. Přinese mi to paradoxně, proto to my dospělí málo kdy chápem, že to, že si způsobím bolest, mi může nějak pomoct, ale ten efekt to tak opravdu má. Takže má to až jako závislostní rysy, že vlastně se na to těším. Až konečně si udělám dobře a říznu se.
1: Kdo pracuje na krizových linkách?
2: My jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby, to znamená, jedeme podle zákona o sociálních službách, takže co se týče profesí, tak jsou to sociální pracovníci, psychologové, může tam být třeba psychiatr, speciální pedagog Ale to nestačí. Jo? Jako nestačí to vzdělání v nějakém takovémhle sociálním oboru. Ti lidé, kteří potom na linkách pracují, jsou připravováni intenzivním kurzem. Jsou to kurzy krizové intervence, které mají nějakých 150 až 200 hodin, kde se opravdu trénuje ta práce s člověkem v krizi, aby byli schopni vlastně reagovat na jakýkoliv situace, které na těch krizových linkách nastanou. Takže ta příprava je poměrně dlouhá a než ten člověk na linku nastoupí, tak ještě musí vlastně projít nějakým interním vzděláváním, naslechne třeba nějaké hovory, pak pracuje pod supervizí. Jo? Takže ta cesta je poměrně dlouhá a náročná, než může samostatně sloužit.
1: Hmm. Je takových lidí dostatek?
2: No, zájemce máme, i zájemce, který jako vyhovují těm vstupním kritériím, ale samozřejmě není to práce pro každého. Někdy se ukáže, že ten člověk to sám zdá, protože prostě ta práce na něj příliš náročná. Jo, je potřeba si uvědomit, že to je prostě non-stop provoz, takže noční služby, víkendy, člověk je tam sám v tu chvíli, takže se s tím musí nějak jako poradit, jo, takže ta zátěž je poměrně vysoká.
1: Lucie Hermánková z organizace Cesta z krize je hostem Kávy o čtvrté. Máte otázky, tak už je můžete nejenom psát, ale i telefonovat na číslo 22 155 25 25.
0: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
0: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
4: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
0: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
4: Podlaha jakoby se zacelila, dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
0: Zatloukání hřebů.
3: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
3: Radioservis představuje
5: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme se dnes v Kávě o čtvrté s krizovou interventkou Lucií Hermánkovou z organizace Cesta z krize o tom, jaká je cesta z krize, pokud nás taková situace zastihne a asi každý se někdy dostane do situace, kdy potřebujeme pomoci. Někdy to zkoušíme sami, někdy se věříme našim blízkým a někdy máme pocit, že už nevíme kudy kam a pak je na místě zavolat na krizovou linku. I když Lucie vlastně na začátku říkala, že je dobré tam zavolat ještě předtím, než se do takového stádia dostaneme.
1: Ideálně ano, protože v tu chvíli ještě ten člověk má nějaké síly a dá se odvrátit to největší jako riziko. Jo, ale to prevence, prevence, prevence, ale stejně to známe všichni. Dokud nám neteče dobu, tak si o tu pomoc neřekneme.
0: Taky někdy nás možná může odrazovat to, že to nemáme v hlavě srovnané, pokud to tedy není tak akutní situace, ale už nás něco trápí dlouhodobě, že se někdo ozve na druhé straně a my nebudeme vědět, co říct vlastně. To nás může taky brzdit od toho zavolat.
1: Jo, může, ale zase na druhou stranu jsou třeba lidé, kteří se přiznají, že to zkusili třikrát, nenašli odvahu a po čtvrtý teprve ano. Jo, takže jde spíš o to, když byste se mě zeptala, byste se nezeptala, ale kdy je nejlepší na linku volat? V tu chvíli, kdy mě to napadne. Když o tom přemýšlím, tak už je to téma, tam už jako je.
0: Takže to udělat. Neodkládat
1: tak,
0: to.
1: Neodkládat to.
0: Říkat se zítra, to udělám, určitě dneska to ještě zkusím zvládnout. Dobře, když to udělám, vždycky se mi podaří se dovolat a ozve se mi tam ta lidská duše na druhé straně?
1: Bohužel ne. To nás letos trápí velmi mnoho, protože tím, jak se o těch tématech víc mluví a lidi opravdu víc volají, tak my evidujeme měsíčně mezi 10 až 13 tisíc pokusů o dovolání, který nedokážeme odbavit. Jo, my v tuto chvíli na každé z našich linek je ve službě jeden člověk. To znamená, když s někým mluvíme, tak nemůžeme mluvit s někým dalším. Takže člověk narazí na hlášku, že se má ozvat později, že je potřeba to zkoušet třeba opakovaně. Nás to velmi mrzí, ale opravdu ty kapacitní důvody nám nedovolují, abychom byli ve službě třeba ve více lidech. Samozřejmě snažíme se, aby příští rok se nám to podařilo, ale potřebujeme sehnat podporu jednak Ministerstva práce a sociálních věcí, aby nám navýšilo kapacity a aby jsme vůbec byli schopni ty lidi zaplatit, který tam na té lince budou pomáhat.
0: Jak jsou dlouhé ty služby lidí, kteří jsou na té lince, když je tam člověk sám a neustále mu někdo telefonuje?
1: V průběhu let jsme ty služby zkracovali, takže teď jsou obvykle jako pětihodinové. Ta zátěž je opravdu veliká, takže v noci je třeba osmihodinová služba, ale to už je na hraně.
0: Jak dlouho takový telefonát průměrně trvá?
1: Dlouhodobý průměr je nějakých jako 20-30 minut, jo? Ale jsou samozřejmě i hovory kratší a pak jsou i hovory jako delší. Ve chvíli, kdy třeba mluvíme s člověkem, který stojí na mostě a hodlá skočit, tak ten hovor samozřejmě trvá díl, než se nám podaří s ním navázat kontakt, než ho nějak bezpečně vlastně odvedeme od toho místa, než se postaráme o to, aby o něj bylo postaráno. Takže to jsou hovory, které jsou třeba 40-50 minut.
0: Volají lidé i třeba, že někomu jinému se děje něco zlého a chtějí na to upozornit, nebo chtějí poradit, co s tím mají dělat, nebo abyste nějak zasáhli a pomohli mu.
1: Jo, stává se to taktéž, když už jsem zmínila tu problematiku těch sebevražd, tak volají třeba ti blízcí, kterým přišla nějaká zpráva přes sociální síť, jakože a loučím se s tebou, děkuju za všechno, co jsi pro mě udělal a jenom, aby si věděla, já už tady zítra nebudu. Jo, takže samozřejmě člověk, který jako má k té smrti blízko, tak někdy posílá takovýhle jako zprávy svým blízkým a ti samozřejmě mu chtějí pomoct a potřebují nasměrovat, co mají udělat, aby to bylo efektivní.
0: Takže vy mu dokážete pomoct nasměrovat toho člověka, jak může toho člověka někam nasměrovat a pomoci mu, ale že byste řekli, že počkáte a vy ho, ten člověk ho přizve třeba k telefonátu, tak to nefunguje.
1: Pakli, že by ho v tu chvíli měl k dispozici, tak samozřejmě, tak se ho k tomu telefonu vzít můžeme. To se nám hodně stává na té lince 116 000 pro rodinu a školu, kdy třeba rodiče řeší to, že jejich dcera je zavřená v pokojičku a křičí přes dveře, že se pořeže a ti nechají prostě na pokoji, když ji nepustí ven, něco. Někdy se nám přes ty rodiče podaří vlastně tu situaci sklidnit. Ty rodiče, když jako řeknou tomu dítěti, že s námi mluví, někdy i ten dospívající člověk s námi mluví. Jo, takže někdy to dokážeme vlastně sklidnit i přes tu třetí osobu takzvaně.
0: Co od té krizové linky ale nečekat?
1: Dobrá otázka. Žádná krizová linka nesupluje terapii, to znamená psychoterapii po telefonu opravdu neděláme. A pak, když vyhodnotíme, že to téma, který ten člověk řeší, je nějak dlouhodobé a potřebuje opečovat jako v čase daleko intenzivněji, tak samozřejmě to doporučení na tu psychoterapii mu dáme.
0: Lucie Hermánková je hostem Kávy o čtvrté a ještě bude i po další písničce. Stále máte možnost se ptát na telefonním čísle 22 155 25 25.

0: Dva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také Lucí Hermánkovou, vedoucí služeb organizace Cesta skrze. Cesta skrze, to je ostatně i titulek naší dnešní kávy o čtvrté. Volala posluchačka a ptá se, jestli když se někdo nedovolá, tak mu potom voláte skrzové linky naspátek.
3: To bohužel není možné. Takže apeluju na to jako vydržet a ozývat se, když tak opakovaně.
2: I v případě, že třeba ten telefonát skončí náhle, že člověk, který vám telefonuje, řekne, tak já opravdu jdu skončit život, jdu skočit a položí to v tu chvíli.
3: Tohle je jiná situace. Samozřejmě ve chvíli, kdy vyhodnotíme, že tam vážný úmysl zemřít a že ten člověk je ohrožený na zdraví a na životě, tak v tu chvíli nám zákon ukládá vlastně prolomit mlčenlivost. Jo? Jako běžně je to tak, že nevidíme telefonní číslo toho volajícího, veškeré informace, které nám řekne, podléhají mlčenlivosti, to znamená, ten člověk je pro nás naprosto anonymní, ale ve chvíli, kdy opravdu je ohroženo zdraví a život, tak v tu chvíli, ještě než ten telefon položí, tak bychom mu měli stihnout říct, že to takhle nemůžeme nechat být, že potřebujeme ho získat vlastně proto, aby si nechal pomoci. A je potřeba mu i sdělit i to, že když nebude spolupracovat, tak musíme sáhnout do systému, vytáhnout jeho telefonní číslo a předat ho služkám integrovaného záchranného systému. Tím jsme vázaní opravdu jako zákony České republiky.
2: Mm-hmm. Když to stihnete říct, tak je to asi v pořádku, když ne, tak i přesto v takovýchto výjimečných případech tu mlčenlivost můžete prolomit.
3: Ano, přesně tak. Zákon nám to ukládá, ale daří se nám toho volajícího o tom poučit ještě dřív než. Jo, protože zase nám záleží na tom, aby to bylo transparentní vůči němu, jo, aby o tom věděl, že tahle ta skutečnost prostě nastane, aby se na to mohl třeba nějak připravit. A mnohdy v tuhle tu chvíli ty lidi začnou spolupracovat, protože nechtějí alarmovat prostě výjezd rychlé záchranné služby nebo policie. Mm-hmm. Což je fajn.
2: Chtějí lidé, kteří zavolají na krizovou linku, zůstat anonymní, anebo naopak chtějí být pro toho člověka na té druhé straně tím, kým jsou, protože to jsou jejich potíže a konečně je někdo poslouchá, chce jim pomoci.
3: Mm-hmm. Obojí. Jsou lidé, kteří opravdu si velmi dávají jako záležet na tom, aby tu anonymitu, jako, aby neřekli nic o sobě, ani věk, ani počet dětí, nic. A pak jsou zase lidé, kteří jako chtějí přesně, když se domluváme, že se ozve příště, jako, protože ten člověk dostane doporučením, že má udělat tohle. A domlouváme se, že zavolá příště, tak tam obvykle domlouváme heslo, aby se tím heslem hlásil a aby jsme věděli, že je to on. A je to pro ně příjemný, že vlastně už o nich někdo ví, že už nejsou jenom jen tak nějaký neznámý člověk. Mm-hmm.
2: Jak pozná krizový interventista? Interventka. Že ten telefon už může ukončit. A taky jakým způsobem se vždycky ten telefonát ukončil? Je to právě nabídka nějakého dalšího řešení, dalších cest, které můžou pro toho člověka být vlastně vodítkem k tomu, aby se to všechno zlepšilo?
3: V ideálním případě ten, kdo volá, už signalizuje, že vlastně mu to stačilo, že dostal, co potřeboval, poděkuje a rozloučí se. To je ideální průběh. Pak samozřejmě jsou lidé, kteří by si povídali dlouze a kteří jako na tom telefonu vydrželi třeba hodinu. Ale tuhle tu péči my jim dát nemůžeme, protože právě ta linka nenahrazuje terapii. Jo, opravdu jsme tam od toho, abychom pomohli toho člověka zachytit, nějak ho zorientovat, opečovat ho, domluvit se na prvních krocích. A to je vlastně obsahem toho hovoru. Jo, nejsme tam od toho, aby jsme s tím člověkem jen tak jakoby trávili čas, to nemožný.
2: Uh-huh. Takže ale nějaký návod na to, jak pracovat se sebou, kam se obrátit dál, dostane.
3: Ano. Má dostat prostě balíček na cestu, aby věděl, co má následovat, co má přesně konkrétně dělat.
2: Uh-huh. Taky jste dnes zmínila možnost četování, pokud se nemýlím, možná na té druhé lince, která se týká i školských pracovníků a rodičů. Uh-huh. Je tam možnost pro všechny, že nechtějí volat, ale chtějí se s vámi spojit tímto způsobem, třeba přes vaše webové stránky?
3: Ano, chat máme na lince 116.123 pro dospělé také, není non-stop, je jenom jako 5 hodin denně, ale lze samozřejmě se na nás obrátit i přes chat.
2: Pojďme to nějak zakončit, to naše dnešní povídání, Lucie. Možná i dobrými radami, jak by člověk měl opravdu preventivně sám se sebou pracovat, jak poslouchat sám sebe, a když už si nevím rady, tak si o tu pomoc říct.
3: Mm-hmm. Jak už jsem zmiňovala, když mě napadne někam zavolat, tak to mám udělat. To je přesně ten okamžik, který je správný. A pak si hodně dávat pozor na to, jestli nestrácím ty běžné dovednosti. To znamená, když se mi špatně spí, špatně jim, nedokážu se soustředit v práci, jsem zaplavený emocema, jsem na nějaký životní křižovatce, kde opravdu nevím, doprava doleva, dopředu dozadu. To jsou ty okamžiky, kdy se potřebuju zorientovat, potřebuju tam přítomnost někoho jiného, kdo mě přijme, kdo mě vyslechne, kdo mě nasměruje, kdo jako pochopí, o co mi jde, co vlastně potřebuju dál.
2: Já jsem jenom dostala radu, když nevíš, co dělat, nedělej nic, řekni si o pomoc.
3: Jo, to je dobrý.
2: Tak se toho budeme držet. Lucie Hermánková byla dnešním hostem. Lucie Hermánková, vedoucí, jedna z zakladatelek organizace Cesta z krize, zástupkyně ředitelky a vedoucí služeb této organizace, byla hostem Kávy o čtvrté. Moc vám děkuji za příjemné povídání, těším se někdy příště. Naschledanou.
3: Díky, naschledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Senát zamítl stavební novelu, vládní koalice ji může ve sněmovně přehlasovat. Pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku šetří policie. Zítra

0: Užila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat. V Počtátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila, příčina zatím není známá.
1: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtátsku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
2: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
1: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících tří elektráren.
3: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
1: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Spočítá tu Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vlády premiéra Pétera Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Policisté v Moravskoslezském kraji se tyto prázdniny zaměřili na rychlost. Při několika speciálních akcích zkontrolovali 2222 vozidel. Povolenou rychlost překročilo více než 400 řidičů. Policisté se zároveň soustředili na řízení pod vlivem návykových látek, používání bezpečnostních pásů nebo na kontroly dálničního provozu a nákladní dopravy.
4: Například řízení pod vlivem alkoholu řešili policisté v 10 případech. Více než 100 lidí používalo při řízení mobilní telefon a policisté řešili taky případy porušení pravidel pro jízdu v jízdních pruzích. Součet všech rozdaných pokut je více než 1 300 000 korun. Z Moravskoslezského kraje Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořad festivalu. Pro Prahu a okolí meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty, třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne, postupně se na většině území objeví déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty čekejte mezi 23 a 28 stupni, na horách kolem 20 stupňů.
6: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte silný provoz za Domašovem. Na kilometru 173 v odstavném pruhu je šipka silničářů. Za Ostrovačicemi od kilometru 179 je pak kolona v obou pruzích. Nesouvisle pokračuje do zúžení u D2. Na D10 z Prahy do Turnova tam dejte pozor. U Bezděčína na 41. kilometru v levém pruhu je nehoda. Kolona z kilometru 36,5 na 20 minut. Tolik zprávy, teď jsou na řadě příběhy z kalendáře.
7: Pěkný den, vážení a milí posluchači Dvojky, jsou tady další příběhy z kalendáře a s nimi také Jitka Novotná.
8: A Jan Kovařík, dobrý den i ode mne.
7: Dnes si budeme povídat o muži, který to k nám neměl daleko. Konec konců do posledního dne roku 1992 byl naším spoluobčanem.
8: Svým způsobem už zazněla první nápověda, ale abychom vám pomohli určit jeho totožnost, nabízíme jako vždycky tři poměrně jednoznačné nápovědy.
7: Ta první zní lasice.
8: Druhá čučorietky.
7: A třetí jistě konečná. S tebou mě baví svět.
8: Jsi moc hodná, že to říkáš takhle veřejně, děkuji. Ne, pochopitelně to jen žertuji, to byla reálná a regulérní indicie. A vy se po úvodní písničce našeho dnešního setkání dozvíte, zda jste hádali správně.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: kluk. Nepochybně jste uhodli, že v dnešních příbězích z kalendáře bude hrát hlavní roli slovenský herec, ale také dramatik a spisovatel Julius Satinský. Důvod je jasný. Narodil se 20. srpna 1941 v Bratislavě.
1: Jeho otec byl kavárníkem a když se Julo s bratrem Vojtěchem vrátili ze školy, šli na oběd do jeho kavárny. Ráno tam na držkovou polévku chodívali i společensky unavení herci.
0: Tak mě napadá, že by snad Julius Satinský chtěl být jako oni a užít si tu možnost zajít si ráno na držkovou. No, každopádně ho od herectví neodradili, protože začal navštěvovat dramatický kroužek, který působil v bratislavském Pionýrském paláci.
1: Díky tomu se v roce 1953 poprvé potkal se svým pozdějším celoživotním přítelem a spoluhráčem Milanem Lasicou.
0: Ti dva se setkali v představení, ve kterém děda Mráz navštíví Slovenské hory a potká tam 12 měsíčků. Nekruťte hlavou, je to pochopitelné, mluvíme o 50. letech. Satinský představoval měsíc březen, Lasica zase červen.
1: O 5 let později oba zvítězili v recitační soutěži Hvězdoslavů v Kubín a protože v Dolném Kubíně strávili týden, měli možnost lépe se poznat a spřátelit.
0: V tomto dramatickém kroužku byl Satinský největší hvězdou. Nikdo kolem něj nepochyboval o tom, že bude studovat herectví.
1: Ale co čert nechtěl, na herectví ho nevzali. Šel tedy na dramaturgii a v 60. letech pracoval jako dramaturg v Československé televizi.
0: V dobách, kdy pánové Satinský a Lasica ještě veřejně nevystupovali, chodívali spolu každý večer na procházky kolem Dunaje a bavili se improvizovanými dialogy.
1: Když pak se svými nápady vyšli na jeviště, zjistili, že baví nejenom je, ale také publikum. Dostávali dokonce nabídky z televize, která v začátcích svého vysílání scháněla zábavné programy.
0: Tihle dva ale nabídky často odmítali. Vybírali si, do čeho půjdou a co se jim už nelíbí.
1: Místo toho, aby se přizpůsobovali očekávání, pečlivě vybrušovali svůj jedinečný styl humoru.
0: Za velký úspěch považovali například to, že mohli v roce 1969 vystoupit v Hovorech H. Miroslava Horníčka.
1: Ovšem humor dvojice Lasica Satinský si nebral servítky a tak místo nabídek z televize začali v době normalizace chodit spíše zákazy vystupování.
0: A protože jim přišlo zbytečné tvořit něco, co nemají kde předvést, začali hrát šachy a rozjímali při nich o životě. Skoro se mi chce říct, že je škoda, že to nikdo tenkrát nenahrál. V každém případě jejich hvězdný čas měl teprve přijít.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Julius Satinský, náš hrdina z kalendáře, který se narodil 20. srpna 1941, byl živelný člověk a bon vivant, ale práci bral velmi vážně. S Lasicou vše pečlivě nacvičovali a své role prožívali naplno.
1: Satinského manželka paní Věra vzpomínala, jak několikrát vtrhla do místnosti, kde pánové zkoušeli, protože podle zvuků, které zaslechla přes dveře, usoudila, že se tam stala nějaká tragédie.
0: Kamarádi na život a na smrt se ale dokázali i pohádat. Lasica, který měl fenomenální paměť, totiž svému parťákovi občas vytkl, že neříká text přesně.
1: Byl to střet puntičkáře, který bazíroval na přesné interpretaci scénáře a hravého živlu, kterému na nějakém tom slově nesejde.
0: Problémy s pamětí měl Satinský už od mládí. Aby se tedy dokázal naučit text, používal své rázné mnemotechnické pomůcky.
1: Ano, jednotlivá slova scénáře si označoval barevnými pastelkami s tím, že se mu podle barev posléze vynoří z paměti. Vůbec mu přitom nevadilo, že o sobě celý život tvrdí, že je barvoslepý.
0: Nutno dodat, že vždy, když vyšel na jeviště, text dokonale ovládal.
1: S Lasicou byli spolu skoro pořád. O nejdelším rozchodu obou pánů, k němuž došlo v době vojny, Satinský řekl. Rozkazem velitele vojenského okruhu generála Samuela Kodaje nás na 3 měsíce rozdělili do jiných útvarů. Lasica byl v Trebišově jako číšník v důstojnické jídelně, já jsem pásl v Michalovcích svině s faráři.
0: A můj tatínek tam hrál v cymbálové muzice. No nic, vraťme se k Lasicovi se Satinským, kteří vystupovali jako komická dvojice od roku 1959. Hráli v muzikálech, komediích i dramatech, psali humorné skeče, písňové texty i divadelní hry.
1: Jejich zřejmě nejznámějším pořadem bylo televizní pásmo Kto si je za dverami, ve kterém předváděli vtipné scénky, zpívali a zpovídali své herecké kolegy.
0: Vystřídali několik divadelních scén a v roce 1982 zakotvili v nově otevřeném studiu S, které po privatizaci v roce 1999 přejmenovali na studio L plus S. V něm pak Satinský hrál až do konce svého života.
1: Neměli bychom zapomenout ani na působení pánů Satinského a Lasici v československém a českém rozhlase.
0: Správně, jejich humorný cyklus nazvaný Škola života bavil na přelomu tisíciletí mnoho posluchačů.
1: Ti se například dozvěděli, jak se správně chovat v erotickém salonu, nebo jak utratit velké prachy. Obdivuhodné je, že šlo o čistou improvizaci.

0: Na našeho hrdinu, pěčného šprýmaře i provokatéra Julia Satinského si teď posvítíme skrze téma ženy. Rozhodně před nimi nikdy neutíkal, spíš jim nadbíhal. Oslovoval je čučorietky, což je slovenský výraz pro borůvky, a tento výraz byl i jednou z našich úvodních indicí.
1: Bylo to mnohem jednodušší, než kdybychom použili jiné slovo, které o něm také může zaznít. Zamlada byl fičůrem, tak se na Slovensku říká frajerům. Jak si to máte představit? No, nosil barevné košile s motýlkem, károvaná saka a v 50. letech i málo vídaný klobouk.
0: Zásadně ignoroval módní trendy. To dokládá i fakt, že když později přibral, začal nosit pohodlné montérky, a to i do společnosti a na rozhovory do televize.
1: Satinského náklonnost k ženám nejlépe dokumentuje jeho vzpomínka na dobu, kdy dělal kulturního referenta mezinárodního letního tábora.
0: Jako takový pronesl: my Slováci jsme měli na starost především seznamovací akce a večírky na rozloučenou. A já osobně jsem na sebe vzal povinnost poučit rusky, francouzsky, němky a vůbec panny celého světa o základech letního flirtu.
1: To je tedy nelehká úloha. Svou první ženu, členku baletu Slovenského národního divadla, tanečnici z Lučnice a překladatelku Olgu Lajdovou, si Julius Satinský vzal v roce 1965. Tomu bylo 24 let.
0: Ačkoliv Satinský velice toužil po dětech, v manželství s Olgou se jich nedočkal. Jejich 20-leté soužití navíc ukončila tragédie.
1: Paní Olga se utopila ve vlnách Karibského moře během návštěvy u svého strýce na amerických Panenských ostrovech.
0: O těžkém životním období herec uvedl: jednoho dne mi telefonovali, že se utopila, ale dopisy z Karibiku mi od ní chodily ještě 2-3 týdny.
1: Ani se nedivím, že po smrti manželky začal pít a zažíval jeden velký nepřetržitý flám. Aby zachránil svého kamaráda, poradil mu Lasica, ať se ožení a má děti.
0: A Satinský poslechl. Do života ho vrátila jeho dlouholetá kamarádka Věra, kterou kdysi jako děcko nosil na ramenou. Pár měsíců po smrti manželky jí řekl, aby se k němu nastěhovala.
1: Ještě ve svatební den si prý Věra nebyla jistá, jestli to Julo myslí vážně, nebo jestli jde o nějaký žert. Když stála v obřadní síni před oddávajícím úředníkem, nevěřila, že řekne ano, ale řekl.
0: Ano. O 18 let mladší doktorka psychiatrie mu za odměnu porodila vytoužené potomky dceru Lucii a syna Jana.

0: Příběhy z kalendáře, které 20. srpna posloucháte na Dvojce, patří Juliu Satinskému. Je logické, že nelze zmiňovat příjmení Satinský, aniž bychom zmiňovali též příjmení Lasica. Tihle dva si byli souzeni, jako malí hoši spolu hráli divadlo a až na 3 měsíce základní vojenské služby jeden bez druhého nedal ani ránu. Přesto se soustředíme zejména na Julia Satinského a zatím jsme popsali jeho, řekl bych, velmi originální osobnost, vztah k ženám i nejednoduché peripetie manželských svazků. Zatím jsme došli ke druhému a doufám, že ten je také poslední.
1: Je docela přirozené a očekávatelné, že Julius Satinský byl synonymem zábavnosti a také hravosti. A to mě přivádí na myšlenku, že musel být strašně fajn tátou. Jeho nápaditá hravost prostupovala veškeré jeho konání. Třeba i takové záležitosti, jako bylo vaření nebo servírování lahodných pokrmů. A slovo lahodných tady má své místo, protože Julius byl ohromný znalec a milovník jídla. Dočkáte se od nás také přiblížení jeho další vášně, totiž vášně propsané slovo. No a připraveny máme i 2 opravdu půvabné perličky z natáčení komedie. Honzo, pozor, s tebou mě baví svět.
0: Už zase? Suvemela

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
2: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
3: Počkej, kde?
2: No tamhle. Podívej, tam se pak něco ponulo.
0: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
2: Chci vědět, co tam je. Hejbá se to. Ta socha nás pronásledovala.
0: To strašný kouzlo podzimu.
1: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
4: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na dvojce.

0: Otevíráme další kapitolu dnešních příběhů z kalendáře věnovaných Juliovi Satinskému. Poté, co se mu narodili děti, naprosto nečekaně se změnil z flamendra na vzorného otce rodiny.
1: Vyrážel s kočárkem do ulic Bratislavy a chlubil se svými ratolestmi.
0: K vytouženým a vymodleným dětem se herec choval jako k sobě rovným a nic před nimi netajil. Však také první věta syna Jana, kterou pronesl v sedě na nočníku, prý zněla: totalita je totalitní.
1: Panečku, pro své potomky byl Satinský ochoten udělat všechno. Navíc byl hravý a to, jak jistě uznáte, děti milují.
0: No, on se tak trochu dětinsky choval také v situacích, kdy komunikoval s dospěláky. Vycítil, že i dospělý člověk se rád vrátí do dětství.
1: Když doma vařil, hrál si na kuchaře. Když jídlo servíroval, proměnil se v číšníka. Jenom na vrchního si nehrál, jelikož netrval na zaplacení pokrmů.
0: On i jeho manželka Věra rádi jedli, jenomže Věra byla z domova zvyklá vařit dietně, což Julovi příliš nešlo pod fousy.
1: Pochopte, on byl typem takzvaného maďarského gurmána. Miloval mastná a pikantní jídla a tak se paní Věra musela přizpůsobit.
0: Zpočátku ho bavilo nejenom vařit, ale i umývat nádobí. To ovšem nakonec přenechal Věře.
1: A neměla to vůbec lehké, protože podle Satinského nebylo jídlo v pořádku, pokud se k jeho přípravě nevyužilo všechno nádobí v domácnosti.
0: Zkouším si představit tu kuchyň a není mi z toho dobře. Z pochopitelných důvodů i paní Věra manžela z kuchyně postupně vytlačila.
1: Julius Satinský měl i období, kdy dodržoval vzornou životosprávu. Bylo to poté, co mu lékaři diagnostikovali cukrovku a on se vyděsil, že nestihne vychovat své tehdy ještě malé děti.
0: Ze dne na den přestal jíst sladké, mastné a zřekl se i alkoholu. Výsledek se dostavil za nečekaně krátkou dobu, zhubl asi o 50 kilo.
1: Nutno dodat, že asketický život ho brzy omrzel a ztracená kila zase nabral.
0: V gurmánském rozletu ho po čase ale přibrzdili problémy se žaludečními vředy.
1: Omezovat se v jídle a pití ale Julius Satinský nikdy dlouho nevydržel a tak se u něj období hubnutí a přibírání střídala pořád dokola.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce Julius Satinský mnohokrát prokázal své herecké umění i ve filmu.
1: Vzpomeňme třeba na komedii Srdečný pozdrav ze země koule, filmy Prodavač humoru, Vesničko má středisková, pohádku Tři veteráni nebo seriál Křeček v noční košili.
0: Satinského patrně nejslavnější rolí je postava chirurga Alberta Horáka v komedii S tebou mě baví svět.
1: První, o co se režisérka snímku Marie Poledňáková zajímala, když si slovenského herce pro roli vyhlédla, byly jeho lyžařské schopnosti.
0: Ačkoliv ve skutečnosti byly nulové, Václav Postránecký režisérku ujistil, že Satinský se jeden čas živil jako lyžařský instruktor ve Vysokých Tatrách.
1: Poledňáková tedy žila v domnění, že má co dočinění s mistrem lyžařem. Až před natáčením scény, v níž měl Satinský sjet z kopce, zjistila, jak se věci skutečně mají.
0: Slovenský herec režisérku přesto ujišťoval: neboj sa, já to zídím.
1: Poledňáková ho tedy poslala trénovat jízdu na lyžích na vedlejší kopec, aby nerozryl sníh na místě plánovaného záběru.
0: Po chvíli tréninku pan Satinský na režisérku rezignovaně zavolal: nezídem to.
1: Herce tak musel v lyžařských scénách zastoupit produkční Jan Balcer, manžel Elišky Balcerové, kterého maskéři mírně vycpávali, aby jeho postava odpovídala proporcím doktora Horáka.
0: Nakonec tedy všechno dobře dopadlo a film zdárně dospěl k premiéře, která se uskutečnila 1. ledna roku 1983.
1: Jedna z kritik, která vyšla po prvním uvedení filmu, pochválila také to, že Slováka Satinského do češtiny fantasticky nadaboval Miloš Kopecký. To ale nebyla pravda.
0: Kritik zřejmě nepředpokládal, že by slovenský herec mohl tak dobře ovládat český jazyk.
1: Julius Satinský se nezlobil, naopak ho to pobavilo a od té doby s gustem tvrdil, že česky neumí ani slovo.
0: Umím pouze dokonale imitovat Miloše Kopeckého, dodával s potutelným úsměvem.

0: Julius Satinský byl velkou, malou postavou československého divadla, filmu a pozor také literatury. Psal si deník, zaznamenával své sny, dokonce vydával domácí časopis Gunžovník, ve kterém informoval o tom, co se v rodině událo.
1: Podle slov Milana Lasici by klidně oželel hraní, kdyby místo toho mohl sedět doma u počítače a psát.
0: Měl své pravidelné rubriky v několika slovenských novinách a časopisech.
1: Psaní bylo zkrátka jeho vášní. Manželce Věře dokonce tvrdil, že nikdy nechtěl být hercem, že ho baví docela jiné věci.
0: Na konci svého života nedělal takřka nic jiného, než psal.
1: Kdybych se znovu narodil, chtěl bych být majitelem antikvariátu, prohlašoval a dodával: nejsem lakomý na jídlo ani na peníze, ale jsem lakomý na knihy.
0: Svým dětem třeba vyprávěl rozprávky Uja Klobásu, čili pohádky strýčka Klobásy, které později také sepsal do knihy.
1: Knížek ale napsal mnohem víc, například Karavána štěká, Psi idú ďalej, Šlak majde trafiť, Čučor jedkáreň, a Momentálně som mrtvý, zavolajte neskôr.
0: Satinský byl také vášnivým pisatelem dopisů. Po celý svůj život si dopisoval se slavnými osobnostmi kulturního života i se širokou rodinou.
1: Skvělému herci se nakonec stalo osudným to, že ignoroval své choroby. Po vystoupení s Milanem Lasicou, které proběhlo v únoru 2002 v Bonnu, Satinský překvapenému parťákovi lakonicky oznámil: zítra jdu do nemocnice na operaci, mám rakovinu.
0: Rakovina tlustého střeva mu byla bohužel diagnostikována pozdě.
1: O tom, že umírá, věděla snad jenom jeho žena, které jako lékařce bylo hned jasné, kolik uhodilo.
0: Jak vážné to s ním je, nikomu neřekl. Chtěl, aby si ho okolí pamatovalo jako bon vivána a šprýmaře, nikoli jako nemocného člověka.
1: A jako správný herec dohrál svou životní roli až do konce. Ještě 2 dny před smrtí řekl manželce: buď trpělivá, já se z toho dostanu.
0: Nedostal. Julius Satinský zemřel 29. prosince 2002 ve věku 61 let.
1: Až po jeho smrti vyšlo najevo, že je také otcem nemanželské dcery Julie. Tím byla jeho pověst Don Juana definitivně potvrzena.
2: Do batôška si nalož pred várku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
3: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia 2-3 z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory? Čo

0: Příběhy z kalendáře, které zvolna končí na dvojce a nesly datum 20. srpna, pro vás jako scénárista připravil Filip Lukeš. Co doříct? Třeba to, že jako umělec o sobě Julius Satinský prohlašoval, že je monarchista. Jako občan byl demokrat, který cítil povinnost vychovávat lidi k demokracii.
1: Rád provokoval svými antifeministickými názory. Ve skutečnosti žil ve vztahu, který byl naprosto rovnoprávný.
0: Skoro to vypadá, že si pořád dělal legraci a že s vážnou tváří říkal něco, co vlastně vůbec vážně nemyslel.
1: Po smrti postavili Juliovi Satinskému v Bratislavě velkou sochu. Je vysoká 3,5 metru a najdete ji v Dunajské ulici, kde celý život bydlel.
0: Když ji v roce 2006, kdo jiný než Milan Lasica slavnostně odhaloval, pronesl slova, s nimiž se s vámi dnes rozloučíme.
1: Cituji, jsem rád, že je socha antikorozní, protože to naznačuje, že památka Jula Satinského nikdy nezestárne.
0: Měl pravdu a znal ho lépe než kdokoliv z nás, tak měl i právo to říct. Připomeňte si Julia Satinského v kterékoliv jeho roli, ve kterého máte rádi, a brzy si zase udělejte čas na nás, tedy na příběhy z kalendáře.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
2: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
3: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V následujících dvou sobotách si připomeneme velkolepý Tobogan, který jsme pro vás vysílali v loni na Vánoce. Slavili jsme 45 let od premiéry seriálu Arabella. A dorazili Jana Naďová, Dagmar Patrasová, Jiří Lábus, Ivana Andrlová, Milan Peroutka a mnozí další.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo financí snížilo výhled růstu ekonomiky pro letošek. Prohloubí se taky schodek a růst bude i v příštím roce. Moravu a Slezsko v noci zasáhnou silné bouřky. Meteorologové čekají přívaly deště i kroupy. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne. Na většině území čekejte déšť, přehánky, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla.

0: o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
1: Silný vítr taky může lámat větve a stromy. Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. Silné bouřky hrozí i v přilehlých oblastech Olomouckého a Jihomoravského kraje. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. Ta je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany Radu Mirutsa na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Nicușor Dan obvinil z incidentu Rusku. Moskva se zatím nevyjádřila. Silničáři dokončili obchvat Hořovic na Berounsku. Ten spojuje dálnice D4 a D5 a městu má ulevit o tranzitní dopravy. Stavba trvala 2 roky a stála zhruba 200 milionů korun, říká nezávislá starostka Hořovic Věra Veverková.
2: My jsme o zákaz tranzitní dopravy usilovali a bylo nám fakt slibováno, že až se uskuteční obchvat. O tom se tady v Hořovicích mluvilo snad 50 let, tak jsme si mysleli, že je to taková chiméra, ale pak jsme se dověděli, že peníze jsou.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, lokálně přeháňky, odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne a postupně se na většině území objeví déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty budou mezi 23 a 28 stupni, na horách kolem 20 stupňů.
4: Doprava.
1: Na dálnici D1 za Brnem směrem do Vyškova jsou kolony, popojíždějí od Slatiny z kilometru 201 asi 20 minut. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je plná za Novou Vsí. Kolona ze 14. kilometru jede čtvrt hodiny k omezení před Kralupy. Na 11. kilometru jsou v pravém pruhu silničáři. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. To byly zprávy.
4: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
2: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Totální náhrada kyčelního kloubu je pro mnohé pořád velkým strašákem, především v souvislosti s následnou rekonvalescencí. Už za chvíli představíme novinkový mini-invazivní zákrok, který je mimo jiné cestou k rychlejší rekonvalescenci. To všechno s příběhem pana Miroslava, který tento zákrok podstoupil. Poslouchejte s námi.
0: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Petr Mašát a jsem primářem ortopedického oddělení nemocnice Vršovice. Mini-invazivní přední přístup při náhradě kyčelního kloubu je moderní metoda, při které se svaly nepřetínají, ale pouze šetrně odtahují. To přináší mimo jiné bonus rychlé rekonvalescence u pacientů.
2: Pane primáři, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Nejprve si společně dáme trochu zkoušení z anatomie, jestli mi tedy dovolíte. Popište prosím na začátek, jak funguje kyčelní kloub.
3: Tak kyčelní kloub je jedním z váhonosných kloubů v těle, jedním z největších. Je to typově kulovitý kloub omezený, to znamená, že víceméně umožňuje pohyb všemi směry s tím, že má relativně hlubokou jamku vůči velikosti hlavice. To znamená, že ten rozsah pohybu je možný všemi směry, ale ne v takovém rozsahu, jako například rameno, které je typově podobný kloub, ale tam je to vlastně opačně. To znamená, menší jamka vůči velké hlavici, to znamená, rozsah pohybu v ramenním kloubu je výrazně větší, tudíž tam třeba hrozí i větší riziko luxací, vykloubení ramenního kloubu, na rozdíl od kyčelního kloubu, kde skutečně ta jamka je větší, více obem myká tu hlavici, tudíž ten rozsah pohybu je možný všemi směry, ale

0: částečně omezeně.
1: Vy jste teď krásně popsal, co nám umožňuje, pokud zdravě funguje kloub, o kterém dnes bude řeč. Jaká přináší omezení, když to tak není?
0: Tak přináší nám omezení především v pohybu a v bolesti. To znamená, my kyčelní kloub potřebujeme proto, abychom mohli se normálně pohybovat, normálně chodit, normálně sedět, ležet. V případě, že kyčelní kloub nefunguje nebo má omezený rozsah pohybu, tak ti pacienti mají výrazné obtíže v pohybu, limituje to v běžných denních aktivitách.
1: Pane primáři, možná mnozí z nás si řeknou, že opotřebení toho kyčelního kloubu rovná se věk. Je to tak vždycky?
0: Může to tak být, ale vždycky to není. To znamená, často samozřejmě to opotřebení souvisí s věkem nebo téměř pravidelně s vyšším věkem to opotřebení toho kyčelního kloubu nastává. Nicméně jsou i případy, které můžou být způsobeny různými příčinami, že to opotřebení vzniká i mnohem dříve než ve vyšším věku. To znamená, ve 20, 30, 40 letech.
1: Když bychom měli pojmenovat, a nevím, jestli to půjde, rizikovou skupinu v souvislosti s totální náhradou kyčelního kloubu, kdo by do ní patřil?
0: To je velice široká skupina. Samozřejmě patří tam pacienti vyššího věku, pochopitelně, tak jak jsme před chvílí o tom mluvili, ale patří tam i pacienti, kteří mají v anamnéze například nějaký úraz kyčelního kloubu nebo mají vrozený problém, vrozenou dysplázii nebo stav po vrozené dysplázii kyčelního kloubu. To jsou příklady, u kterých můžeme počítat s tím, že vlastně dojde k rychlejšímu opotřebení toho kyčelního kloubu.
1: My si dnes budeme povídat o totální náhradě kyčelního kloubu. Určitě už jsme slyšeli tohle slovní spojení mnohokrát, ale přece jen o čem se bavíme?
0: Bavíme se o takzvané totální endoprotéze. To znamená, že při ní vyměňujeme celý kyčelní kloub. To znamená, jak tu část ze stehenní kosti, tak vlastně tu část, tu jamku takzvaně, která vlastně je pánvy. Takže je to kompletní výměna toho kyčelního kloubu.
1: My si dnes budeme společně povídat mimo jiné o novinkové mini-invazivní operaci u totální náhrady kyčelního kloubu. Pane primáři, v čem je jedinečná pro pacienta přínosná?
0: Jedinečná je v tom, že je výrazně šetrnější v tom operačním přístupu, než je standardní doposud používaná metoda nebo přístup. Ono jde o to, že se skutečně jakoby prochází mezi svaly k tomu kyčelnímu kloubu. Ty svaly se poškodí výrazně méně než u toho standardního přístupu, který se běžně používá. A tudíž ty pacienti potom mají výrazně snazší a rychlejší rehabilitaci a rekonvalescenci.
1: Za chvíli vám představím pana Miroslava. Ten takový novinkový chirurgický zákrok podstoupil. Ještě předtím zmiňme základní prevenci, kterou můžeme našemu kyčelnímu kloubu poskytnout. Kyčel je takzvaný váhonosný kloub a velmi často je bolest kyčle způsobena obezitou. Je dobré dodržovat správnou tělesnou hmotnost. Věnujte se také fyzickým aktivitám, díky nim dojde ke zpevnění svalů v okolí kloubu.
2: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
1: Mým hostem ve studiu je pan Miroslav.
3: Obtíže s kyčlí jsem začal vnímat asi před 10 lety. Nejprve to byly občasné bolesti, především v klidu v noci. Sílící bolest se projevovala i v zádech a postupně se změnila v noční dobu v naprosté utrpení.
1: Miroslave, vítejte.
3: Děkuji.
1: Vrátím vás zpátky o 10 let, tedy do doby, kterou jste popsal jako svoje počínající potíže s kyčlí. Popíšete, prosím, nebo pokusíte se přirovnat tu bolest, která přicházela a po jak dlouhé době se zhoršovala?
3: Ta bolest přijde celkem nenápadně, jako občasné zabolení v tom kyčelním kloubu a postupně narůstá především v klidových vlastně dobách, to je především v noci, kdyby člověk měl spát a ta bolest narůstá takovým způsobem, že se spát později prakticky moc nedá.
1: Dá se povědět, o jak dlouhém časovém horizontu mluvíme od těch počátků do té bolesti, které říkáte, že se vlastně už nedá ani spát, že se nedá vydržet?
3: V mém případě to bylo horizont zhruba několik let.
1: Pane primáři, vypadají takto klasické popisy problému s kyčelním kloubem?
0: Ano, celkem to popisuje pan Miroslav úplně standardně, tak jak to u všech pacientů bývá. Samozřejmě to časové období někdy bývá kratší, někdy delší, ale v řádu měsíců až třeba jednoho, dvou let to tak zhruba progreduje ten nález, že potom vlastně dochází až i k těm klidovým nočním bolestem, kdy ty pacienti už se v podstatě těší, až se to nějakým způsobem vyřeší.
1: Mm-hmm. Dokážu asi pochopit bolest kloubu, kdy se člověk pohybuje. Vy jste tady zmínil i ty noční bolesti. Možná hloupá otázka, ale zeptám se, kde bolí kloub?
0: To vám pan Miroslav možná popíše.
1: Miroslave, kde bolí kloub?
0: Bolí v třísle.
3: Bolí v třísle a bolí i v zádech. A ta bolest se různě rozšiřuje i do té končetiny dolů. Je to zvláštní, že přímo v tom kloubu vlastně mám pocit, že to nebolelo.
1: Mm-hmm. Čím to je, pane primáři?
0: Ono jde o to, kde pacienti nebo lidé vnímají, kde je kyčelní kloub. Ono víceméně potřeba si uvědomit, že kyčelní kloub je víceméně skutečně v oblasti toho třísla. Ani ne na boku, ani ne v oblasti hýždí, ale často vlastně je to tak spojováno, že ti pacienti to popisuje, celá ta oblast prostě bolí a skutečně často i to vystřeluje směrem ke koleni, jakoby stehnem ke koleni. Dokonce jsou pacienti, kteří popisují, že dominantně bolí koleno a jsou překvapeni, když se potom třeba na rentgenovém snímku ukáže, že ten problém je v oblasti kyčle.
1: Mm-hmm. Děkuji za to do vysvětlení. Miroslave, jak jste ty problémy řešil v počátku?
3: Tak standardní postupy jsou rady známých a příbuzných, to znamená něčím tu bolest zahnat, pomazat, brát nějaké pilulky. Musím ale přiznat, že ten efekt je v podstatě mizivý v tomhle případě.
1: Hmm. Já vím z vašeho příběhu, že jste řešil svůj zdravotní stav i u svojí praktické lékařky. Jakou vám tehdy řekla diagnózu, co vám poradila?
3: Já se domnívám, že to odhadla celkem přesně na artrózu toho kyčelního kloubu. Poslala mě tedy ke specialistovi ortopedovi, který to potvrdil a tím byl vlastně můj osud v podstatě spečetěn.
1: Mm-hmm. Pane primáři, vysvětlete prosím tu diagnozu. Miroslav zmínil artrózu. Je artróza a artritída to samé?
0: Není to to samé, když se to často směšuje. Ono v podstatě artróza znamená degenerativní kloubní onemocnění, při kterém ubývá kloubní chrupavka. A artritída je v podstatě název pro zánět kloubu, obecný zánět kloubu. Ono je pravda, že často i při té artróze ten zánět to doprovází, to znamená, je to v podstatě spojené, ale nicméně správnější asi je název artróza než artritída pro tenhle ten typ diagnózy.
1: Uh-huh. Co se děje s kloubem, pokud je v pokročilém stavu, tak jak ho popisuje pan Miroslav?
0: Tak jde o to, že skutečně se tam vytrácí ta kloubní chrupavka. Ta kloubní chrupavka je taková lesklá, hladká struktura na tom kloubním povrchu té hlavice, stehní kosti i vlastně té jamky. A ten kloub se po ní hezky hýbe, klouže. V momentě, kdy dochází k poškození té chrupavky, to znamená v počátku tam vznikají trhliny, defekty, snižuje se její tloušťka, až potom v těch konečných stádiích vlastně ona úplně vymizí, nebo jsou okrsky vlastně v tom kloubu, kde zcela chybí. A víceméně tam už potom dochází ke kontaktu kost na kost, a to jsou ty poslední stádia, která nejvíc bolí a kdy vlastně i dochází k omezení toho pohybu a prostě i těm klidovým nočním bolestem.
1: Mm-hmm. Vrátím se k příběhu pana Miroslava. Vzpomenete, pane primáři, v jakém zdravotním stavu k vám tehdy přišel? Jak na tom byl jeho kyčelní kloub?
0: No, byl na tom tak, že byl indikován skutečně jednoznačně k náhradě toho kyčelního kloubu.
1: Co jste mu navrhnul? Hned rovnou tuto novinkovou operaci?
0: No, samozřejmě. Tam asi nebylo nad čím přemýšlet. Ta artróza byla 3. a 4. stupně a v tu chvíli asi není nad čím jako váhat. Co se týče typu operace, tak u nás ve Vršovicích na ortopedii vlastně jiným způsobem kyčle neoperujeme, to znamená všichni pacienti mají možnost vlastně tu operaci, aby měli provedenou tím předním přístupem, takže ta volba byla jasná.
1: Znamená to, Miroslave, že jste šel cíleně sem pro tento typ mini-invazivního zákroku? Řešil jste to? Bylo to pro vás důležité?
3: Bylo to pro mě zásadní. Přiznávám, že samozřejmě asi jako každý jsem se maličko obával takové rozsáhlé operace. Měl jsem nějaké reference, věděl jsem o tom, že Vršovická nemocnice poskytuje tu službu tím novým způsobem a to byl důvod, proč jsem se vlastně rozhodl. Také setkání s panem primářem při tom úvodním vyšetření vlastně bylo tak vstřícné a sympatické, že jsem se rozhodl jednoznačně po operaci podstoupím.
1: Dnes si povídáme o totální náhradě kyčelního kloubu a novinkové mini-invazivní operaci, která mimo jiné přináší benefit zkrácené rekonvalescence. Mými hosty ve studiu jsou doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice a pan Miroslav, který takovou operaci podstoupil. Miroslave, vy jste říkal, že pro vás byl rozhodující ten přístup tedy v rámci mini-invazivního zákroku, no, o kterém si povídáme. Jak vám vlastně pan primář vysvětlil, co se bude dít? Co vám o tom zákroku pověděl?
3: Jsem moc rád, že ten přístup pana primáře byl naprosto lidský, vysvětlil mi do detailu veškerá rizika, technické provedení té operace a v podstatě vyhodnotil i to následné rehabilitační období. Musím přiznat, že se mi to moc líbilo, že to zvýhodňuje opravdu pacienta v tom směru především následných dní po té operaci.
1: Mm-hmm. K té rekonvalescenci se za chvíli ještě dostaneme, ale pane primáři, zastavme se na chvíli u operace samotné. Jak to je? Znamená to, že pacient je v nějaké analgosedaci nebo je v celkové narkóze? Jakým způsobem se to operuje?
0: Ten způsob té operace v podstatě stran anestezie zůstává stejný jako u jakékoliv jiné operace kyčelního kloubu. Tam skutečně to, o čem si povídáme, je ten operační přístup. To znamená, jak endoprotéza, typ implantátu, anebo samozřejmě narkóza, anestezie, to všechno zůstává stejné. Ale jde o ten přístup, který je právě výrazně šetrnější než ten standardní, který se používá na jiných pracovištích.
1: O tom přístupu za chviličku. Mě totiž možná trochu zmátlo, když jste přišli sem do studia, že pan Miroslav říkal, já by jsem to hrozně rád věděl. Já jsem věděl, co se tam děje, ale nemohl jsem se dívat. Čili to tak nebylo, prostě spal u té operace.
0: Prostě spal. Nikdo z pacientů se nedívá.
1: Dobře, i kdyby chtěl, vysvětlení. Pojďme tedy k tomu průběhu toho mini-invazivního zákroku, což jsme pochopili na začátku, že jde vlastně o ten přístup. Popište prosím optikou operatéra, co vy vlastně děláte?
0: No, my se nějakým způsobem při té operaci pochopitelně musíme dostat k tomu kyčelnímu kloubu. A každý ten kloub má v podstatě několik operačních přístupů, které jsou dány, které jsou historicky vymyšlené, vyzkoušené. A tento přístup, o kterém se bavíme, taky není žádná novinka. Ten je známý v podstatě 100 let. Nicméně on se do dneška využíval především u operací dětských kyčlí, kde jsou jiné patologie, něco se řeší jiného, ale nebyl využíván pro operace náhrad, pro endoprotézy kyčelního kloubu. To je vlastně teď ta novinka poslední roky, kdy vlastně tento přístup je lehce modifikován k tomu, aby tímto přístupem šlo vlastně provést i tu endoprotézu kyčelního kloubu.
1: Jaký je rozdíl mezi tady tou standardní operací a tady tím mini-invazivním zákrokem?
0: Jednak v umístění. Standardní přístup většinou bývá z boku, tento přístup je zepředu. A co je důležitější, je, že skutečně při tom předním přístupu my ty svaly poškozujeme výrazně méně. To znamená, že my jdeme takovým mezisvalovým septem, kterým se dostaneme přímo k tomu kyčelnímu kloubu na to kloubní pouzdro. V případě toho standardního přístupu z boku, tak tam vlastně musí dojít k tomu, že část těch svalů se odetne, provede se implantace endoprotézy, zakloubí se ten kloub a vlastně ty svaly se vrátí zpátky, zase se přišijou a postupuje se dál. Tohle v tom našem přístupu před ním není potřeba, nemusí se nic odetínat, nic zase přišívat zpátky a proto i ta rekonvalescence u těch pacientů je výrazně rychlejší, lepší, méně to bolí, prostě je to celkově, to přináší jenom benefit pro toho pacienta. Hmm.
1: Doptám se na to za chviličku i pana Miroslava. Vy jste zmínil několikrát benefit té rekonvalescence, že je kratší. Hmm. O kolik kratší? Jaký časový horizont vlastně tady komunikujeme?
0: Tak samozřejmě záleží i jakým způsobem se provede, nebo jak moc šetrně se provede ten standardní způsob, standardní přístup. Ale v řádu, myslím si, třeba týdnů je tento přední přístup rychlejší. To znamená, ty pacienti rychleji hýbou tou končetinou, méně to bolí a lépe se jim prostě rehabilituje v řádu těch týdnů. Ono ve finále potom samozřejmě i z toho standardního přístupu se ti pacienti k tomu taky dopracují, ale velice často mám i pacienty, kteří jsou operovaní i mnou ze standardního přístupu z boku a potom vlastně třeba v nedávné době z toho předního přístupu a většina z nich, nebo skoro všichni tvrdí, ano, z toho bočního přístupu je to v pořádku, všecko dobré, ale tenhle přední přístup, to se nedá srovnat.
1: Mm-hmm. Nabídneme pohled také z té pozorovatelské strany na takový typ zákroku a rekonvalescence, protože s námi je právě teď ve spojení po telefonních linkách i manželka pana Miroslava, paní Věra. Paní Věro, dobrý den a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
4: Dobrý den, zdravím vás. A těším se, že uslyším něco, co jsem ještě nevěděla.
1: No tak doufejme, že se to tak samozřejmě stane. Poprosím vás o pohled z vaší strany, protože váš manžel tady vyprávěl o potížích s pohyblivostí, s hybností, s bolestivostí. Jak jste vnímala ty stupňující se obtíže vy?
4: Tak vzhledem k tomu, že manžel celý život sportoval a jsme zvyklí na takový aktivní způsob života, tak jak ho začaly vlastně obtěžovat bolesti spojené s kyčelním kloubem nemocným, tak se to všechno zpomalovalo, zhoršovalo a vlastně i ten program sportovní nebo víkendový se hodně zjednodušil a pak už bylo vidět ke konci, než šel manžel na tu první operaci, že už ulevuje tolik té bolesti, že vlastně se začal jako nachylovat celá ta postava a strašně vlastně rychle se ten sportovec změnil z takového stařečka, jo. Ale to se teda po operaci prvního kloubu velmi rychle změnilo. Manžel taky má štěstí, že nemá nadváhu, takže tím, že ty svaly byly zvyklí spolupracovat a sportoval celý život, tak se to dalo rychle do pořádku a vlastně i na té první rehabilitaci nemusel být ani celé 3 týdny a vlastně za 14 dní po nástupu na rehabilitaci už mohl být propuštěn a vlastně dokončili jsme tu rehabilitaci doma, jako už vlastně jenom podle rád a chodili jsme na kontroly a vlastně relativně brzy mohl manžel i odložit ty berle a celá postava se mu jakoby narovnala, zase se vrátil do té polohy, kdy ho celá rodina známe jako sportovního štíhlýho chlapce středního věku.
1: Vypadá tak pořád jako štíhlý sportovní chlapec středního věku, dívám se tady. Něj, máte pravdu. Z jakéhokoliv úhlu pohledu, co pro vašeho manžela bylo nejhorší? Bylo to to, že nemohl sportovat, nebo ta bolest, nebo ještě něco jiného?
4: No, vzhledem k tomu, že manžel vlastně nebyl nikdy výrazně nemocný a nemusel do nemocnice, tak pro něj bylo nejhorší přijmout tu myšlenku, že vlastně to nevyhnutelná záležitost a že ten kloub se prostě musí vyměnit. A že to je teda spojený s pobytem v nemocnici a narkóza, operace a muži, jak si myslím, že obecně nejsou zvyklí moc být prostě nemocný, tak vlastně přijmou tu myšlenku, že bude na nějakou dobu vyřazen z toho běžného svého programu, tak to si myslím, že byla taková ta první fáze, kterou když potom manžel zvládnul, tak už si myslím, že to probíhalo všechno hladce, protože je zvyklý, že co mu lékaři poradí, to dodržuje a taky se všechno rychle hojilo a nebyly problémy i třeba hned po operaci s tou ránou, všechno mu krásně srostlo a vydali jste a jizva skoro žádná, takže jako výborný.
1: Zní to naděje plně, to je dobře i pro naše další posluchače, kteří mají možná takové obtíže. Vy jste nám tady už prozradila, že vlastně ty mini-invazivní zákroky byly dva. Jdu se na ně ptát vašeho muže. Paní Věro, já vám děkuji za několik minut vašeho času. Přeju vám hodně zdraví.
4: Já taky moc děkuji, ať se vám daří a moc děkuji panu doktorovi, moc nám pomohl. Nashledanou.
1: Nashledanou. Miroslave, tady první zastávka u vás. Já bych chtěla mluvit o té rekonvalescenci, tedy u toho prvního mini-invazivního zákroku. Jaká byla z vašeho pohledu?
3: Já jsem byl velmi tedy mile překvapen tím, že ten průběh po operačních vlastně následných obtíží, které jsem očekával, se zmenšil na minimum. Bolesti prakticky žádné. Vlastně okamžitě po operaci během pár dnů nastoupí rehabilitace, která pokračovala v místě následné péče, tedy rehabilitační. Neměl jsem nejmenší problémy s tím plnit teda pokyny terapeutů, neměl jsem bolesti. Byl jsem prostě velice spokojený a to byl také potom důvod toho, že jsem přistoupil i na tu druhou operaci.
1: Když hovoříte o té rehabilitaci, co bylo její součástí?
3: Jsou to především tedy rehabilitační cvičení, která rozšiřují ten pohyb toho kloubu, který tam vlastně je a asi podle mého laického názoru zpevňují to svalstvo, které kolem má pracovat.
1: Je to tak, pane primáři?
0: Ano, přesně, je to tak, jak říká pan Miroslav. A samozřejmě, pokud tou operací my ten svalový aparát poškodíme méně, tak o to lépe se samozřejmě potom a rychleji zrehabilituje.
1: Pro koho je ta novinková operace vhodná a je pro všechny dostupná?
0: Ano, je pro všechny dostupná. Ti, co potřebují náhradu kyčelního kloubu, tak v podstatě žádné omezení, žádná jakoby indikace, kdo by nemohl tímto způsobem tu operaci prodělat, není.
1: Uh-huh. Pak tady asi je důležitá otázka, je hrazená pojišťovnou?
0: Vzhledem k tomu, že se bavíme vlastně o operačním přístupu, a ne jako operaci jako takové, tak vlastně tam ty pojišťovny na to nemají žádný vliv. Tam jde skutečně o ten přístup na tom sále k tomu kyčelnímu kloubu. Mm-hmm. Nebavíme se vlastně o těch podmínkách okolo dalších.
1: Tak samé dobré zprávy. A ještě jedna otázka. Kromě těch benefitů, které jsme tady zmínili a jistě jsou, přináší to pro pacienta nějaká rizika nebo ne? Vůbec žádná rizika. Jste samé dobré zprávy dneska, pane primáři. To je radost slyšet. Vy jste říkal, Miroslave, že jste posléze měl daleko menší obavy v souvislosti s druhou operací. Po jak dlouhé době jste ji vlastně absolvoval a jaký byl její průběh a ta následná rekonvalescence?
3: Bylo to vlastně 2 roky po tém prvním zákroku operačním. Ono se mi samozřejmě i při tom hladkém průběhu, řekněme, příliš nechtělo znovu do nemocnice, to měla moje manželka pravdu, že pobyty v těchto zařízeních nemusím úplně, ale právě ta zkušenost prvotní mě přesvědčila, že to za to stojí a to mohu potvrdit, že tedy ten zákrok člověka osvobodí a dá mu úplně zase jiný možnosti životní.
1: Jak se máte dneska? Vrátil jste se ke všemu, co máte rád?
3: Vrátil jsem se v podstatě úplně ke všemu, protože skutečně bolesti zmizely úplně totálně a zatím spíše tak nějak pocitově trošku šetřím ten kloub nový, ale jinak mě to neomezuje vůbec v ničem.
1: Vaše žena, když jsme ji před chvíli slyšeli, tady děkovala panu primáři Mašátovi. On je vaším průvodcem zpátky k tomu kvalitnímu životu. Chtěl byste mu něco říct i vy?
3: Já skutečně velmi pokorně děkuji. Jsem člověk, který důvěřuje medicíně a našemu lékařství také. Takže jsem nepřicházel do té nemocnice jako ustrašený tvor, který očekává to nejhorší, že ho tam zahubí, ale ta péče a ty výsledky mě přesvědčily, že to je úžasný pokrok a jsem za to velmi vděčný.
1: Pane primáři, budete na to reagovat?
0: Tak já samozřejmě děkuju, to se hezky poslouchá, ale chci říct to, že i ten přístup pana Miroslava je ten správný, který by všichni měli mít, to znamená jít optimisticky, věřit, že to všechno dobře dopadne a že to proběhne bez problému. A myslím si, že to je důležitá součást té rekonvalescence a toho, že to nakonec dobře všechno dopadne a že ten pacient bude spokojen.
1: Takže vlastně týmová spolupráce.
0: Určitě.
1: Miroslave, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišel sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Moc ráda mám ty dobré konce, protože přinášejí tu naději, kvůli které se tady scházíme a točíme. Přeju vám hodně zdraví.
3: Já moc děkuji.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další ortopedické diagnózy a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Petr Mašát, primář ortopedického oddělení nemocnice Vršovice.
2: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Nenechte si ujít v České televizi.
5: Když se správně zeptáte.
6: Zcela upřímně odpovědi.
7: Dobře.
8: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
5: Dozvíte se víc, než čekáte.
9: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
5: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
10: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
11: Samozřejmě, že ano.
5: Nová talk show na jedno.
12: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
5: Premiéra 2. září na ČT1 a v iVysílání.
13: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
14: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
15: Je čtvrtek 20. srpna. Digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 33 minut, k tomu 31 vteřin a svátek mají dneska chlapci a muži s křestním jménem Bernard, který žije v České republice podle posledních zveřejněných údajů pouhých 460. Bernard je mužské křestní jméno germánského původu. Vzniklo spojením výrazů pro medvěd, tedy bear, a tvrdý nebo drsný, hard. Dalo by se proto přeložit drsný jako medvěd. Znal jsem předčasně zesnulého fotografa Bernarda Goldweina, znám pivovar Bernard, ale to je v tomto případě příjmení. No a tím moje znalost Bernardů končí. Nicméně, ke všem oslavencům teď letí z Dvojky sváteční blahopřání a znělka, ta současně prozrazuje, že právě začíná naše čtvrté hudební setkání s písničkami od srdce, pro duši a pro uši v tomto týdnu. Ověřené a časem prověřené nahrávky pro vás tento týden vybírá a ze studia Dvojky v Praze na Královských Vinohradech komentuje a příjemné vzpomínky a k tomu dobrý zvuk přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

Dnešní hudební setkání otevřela písnička, kterou na jaře roku 1967 naspívala Pavlína Filipovská, v té době členka divadla Apollo, kam přešla ze Semaforu. V tomto případě šlo o převzatou píseň The More I See You, Čím častěji tě vidím, se kterou sklízel v roce 1966 úspěchy v té době 23-letý rodák z Los Angeles, mexicko-americký zpěvák a kytarista Ezequiel Christopher Montanez, uměleckým jménem Chris Montez. Písničku ale premiérově uvedl už v roce 1945 ve známost Dick Hames. Ten s ní tehdy obsadil 7. místo amerického singlového žebříčku a zněla ve filmu Diamantové jezdecké boty Billyho Rose, ve kterém vytvořila hlavní roli Betty Grable. S českým textem Jiřího Štajdla dostala tahle písnička název Mít tak půvab a Pavlína Filipovská ji naspívala v karlínském rozhlasovém studiu A, kde ji doprovodili orchestr Karla Krautgartnera, řízený dirigentem Josefem Obrubou, a sbor Lubomíra Pánka. Paul Anka, v jeho žilách koluje syrsko-libanonská krev, je rodák z Ottawy v kanadské provincii Ontario a před pár dny 30. července oslavil půl kulaté 85. narozeniny. Jeho hvězdná kariéra odstartovala ve druhé polovině 50. let, a to milionovým hitem Diana, který napsal v 15 letech z platonické lásky k dívce, která ho chodila hlídat, když si jeho rodiče zrovna někam vyšli. Těžiště jeho kariéry se potom po 60. a 70. letech přeneslo podobně jako v případě Tom Jonese, Engelberta Humperdinka nebo Celine Dion do zábavných podniků Las Vegas. Mimochodem, Paul Anka má 5 dcer a všechny mají křestní jména začínající písmenem A. No a Paul Anka nás vrátí do podzimu roku 1962, kdy v žebříčcích bodoval s autorskou nahrávkou písničky nazvané španělsky a v závorce pro jistotu anglicky Eso Beso That Kiss. Tenhle polibek.

Eso beso that kiss. Tenhle Polibek a Polenka, a to v hitu z podzimu roku 1962. Trumpetista a zpěvák Armstrongovského hlasové barvy, vystudovaný výtvarník Jiří Jelínek, působil od roku 1960 v zakladatelské sestavě tanečního orchestru Československého rozhlasu, a to v sehrané trumpetové sekci spolu s Richardem Kubernátem a Václavem Hybšem. Nedlouho poté, co se stal členem nově vzniklé rozhlasové kapely, začal Jiří Jelínek externě spolupracovat s divadlem Semafor a v roce 1963 se stal plnoprávným členem semaforského souboru. Ostatně právě tady měl v roce 1965 ojedinělou možnost nejen vidět svého milovaného Sečma, ale současně si s ním na přátelském setkání také zadžemovat, což byl samozřejmě životní zážitek. Jiří Jelínek, jehož životní pouť je rámována letopočty 1922 až 1984, nás vrátí na konec roku 1963, kdy v rozhlasovém Ačku, kde už jsme dneska jednou byli s Pavlínou Filipovskou, vznikl jeden z jeho zásadních hitů. Písničku Z červená pro něj napsal Jiří Šlitr s Jiřím Suchým a o doprovod se postarali rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Vobrubou a sbor divadla Semafor.

0: Vejš a nakonec Nejvejš z Červena. V prosinci roku 1963 vznikla nahrávka skladby Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého v podání Jiřího Jelínka. Hned tři Jiří se potkali v téhleté písni. Americký zpěvák a skladatel Eric Carmen, rodák z Clevelandu v Ohio, ročník 1949, absolvoval výuku klasického zpěvu na Clevelandském hudebním institutu. V letech 1970 až 74 byl zpěvákem skupiny The Raspberries, no a potom už se vydal na sólovou dráhu. V letech 1975 až 1988 měl doma ve Spojených státech 13 hitparádových singlů a největší úspěch mu přinesl hned ten první, jak už se to často stává. Byla na něm dodnes platná balada All by Myself. K níž jako inspirace posloužily vděčné tóny z klavírního koncertu číslo 2 Sergeje Rachmaninova. My tuhle píseň známe v české verzi Karla Gotta jako Kam tenkrát šel můj bratr Jan. Na přelomu let 87-88 Eric Carmen opět bodoval vysoko v amerických singlových žebříčcích. V Cashboxu byl třetí, v Billboardu čtvrtý a v listu Radio and Records šestý. A to se svým v pořadí 11. zámořským hitparádovým singlem. Byla na něm písnička z filmu Dirty Dancing, Hříšný tanec, ve kterém zazářil Patrick Swayze, Hungry Eyes, Hladové oči a Eric Carmen.
1: Srdcovky od dvojky.

Rok 1987, Hladové oči, Hungry Eyes, písnička z filmu Hříšný tanec a Eric Carmen, který odešel z tohoto světa na začátku března roku 2024, kdy mu bylo 74 let. Bud Bacharach a Hal David představují jednu z vůbec nejúspěšnějších dvojic v celé historii světové populární hudby. Jejich skladby naspívali mimo jiné Dionne Warwick, Dusty Springfield, Tom Jones, B.J. Thomas, Elvis, Diana Ross, Scott Walker, Petula Clark, Barbara Streisand, Gene Pitney, Cilla Black, Adam Faith, Perry Como, Sandy Shaw, The Walker Brothers, Jackie DeShannon, Brooke Benton, Marty Robbins, Diana Krall nebo Isaac Hayes. Bud Bacharach odešel na věčnost 8. února roku 2023 ve věku 94 let a Hal David zemřel v září roku 2012, kdy mu bylo 91. Favoritkou téhle autorské dvojice byla americká zpěvačka Dionne Warwick, na které si tvůrci často testovali své nové písně a vůbec poprvé se Dionne Warwick dostala do amerických singlových žebříčků v roce 1962 s jejich písní Don't Make Me Over, Nepředělávej mě. U nás doma tuhle píseň naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové v polovině ledna roku 1966 Judita Čeřovská, kterou doprovodili pražský smyčcový orchestr pod taktovkou Harryho Macourka a sbor Jiřího Liny. Tak ještě název, To se mi nezdá.

Judita Čeřovská v nahrávce ze začátku roku 1966, to se mi nezdá. No a nabízí se dnešní první srovnávačka. Srovnávačky sice patří k pátečním pořadům, ale protože je zítra 21. srpen a budou znít výhradně domácí nahrávky z roku 1968, tak budeme srovnávat už dneska. O Dionne Warwick jsme si všechno podstatné řekli už před nahrávkou Judity Čeřovské. Tak jenom dodám, že její debutový hitparádový single s písničkou Don't Make Me Over, která posloužila jako předloha pro Juditu Čeřovskou, bodoval na přelomu let 62-63 v zámořských přehledech následovně. V Cashboxu byl 17., v Music Vendoru 18. a v Billboardu 21.

0: Dion Warwick versus Julita Čeřovská. To byla první dnešní srovnávačka. Originální nahrávka z roku 1962 versus česká verze z roku 1966.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady už tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta, protože léto roku 2026 je na dvojce ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů, jakými jsou namátkou Stephen King, Josef Karika, Petra Klabouchová nebo Kateřina Surmanová. No a součástí mrazivého léta je ona už zmíněná klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z těchto děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne, to se uskuteční vždy v pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. A teď pozor, tipovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz.

0: psychickým tlakem schopen věcí, které by od něj ostatní lidé nikdy nečekali. Zvlášť, když mu někdo cizí vzadu v hlavě neustále šeptá a autoritativně připomíná, co je správné a co špatné. A věřte mi, chladný hlas mé drahé matky dokáže být někdy až nepříjemně přesvědčivý. Ačkoliv se snažím jeho nadvládu potlačit, má těžká duševní choroba mi bohužel nedovoluje vystupovat sám za sebe. Moje mysl je totiž rozdělena na dva světy. Někdy ani nevím, kdo vlastně doopravdy jsem.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
3: No a jestliže budete tipovat, tak držím palce, ať vám to vyjde. No a teď se budeme vracet k výletům proti proudu času. Skupina Rangers, která si z kraje 70. let musela změnit jméno a začala si říkat Plavci, existuje v nejrůznějších derivátech dodnes. A jednu z těchto kapel, která má jako jediná právo používat název Rangers, vede původní člen skupiny hráč na pětistrunné banjo, kytarista a současně zpěvák Miroslav Řihošek. Původní sestava skupiny vznikla v roce 1964, kdy ji založili tehdejší studenti strojní fakulty Pražského českého vysokého učení technického a záhy po svém vzniku zahájila úspěšný seriál koncertů ve studentském akademickém klubu strojařů zvaném SAX. No a od té doby se z hudební scény v různých proměnách nestratila, i když už s nějakou nadpozemskou kapelou vystupují zpěvák, kontrabasista a hráč na basovou kytaru Antonín Hájek a také zpěvák, kytarista a flétnista Milan Dufek, stejně jako někdejší konferenciéři koncertů skupiny, herec Michal Pavlata a zpívající moderátor Luděk Nekuda. V roce 1975 nahráli Rangers ve studiu Břevnov skladbu svého zpěváka Milana Dufka, nazvanou Poutník s kytarou, kterou aranžoval Antonín Hájek.

0: Rangers se s tragicky zesnulým Milanem Duvkem u solového mikrofonu a jeho skladba Poutník s kytarou. Tolik nahrávka z roku 1975. Aktuální čas 19 hodin 8 minut, k tomu 8 vteřin dvojka vysílá živě. Italský zpívající autor, tedy cantautore, jak říkají na jihu Evropy, ale také kytarista a pianista uměleckým jménem Pupo, se narodil jako Enzo Gignazzi v roce 1955. Tenhle zpívající autor nevelkého vzrůstu patří doma v Itálii mezi vůbec nejúspěšnější autory a interprety, především 80. let, kteří se zasloužili o někdejší celosvětovou oblibu melodických romantických písní o lásce, které z jihu Evropy vyrazily na vítězné tažení světem. Není bez zajímavosti, že už v roce 1983 hostoval Pupo se svým souborem na někdejším prestižním festivalu Bratislavská lira. Z roku 1980 a současně ze soutěžního pódia jubilejního 30. ročníku festivalu Sanremo pochází jeden z jeho zásadních hitů, autorská nahrávka Melodie, kterou textařka Donatella Milani nazvala Su di noi, o nás. Pupo se svou písní a interpretací tehdy obsadil na pódiu divadla Ariston v Sanremu 3. místo.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

0: Pupo a Sudy Noi o nás, třetí místo soutěžního festivalu Sanremo 1980. Textové obrazy Zdeňka Rytíře, jehož životní pouť se vejde mezi letopočty 1944 až 2013, mají ve svém repertoáru prakticky všichni naši špičkoví interpreti, tragicky zesnulého Karla Zicha nevyjímaje. Proto tohoto interpreta Zdeněk Rytíř otextoval hned jeho první solový hit, písničku původně ze zpěvníku australské skupiny New World, Living Next Door to Alice, která dostala český název Alenka v říši divů, až poté, co tuhle písničku naspíval Karel Zich, ji v Evropě proslavila anglická skupina Smokey, tedy nebylo to naopak, jak se často traduje. 8. ledna roku 1976, tedy v den 41. narozenin svého oblíbeného Elvise Presleyho, naspíval Karel Zich v suprafonském studiu Mozarteum se studiovým orchestrem řízeným Janem Hrábkem a faranžma Jiřího Svobody svou vlastní melodii, kterou Zdeněk Rytíř nazval Pension Blues.
1: Tvoje dlaně kreslí ticho,

drtový a zná lépe než Pension Blues a já. To byla nahrávka Karla Zicha a studiového orchestru z ledna roku 1976. Fergal Sharkey se narodil v roce 1958 v Londonderry v severním Irsku, tedy ve městě, které se 30. ledna roku 1972 stalo dějištěm událostí, které vešly ve známost jako Krvavá neděle. Tehdy příslušníci prvního výsadkového praporu britské armády zmasakrovali účastníky míru milovného pochodu. Bylo zabito 14 lidí a dalších 13 zraněno. Tahle událost ještě více rozvířila velmi napjaté vztahy mezi protestanty a katolíky. Ale zpátky k muzice. Fergal Sharkey, zpěvák ostrovních skupin The Assembly a The Undertones, měl v 80. letech úspěchy také na sólové dráze a jednou dokonce obsadil první místo 20 nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Tehdy naspíval skladbu kalifornské rodačky americké zpívající autorky Marie McKee, která svou píseň nazvala A Good Heart, dobré srdce. Byl podzim roku 1985.

0: Fickle Sharky a jeho dobré srdce Good Heart, jednička britské dvacítky nejprodávanějších singlů z podzimu roku 1985. A druhá dnešní srovnávačka je před námi. Petr Spálený si svého času oblíbil baladu americké skupiny Dr. Hook and the Medicine Show, později působící pod zkráceným názvem Dr. Hook, píseň vyhledávaného a osobitého amerického autora Shella Silversteina, nazvanou v originále Sylvia's Mother, Sylvina matka, opatřil českým textem a názvem Sylvie nemá čas Zdeněk Rytíř a Petr Spálený ji naspíval na sklonku jara roku 1973 ve studiu Mozarteum, a to za doprovodu skupiny svého bratra Jana.
1: Sylvie nemá čas, Sylvie chvátá,

0: Sylvie nemá čas. Nahrávka Petra Spáleného z konce jara roku 1973. A teď nás čeká originál. Skupina Doctor Who and the Medicine Show se dala dohromady v Union City v americkém státě New Jersey. V žebříčcích debutovala na jaře roku 1972 právě s baladou Sylvia's Mother a v následujících 10 letech měla ve Spojených státech více než 20 hitparádových zápisů, přičemž úspěch debutového singlu byl jedním z těch nejvýraznějších. V Cashboxu obsadil single první místo, v Recordworldu byl druhý a v Billboardu pátý, zatímco na naší straně Atlantiku v britské singlové 20 obsadil místo druhé. Srdcerivný příběh o konci jedné lásky, kdy matka milované dívky nechce dát volajícímu k telefonu, když ten se s ní chce alespoň rozloučit, právě bude znít Dr. Hook and the Medicine Show a Sylvia's Mother.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

Originál z roku 1972 a o rok mladší česká verze Dr. Hook and the Medicine Show versus Petr Spálený, Sylvia's Mother versus Sylvie nemá čas. Jiří Korn je ročník 1949 a v roce 1977 naspíval v televizním studiu českou verzi písničky z autorského zpěvníku Eltona Johna, kterou stálý textař Bernie Taupin nazval Sweet Painted Lady, sladce malovaná dáma. S českým textem Vladimíra Poštulky dostala píseň název Kdybych byl kouzelník. O hudební doprovod se postaral televizní orchestr pod taktovkou svého šéf-dirigenta Václava Zahradníka.

Kdybych byl kouzelník, Jiří Korn a nahrávka z roku 1977. K 80. narozeninám Václava Neckáře, který je jeden z našich historicky nejúspěšnějších zpěváků a filmových herců, kalendářově oslavil 23. října roku 2023, se uskutečnil pod patronací dvojky, kterou posloucháte, narozeninový koncert, a to v pražském divadle Hibernia v předvečer jubilea 22. října roku 2023. Mimochodem, minulou sobotu 15. srpna vystupoval Václav Neckář z Bacily na keltských slavnostech u Jablonce. Na začátku září roku 76 vznikla ve studiu Mozarteum a za doprovodu už zmíněné skupiny Bacily nahrávka skladby Oty Petřiny a Zdeňka Rytíře, nazvaná To se stává.

To se stává. Nahrávka Václava Neckáře ze začátku září roku 76 a jsme ve finále, i když dvojka samozřejmě vysílá dál a jen se dozní poslední dnešní vzpomínková písnička potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. O finále se postará australsko-anglická vokální dvojice Air Supply, kterou v australském Melbourne vytvořili místní rodák Russell Hitchcock a bezmála výsadně autor repertoáru Graham Russell, který k protinožcům přesídlil z anglického Nottinghamu. Air Supply výrazně uspěli na obou stranách Atlantiku a jejich debutový mezinárodní hit z roku 1980 Lost in Love, v lásce ztracený, u nás uvedli v české verzi ve známost s textem Michala Bukoviče a pod názvem Mosty Lenka Filipová s Karlem Zichem. V amerických singlových přehledech bodoval tandem Air Supply se svou doprovodnou skupinou na sklonku jara roku 85 se svým v pořadí už 11. zámořským hitparádovým singlem, na kterém je písnička Just As I Am, stejně jako já. No a tou také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30, tedy i zítra, kdy budou v tomto pořadu znít výhradně domácí nahrávky, které vznikly v roce 1968. V kalendáři bude 21. srpen. Od studiového mikrofonu se s přáním hlavně zdraví a ať vás život baví, až do našeho zítřejšího setkání, posledního v tomto týdnu, loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Bratři Brouci v podání Vlastimila Brodského. No a kolem 20. hodiny si povíme pár slov o našem večerním vysílání. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Žili byli dva brouci. Navzájem se podobali jako správní bratři. Jen korálek víc vymýšlel, což bylo někdy dobré a někdy ne. Poslechněte si jejich první příhodu ze seriálu Bratři Brouci, která dostala název Jak baňka a korálek pekly buchty.

0: Dobrý večer, děti. Byli dva brouci. Jeden se jmenoval Baňka, druhý Korálek. Ten větší Baňka měl hlavu jako bančičku a břicho jako baňku. Hlas měl hluboký drum, drum. A byl to veliký dříč. Nosil pantofle, někdy i holinky, ale to už muselo být moc mokro. A muselo hrozit nebezpečí, že se pantofle utopí. Nejparádnější na Baňkově zjevu bylo sáčko. Ten jeho podivuhodný broučičí kabátek, podle starých broučích zvyklostí poněkud delší, aby se do něho dal zamontovat pořádný bzučák a na záda poleták, protože rod brouků létá. A Korálek? A Korálek se podobal Baňkovi, jenže byl ve všem všudy drobet drobnější a celý byl jaksi lesklejší a nosil bačkory. A hlas neměl drum, drum, ale vers, vers. A víc vymýšlel, což bylo někdy dobré a někdy ne. Jednou řekl Korálek, tak mám v břiše nějak smutno. A ty, Baňko? A Baňka řekl,
1: já nemám v břiše smutno, já tam mám prázdno. Ty vlákínka, ty všelijaký nudličky a pudličky, co pořád jíme, to není žádná kloudná strava. Upečeme si buchty.
0: A co komín? Lekl se Korálek. Komín byl totiž v bídném stavu s vypadlým zdivem a Baňka se už od jara chystal, že ho vyspraví. Jen cihly mu chyběly. A co komín? Řekl Korálek. Ale Baňka byl už naladěný na buchty a tak jen mávl tlapkou.
1: Komín počká, však to ještě vydrží. Stejně nemám cihly, teď pečeme buchty.
0: A hned lomozil v almaře, vytahoval mísu a z police sundával kyblíčky, krabičky a vařečky a všechno to hrnul na stůl. A zároveň hrabal po hrabáčem v kamnech, šoural rozčileně pantoflemi a foukal do plamínku, který vyskočil na roštu a skotačil na kupce třísek. Korálek se okouzleně díval, jak se jeho baňatý bratr otáčí po světnici a musel se usmívat. Tenhle Baňka, to je přece brácha, toho by nevyměnil za nic na světě. Jaký je hned rozpálený, jak se rozhání a jak mohutně dupe, pane. Na Baňku je vždycky pěkná, podívaná, když se do něčeho dá, jenže na druhou stranu je nejlepší jít mu v tu chvíli z cesty. A co mám dělat já? Optal se Korálek a Baňka řekl,
1: ty si sedni a něco mi zpívej a tě mi při práci veselo. Podívej, jak mi to jde. Už to zvedám, už to vrhám, už to házím do díže.
0: A sypal do mísy moučný prach, vyšplouchl tam z hrnku trochu rosy a strouhal tam snítku feniklu. A tak se Korálek usadil na stoličce a začal zpívat.
2: Kde je díška, tam je šiška, tam je taky kopisto. To dej hnedle, to hned vedle, ať to máme najisto. Ať to máme, ať to máme, ať to máme najisto.
1: Hnedle, vedle, medle, pochvaloval si Baňka, ztracený v oblaku moučného prachu. Ty jsi, Korálku, přece jenom skladatel.
3: Viď, řekl Korálek. A teď něco do rytmu, aby zdržel vařečkou správné tempo. Správné tempo je ohromně důležitý.
4: Blesky, tlesky, poky, pok. Blesky, tlesky, poky, pok. Dneska těsto pleská, bude buchta, buchta valibuk. Plesky, tlesky, puky puk.
0: A tak všelijak Korálek vyspěvoval a Baňka zatím koulel a vyvaloval těsto, až uválel kulatý míč, ten vyhodil ke stropu a proměnil ho v samé malé míče, které hned sázel na plech a s usilovným fůněním celé to nadělení zasunul do trouby.
3: A jen aby vydržel komín, myslel si Korálek, Baňka by si za tu práci zasloužil ty nejskvělejší buchty.
0: A zatímco se světnicí šířila buchtová vůně, bratři Brouci si rozveseleně zpívali. I Baňka se rozdováděl a zpíval.
2: Drumta, drumta, tralalila, buchta, buchtu povalila, buchty, buchto, ham.
4: A Korálek zpíval vrzavým hlasem. Zizi, zizi, všecko zmizí, s budou buchty mi tam.
0: A komín to pečení opravdu vydržel. Nespadl, i když Baňka ládoval do kamen jako divý a buchty se žárem pomalu opalovali, dopalovali a vypalovali, takže když je bratři Brouci vyndali z trouby, zůstali nad nimi rozpačitě stát. Tyhle hnědé, celé jaksi divně tuhé buchty, nebuchty, něco Broukům připomínali, jenže Baňka honem nevěděl co. Za to Korálek nadšeně vydechl cihly.
3: No ty jsi, Baňko, úplný vynálezce, to jsou báječné cihly.
1: Myslíš?
0: Bručel nespokojeně Baňka. A jak vyklápil buchty na stůl, zaramplovalo to a zazvonilo jako opravdové cihly a Korálek, aby udělal bráškovi radost, volal:
3: vidíš to? Slyšíš to? Ty něco vydrží, ty jsou, panečku, pevný.
0: A klepal do nich tlapičkou a chválil jejich tvar a barvu. Baňka si potají zkusil do jedné kousnout, ale nechal toho a řekl:
1: no co, cihly vlastně taky potřebujeme.
3: A ze všeho nejvíc, volal Korálek, na komín.
0: A dodal: málo platný, přece jen mám štěstí, že mám tak nadanýho bratra. A tak se Baňka zase rozveselil, vykramařil z komory zednickou lžíci, provázky, bedínku, štoudve a začal vyzdívat komín. Aby mu práce šla dobře od ruky, zpíval si.
2: Buch, buch, buchli cihličky, paci, paci, pacičky, vrzi, vrzi, vrz, a vrz, a vrz, a vrz.
0: A tak byl za chvilku komín spravený. A to je pro dnešek všecko. Uvidíme, čím nás bratři Brouci zítra překvapí. Dobrou noc.
5: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju pěkný čtvrteční večer z Dvojky. Kdo nectí a neví, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Ve 22 hodin premiérová četba Zatloukání hřebů. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Léky českou minulostí.
1: Dobrý den. Dozajista si pamatujete, kde a s kým jsme se rozloučili před týdnem. Myslím, v tomto seriálu do vašich soukromých schůzek nám nic není. Zanechali jsme toho muže na mostě, jenž se nachází

Nad námi všemi bdí nelítostný sluch režiséra Jaromíra Ostrého a zpovzdálí cítíme tichou účast knižního inspirátora celé výpravy Petra Hory Hořejše.

0: Večer se před jevištěm tísnilo zpravidla početné publikum.
1: Starý Flašinet zahrál dva kousky a poté se rozhrnula opona.
0: Hlediště nahlas vydechlo.
1: Ale to už doktor Faust četl ze své velké knihy.
2: Abui pernic quam latina evecbus procortibus doctro, non doctro medicin, non jurice sacredes cropturis educvam doctor Faust honi blissio maestrato coproruraris.
1: Děti poslouchali s otevřenými ústy.
0: A dospělí se divili, kde se té latině pan Kopecký tak dobře naučil.
2: Nejsem sám se sebou spokojen právě tak, jak se to v nynějším čase všude děje. Neboť zeptáme-li se sedláka, je-li se svým stavem spokojen, dá nám odpověď, že by byl rád zemanem. Zeman by chtěl být baronem, baron hrabětem, hrabě knížetem, kníže králem, král císařem.
3: Zdá se, že se svět nevalně změnil od dob, kdy Matěj Kopecký pronesl ústy svého Fausta tato slova.
0: Pro svého Fausta?
1: Kterého hrál 2500krát?
0: Použil Kopecký jako předlohu německého překladu Christophera Marlowa, ale zpracoval ho po svém, hlavně v dialogu, takže se spisovatel Ignác Hermann nerozpakoval prohlásit tohoto Fausta za mistrovské dílo svého oboru.
1: A Bedřich Smetana,
0: který sám amatérsky loutkařil prý docela obratně,
1: napsal k Faustovi předehru pro malý orchestr.
0: Ještě po letech vzpomíná básník a buřič Josef Václav Frič ve svých obsáhlých memoárech Na prázdninové potulky, kdy byl coby 15-letý studentík účastníkem jednoho z Matějových marionetových představení.
2: Bylo to v Náchodě, kde spatřil jsem ponejprv učiněnou loutkovou komedii doktora Fausta, kterou před obecenstvem v skutku nejvděčnějším provozoval tam slavný Kopecký. A mohu říci, že jsem se ani předtím, ani potom ni žádné frašce nebo veselohře tak splna srdce nezasmál, jako za onoho mě provždy nezapomenutelného večera.
4: Tak to byly ty klasické hry, které jsou, myslím, i v povědomí těch starších lidí, kteří si jistě vzpomínají právě na ta představení těch lidových loutkářů. To je ten doktor Faust, Posvícení v ulicích, Pan Franz ze zámku, Loupežnici na chlumu, Čarostřelec. Je nutný vysvětlit, že vlastně ti loutkáři, ti lidoví loutkáři hráli na těch štacích přibližně dlouho jako ty herecké společnosti. Takže to bylo někde na vesnici 3-4 týdny, taky někde přes celou zimu, během ledna, února. A ty lidi nebo to publikum, když ten loutkář samozřejmě nějak teda nesklamal, tak si na toho loutkaře zvykli a nastal tu úplně jiný a důvěrnější vztah k tomu publiku, kdy ten loutkář samozřejmě se hleděl nějak teda přizpůsobit. No a to vesnický publikum samozřejmě se velice rádo nechávalo dojímat, takže i takový ty kusy, já nevím, nějaká ta Jenoféfa, nebo Vražda v Komárovských hutích, to byla taky takový titul z toho repertoáru lidových loutkářů a to byla hra z těch dob obrozeneckých. Samozřejmě, že i v těch pozdějších dobách došlo k obohacení repertoáru lidových loutkářů, ať už tedy směrem kladným nebo záporným, protože ti loutkáři přebírali repertoár činoherní. Takže v těch pozdějších letech se potom v tom repertoáru objevily i hry Jekátila, Klicpery.
0: Kolodějský most není dlouhý. Lužnice, tady protékající, nepředstavuje žádný veletok.
1: Matěj Kopecký je už skoro uprostřed mostu.
0: Buben znovu zavíří.
1: Cesta z jednoho konce mostu na druhý se už blíží.
5: Jezdívalo se tu, děti dneska už ani neznají, že jo? To jsou ty formanské vozy, kde on cestuje.

0: cestoval vlastně s celým svým vybavením, měli takovou velikou truhlu a v té truhle měl teda složené ty loutky, že jo. A když se přijelo do určitého města nebo na vesnici, tak se vybubnovávalo, což je taková, je známá ten portrét nebo prostě ty kresby, kdy principál teda Matěj jde po vesnici, že jo, a s bubínkem a vybubnovává, že se bude konat teda veliký představení, veliká komedie. Jenom to chci říct, že tehdy teda vůbec herci a vzlášť teda loutkáři, tak ty byly vřazeni na velice, úplně prostě na konec takového toho společenského žebříčku.
1: Prosím vás, už dnes přece herec něco znamená, dnes je to vážený člen společnosti.
0: Velice, ale divili byste se, mě, pro mě jako vždycky je velikým, jako k nevíře, jak by se řeklo, když si uvědomím, že třeba tak vynikající herec, jako byl Eduard Vojan, tak vlastně pozor, ačkoliv to zní absurdně a hrozně nevěřícně, tak spadal pod čelední řád. Ano.
1: Byl něco jako takový sluha nebo něco takové?
0: To vůbec
1: takové.
0: Něco, to je něco naprosto nepředstavitelného.

0: Než si pomohl Matěj Kopecký ke koníku, tahali maličký vozík se svou ženou sami.
1: Bylo na něm naloženo celé jejich živobytí i dřevěné divadlo.
0: Pro jeho život byly charakteristické unáhlené nápady.
1: Tak se ku příkladu rozhodl ze dne na den, že pro závěr jeho života se stane domovskou obcí malá pohorská vesnička Přečín, čítající sotva 20 selských gruntů a chalup.
0: Zamířil tam se svou ženou a 4 nejmladšími dětmi proto, aby se jeho 21-letý syn Václav vyhnul asentýrce.
2: Tedy odvodu.
0: Jenomže mirotická vrchnost reagovala na Matějův průhledný tah poněkud zlomyslným protitahem. Václav sice odvodu unikl,
1: ale jenom proto, že mirotice i bez něj splnili požadovaný kontingent branců.
0: Do té doby však ležela Matějova žádost o převod nevyřízena a teprve potom vrchnost s nápadnou ochotou ho postoupila i s rodinou do Přečína.
1: A když se chtěl zase vrátit do Mirotic, tak mu to bylo zamítnuto.
2: Důvod?
1: Pohoršlivý život jeho synů.
2: A co pak tak strašného provedli?
1: Žili s matkami svých dětí.
2: A s kým jiným by měli medle žít?
1: Žili s nimi, tak říkajíc, na hromádce.
0: V jednom i druhém případě trvalo neúnosně dlouho, než úřad souhlasil s jejich sňatkem. No a mezi tím byli na světě 4 děti.
1: Ve třetím případě se nenašel rodný zápis nevěstin a i když Antonie porodila svému milému 2 děti, svatby se nedočkala a v 25 letech zemřela na souchotě, aniž se úředně narodila.
2: Ale vraťme se k Matějovi. Kolik mu tehdy bylo, když se chtěl vrátit do Mirotic?
0: 65 let.
2: To je věk, když se dost těžko začíná znovu.
0: Za rok na to mu zemřela žena.
3: Měli takzvanou cestovní knihu, nebo Wanderbuch, nebo Reisebuch, nebo jak by se to našlo. A kamkoliv přijeli, tak jednak musel žádat vždycky o povolení, jestli tam může teda s těmi loutkami hrát, což se ne vždycky teda povedlo. Že a ne všude ho pustili, takže třeba někde musel hrát i venku, třeba za vesnicí nebo za městem.
4: Zachovala se třeba ta vandrovní kniha Matěje Kopeckého?
3: Ta vandrovní knížka Matěje Kopeckého ne, tedy aspoň já tedy o tom nevím. Ale zachovala se vandrovní knížka vnučky Matěje Kopecké, to znamená Arnoštky Kopecký Krigrový, a tam se teda našlo 1300 potvrzení ze 300 měst a městeček, kde všude
4: vůbec hrála, možné.
3: Který teda za celý život prošla, což je, myslím, i na dnešní dobu úctyhodný výkon.
5: To bylo takový složitý povolovací řízení za dob toho starého Rakouska. V té době byla celá ta oblast Čech a Moravy rozdrobená na různé hejtmanství. Matěj Kopecký musel, jako ostatní ti lidoví loutkáři, musel žádat o povolení těch svých produkcí třeba pro kraj Prácheňský, já nevím, Písecký, a takhle to bylo rozdělený. No a teď ti hejtmanové, jak je úplně doložený, fakty, oni nechávali ty žádosti ležet třeba rok a pak napsali, že se nevyhovuje nebo že se povoluje pouze na měsíc nebo na 14 dní, pak musel ten loutkař žádat o prodloužení a byly to hrozný teda procedury a hrozný obstrukce, co dělali ty hejtmani a ta vrchnost.
1: A jsme opět v kolodějích.
0: Uprostřed obce je most přes řeku Lužnici.
1: Matěj Kopecký právě přešel jeho polovinu a míří k druhému břehu.
0: A zase je slyšet bubínek.
6: Protož doufám, že obecenstvo zdejší nezapomene mne dnes navštíviti, neb dnes za strašné bouře a chrupobytí budou předvedeny všeliké mořské a zemské obludy, jakož i divoký kapr. Začátek, až čerti zavrčí o 7:30 hodině, konec o 9:30 večer. V této hrůzné šandě zve všech herců principál Matěj Kopecký.
5: Třeba v tom posvícení v Hudlicích tam zpívá ten Petr Hudrba, to je uhlíř a pomocník toho Matěje Uhlíře, který vlastně vysvobodí toho knížete Oldřicha, který zabloudil v Křivoklátských lesích. Ten Matěj Uhlíř ho tam najde a odvede ho do Prahy, čímž ho vlastně zachrání před pomstou vršovců, kteří ho hledají a chtějí ho zabít. No a ten Petr Udrba tam zpívá takovou písničku: není na světě žádného, kdo by byl bez práce, lenoch ten věku se nedočká, ten zahyne na krátce.

0: Doma duha zim miluji jen samotu. Dřívina hroma duha zim miluji jen samotu. Kdo nechce u nás pracovat, zpívat se a radovat, ten dlouhého věku se nedočká, musí se odtud brát.
1: Jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, právě nám dospíval Matěj Kopecký, arci, nikoli ten národně obrozenecký, ale jeho pravnuk, druhdy loutkoherec z divadla Drak v Hradci Králové, Matěj Kopecký.
2: V repertoáru legendy českého loutkářství bylo na 30 her.
3: Popravdě asi sotva některou z nich napsal Matěj Kopecký.
2: Přebíralo se od Angličanů.
3: Také komedie dell'arte byla jako námět dobrá.
2: Využívalo se dalších starých tradičních her, které hráli čeští i němečtí marionetáři.
3: Vypůjčovalo se i ze současného českého činoherního repertoáru.
2: Byla upravována operní libreta.
3: A pokud byl u některých kusů zjištěn autor, tak se jmenoval spíše Prokop Konopásek než Matěj Kopecký.
1: Prokop Konopásek, pan učitel, skladatel, hudebník a nakonec i profesor na konzervatoři ve Lvově je podepsán pod nejúspěšnější loutkové hry jako kníže Oldřich, pan Franc ze Zámku nebo strejček Škrhola.
3: Matějův syn Václav musel počase řadu let po otcově smrti dávat pracně dohromady texty her tak, jak mu utkvěly v paměti.
2: V té době neměl ani on, ani další kopečtí žádný rukopis her z rodového repertoáru.
3: Zůstali ale jejich hrdinové.
2: Nejznámější se stal Kašpárek. Taky byl skutečným hrdinou, ať už hrál sluhu, zbrojnoše nebo náhodného pomocníka.
3: V popularitě mu konkurovali Kalupinka a Škrhola.
2: Většinou nechyběla ani Dorka, mladé pohledné děvče.
3: A ještě by se nemělo zapomínat na mladého sedláka a na hostinského a hostinskou.
2: A rovněž na pana France a dona Šajna, jakož i na princeznu a také dříve již uvedeného doktora Fausta s příslušným čertem.
1: A jak pak všichni jmenovaní vypadali?
0: No, vypadali tak, jak jsou na těch obrázcích nebo fotografiích. Tak, jako vypadají lidové loutky vůbec, nebo lidová řezba, lidové sochy v kostelích, nebo tak něco takového, protože ti loutkáři, nebo převážná část těch loutkářů, si třeba ty loutky řezala sama, nebo jim to dělal někdo z rodin, nebo tak. Až teprve potom později ti loutkáři si našli řezbáře, co pro ně dělali. Že, já nevím, ten Sichorovský, který se také často uvádí v těch pojednáních o tradici lidových loutkářů. A samozřejmě, že tyhle ty cesty těch výrobců loutek vedou teda až do té nové paky k tomu slavnému rodu Suchardů. Ten starý pan Sucharda dělal i pro lidové loutkáře. To jsou takový ty velice hezký a vzácný loutky, které jsou také někde v těch sbírkách muzeí v Chrudimi i v Národním muzeu v Praze.

0: Ty loutky se dostaly do Národního muzea a sice tím způsobem, že Arnoštka Kopecká, vnučka Matěje Kopeckého, je ve finanční tísni teda prodala a tak se ty loutky dostaly do toho Národního muzea. Tam jsou podnes, i když Kašpárek, já nevím, mám dojem, že se ještě nenašel. Kašpárek se ztratil svého času, víte, na jedné z výstav, kde teda ty loutky byly instalovány. No a Kašpárek se ztratil, takže z té sady těch loutek ten Kašpárek chybí.
1: Matěj Kopecký jde po kolodějském mostě, který se klene nad řekou Lužnicí, jde a už je ve druhé polovině a zrovna nabírá dech, aby řekl:
2: k této hrůzné švandě uctivě zve všech herců principál Matěj Kopecký.
1: To ještě říct stihne. Ale po těchhle slovech upadl buben s temným zaduněním na zem, paličky třesknou a na mostě na jeho opačném konci leží starý loutkář.
3: Od jeho těla spěchá smrt za svou novou obětí.
4: Aspoň tak to nakreslil krátce před svou vlastní smrtí malíř Adolf Kašpar, když se pustil do ilustrací pro knížku o konci Matěje Kopeckého.
0: Kdybych vzal jako to nejbližší příbuzenstvo třeba mého tatínka, který měl 3 bratry, tak z této větve, teda Kopeckých, loutkářili všichni ti bratři. Všichni. A teď bych musel vzpomínat na další ty větve, protože samozřejmě ten rod během těch let se značně rozšířil. Podstatný je to, že ne všichni a ne většina z těch potomků Matěje Kopeckého dál loutkářila.
1: Matěj Kopecký je legenda.
4: A legenda, tedy tohleto latinské slovíčko, znamená mimo jiné rozšiřovanou nepravdivou smyšlenou zprávu, pověst, výmysl, smyšlenku.
1: Legenda o smrti Matěje Kopeckého je smyšlená.
3: Toho 3. července šel Matěj skutečně zvát na své večerní představení.
1: Vydal se skutečně ke kolodějskému mostu. V ruce měl doopravdy buben s paličkami.
3: U dvorku Jana Beránka, číslo popisné 91, se setkal se známým formanem. Přátelsky se s ním pozdravil, prohodil několik slov a náhle se skácel k zemi.
1: Byl na místě mrtev. Sousedi ho uložili na prkno a odnesli do komůrky k jeho němým hercům.
4: Do matriky zemřelých napsal na stranu 300 kaplan Smíšek:
2: 3. července 1847. roku zemřel ve vsi Koloděje Matěj Kopecký, komediant z Mirotic a vdovec žebrák.
5: Proč se dneska o Matěji Kopeckém mluví, nebo proč o něm vůbec jako mluvíme, že dneska třeba se řekne loutkařina, to nic není, že dneska máme televizi, rozhlas, kino a já nevím co všechno a projektory a tak dále. No tenkrát si musíme uvědomit, že nic z toho, co jsem teď vyjmenovalo, pochopitelně nebylo. To byl jeden důvod a druhý důvod byl to, že Matěj Kopecký byl vůbec jako první u nás snad, který hrál česky, že jo. Do té doby se hrálo německy, takže tenkrát, když přijel Matěj Kopecký do jakéhokoliv městečka nebo na vesnici, tak to byla veliká událost, že jo? A vůbec to, že hrál česky, byla veliká odvaha a to taky způsobilo i to, že ten život neměl jednoduchý, protože je známý ten výrok Matěje Kopeckého, kdy tomu panu krajskému hejtmanovi, který na něj chce, aby teda hrál německy, tak kdy mu Matěj Kopecký říká: já Matěj Kopecký a hrát německy, to nejsem štont, že jo. Teda je to hrozný slovo teda, ale ono se to teda jinak říct nedá a jinak se to netraduje, takže z toho vidíte, že tenkrát teda hrát česky jako vůbec byla svým způsobem i veliká odvaha.
4: A tak končí jedna legenda. Na rozdíl od té původní jsme si v ní moc nevymýšleli. Vlastně jenom s tou cestou z jednoho konce mostu na druhý. I když život každého člověka se podobá cestě po mostě. Z jednoho jeho konce až na ten druhý.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 686. schůzka s toulkami českou minulostí, 687. s podtitulem Lež je vždycky o krok před pravdou. Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Jak se změnil její život, když se po desítkách let neviditelnosti stala mezinárodním objevem? Co dokázala vidět v továrnách, pražském gayklubu a vlastním soukromí, co ostatní přehlíželi? A proč ani po 70 stále neříká, že už je tím, kým chtěla být? Nejen na to se budu ptát fotografky Libuše Jarcoviákové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
4: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
4: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
4: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
8: Dobrý den, vítejte u pravidelné půlhodiny, ve které naši hosté každý všední den komentují aktuální dění. V příštích minutách zazní názory Jany Klímové, hlavně ekonomické analytičky Českého rozhlasu a také autorky podcastů Peníze a vliv. Nic osobního, prostě biznis. Já vás vítám, Jano. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Vyjednávání o rozpočtu na příští rok je pochopitelně naše hlavní téma. Kdo s jakou částkou přichází s Alenou Schillerovou a s jakou odchází, nebo přinejmenším náladou a příslibem, na to se zeptám a probereme i vyostřenou debatu ohledně financování silnic druhých a třetích tříd, jak samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
8: Třetím dnem dnes budou pokračovat jednání ministryně financí Aleny Schillerové se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Se členy kabinetu se sešla paní Schillerová už včera a v úterý. Tak jak vůbec se sestavuje rozpočet vlády? Jak to hodnotíte, Jano?
9: Tak rozpočet vlády, kdybych to měl vzít obecně, se sestavuje tak, že se udělá nejdřív státní rozpočet, že se udělá nejprve nějaký návrh a ten se rozešle jednotlivým rezortům, ty k tomu dají svoje připomínky a většinou chtějí všichni víc peněz, než kolik jim nabízí ten prvotní plán, který vzniká na půdě ministerstva financí, a o těch představách se potom chodí právě definitivně tedy dohadovat s Alenou Schillerovou. Takhle prostě vlády hnutí ANO to dělají. Takže teď vlastně jsme svědky toho, těch závěrečných jednání, kde si vyjasňují ty svoje pozice, kdo kolik požaduje a jaké jsou možnosti rozpočtu, a z toho se udělá nějaké celkové potom vyúčtování, když to tak řeknu, a podle zákona do 31. srpna, to znamená do přes příštího pondělí, musí být ten návrh schválen vládou a musí být poslán do poslanecké sněmovny. A tam se potom začne během září projednávat se všemi poslanci.
8: Hlavním prioritami rozpočtu by podle premiéra i ministryně financí měly být investice do dopravní infrastruktury, do dostupného zdravotnictví, energetické bezpečnosti, školství a bydlení. Rozpočet by měl rovněž podpořit hospodářský růst. Tak podívejme se na to, co z vašeho pohledu ukázalo to první kolo vyjednávání o rozpočtu na příští rok. S jakými požadavky ministři a ministryně přicházeli, s jakými částkami, příslibem odcházeli z těch těch krátkých tiskových briefingů se zdálo, že víceméně každý odcházel nějak spokojený.
9: Spokojený, je to tak. Alespoň se tak ministři tvářili, asi s výjimkou pana Juchelky, když ten
8: tvářil, znovu,
9: že je nespokojený, ano, ale tam bylo jasné, že to jednání ještě bude pokračovat, že jsou tam otevřené věci a ty se týkají podstatného tématu této vlády a obzvláště hnutí ANO, a to je výše důchodů, protože to byl jeden z velkých slibů, že na kterým stála předvolební kampaň hnutí ANO, že vrátí důchodcům to, o co je takzvaně okradla předchozí Fialova vláda, a samozřejmě, že vláda naráží prostě na realitu svého vládnutí a to jsou prostě nějaké omezené zdroje, takže teď se budou dohadovat, kolik vlastně důchodcům přidají, protože ta samotná valorizace zákona předpokládá, že by měli penzisté dostat přidáno zhruba asi 300 korun na ten průměrný důchod, který je necelých 22 tisíc měsíčně. A což by ovšem bylo jedno z nejmenších růstů paradoxně za poslední léta, takže proto pan ministr práce a sociálních věcí Juchelka přišel s nápadem, že by se to zdvojnásobilo ta částka, že to umožňuje nějaké prostě vládní nařízení, a což by ovšem bylo samozřejmě, že na důchody letos se vydá 720 miliard, příští rok je plánováno 740, tohle by byl ještě další výdaj, tedy navíc, tak o tom se právě teď ještě debatuje, jak velké to přidání vlastně bude, jestli i toto je priorita, nebo není vlastně, protože jak jste sama vyjmenovala na začátku, tak těch priorit je opravdu hodně. Vlastně.
8: Co resort, to priorita,
9: to znamená samozřejmě i růst výdajů, ale na to zase nerostou ty příjmy tak rychle.
8: No, právě mezi požadavky patří i vyšší platy pro úředníky, policisty, hasiče, učitele.
9: Je to tak, a to je další věc, o které se bude ještě vyjednávat, vlastně jaký ten rozpočet na ty platy bude, protože zatím jsme se, pokud je tedy o veřejnou správu, teď se bavíme, protože zatím jsme se to nedozvěděli. Tam jenom pan ministr práce Juchelka po schůzce s Alenou Schillerovou jako ministryní financí tak řekl, že mají nějakou dohodu, ale neřekli žádné číslo a zatím se ani nesešli s odbory, které zastupují zaměstnance veřejné sféry a státu, takže a ani oni tedy před tím jednáním, na které zatím nemají ani datum, kdy to jednání proběhne, tak nechtějí říct nějakou částku, kterou budou požadovat. Ale pan Juchelka sliboval, že to bude jeden z nejvyšších růstů za posledních x let. A já tedy připomenu, že od dubna ve veřejné sféře rostly tarifní složky platů lidí, kteří jsou placeni státem, zhruba o 9%. Čili pokud by to mělo předčít vlastně to, jak naznačuje pan Juchelka, tak to budou další významné výdaje. Ale podotknu k tomu jenom jednu věc, že musíme vidět i tu, je to nárůst výdajů, ale na druhou stranu má to i tu stránku, že státní zaměstnanci opravdu v té době předchozích několika let, kdy byla obrovská inflační krize, tak jim ty platy téměř nerostly, nebo jenom velmi málo, čili ty jejich reálné platy nedoběhly prostě, nebo jsou pod úrovní, kde by asi měly být.
8: Z jakou důvodu podle vás, Jano, dnes za ministryní Alenou Schillerovou opět přijede ministr vnitra, pan Metnar, a také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný? Pánové už se s Alenou Schillerovou setkali v úterý.
9: Já si myslím, že tam bude také hodně o ty výdaje právě na bezpečnostní složky, na vlastně na platy a další záležitosti. Boris Šťastný avizuje, že potřebuje hodně navýšit peníze na sport, takže tam zřejmě půjde o nějaké, já nevím, technikálie ještě, jak ty výdaje mají vypadat. Jako žádné detaily k tomu nevím.
8: To se určitě dozvíme v těch příštích hodinách nebo dnech. Mimochodem v úterý Alena Schillerová jednala také se šéfem diplomacie Petrem Macinkou. Tam mě zaujala spíše, je to taková perlička, když se ho na krátkém briefingu poté ptal šéfa diplomacie jeden novinář, jak by na škále od 1 do 10 ohodnotil to setkání s ministryní financí, tak řekl, že s ní je to vždycky za 10. Hmm. A usmál se, protože pro rezort vyjednal, pokud se nepletu, zhruba něco přes 10 miliard plus minus.
9: Což je ale plus minus stejně, jako měl. A ještě se pochlubil tím, že je hvězda úspor, protože se škrtal skoro všechny dotace neziskovým organizacím, které dostávaly příspěvky, tedy zjevně z jeho rezortu, na to, aby jako plnili, protože když se ta struktura, na co oni dostávali ty dotace, tak většinou to byly nějaké podpory v zemích, kde je to opravdu potřeba, takže humanitární projekty a tak dále, ale zase nedozvěděli jsme se žádný detail, jako bylo to takové to trošku macinkovské trolení s prominutím, takže tam jako uvidíme, co to znamená, ale avizoval tam, že ti, kdo dostávali nejvíc, dokonce tam zmínil nějakou nátlakovou neziskovou organizaci, nevím, koho tím myslel, ani to nebudu tady nejmenoval. Prostě je to hrozná komunikace za mě, tento způsob. Takže, já nevím, ze 100 milionů je to 0, tak uvidíme, co z toho bude.
8: Také z toho jeho vyjádření bylo jasné, by to také nechtěl nějak specifikovat i s ohledem jaksi diplomatickým, že dojde k nějaké, nazvíme to, restrukturalizaci těch našich zastupitelských úřadů. Hmm. Někde něco zanikne, otevře se nové, tak to bude také předmětem diskuse.
9: Určitě, a já jsem to pochopila tak, že to hodně spojoval i s nějakým změnem portfolia těch nemovitostí. On říkal, že vlastně se s Alenou Schillerovou bavili o tom, že by založili nějaký státní fond, do kterého by šly výnosy z prodejů nemovitostí, které má Česko v zahraničí a vlastně nejsou buď je nevyužívá, nebo podle jeho názoru nejsou potřeba. A ten výnosy z toho prodeje by šly do toho fondu a z něj by se potom financoval rozvoj těch ostatních nemovitostí a nebo možná nějakých přesunů třeba těch zastupitelských úřadů. To uvidíme, zatím jsme také neslyšeli žádný konkrétní detail. On nechtěl říct, ani některých zemí se to týká. Někde, myslím, že pak zmínil třeba někde v Africe, ale nevíme.
8: Říká ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: S vyšším rozpočtem by chtěl příští rok hospodařit také ministr kultury Otto Klempíř. Chce získat pro svůj rezort zhruba 20 miliard korun, které hodlá investovat do památek, na stabilizaci platů nebo do filmových pobídek. Jeho rezort by měl také kvůli vládou zamýšlenému rušení koncesionářských poplatků převzít financování veřejnoprávních médií. A tady mě zaujala informace, se kterou přišel portál Seznam zprávy. Podle něj šéfka státní kasy zvažuje možnost financování skrze kapitolu Všeobecná pokladní správa.
9: Já jsem to také pochopila tak, tu informaci, že rozhodně, byť to takto bylo ze strany vlády avizováno nebo ze strany pana ministra, že by ty budoucí výdaje tedy na Českou televizi a Český rozhlas měly být v jeho kapitole, tak že to tak není, že tam se s tím nepočítá, s takovouhle částkou. A pak měla říct Alena Schillerová, že by to mělo být zřejmě v té kapitole Všeobecná pokladní správa. Co z toho soudit, to opravdu nevíme, protože ten zákon, který by měl změnit to financování veřejnoprávních médií, s kterými za rozhlas nesouhlasíme, připomenu, tak aby se to převádělo pod stát, tak jako zaměstnanci rozhlasu, tak ten zákon zatím není schválený, leží ve sněmovně, bude se projednávat někdy v září, opozice avizuje, že ho bude obstruovat, takže je otázka, jestli vlastně se to stihne schválit od začátku roku, jestli ty rozpočty budou připravené prostě už na začátek roku, tak jak to vláda původně avizovala. Možná je to i jeden z důvodů, proč to takhle tedy o tom vyjednávají na ten příští rok.
8: Vláda dosud nezveřejnila tu celkovou podobu rozpočtu ani předpokládanou výši schodku.
9: Jsou zatím jenom odhady.
8: Tak a tady premiér už v červenci řekl, že ten schodek pro příští rok by měl být významně pod 400 miliardami korun, což kritizovala opozice. Tak co si pod tím představit, můžeme opět jenom spekulovat?
9: Zatím ano, těžko říct, co to znamená významně. Já, když se budu držet toho, co už v červnu zveřejnila na základě svých propočtů a informací, které měla právě i z různých fiskálních výhledů, tedy rozpočtových výhledů vlády do budoucna, tedy do roku minimálně do konce mandátu té vlády, tedy do roku 29 nebo až 30, potom jsou ty fiskální plány, tak udělala ten propočet Národní rozpočtová rada, kde právě kalkuluje s tím schodkem, s prohloubením schodku veřejných financí na 2,8% HDP a odhaduje ho tedy na zhruba 350 miliard korun. Ale mezi tím se objevily jako různé pokusy navýšit takové ty mimorozpočtové výdaje, které mají tu takzvanou únikovou doložku, že se vlastně nemusí započítávat do toho schodku. A já si myslím, že nikdo není schopen v tuto chvíli říct nějaké přesné číslo, jak se to vlastně, co v tom schodku tady se všechno projeví, jak bude vypadat před těch 2,8% HDP, samozřejmě se vztahuje tedy k velikosti HDP, takže všechno jsou to odhady z odhadů a každopádně Národní rozpočtová rada tehdy udělala ten odhad na těch 350 miliard, tak toho se asi tak všichni drží a i, nebo to takto odhadují a připomenu, že tedy ten schodek v letošním roce má být 310 miliard, takže je to navýšení o desítky miliard a když se podíváme na to, s čím odchází z toho orloje na ministerstvo financí ti ministři od Aleny Schillerové, tak každý si odnáší nějaké miliardy navíc. Ministr obrany řekl, že dostal přislíbeno, nebo že se dohodli, že historicky poprvé vzrostou výdaje na obranu na ty 2% HDP, které máme plnit v rámci svých závazků NATO a to je 191 miliard korun pro příští rok a znamená to navýšení o 36 miliard, tak to je jenom rezort obrany, tam máte důchody, miliardy na školství, zdravotnictví a tak dále.
8: Jinak vláda počítá s tou postupnou konsolidací až od roku 2028, což bude vlastně už za polovinou svého mandátu de facto.
9: Přesně tak. Na rok, to, ano, na to jako na
8: parlamentní
9: riziko,
8: volby budou v roce 2029.
9: Nebo na podzim 2029, je to tak. Takže tak on ten rozpočet se vlastně začne vyjednávat na ten rok 2028, kde skutečně i v těch výhledových fiskálních plánech je vidět to snížení nebo to zpomalení toho tempa výdajů, určité úspory. A zatím nevíme, kde to bude, protože všechno je priorita, čili tam by se to nemělo nějak výrazně měnit, ale bude to pro vládu složité. Původně se s tou fiskální konsolidací počítalo už od příštího roku. I to tak doporučoval Mezinárodní měnový fond a Světová banka, které dělají různé jako predikce a doporučení pro členské státy, abychom tu konsolidaci neodkládali a to ze dvou důvodů, že prostě objevují se různé globální šoky v ekonomice a Česko je jednou ze zemí, která je nejvíc náchylná na to, že se ty globální šoky projevují do ekonomiky, protože jsme jedna z nejotevřenějších ekonomik, jsme závislí, nebo naše HDP je hodně tvořeno exportem, takže jsme hodně závislí vlastně na tom, co se děje v okolních zemích. A další věc je struktura, demografická struktura české společnosti, která výrazně stárne a bude to znamenat zvyšování nákladů. Takže to byly ty dva hlavní důvody, proč nám všichni radí, abychom to neodkládali, ale vláda se rozhodla to odložit o rok.
8: pohled ekonomické analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: Kolik jenom ušetří stát, když od něj kraje a obce nedostanou peníze na opravu silnic druhé a třetí třídy, což by bylo poprvé od roku 2015. Podle premiéra mají totiž na svých účtech peněz až nadbytek, podle něj 150 miliard korun, takže se nemají co vymlouvat na stát. Alena Schillerová tu částku ještě upřesnila. Podle ní obce a kraje mají rekordních na svých účtech 625 miliard korun, z toho hlavní město Praha 205 miliard a navíc metropole za posledních 6 let podle ní nevyužila svůj investiční potenciál ve výši 114 miliard korun. A dodala také, že stát není bankomat. Tak jak to je?
9: Tak něco na tom je, samozřejmě, na tom posledním tvrzení, co říká Alena Schillerová. Pokud je o ty čísla, asi nemá smysl se tady hrabat prostě v jednotlivých bambiliardách, jako tomu stejně nikdo nerozumí. Ale v principu jako lze říct, že ano, jsou samozřejmě třeba kraje nebo města, obce, není jich moc, které mají přebytky a nic s tím nedělají, ale já si asi i na základě jako různých rozhovorů s představiteli měst, obcí a ekonomy, tak jako si troufnu tvrdit, že drtivá většina těch peněz prostě má nějaký účel, nebo když nemá, jako, že Alena Schillerová říká, že bere jenom ty, které nejsou zamašličkovány už na nějaké projekty, ale prostě Česká republika má problém s tou strukturou prostě samospráv, která tady je. My máme přes 6 tisíc obcí, nejvíc skoro na celém světě, na počet obyvatel. A je to prostě nákladné. A každá ta obec má ve svém majetku věci, které stojí obrovské investice. Včera jsem se bavila s představitelkou Svazu měst a obcí a ona upozorňovala, vemte si, že třeba obce mají často ve svém majetku mostky, různé místní mostky. A jejich asi 60% nebo velká část z nich je
8: nevyhovujícím
9: stavu, ne, šířit nějaký havarijní, prostě potřebuje investice. Ano. A taková investice je samozřejmě za desítky milionů korun, ale rozpočty obcí jsou třeba 10 milionů korun. No tak ta obec prostě samozřejmě dostává peníze prostřednictvím jako kraje, ten zase od státu, ale ona, aby mohla takovou investici udělat, tak musí x let na to šetřit, protože na tu malou obec je to prostě obrovská investice a i když by si na to chtěla vzít úvěr, tak ona musí mít nějakou akontaci, když chce mít nějakou dotaci, musí mít spolufinancování, takže ona opravdu se jí tam potom třeba válí, já nevím, 6 let peníze, desítky milionů, dejme tomu, protože prostě šetří na nějakou investici, ale samozřejmě, že třeba 10 let dopředu nevypisuje výběrové řízení, takže nevím, jestli toto Alena Schillerová považuje za zamašličkované peníze nebo ne, ale tak ta struktura prostě funguje. A
8: asi teda příliš nefunguje tedy, když, no, jak popisujete.
9: No, tak právě byla dohoda, že prostě na tyto silnice druhých, třetích tříd, že i když kraje prostě a jejich prostřednictví potom další samosprávy dostávají jako v rámci těch sdílených daní, toho rozpočtového určení daní, tak dostávají peníze, ale řeklo se, že prostě se jim ještě bude doplácet, protože jsou to určité, jako jsou to opravdu obrovské investice, navíc nejsou využívány samozřejmě ta infrastruktura jenom v té dané obce nebo v tom kraji a doplácely se právě ročně v posledních letech asi 2 miliardy, většinou to bylo ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kam mimochodem také proudí třeba výnosy, já nevím, ze silniční daně, která ale byla hodně okleštěná, nebo z daně z nafty, prostě z paliv. A to nejsou sdílené daně. Z nich obce a města, kraje nedostávají ty podíly v rámci toho rozpočtového určení daní. Takže se řeklo, že se jim bude právě kompenzovat ještě na ty silnice i z těchto daní nějaká část, ale to teď tedy vláda řekla, že jim nic nedá.
8: Vracím se ještě k jednomu momentu, Jano, když jste se zmínila o tom, že kdybychom brali ten svět jaksi komplexně i nechci říkat nějaké černé labutě, tak Donald Trump, americký prezident, opět pohrozil ekonomickou válkou Iránu. Tak do jaké míry se vlastně nás pořád dotýká ta nejasná situace v Hormuzském průlivu a vlastně dopady, byla tady regulace cen pohonných hmot?
9: No tak dotýká se nám samozřejmě u čerpacích stanic, tak tam to cítíme rovnou, tam je ten dopad, se projevuje v řádu dnů, maximálně týdne, a samozřejmě ale to cítíme nepřímo i v cenách energií, které se začínají už na to další období zvyšovat a reagují tím právě na tu nejistotu a na zvýšení cen, které nastalo především u plynu. A právě tou situací na Blízkém východě tam v podstatě skoro žádný jiný vliv nebyl, protože ceny plynu výhledově spíše ještě na začátku letošního roku klesaly. Plynu je dostatek, takže vlastně je to taková riziková přirážka z toho, že nikdo neví, jak se to bude dál vyvíjet. A to se samozřejmě propisuje nepřímo potom i do cen elektřiny.
8: Lze očekávat, že sněmovna, kde má vládní koalice většinu, přehlasuje prezidentské veto příští týden v úterý?
9: Prezidentské veto, myslíte, u toho zákona o tom rozvolnění o rozpočtových pravidel? Vůbec nevím, co by se muselo stát, aby ho nepřehlasovali. Takže ano, očekávám, že to přehlasují.
8: Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu a také autorka podcastů Peníze a vliv a nic osobního, prostě biznis. Já vám děkuji za vaše komentáře a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
9: Já děkuji za pozvání ještě jednou a mějte se hezky.
8: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro ty nejbližší chvíle čtvrtečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. V premiéře jsme ho uvedli 8. listopadu v roce 2025, ale já doufám, že vás zaujme i jeho repríza.
3: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
4: Tady je Ondřej Soukup, já vás vítám. Já začnu rovnou písničkou, která v roce 1959 obletěla úplně celý svět. A je to píseň Milord, pane, můj pane, a nahrála ji neuvěřitelná Edith Piaf. Ten text je o šlapce, která balí údajně anglického gentlemana, a napsal ho George Moustaki, což byl kluk, který vyrostl na Korfu, jeho rodina měla řecké, turecké, arabské, italské, francouzské a Bůh ví jaké kořeny. Ale pak odjel do Paříže, pracoval jako barman a tam se seznámil s Piaf a začal pro ní psát. A hudbu k téhle písni napsala Marguerite Monotová, která jako dítě byla fenomenální klavíristka. Dokonce, když jí bylo 12, tak ji skladatel Camille Saint-Saëns označil za nejlepší klavíristku na světě. Ale ona pak klavíru nechala kvůli svým psychickým potížím a začala velmi úspěšně skládat a od roku 36 psala majoritně pro Edith Piaf. Ovšem koncem 50. let ji jako dvorní skladatelku Edith Piaf vyhodila, což ona potom hodně těžce nesla, propadla depresím a do toho dostala zánět slepého střeva, které díky depresím neléčila, ignorovala ho a umřela na něj. A tuto dámu definitivně obdivuji, tu skladatelku, protože Milord je fenomenální píseň po všech stránkách. Má několik poloh a je naprosto osobitá, hned zapamatovatelná. Piaf v ní dostala obrovský prostor být vyzývavá, být laskavá a nakonec totálně drzá. A já tuhle tu písničku znám od svých 12

skvělej šraml na konci. Já jsem to miloval s tím obrovským velkým bubnem předimenzovaným. Jealous Guy, to je jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších písní Johna Lennona, která poprvé spatřila světlo světa na jeho albu Imagine z roku 1971. John Lennon se v této písni tak nějak vyrovnává se zelenookým monstrem, to zřejmě bylo asi Yoko Ono, a zpívá o svých záchvatech žárlivosti, které ho naprosto ovládali. Při propagaci téhle písně řekl: když milujete někoho, máte sklon žárlit a chcete ho mít jen pro sebe stoprocentně, a já to tak mám. Inteligentně si myslím, že vlastnit člověka je nesmysl, ale miluji Yoko a chci ji mít úplně jenom pro sebe. Nechci ji omezovat. Ale když jako dítě máte tak málo, že když něco najdete, chcete si to udržet a držíte to tak moc, že to nakonec zničíte. Ne. Lennon napsal tuhle píseň, když ještě Beatles hráli spolu. Nahráli jako demo s názvem Child of Nature.

Creature, ale ona neprošla na žádné album Beatles, takže Lennon později použil tuhle píseň na albu Imagine s pozměněným textem, který byl odrazem jeho vztahu s Yoko a jak majetnický vůči ní byl. A v rozhovoru pro časopis Rolling Stones několik měsíců po Lennonově smrti Yoko řekla, že ji donutil sepsat seznam všech mužů, se kterými spala, než se poznali. A napsal píseň Jealous Guy, která měla lidem říct, jak byl žárlivý. A žárlil třeba i na to, že jsem uměla jazyk, kterému nerozumí, což byla japonština, že jo. A poté, co jsme začali žít spolu, to byl John, kdo chtěl, abych s ním byla pořád. Nutil mě chodit s ním na pánskou toaletu. Bál se, že když zůstanu ve studiu s tolika muži, uteču mu s jedním z nich. No, nádherný vztah, plný důvěry. Já tu píseň ale zahraju ve verzi od skupiny Roxy Music, která ji na první místo hitparád dostala v únoru v roce 1981. Jealous Guy byla nahraná tehdy jako podsta Johnu Lennonovi, který byl nedávno předtím zavražděn. A zaspívá ji frontman Roxy Music Brian Ferry, který i sám píská solo uprostřed. On se totiž naučil bravurně pískat v dětství, když si přilepšoval roznášením novin a přitom si pořád pískal.

0: Soukup? Haló?
1: Ondřej Soukup? Písně, které mi utrhly srdce.
2: Text písně On dych bez tebe pojednává o ztrátě a o touze. Její slova popisují, jak může být hluboké emocionální pouto mezi lidmi. Je v ní pocit prázdnoty a bolesti, který vznikne, když někdo, kdo byl důležitou součástí života, najednou už není. No, originál této písně je od skupiny Rammstein, ale já nepustím verzi od Rammstein, ale remix od slovinské skupiny Laibach. Laibach znamená německy Ljubljana. Laibach totiž opravdu oficiálně vytvořili remix písně Ohne dich. Remix, já už jsem to několikrát říkal, ale to znamená, že si píseň zaranžovali, zmixovali, předělali dle svých představ. Je to proto, že Rammstein považují Laibach za jednu ze svých zásadních inspirací. Rammstein totiž od začátku 90. let, kdy vznikli, čerpali z vizuální i z hudební estetiky Laibachu. Byla to taková monumentalita, industriální zvuk, používání patosu a takové zvláštní vyslovování němčiny. A propo Laibach to dělá taky, a ač jsou Slovenci, tak zpívají německy. Takže vyslovování němčiny s patosem a s určitou dávkou provokace. Sami Rammstein opakovaně uváděli, že Laibach byli pro ně důležitým vzorem. Laibach byli totiž taková pěkně dekadentní a zlobivá partička. Nedělali jen experimentální hudbu, ale věnovali se také výtvarnému a konceptuálnímu umění, ale i divadlu a filmařině. Vznikli v 80. roce a tehdejším komunistům dost vadili, měli různé zákazy, až nakonec komunisté na konci dekády boj s nimi vzdali. Ani se těm teda komunistům nedivím, protože hlavním tématem skupiny byl totalitarismus, neboli totalita. A proto v textech vhodně používali němčinu a odkazy na nacistickou minulost Evropy. A komunisti si to bohužel trošku vztahovali taky na sebe. A co je naprosto nepochopitelné, že tahle ta kapela hrála jako první rocková kapela v roce 2015 v Severní Koreji. Možná Korejce zmátlo, že Laibach na své už starší desce Opus Dei dělá cover verze nejrůznějších slavných písní od Queen přes Rakušany, Opus po Beatles, ovšem naprosto dekadentním způsobem. A oni si, chudáci Korejci, mysleli, že dostanou nějakou voničku hezkých písniček. Fakt netuším. Poslechněte si je.

0: Tak to byli Slovinci Laibach. Na internetu je otázka, co je cigareta na dva tahy, o které zpívá Richard Miller. Je to cigareta, kterou člověk vytáhne dvěma extrémně silnými a fyzicky v podstatě nemožnými tahy, nebo cigareta, která se zapálí, nechá hořet a jen dvakrát s velkými přestávkami se z ní potáhne? Richard Miller nám vše ve svém takovém, dejme tomu, vztahovo existencionálním textu to v téhle písni vysvětlí. A tuhle píseň napsal také Jaro Filip, můj příbuzný, který byl strýčkem mé ženy Lucky, neb byl bratrem její maminky a který v 50. zemřel na těžký infarkt. To už jsem všecko říkal, ale teď mi Lucka říká, že Jaro skoro nejedl, skoro nespal, jenom pil kafe a strašně kouřil. A cigarety si balil a byl schopen jednou rukou hrát na piano a druhou si ubalit cigaretu. A na té vlastně dost průzračné písničce se mi strašně líbí, jak jsou napsány nebo zaranžovány znervozňující smyčce. Dobře, je poslouchejte, zkuste je rozanalyzovat.
1: Cigaretka na dva ťahy, krátka silná jako život, v dýme

dekadentní Richard Miller, který se tváří, že není dekadentní. No jo. Shut Up Black Eyed Peas. To je další písnička o vztahu. Shut Up neboli zmlkni, a nebo já myslím, že spíš drž hubu. Black Eyed Peas vznikly už v roce 95 jako hip-hopová kapela, ale pánové byli spíš ze střední třídy a tak nechtěli zpívat gangsta rap, který byl doménou jiných sociálních skupin. A to byli většinou lumpíci, díleři drog, zloději, pasáci, prostě velmi osobitá společnost a samozřejmě majoritně černoši. Mě vykládal můj kamarád Jorge Corante, to je Los Angeleský producent, jaké začalo být zděšení v gramofonových firmách, když tyhle ty reperští kluci obsadili prvních 20 míst v americký hitparádě a kravaťáci z gramofonových firm s nimi museli začít jednat, dohadovat smlouvy, promo akce a podobně. A tyhle ty kluci k ním lezli do jejich Nobel kancelářích, v kapsách měli pistole nebo nože, nos od koksu a jejich angličtině skoro nebylo rozumět. Takže tohleto Black Eyed Peas nebyli. Ti byli slušnější a ještě si k sobě, byli tři, vzali pěknou blondětou bílou holku Fergie, která jim nejprve zpívala vokály na nahrávkách, ale v roce 2003 se stala jejich členkou. A spolu vydali píseň Shut Up, která v USA vůbec nezabudovala, ale definitivně dobila Austrálii, Nový Zéland a naši milovanou Evropu. A dáma a pak pánové zpívají zhruba toto. Drž hubu, prostě drž hubu, drž hubu. To se zaspívá 8krát. Snažíme se jít na to pomalu, ale pořád ztrácíme kontrolu a snažíme se, aby to klapalo, ale stejně se to pokaždé nějak zvrtne. Jsem z toho šílená, z toho, jak se snažím být tvá holka, asi se zblázním. A kluk. Děvče, mně a tobě to šlo tak docela dobře, dopřávali jsme si dobrou večeři, dělali všechny ty věci, co dělají zamilovaný páry, však víš, miluju tě, drahoušku, hrozně se mi stejská, ale právě proto jsem tě sebou vzal na turné, ale potom se to všecko nějak vymklo, začala jsi na mě křičet, když jsem si vyrazil s kámoši, ačkoliv jsem měl pro to dobrý důvod, a ona řekne, nesmysl, víš, že jsem to mohl dokázat, ona zase, nesmysl. Přestaň s tím lamentováním a zase drž hubu, drž hubu, drž hubu a to je celé znova 8krát.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup a písně, které mi utrhly srdce, nakously mozek. I když tahle tam je zase tak úplně ten mozek nenakousla, ale je to docela zajímavý, proč tahle ta píseň vznikla. Jmenuje se Ella, Ella, Lea. Francouzsky to znamená Ella Thomas. A to je píseň francouzské zpěvačky France Gall. Vyšla jako single z jejího alba Babacar v roce 1987 a stala se hitem v Evropě, v Americe a v Asii, zejména teda v Japonsku. Ella, Ella le A je píseň, kterou napsal její manžel, skladatel Michel Berger, a je poctou Ella Fitzgeraldové, ale údajně také protestem proti rasismu a hymnou na osobní sílu. Francouzi byli samozřejmě pyšní, že jejich píseň dobila světové hitparády. Jejich kritici psali pajány na skladatele Michela Bergera. Víte, co je zajímavé? Ta píseň vznikla v roce 1987 a Ella Fitzgeraldová zemřela v roce 96. To znamená o 9 let později po vzniku této písně, která obletěla svět, byla o ní, ale ona se k tomu nikdy nevyjádřila. On to totiž musí být dost zvláštní pocit, když takové roztomilé, blonďaté francouzské pípátko, o kterém napsali po jejím vystoupení na Eurovizi, že zaujala spíše svou roztomilou přirozeností než přesvědčivým zpěvem, o vás, jazzové světové ikoně, naspívá píseň. Nebo možná jí to naštvalo, že někdo jiný bere velké tantiemy za píseň, ve které ona hraje hlavní roli a přitom z toho nic nemá. Těžko říct. Zpívá se tam. Je to jako veselý, jako úsměv, něco v jejím hlase, co by nám jako říkalo. Pojď, díky čemu se cítíme prapodivně dobře. Je to jako celý příběh černochů, který balancuje na hraně mezi láskou a zoufalstvím. Něco, co v tobě tančí. Ona to má, ou, ou, ou, ou, ou, tohle to cos. Ona to má, ou, ou, ou, ou, a tak dál, samý, ou, ou, ou, ou. No, mně to připadá trošku ujetý, ale nicméně ta píseň byla slavná.

0: No, Franz Gal a Ela, Ela, Ela, ona to má, ou, ou, ou, ou. Llorona, Chavela Vargas, to je píseň, která je ve filmu Frida. Chavela Vargas, která žila v letech 1919 až 2012, je původem z Kostariky a stala se ikonickou mexickou zpěvačkou, která byla známá především svou hlubokou, uhrančivou interpretací lidových písní a proslula jako La voz áspera de la ternura, což znamená hrubý hlas něžnosti. Osobně hraje ve filmu Frida, což je film o mexické malířce Fridě Kahlo z roku 2002 a Fridu tam hraje Salma Hayek a vystupuje v něm jako zvláštní postava symbolická a mystická, která se tajemně objevuje v baru, kam Frida chodí a stvárňuje postavu smrti zahalená v černém šátku a zpívá píseň La Llorona. V mexickém folkloru La Llorona je mýtická postava, je to duch ženy, která oplakává své mrtvé děti a její nářek je varováním nebo předzvěstí smrti. Chavela Vargas byla ve skutečnosti dobrá přítelkyně Fridy Kahlo a jejího muže Diego Rivery. A s Fridou spolu měli krátkou, ale velmi intenzivní romantickou aféru. A co se týče malířky Fridy Kahlo, víte, já mám ve Španělsku strašně moc kamarádů, protože já jsem tam 4 roky pracoval v 90. letech. A někteří z nich to byli děti revolucionářů nebo republikánů, kteří museli utéct před Frankem a oni utekli do Francie a pak, když začala válka, tak odjeli do Mexika. A víte, já jsem u své kamarádky Palomy Rancaño, která je jedním z těchto dětí, byl v Barceloně a ona mi říkala, hele, až se ráno probudíš, já jsem u ní totiž spal, až se ráno probudíš, mám tady tetu z Mexika. Prosím tě, nelekni se jí, ono je 80. Jsem říkal, no dobrý, dobrý. A opravdu ráno, já jsem tam tehdy byl už s Luckou a ráno jsme přišli k snídani a otevřeli se najednou dveře a vstoupila dáma načesaná, upravená, úplně mystická postava. Řekla Buenos Dias, tak my jsme taky hezky pozdravili a začali jsme se s ní bavit a říkali jsme jí, víte, u nás teďka byl film Frida a to je o Fridě Kahlo. Znáte ho? A on se na nás podívala a říkala, un momento. A odešla a vrátila se s takovou pozvánkou. A to byla pozvánka z roku 1945, kde jí, ona se jmenovala Mercedes, já nevím, X-Men, Rancaño taky, kdy jí zve osobně Frida Kahlo a její manžel Diego Rivera na nějakou party k ním. A ona říkala, co si myslí, tedy to byli naši kamarádi, ty bydleli za rohem, my jsme se s nima vídali denně. To bylo něco úplně neskutečného. Zase další dotek minulosti. Tak poslechněte si Chavelu Vargas.
1: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores, llorona.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Zahrada rajských potěšení nebo zahrada pozemských rozkoší. Tak se jmenuje velmi známý obraz od Hieronyma Bosche. A podle něj vzniklo stejnojmenné divadelní představení v divadle Ta fantastika. A byla to moje první velká spolupráce s divadelníkem a producentem Petrem Kratochvílem. Bylo to nonverbální vizuální divadlo a jeho výtvarnou část realizoval malíř a musím říct teda velmi osobitý člověk a umělec a tvor Josef Jíra. Celé to představení stálo na hudbě, ke které Gábina napsala latinské texty a ta hudba, kterou jsem napsal, to byl crossover, čili jakási syntéza vážné a nevážné hudby. A z jednoho hudebního motivu jsem udělal píseň, Gábina ji otextovala česky a naspívala ji Lucka Bílá a sbor Pavla Kína. Jo, a Gábina ji tam dokonce někde zpívá, druhý hlas Gábina totiž zpívala docela dobře. Petr Kratochvíl k ní potom natočil fantastický a nesmírně drahý videoklip, ve kterém hráli všichni naši kamarádi a slavní i neslavní herci. A klip se točil na Ořechu, to je blízko Barrandova, kde zůstalo po nějaké zahraniční filmové produkci postavené celé středověké město z hobry a plátna. A my jsme ho, myslím, že na tajňačku použili. Lucka Bílá v klipu hraje s Petrem Kratochvílem hříšné milence. Oni tehdy opravdu měli explodující milenecký vztah a úlisného inkvizitora, který je uštve na pranýř, hrál Olda Navrátil. Tak tady je zahrada rajských potěšení.

To byla Lucka Bílá, Kinův sbor a Zahrada rajských potěšení. Happy, čili šťastný, to je jedna z nejpozitivnějších písní na světě v tom nejlepším slova smyslu. Takhle pozitivní hudbu, ze které sálá vyložená radost, má občas Stevie Wonder, ale aby řekl pravdu, už mi zrovna nikdo jiný nenapadá. Ovšem, co se její autor Pharrell Williams vytrpěl, než vznikla, to byla křížová cesta. Mimochodem, složil tu píseň úplně sám, což dneska není úplně běžné, protože dnešní písně tvoří většinou týmy skladatelů, producentů, textařů, zvukařů a tak dále a všichni jsou pod tou písní podepsáni. Tady je jenom Pharrell Williams. Píseň Happy vznikla k animované akční komedii Despicable Me 2. Že by to tak bylo, Me 2? Ne, jmenuje se to tak, Despicable Me, aha, to je druhý díl. A píseň zaznívá v klíčovém momentu filmu, kdy Gru, což je hlavní postava, přestane být padouchem, zamiluje se a cítí takovou radost, že doslova tančí po ulicích a to štěstí je nakažlivé, takže se nemůžete ubránit úsměvu. A Pharrell vykládal, že než přišel z Happy, vytvořil 9 různých úplně hotových kompletních písní, ve kterých se tu scénu snažil zachytit správně. On říká, z Happy jsem prošel všechno, co mi přišlo možné a na základě toho, co jsem věděl o Gruovi a co podle mě studio hledalo, tak jsem pořád psal další a další písně, ale nic z toho nefungovalo. Až když jsem byl úplně vyřízený, tak jsem si položil otázku. Oni chtějí písničku, která je veselá. Chtějí něco, kde Gru je v dobré náladě a tak jsem se začal ptát sám sebe. Jaké to je, když máš Pharrelli dobrou náladu? A tak vznikla píseň Happy. A nikdy by se to nestalo, kdyby mi studio neustále neříkalo. Ne, tohle není dost dobré, tohle není dost dobré, znova, znova, znova. A pak jsem četl někde zajímavé rozbory té písně o tom, co jí pomohlo dostat se na vrcholy hitparád. Takže, jestli někdo komponujete, zde je návod. Za prvé, píseň musí být chytlavá, to je objevné, že ano. Ale k tomu je klíčová opakovanost. Kromě 56 opakování povznášejícího názvu Happy je více než 62% písně věnováno zapamatovatelnému refrénu a je to o 20% více než u většiny hitů té doby. A aby byl pro tento monstrózní refrén dostatek prostoru, není v písni žádný předrefrén, žádné solo, žádná instrumentální mezihra ani outro. Jednoduché, nestačím zírat. No, tak tady je návod. A zde je ta nejveselější píseň na světě Happy a vy buďte také happy, čili šťastní celý den. Váš Ondřej Soukup.

Tak to byla repríza pravidelného hudebního pořadu Ondřeje Soukupa a ještě připomínám, že už za pár minut vysíláme premiérovou četbu Zatloukání hřebů. Zůstaňte s námi.

0: stříbrný vítr na dvojce.
1: Znali jsme ho jako výraznou osobnost obrazovky, muže viditelně spokojeného, usměvavého. Jan Vala ovšem zakusil také mnohé pády. Čím ho obdarovalo dětství prožité v opravdu chudé rodině z Vysočiny? Co ho drželo nad vodou, když byl z televize vyštván do JZD posázavý? A kdy pochopil, že víno je cesta ke zkvalitnění života?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koubka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

Speciální pozornost v příspěvcích pod videem na Redditu a dalších sítích si samozřejmě vysloužil oltář. Řešilo se všechno, od řemeslného provedení až po samotný výjev a hřebíky. Internetová inteligence se nakonec na základě analýzy detailů dřeva a jeho kresby shodla na tom, že se jedná o dřevo trnkové. Na první pohled běžný strom je totiž údajně velice oblíbený v čarodějnictví a ještě začátkem 20. století se věřilo, že k sobě váže zlou moc. Prý stačilo ukázat trnkovou holí na těhotnou ženu a ona okamžitě potratila. Pokud vím, tak trnky jsou spíše takové přerostlé keře. Nejsem ovšem žádný botanik, takže můj názor není v tomto směru příliš nosný. Ale docela by mě zajímalo, jak asi vypadala trnka, která dodala dřevo k výrobě oltáře. Případně, jak se jej z tenkých kmenů podařilo vyrobit, aby působil natolik celistvě. Původu materiálu podle mnohých každopádně neodpovídalo jeho zbarvení. Dřevo tudíž muselo být něčím natřené, možná dokonce nalakované. A v tomto bodě se lidé opravdu nechávali unést. Jelikož se diskutovalo o okultním oltáři, jako první se objevila teorie, že je napuštěný nebo natřený krví. Jakmile jsem narazil na tyto spekulace, přestal jsem materiál a jeho barvu řešit. Následující diskuze totiž sklouzla do pokusu aplikovat znalosti z hororových knížek na reálný svět. Hrudník vyřezaný ze dřeva byl podle všeho propadlý. Mnohý

0: hrají. Symbol toho, že za závojem reality existují tajná zákoutí a oltář slouží k promlouvání k mocnostem, která je obývají. Přízemnější teorie, jako třeba ta od antropologa Petra Vacha, tvrdili, že se musí jednat o vyobrazení hrudníku, protože právě v něm se ukrývá srdce, a tedy jádro člověka. Následující úryvek pochází z jeho příspěvku V sevření kultu srdce víry. Náboženství je intelektuální disciplínou pouze pro vědce, kteří jej analyzují, a duchovní, jež ho vytvářejí. Ať se podíváme na různé křesťanské odnože ve Spojených státech amerických nebo na kulty po celém světě, je zcela zřejmé, že jejich strůjci jsou ti, kdo při bohoslužbách přemýšlejí, konstruují je, pečlivě skládají věty kázání, spřádají jedno pravidlo za druhým tak, aby v jejich sítích uvízlo co nejvíce lidí. Tito pak náboženství spíše prožívají, než intelektuálně analyzují. Namísto myšlení cítí. A cit v lidové kultuře byl odjakživa záležitostí srdce. To je pro nás zřídlem emocí, oddanosti, odvahy a dalších ceněných atributů, které zapálené věřící odlišují od obyčejných praktikantů víry či bezvěrců. Je tedy možné, teoreticky až pravděpodobné, že oltář tvořil jakési srdce kultu. A protože jej Skořepovi vlastnili, svým způsobem svírali v hrsti také náboženství jako takové a tím pádem i věřící. Vachovu teorii podle mě podepírá také fakt, že uvnitř hrudníku se podle záběru nachází prostor k odkládání literatury, která samozřejmě představuje hlavní pilíř jakékoliv moderní víry, a každý přívrženec by ji měl nosit u srdce.
1: Už jsem se lekla, že aspoň trocha toho jeho humoru do rozboru neproteče. Jednou táta, navždy táta.
0: Nejdivočejší hypotézy se samozřejmě vyrojily okolo hlavy bez tváře, do které někdo zatloukl hřebíky. Absence obličeje se podle mě dala rozklíčovat docela snadno. Pokud někomu chybí tvář, znamená to, že může být kýmkoliv. Nepřítomnost rysů osvobozuje. Jestliže nemáte předem nastavené hranice, můžete si je libovolně zvolit sami. Křesťané mají Ježíše, buddhisté Budhu, muslimové Aláha, a tihle panelákoví věřící mohli uctívat v podstatě kohokoliv. Pokud bychom souhlasili s tím, že dole ve druhém patře se nachází sigil Paimona, mohl být právě on hlavním pilířem kultu. Kdyby si ale Skořepovi řekli, že z Lemegetonu povolají někoho jiného, do prázdného obličeje by se promítl alternativní démon, potažmo božstvo. Skoro bych byl ochoten tvrdit, že pokud víra nemá tvář, má je vlastně všechny. S tímto předpokladem pak lze přistoupit k hřebíkům, které možná představují chybějící rysy. Na to, aby se hřeby dali spočítat, nejsou podle mě záběry na probodanou hlavu dostatečně detailní ani kompletní. Internet to nicméně nezastavilo a oblíbenou, neustále se opakující hodnotou se stalo číslo 72. Tolik je totiž démonů, o nichž pojednává Ars Goetia. Jedním z nich je samozřejmě Paimon, a tím pádem se údajná pečeť spojila s oltářem a také celým kultem. Pro úplnost si představme, že by tato teorie byla nosná a podrobné analýzy záběrů počítající každý pixel k číslu 72 skutečně dospěly. A co by to vlastně znamenalo? Mezi absurdními internetovými teoriemi se objevila domněnka, že každým hřebíkem je daný démon k oltáři připoután. Její zastánci si na pomoc vzali myšlenku ukřižování. Hřeb jako takový podle nich v sobě odjakživa nese náboženskou symboliku, protože jim ke dřevu přibyli Ježíše. A pokud má Kuskovu dostatečnou sílu k tomu, aby svázal Božího syna, proč by neměl stačit k uvěznění démona? Někteří byli skromnější a tvrdili, že hřeby slouží k pojištění darů od démonů, aby

0: Požehnání mocností časem nevyprchala, musela se k naší realitě ukotvit. Druhým dechem hned dodávali, že pokud by tato teorie měla platit, musela by fungovat také v opačném směru. V lepším případě fixovala požehnání, v tom horším bránila prokletím, aby se manifestovala v realitě. Jestliže by vyvolaný démon nebyl spokojen s tím, že ho vytrhli z jeho světa, mohl na kult uvrhnout kletbu. Jejímuž naplnění by se však dalo zabránit znehybněním, přibitím do dřeva, jako když si sběratel do polystyrenu připíchne trofejní hmyz. Ovšem, stav, v jakém se sídliště 16 nachází, nesvědčí o pevně ukotvených požehnáních. Dokonce bych si troufl tvrdit, že pokud hřebíky něco držely, byla to spíše prokletí a těm se i tak podařilo uniknout. Výsledkem toho pak byly ruiny a zmar, který se rozšířil po celé oblasti. Nebo by se s nohama na zemi a hlavou zpět z oblaku dalo napsat, že sídliště 16 od samého začátku odsoudil k záhubě režim a ten zkázu následně dokonal na základě práce udavačů a tajné policie. Druhým dechem se ale musím sám sebe ptát na nepříjemné otázky, které nemají nic společného s obdobím před pražským jarem. Jak je možné, že oltář přežil vandalismus, který jinak poznamenal každý kout sídliště? Proč z oblasti zmizelo prakticky vše cenné, ale relativně drahé dřevo, navíc tak mistrně vyřezané, zůstalo na místě? A pak je tu samozřejmě stále ona otázka zmizení chlapců. Oba se podíleli na uvolnění hřebíku a poté ho zase společně zatloukli. Je náhoda, že zrovna jim dvěma se něco stalo a Adéle ne? Dotkli se prokletého kovu? Povolali na sebe hněv démonů? Spolkla je země, protože oživili starou kletbu? Racionální vysvětlení přestává stačit. Ta alternativní na druhé straně zní jako přitažená za vlasy. Co když ale žádná jiná, lepší, jednoduše nejsou? Co když máme pravdu celou dobu před očima a odmítáme ji akceptovat, protože má příliš mnoho co dočinění s působením nadpřirozených mocí? Dnes v noci se mi o bytě Skořepových opět zdálo. Nebyli tam ale kluci ani Adéla, jak by se dalo očekávat. Ve snu mě obklopovali lidé, které jsem nikdy neviděl. Na hlavách měli podivné masky, pokřivená zvířata, hrubě vyřezané tváře pohádkových postav. Vyrobili je z kartonu nebo jiných odpadních materiálů. Jejich oblečení mi připomínalo šaty mých rodičů, sváteční, ale zároveň ošuntělé. Všechny masky měly prázdné oči upřené na mě. Vršily se jedna na druhou a vytvářely zeď ztracených pohledů. Bez jediného slova pak z hloučku vystoupila osoba, která měla na hlavě korunu z nastříhaných křivolakých větví. Podávala mi kladivo a hřebík. Obojí jsem si vzal a pak jsme najednou stáli u oltáře natřeného prasečí krví. Nevím, jak jsem se ve snu k téhle informaci dostal, nicméně okolní vzduch zahlcovalo bzučení masařek. Vzpomínám si, že i ve snu jsem cítil, jak mi ve spáncích tepe. Tvář oltáře se neježila hřebíky, naopak byla úplně hladká. Zdálo se, že ten můj má být úplně první. Přiložil jsem proto hrot do míst, kde by zřejmě mohlo být levé oko. Rozmáchl jsem se a udeřil. Spod všech masek se vydralo povzdechnutí, načež jsem se spocený probudil. Původně jsem nechtěl plýtvat místem na podobné výlevy, ale tenhle sen se mi vrací. Vždy končí prvním úderem kladiva a já už upřímně nevím, jak se ho zbavit. Možná, že když jej zaznamenám, předám tíhu fantazie digitálnímu papíru. Za zkoušku nic nedám. A co se s nových událostí týče, řekl bych, že jde o slepenec různých filmů a kulturních tropů. nekorespondují s ničím, co by se o dění v bytě z Kořepových vědělo, případně tvrdilo. Moje hlava jednoduše vyplnila prázdná místa. Oltář natřela krví a náboženský spolek si dokreslila, aby byl snáze uchopitelný. Pořád ale nevím, proč. Proč zatloukám první hřebík a čeho tím vlastně hodlám dosáhnout?
1: Na chvíli si musím odpočinout. Déšť pořád ťuká do oken. Hodiny tiše ukrajují čas. Nakonec se vymrštím a seběhnu do kuchyně. Uvařím si další čaj. A po zdravé úvaze do něj naleju i slušného panáka Slivovice. Chudák táta. Kdykoliv teď zavřu oči, vidím ho v pokročilém stádiu vnitřního rozkladu. Tvář pokroucenou útrapami a šílenstvím. Nepřítomný výraz, který si nově dovedu spojit s nedostatkem spánku způsobeným nočními můrami. Opřená o kuchyňskou linku koukám z okna na ulici, kterou skrápí déšť. A na chvilku úplně vypnu. Ticho domu mě ale začne svírat, jako by se kradlo ze všech koutů a shlukovalo se kolem mě. Najednou mám pocit, že bych se měla vrátit do pracovny, protože je to jediné bezpečné místo. Nebo ještě líp, že bych měla utéct. K notebooku dorazím svěžnějším krokem, než bych si byla ochotna přiznat. Vydýchaná si všimnu, že následující text odděluje od záznamu snu víc prázdných řádků. Což samozřejmě nemusí znamenat nic jiného, než že táta několikrát odentroval a neopravil to po sobě. Taky tu ale mohl být nějaký další text, který napsal a následně smazal. Jinou verzi jeho rozboru ale nemám, takže těžko soudit.
0: Trojice si sebou přivezla jeden velký stan. Co by diváci, se to dozvídáme z obnoveného záběru, který Filipa s Michalem zachytí při zatloukání stanových kolíků. Adéla pak od stavitelů na chvilku uhne objektivem a ve vytrácejícím se světle podzimního dne zaznamená širší okolí. Zjistíme tak, že nezašli nikam daleko a obydlí si stavějí blízko pískoviště. Větší část zdejší plochy, jak je tomu u socialistických sídlišť zvykem, pokrývá beton nebo opět panely, takže vzali zavděk prvním travnatým pláckem. Spadající tmou získali pozůstatky vepřínu velmi ponurý nádech. Všechna temná zákoutí se prohloubila a roztekla. Paneláky na tom nejsou o moc líp. Jsi si jistá, že si nechceš jít ustlat někam dovnitř? Ozve se za Adélou, která záběr stočí zpět k chlapcům. Vypadala jsi, že ti na tom fakt záleží, usměje se Filip. Spoza objektivu se ozve uchechtnutí. Kdyby tam tolik netáhlo, neměla bych problém. Já totiž na duchy ani trochu nevěřím. To bychom si večer mohli dát třeba stezku odvahy, co? Když je zde přítomná slečna Křížová, tak nebojácná. To vůbec není špatný nápad, souhlasí Michal. To má být jako výzva? Nenechá se rozhodit Adéla. Možná jo, pokrčí rameny Filip. Možná ne, naváže Michal. Chlapci, chlapci. Obraz se zakývá ze strany na stranu. Se správnou motivací vám klidně donesu hřebík ze Skořepovic oltáře. Následuje ticho. Kluci si vymění pohledy, ve tmě už jim ale není moc vidět do tváře. Předtím ale musím dát nabít telefon, jinak mi zdechne v ruce. Na to se záběr přeruší. O následujících událostech nemáme mnoho vizuálních informací. Pro potřeby analýzy a udržení kontinuity proto další část večera popíšu úryvky z Adéliny výpovědi. Ačkoliv je pravda, že když o událostech kritické noci mluvila, byla značně otřesená, žádné jiné informační zdroje k danému na videu nezaznamenanému časovému úseku nejsou. Srozumitelné části výpovědi tak zůstávají jemně zakalené šokem. K pozdějšímu upřesnění událostí navíc nedošlo, protože Adéla se nervově zhroutila a museli ji hospitalizovat. Na doporučení lékařů další výslechy již neabsolvovala. Co vím, Adéla se posléze částečně zotavila a odstěhovala se z republiky. Netuším kam a upřímně si nedovedu představit, že by mi její rodiče dali adresu. Z výpovědi mám pouze strohý přepis. O jeho získání pomlčím, abych někoho nedostal do problému. Netuším, jak se Adéla tvářila ani co zrovna prožívala. Záměrně přeskočím až k části popisující večerní dění, jelikož předešlé vyprávění nepřináší nic nového. Adélin komentář k natočenému videu je věcný a upřímný. Co příslušníkům řekla, takřka přesně zachycuje i videozáznam. I proto se následně usoudilo, že dívka nelže a že to, co vyšetřovatelům vylíčila, skutečně v podobě halucinace nebo jiné formy poblouznění zažila. Události po napojení telefonu na powerbanku popsala následovně. Michael s Fildou postavili stan, nanosili šutry a udělali ohniště. Do něj jsme pak položili takovej náš malej, no jak se to, grill z IKEA. Nikdy na výletech nerozděláváme oheň přímo na zemi. Vždycky nám přišlo, že to narušuje místo. Nechávali bychom na něm moc velký otisk. Kamení do kruhu je jen bezpečnostní pojistka, kdyby se náhodou něco stalo. Naproti bloku paneláků rostly nějaké staré stromy, tak jsme pod nimi nazbírali větve, nalámali je, rozdělali v grilu oheň a ten pak opatrně zasypali uhlím, co se vezlo v autě. Vytáhli jsme buřty, protože co by to bylo za výlet bez špekáčku, že jo, já teda ty moje vegánské zoufalosti, co se tak blbě opíkají. Abych vám řekla pravdu, v těchto chvílích jsem si vždycky za to svoje přesvědčení nadávala. Skutečný buřty přitom tak pěkně voní a já mám vlastně maso ráda. Jen jsem, vraťte se prosím k večeru. A jo, jasně, blábolím, pardon. No, takhle. Trochu jsme si vypili. Mně stačí dvě piva a už se mi začíná točit hlava. Filda s Mikem navíc měli flašku vodky, kterou to pivo brzdili. Takže během chvíle jsme byli docela slušně v náladě a začali nás napadat blbosti. Můžete to rozvést? No, jak mě kluci provokovali, že si jako dáme stezku odvahy, tak tyhle blbosti. Nechtěli po mně, abych šla a vytáhla z oltáře hřebík, za což jsem byla dost ráda, protože ta věc byla strašně creepy. Nic, kvůli čemu bych chtěla porušovat to jediný urbexový pravidlo, které zní jak? Neodnášej nic než fotky, nenechávej nic než stopy. Prostě to znamená, že by místo po naší návštěvě mělo být stejné jako přední. I tak jsem se ale nechala hecnout a do toho paneláku se po jejich popichování vrátila. Uzavřeli jsme dohodu. Já půjdu první a jako důkaz sebou přinesu zpět prázdnou lahev tam z toho bytu, kde předtím evidentně žil nějaký skvotr. Potom se pro drobný suvenýry vrátí taky kluci a ráno všechno postavíme na svá místa. Ještě než jsem odešla, mě ale napadla taková blbost. Vzala jsem plechovku od svého vypitého piva a jejich dotazy jsem odbyla prohlášením, že mají být trpěliví. Vybavila jsem se baterkou, telefon jsem si nebrala a prostě jsem šla. Jasně, to místo má brutální atmosféru. Hlavně pod mě tam ožíval každý stín, co svítil na vrhala, ale furt je to jen starý panelák plný grafity a zmaru. Za dne jsem si tam nevšimla ničeho nebezpečného, tak proč by se tam mělo něco dít v noci? Alkohol mě trochu nahlodal, ale prostě jsem vešla, vylezla do patra a našla lahev. Potom jsem vyšla do třetího a do bytu vpravo od schodiště jsem schovala svou prázdnou plechovku. Dala jsem ji hned za dveře do zhrouceného záchodu, kde zůstala mísa. Bylo to nechutný, ale proč bych jim to hledání měla zjednodušovat? Vrátila jsem se zpátky ke grilu, ukázala klukům lahev a po vítězné rundě jsem jim oznámila, že jsem v paneláku někde schovala plechovku a kdo ji jako první najde, ten vyhraje. Vyhraje co? No, jak bych to... Ten může jít první. Co na mě tak koukáte? Co jste si jako mysleli? Sama holka se dvěma chlapama v divočině uprostřed ničeho? Žijeme v 21. století, jestli jste si nevšimli. Všichni to dělají se všema a my tři jsme na tom nebyli jinak. No jasně. Nechte si to svoje opovržení laskavě od cesty. Pokrytci. Vyslíchaná se chvilku uklidňuje, pije čokoládu z automatu. No, kluky to samozřejmě nadchlo, že jo? A já, Nána Pitomá, jsem si řekla, že to celý budu natáčet. Můj telefon se mezi tím nabil, takže jsem to vymyslela jako dokumentovanou soutěž. Nikdo neprotestoval, dali jsme panáka na stvrzení pravidel, vyškrábali jsme se na nohy, obešli roh domu a nachystali se do vchodových dveří. Každý jsme měli jeden zdroj světla. Já si připravila nahrávání, pak jsem odpočítala start a hon na plechovku začal. V tomto bodě se můžu vrátit k záběrům, protože jak Adéla vypověděla, tak taky učinila a následující dění zachytila na mobil. Vzhledem ke zhoršeným světelným podmínkám v kvalitě velmi nízké, ale dostatečné na to, aby záběry měly výpovědní hodnotu a poskytly svědectví o následující tragédii. Předtím bych ale chtěl vypíchnout, že během výslechu bezprostředně po událostech Adéla o jejich skupině neustále mluvila v přítomném čase. Hned z kraje zaznělo: oheň nerozděláváme. Je možné, že si odmítala připustit, že kluci zmizeli, nebo tomu jednoduše nechtěla věřit. A vzhledem k okolnostem, při nichž ke zmizení došlo, se jí nelze divit. Mobil se probudí do tmy, proseknuté svítilnou, chvilku s nedostatkem světla zápasí a pak se automaticky přizpůsobí úpravou citlivosti a dalších parametrů. V záběru proto dvojice postav najednou vyhřezne ze tmy. Jasně viditelná jsou místa ozářená baterkami. Ostatní plochy obrazu se světlem kontrastují a zůstávají relativně temné. Adéla si mobil natočí do obličeje, přiblíží si ho k sobě a jak sama ve výpovědi prohlásila, začne si hrát na záhadu Blair Witch. Cituji: namířila jsem mobil tak, aby mi bylo co nejvíc vidět do nosu. Mělo to být vtipný, ale nakonec to bylo jen trapný. Následně promluví: tak, chlapci, jste připraveni? Naváže dvojím ručení: pravidla jsou jasná. Někde v tomhle domě je na viditelném místě plechovka od piva. Nic kvůli ní nemusíte zvedat, odkrývat, otvírat. Prostě je přímo na očích. Chápeme? Ozve se směs souhlasu. Připravte se, pozor, start!
2: Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Když vezmete svou dívku na romantický výlet do lesa...
2: Nemáš pocit, že za náma někdo jde?
3: Počkej, kde?
2: No tamhle. Podívej, tam se pak něco pohnulo.
0: Špatné počasí nemusí být to jediné, co vás může vyděsit.
2: Chcem vědět, co tam je. Hejbá se tu. Ta sucha nás tu následovala.
0: To strašný kouzlo podzimu.
1: Horor Miloše Urbana v neděli po 20. hodině na dvojce.
4: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Nejstarší znělka českého éteru jasně napovídá, že na dvojce právě začíná noční mikroforum. U jeho poslechu vás vítá a příjemný poslech vám přeje Jaroslav Sedláček. Mým dnešním hostem je fotografka, jejíž tvorbu mám já osobně spojenou se zkoumáním identity, ať už ženské, mužské či rodinné. Ve svých fotografiích jakoby se ptala, kdo jsme, co chceme, jak se máme nebo nemáme rádi, tím myslím, jaký máme vztah k sami k sobě, ke svému tělu, ke svojí tělesnosti. Zkoumá, jak vypadáme navenek, jací jsme uvnitř a jak velký rozdíl mezi tím někdy dokáže být. Nevím úplně proč, ale její tvorbu mám já osobně hodně spojenou s růžovou barvou. Někdy křiklavě až agresivně růžovou, mnohem častěji ale růžovou spíš ošoupanou a zašlou, starorůžovou. Ostatně i barva rtů a těla je růžová. O fotografování, zkoumání sebe sama, sebepoznávání, životních omylech, ztrátách i nálezech, o tom všem si dnes chci povídat s fotografkou Ditou Pepe. Dito, dobrý večer, vítejte na dvojce.
1: Dobrý večer.
0: Dito, nemůžu začít jinak, ale ze všeho nejdřív se musím zeptat na vaše jméno. Je to vaše skutečné jméno, které máte v občance, nebo jde o umělecký pseudonym?
1: Je to opravdu skutečné jméno, mám ho v občance a i mé dvě dcery se jmenují stejně.
0: Asi se dostaneme k tomu, jak tomu jménu přišlo, ale možná se zeptám na tu Ditu, na to křestní jméno. To je takové to první určující, co dostáváme od rodičů do života. Měla jste jako dítě ráda svoje jméno?
1: No, neměla. Samozřejmě, že neměla a ptala jsem se, proč se tak jmenuju. A
0: Dita, vlastně, dcera člověka,
1: ano,
0: mě napadá.
1: Přesně tak, přesně tak. V té době maminka četla tuhle knihu.
0: Ano, máme evidentně spoustu vrstevníků, kteří byli touto knihou rodiče ovlivněni. Bylo vaše první setkání s fotoaparátem tím magickým setkáním, nebo vaše cesta k fotce a fotografování byla přece jen delší, složitější a méně pohádková?
1: Já si myslím, že mě to určitě poznamenalo, že doma se vyvolávaly fotky v koupelně, v kuchyni a hlavně se promítaly se diáky, když byla rodinná oslava a to byla celá rodina pohromadě ve tmě a jenom prostě svítily ty obrazy z těch výletů rodinných, z Vánoc. Prostě člověk zaznamenával na těch 36 snímkový film vlastně ty důležité momenty pro tu rodinu a pak ta rodina zpětně toho viděla zase a oživovala si ty vzpomínky. Takže to si myslím, že se ve mně tak nějak ukládalo, že to má obrovskou moc.
0: A kdo fotil, tatínek nebo maminka?
1: Většinu tatínek, ale myslím si, že některé málo snímky fotila maminka. Rozhodně oba měli, nebo oba mají výtvarný talent. Takže.
0: A měla jste tu tendenci brát ten fotoaparát z ruky a taky si to zkoušet?
1: No, já jsem to vnímala, že to je drahá věc, že se na to šetřilo. Vím, že první fotoaparát byl Petri, foťák z Německa a jo, že to prostě nepatří dětem do ruky, takže spíš jsem to tak jako zpovzdálí pozorovala.
0: A kdy se to zlomilo? Kdy přišel ten osudový okamžik, já budu fotografka?
1: Já si myslím, že to úplně tak jako jsem si neuvědomovala, ale byla jsem jako operka v Německu a ušetřila jsem si tam jako z toho kapesného a koupila jsem si Nikon zrcadlovku první a tam jsem jako začínala fotit, že se mi to hrozně líbilo, že vlastně jo, můžu to komponovat, můžu mít já sama ten foťák, ale to, že budu fotografka, jsem si tak jako vůbec ještě nějak neuvědomovala. No. Ono to tak potom přišlo s tou školou, že si to člověk uvědomil, tak mě vzali na školu, tak asi to jako se tomu budu věnovat víc a asi jsem ta fotografka. No.
0: Mým dnešním hostem je fotografka Dita Pepe.

0: Mým dnešním hostem je fotografka Dita Pepe, pro které jsou typické autoportréty, intimita i ohledávání ženské identity v současném světě a současné společnosti. Dito, my už jsme to nakousli před písničkou, zmínili jsme vaši rodinu, vaše rodinné výlety, fotografování a tak dál. Ten otisk rodinné výchovy, domácích pravidel, nějaká hodnotová hierarchie, ten společenský diskurs, to všechno si já osobně, aspoň z dětství, nesu až do dneška. Je to ve mně mnohem hlouběji, než bych si kdy pomyslel. Jak to máte vy a vlastně v jaké rodině jste vyrůstala a jaké ty hodnoty a názory se do vás v tom dětství otiskly?
1: Takže jak to mám já? Mám to určitě taky tak, jak říkáte, že prostě to, co se mládí, jako to, co jsem viděla, že je ta norma, tak to považuji, že to je ten základ. Ale díky té tvorbě, právě díky tomu zkoumání, ohledávání, musím říct, že se to jako posouvá, že ty pravidla nebo ty zažité normy se boří a že mi to velmi pomáhá vlastně cítit se lépe, cítit se víc, jako že všechno je v životě možné a že z odříkaného krajíce, nevím, jak je to přesně, ale víte, co chci říct, jako že prostě to, co si myslím, že se mi nikdy nemůže stát, tak prostě pak se mi to proto stane, abych pochopila. No, takže já to mám tak, že moje hodnoty je určitě jako nikomu neubližovat a vlastně snažit se pečovat o sebe, o své blízké, o své vztahy, o přírodu, jako v kontextu prostě tam, kde žiju, ale i v kontextu celospolečenském. Prostě mám pocit, že když nikomu neškodím, když naopak jako přispívám k něčemu, takže se mi to vždycky vrací. Takže
0: já se ptám na to, protože vy jste vyrůstala vlastně v tom socialismu, v nějakých hodnotách a žebříčcích. A to bylo to dětství a pak přišla ta dospělost a to byl přesně ten zvrat, kdy přišla ta svoboda, ten kapitalismus a nejenom to, na co člověk byl připravován celý život, se celým způsobem nějakým převrátilo. A vy jste byla, jak jste zmínila, jedna z prvních 90. letech, co jste se vydala na ten západ jako oper, konkrétně do Německa. Poznávat ten úplně jiný styl života. To musela být zásadní životní změna pro vás.
1: No, to byla určitě zásadní změna a jak říkáte, že člověk se třeba jako připravoval, co bude, tak vlastně si myslím, že my jsme žili na vesnici, tak tam nikdo, nebo mý rodiče určitě jako byli obyčejní lidé, kteří jako vůbec se politicky neangažovali ani prostě ani tak, takže já si myslím, že tam se vůbec nic jako v naší rodině neočekávalo, jenom jsem jako viděla, že když byl přímý přenos, jo, to, co se děje, jo, 11. listopadu, takže tato vytekly slzy, jo, a to jsem viděla poprvé. Věděla jsem, že se děje něco jako velkého, ale vůbec jako jsem netušila, co by to mohlo být, jo. A spíš ta situace, že jsem prostě odešla jako operka, byla z toho důvodu ne z politického, ale spíš, že jsem věděla, že jako nemám zázemí, že nemůžu déle zůstat doma. Právě z těch důvodů, že v té rodině to prostě nebylo zdravé. A já jsem věděla, že chci vždycky žít jinak než mi rodiče a že tohle je cesta, když prostě odejdu, osamostatním se. Všichni spolužáci z Gimplu šli na vysokou školu, ale tím, že já jsem vlastně už to zázemí měla na tom Gimplu takové špatné, tak jsem měla i špatný průměr, jo, prospěch, takže vůbec tam nepřipadalo v úvahu nějaké studium na vysoké škole. Taky peníze, já jsem neměla žádné peníze, takže to, že kamarádka řekla, já jedu do Německa jako oper, nechceš taky, oni slibujou 300 marek měsíčně a hlavně můžeš tam spát a můžeš tam jíst, tak jsem říkala, tak to je zajímavé, jo, takže jsem tuhle možnost využila a tam se mi teda jako otevřel obrovský, úplně jiný životní příběh, protože už jenom to, já jsem se dostala do rodiny, která měla pohřební službu, měli 3 děti a já jsem měla...
0: To je zajímavá zkušenost.
1: No, takže do té doby já jsem jako vůbec kontakt se smrtí, pro mě to bylo úplně strašně vzdálené a vůbec to, co kolem toho všechno je, že třeba ty těla se někde uskladňují, nějak se připravují, nebo jako kolik druhů rakví máme a tak, takže pro mě opravdu to bylo jako velmi zajímavé. A taky to, jak k těm dětem přistupovali. Přistupovali k ním jako k sobě rovným. Ovšem s nima diskutovali a já jsem byla vychovávána spíš jako autoritativně, takže jako strašně se mi to líbilo. A říkala jsem si, takhle budu jednou taky takhle fungovat v takové rodině a myslím si, že to tak mám.
0: Tehdy jste se zamilovala do italského studenta a vzali jste se. Po jak dlouhé známosti? Byla to taková ta velká romantická první láska?
1: Ne, určitě ne. On byl o 14 let starší, poznali jsme se v restauraci, kde já jsem právě jezdila jako, protože už se chýlila ta doba, kdy já jsem z té rodiny měla odejít. Už byl rok, jako rok končil. A já jsem neměla, jako měla jsem ušetřené nějaké peníze, ale zároveň jsem věděla, že jestli chci se vrátit do Čech, jakože jsem chtěla, takže potřebuju těch peněz víc, abych si mohla třeba pronajmout byt nebo koupit nebo něco. Takže jsem ještě po večerech jezdila do většího města, kde jsem pracovala jako servírka v italské restauraci a tam jsem poznala vlastně toho mého budoucího muže, ale poznala jsem ho tak, on byl o hlavu menší, že já vlastně jsem si s ním tak jako povídala, jako s kolegou v momentě, kdy prostě nebylo moc hostů a on mi říkal, já studuju psychologii a já jsem říkala, to je zajímavé, no, to je dobrý obor. A tak vlastně já jsem mu začala vyprávět můj příběh, ale samozřejmě, že jsem řekla, tohle není můj příběh, to je příběh mé kamarádky, která potřebuje pomoc, protože já jsem věděla, že se nemůžu dostat zpátky domů, že toho otce nějakým způsobem se bojím a že ty vztahy jsou narušené, ale že do těch Čech se vrátit chci mít kontakt se zbytkem rodiny a teď vlastně jsem mu to vyprávila, co se tam jako u nás odehrávalo. On samozřejmě hnedka věděl, že to je můj příběh, ale tvářil se teda jako, že kamarádce pomůžeme a vlastně radil mi a bavili jsme se o tom vlastně déle a pak jsem mu samozřejmě řekla, že je to můj příběh a vlastně myslím si, že přes tady tohle vlastně sdílení takových intimních věcí a přes to, že jsem vnímala, že mu nejsem lhostejná a že mi chce pomoct a i ta role, že byl o 14 let starší, že jsem v něm nějak i vlastně si saturovala to, že potřebuju toho otce, takže jsme se jako do sebe zamilovali a vlastně on věděl, že aby jsem tam mohla zůstat, takže taky, že si mě musí vzít, protože tehdy nebylo legální tam zůstat. Takže jsme se potom asi nevím za jakou dobu, ale možná třeba do půl roku vzali, abych tam mohla legálně zůstat.
0: Jaké to bylo manželství?
1: Úžasné, protože ten Francesco Pepe, jak se jmenuje.
0: A teď už jsme vysvětlili ten původ toho vašeho příjmení.
1: Ano, protože opravdu jako měl navrch, jako nejenom tím, že byl starší a že studoval psychologii, ale měl i velkou zkušenost jako s násilím v rodině, protože jeho maminka s ním a s jeho dvěma malými bratry, když teda byly ty děti malé, tak utekla před žádlivým otcem, který prostě tu maminku chtěl často jako zabít, protože měl prostě návaly žárlivosti, neměl vůbec žádný důvod, jo, k tomu a ten Francesco byl nejstarší bratr, takže on vlastně, když ta maminka utekla do Německa, utekla do města, kde už nějací Italové z toho malého města, kde oni žili, byli, tak kteří jim podali pomocnou ruku a ta maminka začala nějak prostě pracovat a ti kluci taky začali pak co nejdřív pracovat, takže vlastně neměli ani možnost pořádně udělat nějaké dobré školy, akorát ten Francesco vlastně byl ambiciozní a on chtěl vlastně pochopit, proč ten otec se tak choval a prostě ta jeho vnitřní motivace studovat psychologii pramenila právě taky z toho osobního prožitku. Takže tady tenhle muž s takovýma zkušenostma mě potkal a vlastně mě formoval i k tomu, že něco umím a že jsem schopná prostě říct, co opravdu cítím a nemusím se bát.
0: Říkáte, že to bylo úžasné manželství. Jak to, že zkrachovalo, když bylo úžasné?
1: Ano, to zní to jako paradox, ale myslím si, že v životě je tolik věcí, které se vám můžou stát a vy to nechápete, ale tak to je prostě. Já jsem díky Francescovi začala studovat dálkově v České republice, jezdila jsem pětkrát asi za rok pět vlastně soustředění na Horní Bečvu, kde vlastně jako funguje škola. Slezská univerzita má vlastně Institut tvůrčí fotografie.
0: Vynikající.
1: A tam vlastně jsem poznala ve své třídě kluka, který byl mladší a s kterým vlastně, když jsem pak byla v Čechách, tak jsem mu vlastně jako i pomáhala něco fotit. Prostě dali jsme se dohromady, rozuměli jsme si. Na té škole večer jsme spolu tančili a najednou se stalo to, že já jsem zjistila, že prostě na něj myslím a že mám ráda dva muže a že co teď, no.
0: Takže, co s tím?
1: Co teď, no. A jako samozřejmě nějakou dobu se to ještě táhlo, protože to bylo fakt pro mě jako těžké. Ten Francesco tím, že byl starší, tak taky říkal, ty jsi nezažila pořádně pubertu, takže já tomu rozumím, že ses teď zamilovala, já ti dám čas, já ti dám prostor, ať si to odžiješ, já budu čekat. Takže i tady tyhle pořád otevřené dveře, to všechno mé rozhodnutí a definitivní jako směrování toho srdce na jednu stranu neulehčovaly, takže tak.
0: Fotografka Dita Pepe je mým dnešním hostem.

0: Noční mikroforum.
1: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
2: A mým velmi milým hostem je fotografka Dita Pepe, s níž už jsme si řekli, jak přišla ke svému netradičnímu příjmení, jak vnímala léta dospívání za socialismu i ten náraz kapitalismu, když odešla dělat coby dívka, mladá žena, au pair do Německa, kde se potkala se svým prvním manželem Franceskem Pepem a dostali jsme se před písničkou k tomu druhému, předpokládám, manželovi, protože ten student, se kterým jste se potkávala a po večerech trávila ty večery, byl podle všeho asi fotograf Petr Hrubeš. Je to tak?
3: Ano, je to tak.
2: Proč jste si nevzala jeho jméno, když se posléze stal vaším manželem? A proč i vaše dcery mají jméno Pepe?
3: No, protože tak nejdřív to bylo tak, že jak jsem naznačovala, že ta cesta jako k toho, že se třeba vememe s Petrem, že to znamenalo, že se nejdřív musím rozvést. A protože to byl jako vlastně zahraniční sňatek, tak to všechno hrozně dlouho trvalo, muselo se to všechno překládat. A pak, když už jako pak probíhal soud o otcovství, protože já jsem mezi tím otěhotněla s Petrem, a vlastně tím, že jsem nebyla rozvedená, tak 300 dnů po porodu to dítě patří ještě vlastně do toho vztahu
2: vlastně, do toho manželství,
3: ano. Takže to všechno se strašně hodně prodlužovalo a pak jsme došli k momentu, kdy já už vlastně jsem udělala soubor autoportréty a už jsem fungovala jako Pepe a to jméno Hornsteinerová bylo prostě hrozně dlouhé a zároveň...
2: To bylo jako, rodné vaše jméno?
3: To bylo mé rodné jméno a zároveň to Hrubeš jako v umění nebo ve fotografii bylo víc a jako setkáváme se s tím do dneška, že je víc Petrů Hrubešů a... Takže vlastně jako se to tak jako nabízelo, že už si nechám to jméno Pepe a spíš jsem ještě říkala tomu Petrovi, jestli by si nechtěl vzít taky to jméno Pepe. A on Francesca taky poznal a bylo i období, kde právě v Německu jsme chvíli žili spolu, protože Francesco nám pomáhal, aby jsme si vydělali nějaké peníze do začátku. A
2: tomu říkám teda nezištný ex-manžel.
3: Ano, ano, myslím si, že to bylo všechno právě ta doba, kdy třeba on si myslel, že toho Petra pozná a že třeba zjistí, že ten Petr mě až tak nemá rád a že třeba se k sobě zase vrátíme. A to bylo v rámci přesně toho jako směřování, jako jakým směrem vlastně ty naše vztahy půjdou, jestli se rozdělíme nebo ne. No.
2: To muselo být pro vás emočně náročné v prvním manželství čekat dítě s druhým mužem, rozvod. Jak se to zvládala? Co vám bylo oporou, silou, motorem?
3: No, já si myslím, že to muselo být náročné pro všechny nějakým způsobem. jako pro mě to bylo na jedné straně velmi příjemné být milovaná a jako chtěná jako dvěmi muži, jo, že to bylo jako hezké. Na druhé straně jsem vůči tomu Francescovi měla výčitky, měla jsem ho taky ráda a zase s Petrem jsem věděla, že ta společná budoucnost je jako růžovější, že nás spojuje ta fotografie a ta tvorba, že to je něco, jako když jsme spolu fotili, jako obrovské štěstí, no. Takže když to s tím Francescem to bylo jiné, to bylo spíš takové mentorské a...
2: Rozumím tomu. Pojďme k vaší práci, fotografii, fotografování. Kdy jste si uvědomila, že tím vaším hlavním tématem, a jestli vůbec tím hlavním tématem, je to zkoumání ženské identity? Bylo to v tomhle období složitém hledání sebe sama, svého postavení, své role?
3: Určitě. Bylo to úplně vlastně, já si myslím, že už... jakoby v té situaci kolem těch 18 nebo i dřív, jo, že jsem si uvědomovala, že kdybych nebyla žena nebo prostě děvče, ale kluk, tak se mi prostě tyhle věci nemůžou stát, jo. Takže jsem si vlastně říkala, nebyl by jednodušší být kluk, ale zároveň jsem viděla, že já jsem jako byla pohledná, takže jsem se líbila jako spolužákům a už i ve školce jsem třeba zaznamenala nějakou první lásku, jo. A já jsem jako se zamilovala, takže jako na jedné straně jsem vnímala, že je to výhoda být žena, na druhé straně jsem viděla teda, že to není výhoda a že by jsem byla na tom lépe, kdybych v určitou chvíli byla ten muž. Takže já si myslím, že to ohledávání, co to sebou přináší ty role, tak, že to nastalo už někdy fakt jako v tom dospívání a později v rámci té tvorby si myslím, že to jako bylo už od začátku, že jsem měla jako velký vzor Jana Soutka, že se mi líbilo právě to, jak ukazuje, jo, korpulentní ženy, jak je opěvuje, protože pro mě to bylo jako, že já jsem nikdy takovou ženu nahou do té doby neviděla a říkala jsem si, to je zajímavé, že to někdo hodnotí, že to je pěkné. A vlastně bavilo mě vlastně to definovat, co je ta krása, jak bych mohla vypadat a být u toho i milovaná, jak bych se sama měla cítit s mým tělem, takže to ohledávání si myslím, že to bylo nějak jako, nějak to prostě bylo pořád.
2: Vaše fotografie, když bych já to měl k něčemu přirovnat, tak mi to připomíná trošku režisérku Věru Chytilovou. Ona taky zkoumala, kdo jsou ženy, co doopravdy chtějí. Ten její feminismus nebyl nějak agresivní a zaměřený proti mužům, on byl spíš zvídavý, pátravý, sebezpitný. A takhle vnímám i já vaši tvorbu. Vnímám to správně?
3: To jako srovnání s takovou ikonou, jako nesmírně si toho vážím. Já rozhodně to vnímám tak, že to moje ohledávání je vždycky v kontextu těch mužů, že neexistuje jako žena sama o sobě a že fakt prostě mám pocit, že kolikrát to muži mají mnohem těžší než ženy, zase v určitých ohledech. Jo? Že
2: například?
3: Teďka, no, že teď právě, jak zase je ta adorace toho, ano, ty ženy netvořily, tak pojďme podporovat, tak jsou jako striktně jako ženské výstavy, nebo ženská literatura, nebo jako patent na výchovu, jako matky, jako, že všechno. Rozumíte, že?
2: Rozumím,
3: jako
2: každý, že muži jsou občas z něčeho vylučování už předem na základě genderu.
3: Ano, ano. A to mi přijde, že to je zase druhý extrém a že jako mělo to svoji funkci na začátku, kdy se to jako reagovalo na to, že teda ty ženy neměly měli tu možnost, ale teď mám pocit, že už je to jako zase, nebo já už to vnímám tak, že už to tak není a že už by to tak nemuselo být a že právě ta komunikace a to soužití vlastně nejenom jako muž a žena, ale prostě otevření kultuře a všemu, že to je důležité, že ne pořád se jako vymezovat a říkat, jak to máme my, ale vlastně propojovat to.
2: Často fotíte samu sebe. Autoportréty. Proč?
3: No je to, pro mě to bylo to nejjednodušší, že jsem jako vlastně měla po ruce mě a hlavně jako věděla jsem, co chci. A
2: ten model je vždycky po ruce, to je pravda. No.
3: Ano, ano. A zároveň jako vlastně se nějakým způsobem nastavovala to zrcadlo jako někomu. Vždycky jsem na něco nebo na někoho reagovala a vlastně to mi pomáhalo i nějak jako se tomu člověku přiblížit nebo vytvořit nějaký dialog, kdy on na mě reagoval a vtáhnout ho do toho, jako zaujmout a vlastně otevřít ho, jo? Že třeba najednou jsem zjistila, že to není úplně tak jednoznačné, že ta holka má zájem jenom o to tělo a o to fitness, ale že zatím je právě třeba taky ta výchova, taky to ten drill nebo něco a že třeba fakt kolikrát jsem jako přistupovala k těm lidem, že mě jako jenom vizuálně to zajímalo a pak jsem objevovala obrovskou inspiraci pro svůj život, kterou jsem nečekala, že objevím.
2: Čemu je autoportrét dobrý pro vás osobně? Protože vy se vidíte v x variantách, x verzích, únava, radost, smutek, krása, nekrása a díváte se sama na sebe. Je tam pro vás nějaká zpětná vazba, kterou se dozvíte až z té fotografie?
3: Jako zpětně určitě, ale jako zároveň jsem se dozvídala o sobě, ano, že pořád chci vypadat hezky, že jsem strašně kritická. Ano,
2: hezky.
3: Ano. A že já jsem naštvaná, když někoho fotím a on říká, ne, tady nevypadám dobře. Jo, a já říkám, no, a já říkám, on hodnotí jenom, jak vypadá, ale nedívá se na to světlo. A já jsem vlastně zjistila, já jsem úplně to samé, jo, že taky toužím se ukazovat jenom v té dokonalé rovině. A když když pak jako jsem, jo, se fotila právě třeba úplně na začátku toho souboru, v 99. jsem se fotila s babičkou v domově důchodců, kde jsem si vzala její šátek a snažila jsem se jako nějak zdůraznit nějaké vrásky, které jsem tehdy ještě vůbec neměla, a přišlo mi to vlastně takové, jako vlastně, že na jedné straně jsem se dokázala vcítit do toho, že jednou můžu taky svůj život končit v domově důchodců mezi cizími lidmi, jo, ale zároveň jsem věděla, že

0: se potom otevřou. Takže to sdílení a blízkost s lidmi, to mi nesmírně jako pomáhalo i pro mě, pro můj nějakou psychickou rovnováhu.
1: A po písničce se budu ptát na váš další projekt, kdy jste se nechávala fotit s muži a dětmi jiných rodin. Taková hodně speciální výměna manželek.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční mikroforum.
2: Jaroslav Sedláček a jeho host na dvojce.
3: S fotografkou Ditou Pepe si dnes povídáme o životních zákrutách, fotografování a celoživotním sebepoznávání a hledání. Dita, já už jsem před písničkou zmínil jeden váš projekt, kdy jste se nechávala fotit s muži a dětmi jiných rodin, kdy jste si vybrala, jak si být náhradnicí dočasnou skutečné manželky a matky. Taková, řekl bych, fotografická výměna manželek. Ale z mého pohledu mnohem sofistikovanější a zajímavější než stejnojmenný televizní pořad. Proč jste do toho šla? Proč jste chtěla být tím vetřelcem v cizí rodině na chvíli? A co vám to dalo?
4: Tak jak už jsem zmiňovala to období, kdy jsem milovala dva muže, tak jsem samozřejmě v té době přemýšlela, jaké by to bylo žít jako v Itálii nebo v Německu, nebo jaké by to bylo žít v České republice s tímhle mladším mužem. Takže já myslím, že tady toto je situace, kterou často lidi jako mají, že kdyby prostě žili s tím prvním přítelem nebo partnerem, nebo...
3: Co by bylo kdyby?
4: Ano, ano, že by to byl úplně jiný příběh a jiné děti a jiné tchýně a tchánové, takže tohle určitě byla ta inspirace a i to, že kdybych já jsem se narodila do jiné

0: rodiny, jo, že bych byla taky úplně jiná. A vlastně začínala jsem ten projekt fotit nejdřív jenom s ženama, že tam jsem vlastně hledala ty vzory, že jak se oblékat, jak vypadat, co dělat, jako co je vlastně dobré, co se hodnotí jako dobré a co třeba není žádoucí u žen a tak. Takže to byly nejdřív ty ženy a tam jsem si vlastně vyzkoušela, že je to možné, že ty lidi vlastně, když svolili, že teda se takhle spolu vyfotíme jako dvě kamarádky nebo dvě sestry, tak že to bylo příjemné, že jsme si u toho fakt jako hodně povídali, nebo nejdřív jsme si povídali, pak jsme začali řešit, co si oblečeme a vlastně byla to taková jako hra. A na tom jsem si vyzkoušela, že je to možné a potom, když vlastně jsem nazbírala tuhle zkušenost a odvahu, tak jsem si říkala, a teď bych to mohla zkusit to samé udělat s muži, s tím, že jsem nejdřív ale chtěla, aby ti muži mě stylizovali do té role, jaká bych měla být, ta manželka, ta přítelkyně.
1: Ideální manželka.
0: Ano, ano. A tam jsem vlastně jako pak zjistila u toho začátku, že by ti muži museli být jako umělci, museli by být kreativní, museli by umět to jasně definovat a vlastně v té době, mě bylo tehdy přes 20, takže i ti muži byli mladí, tak možná i proto to nebylo jasně dané a tím pádem jsem ten koncept jako zase otočila a začala jsem ho trochu jako režírovat zase já, jo? Že jsem vlastně se vyptávala, jaká je jejich přítelkyně a půjčovala jsem si oblečení od opravdové přítelkyně. Nebo prostě, když měli manželku, tak od manželky, nebo když neměli přítelkyni, tak jsem se vyptávala, tak koho máte rádi, kdo je váš idol, takže třeba Tina Turner tam zaznělo, takže já jsem pak scháděla kostým.
1: 20-letý jako... mladík miloval Tinu Turner?
0: To už bylo potom 10 let, to už možná by nám bylo 30. No,
1: ale
0: takže...
1: říkám si, když jste se fotila s manželem, s otcem dětí i s dětmi, tak to od těch žen vyžadovalo obrovskou velkorysost, protože přece jenom vy se jim nabouráváte, byť sice na pár chvil do rodiny a tu skutečnou matku, tu ochránkyni hnízda, jak si vytlačujete z toho hnízda. To muselo být pro ty ženy emočně jako silné a pak vidět někoho jiného ve svojí roli.
0: No, musím ještě říct, že nejdřív teda jsem si to zkoušela na těch mužích a pak vlastně i jak já jsem teda taky stárla, že, tak najednou jsem si říkala, bylo by hezké tam i vlastně ty moje děti, začala jsem mít břicho, takže fotila jsem se jako těhotná a pak jsem tam vlastně i ty svoje děti jako nějakým způsobem chtěla. A musím říct, že právě ty manželky, opravdové maminky těch rodin nebo ty partnerky, tak tam to bylo zcela zásadní úplně na začátku, jako získat tu důvěru, aby věděli, že opravdu mým cílem je...
1: Není svést manžela.
0: Ano, není svést manžela, odloudit ho od rodiny, ale prostě vlastně otevřít jako se tomu, že všechno v životě by mohlo být jinak. A i pro ně, jo, že to je vlastně nějakým způsobem i pro ně nějaký impuls, že my žijeme v nějakých jako vztazích, které jsou už zavedené, ty koleje jsou jasně definované.
1: Už rutina.
0: Ano, ale když tam najednou přijde někdo, kdo se místo vás postaví na ty koleje, tváří se jako vy, chytne vaše děti, jo, je to podle mě takový moment, kdy i ta žena si může říct, a jako je tohle to ono, jsem to já, nebo můžu být ještě někdo jiný. Takže jako vždycky to bylo o té důvěře, o tom, že jsme se o tom bavili a taky to vždycky končilo tím, že jsme udělali opravdu i fotku těm opravdovým rodinám, aby měli tu památku a moc jsem stála o to, aby ty lidi si to užili, aby to bylo příjemné a musím říct, že třeba jenom v jednom případě jsem zažila, že ten vztah těch manželů byl jako takový, jako že trošku jsem cítila, že se asi hádají a oni se posléze za nějakou dobu i rozvedli, jo. Ale jinak jsem vždycky měla ten pocit, že ty lidi co do toho šli, takže to bylo fakt jako, že to bylo zábavné a že tam nebyl vůbec žádný prostor na žárlení, jo, že já jsem tam potom často taky měla svého muže tak, který vlastně mačkal tu spoušť a svítil. To už byl soubor, kde vlastně jsem cítila i, že je dobré, aby ten Petr se mnou tam byl, protože on často měl i nadhled nad tou situací, protože já jsem komunikovala s dětma, s tím mužem, s tou ženou, bavili jsme se o oblečení a už jsem třeba nemohla tak vnímat jako kompozici, světlo a často jsem se dostávala do situací, že už jsme stáli, už by to byla dobrá fotka a já jsem říkala, to není ono, to není ono. A ten manžel v tu chvíli, Petr, řekl, ne, je to super, uklidní se, bude to dobré. Jo, takže, a samozřejmě jsem ještě nechtěla, aby oni si mysleli, že něco dělají špatně, takže já jsem měla takové jako schizofrení, jakože jsem mu to řekla, je to blbé, není to ono. A, takže jsme měli takové jako domluvené pravidla.
1: A kdybych ještě zůstal chviličku toho sociologického zkoumání, měla jste třeba někdy od nějaké rodiny nebo od nějakého páru zpětnou vazbu, že ten pohled, to trošku takové lehké zatřesení tím životem, že jim dodalo nějaký nový impuls do života, že donutilo něco změnit, posunout?
0: Mm-hmm. Tak, to bych teď lhala, kdybych řekla, že jo, to ne, ale myslím si, že to jsou někdy věci, že si to sami neuvědomujeme, jaký moment to byl, kdy prostě jsme se odvážili říct a takhle už ne, jo, pojďme něco změnit.
1: Třeba že... je to někdy první kapka, někdy to poslední kapka.
0: Ano, ano, ano.
1: Když už jste to zmínila, vy jste si myslela, že ten záběr není dobrý, manžel říkal, že je dobrý. Podle čeho se pozná dobrá fotografie? Asi ta nejzáludnější otázka, kterou můžu položit, ale nemůžu se jí vyhnout u fotografky.
0: No já učím fotografii, že? A to je první otázka, kterou studentům pokládám, jako jak byste definovali vlastně kvalitní dobrou fotku. Jo? A na základě tady těchto vlastně výzkumných otázek je to samozřejmě strašně subjektivní, protože to dobro každý vnímáme taky úplně jinak, ale určitě bych to jako zjednodušila, že je to ta, která vás jako chytne za srdce, která ve vás vyvolá úsměv nebo i smutek, jako nějaké emoce, když vzbudí, no, když vás osloví.
1: Kterou svoji fotografii máte nejradši?
0: Asi tam, kde jsou děti, jo, protože děti. Moje děti, ano.
1: Dcery.
0: Ano, dcery, kde jsou vlastně lidi, které jsem měla ráda a kteří už tu nejsou. Nemám to tak jako podle kompozice, podle technické kvality.
1: A podle spíš emočního stavu.
0: Emoční, ano. A, nebo s tou situací, která s tím byla spojená, takže bylo by toho asi víc.
1: Letos vám v nakladatelství Women vyjde, nebo možná už vlastně vyšla kniha Slečny 2.0. Jde o nové vydání vašeho časozběrného dokumentu o neprovdaných a bezdětných ženách. První kniha Slečny vyšla v roce 2012 a nyní tedy po 13 letech navazujete. Proč? Co se změnilo, nebo co jste chtěla dodat, nebo co se do tehdejší knihy nevešlo?
0: Mm-hmm. No to byl nápad Báry Baronové, která vlastně...
1: Šéfky nakladatelství.
0: Ano, která vlastně i díky té první knize Slečny si založila svoje vlastní nakladatelství, protože to nikdo nechtěl udělat vlastně jako tak nákladně, tak hezky, protože všichni řekli to, holky, vzbankrotujete a ona měla tu odvahu. A vlastně ta knížka se vyprodala a odstartovala vlastně
1: uspěla v anketě o nejkrásnější knihu roku, taky dodejme.
0: Ano, ano, takže vlastně rozjela i Báře tu kariéru nakladatelky a vlastně Bára přišla s tím, že teď by chtěla tu knížku vydat podruhé, protože ty lidi chtějí, pořád to téma být slečna asi je aktuální a že vlastně některé ty slečny ještě žily a žijí a že by s nima vlastně chtěla udělat rozhovory, jak to mají dneska a teda, abych je vyfotila. A tak jsme prostě s manželem za některýma jeli. U jedné vlastně jsme došli k tomu, že řekla, že už jako nechce být s tím spojovaná, že to tak nevnímá, že to je to důležité, takže tam jsme vyfotili jenom nějaké malé zátiší v tom bytě a ten text je velmi krátký, ale u těch ostatních jsme se... Vlastně navázali jsme na to, kde jsme minule skončili. Měla jsem pocit, že ten čas až tak dlouhý zase nebyl a že ty ženy vypadaly pořád jako nějak stejně, nějak jako, musím říct, že asi jako žili hezký život nebo žijí hezký život. Jako, takže bylo to jako hezké setkání i vidět, že že vlastně některé kontakty, myslíte si, že už nikdy jako je neobnovíte a tam prostě jsme měli možnost znovu se potkat a znovu to jako i rekapitulovat ten jejich život nebo ten náš život, co se stalo.
1: Dotkla jste se vaší asi zásadní spolupráce s nakladatelkou Bárou Baronovou. V čem si tak vyhovujete? Nebo naopak, v čem jste tak odlišné, že se doplňujete?
0: No, myslím si, že nějakým způsobem tam touha objevovat a přecházet ty hranice, že to je to, co nás jako spojuje.
1: Dokázali jste se někdy pohádat do krve?
0: Do krve ne, ale výměna názoru tam je a já si myslím, že jako já potřebuju čas, když mě něco štve, tak já potřebuju čas, abych jako to nějak vstřebala. A jo, myslím si, že jsme si dokázali i jako i výměnu názoru jako nějakou udělat, ale do krve určitě ne.

0: Mým dnešním hostem je fotografka Dieter Pepe, s níž už jsme probrali opravdu lecos, léta dospívání, být oper v Německu, setkání s prvním manželem, život se dvěma muži, život s druhým manželem, děti, spolupráci s nakladatelkou Barborou Baronovou a tak dál. Měla jste někdy tendenci s fotografováním praštit? Byla někdy ta nálada tak špatná, že jste zatoužila otočit kormidlem svého profesního života?
1: Ano, víckrát. A jsou to takové období třeba ke konci školního roku, kdy je hodně studentů a hodně fotek vidím tak mě občas tak přepadne jako zmar.
0: Zahlcená.
1: Jo. A vlastně touha pracovat rukama. Jo, uvědomuji si, že ten fotoaparát je strašně rychlá pomůcka a že dělat něco rukama má ještě jinou energii. Takže šla jsem na kurz mozaiky ze štípaného kamene. Nebo 2 roky zpátky jsme zase byli na kurz vitráží. Ale pak jsem vlastně to vždycky, třeba tu vitráž jsem zase proměnila tak, že jsem to propojila s tou fotkou, že jsem udělala vitráže, kde jsou i ty fotky, jo. Takže mám pocit, že mě baví objevovat i vlastně ty jiné disciplíny, které s tou fotografií nějak i souviset můžou, ale třeba někdy i nemusí. Ten kámen třeba, to zatím nevím, jak bych to spojila s fotkou.
0: Ale třeba to přijde. Oblouk života vás spod Lysé hory zavál do Německa, potom do Prahy, potom do vesničky kousek za Prahou, pak do Ostravy a zase zpátky do Beskyd. Je to návrat ke kořenům?
1: No, asi ano. Ale i ta Ostrava si myslím, že je taky, jako vlastně já to vnímám, že jsem doma v České republice a že že určitě jako tady se cítím doma, no.
0: Co vám pomůže odpočinout si od vaší práce, od toho stresu?
1: No nejradši teďka právě ta fyzická práce na té zahradě. Třeba jsem skládala dřevo, nebo jsem dělala poličky v dílně. Teď bych si chtěla udělat takovou kamennou zítku na zahradě. Takže jako vlastně manuální práce, pracovat rukama.
0: A jak vlastně přichází ta inspirace fotografiím? Teď je krátce před půlnocí, kdy jako člověk má inspiraci tu fotografii zmáčknout? Jste ten typ, co si to připravuje, nebo spíš ten typ, co je inspirován tím okamžikem? Zdá se mi, že vlastně převažuje ta tvorba promyšlená, dopředu strukturovaná.
1: Ano.
0: A žádnou vaší fotografii jako momentálně inspirovanou si asi nevybavuju já. Mm-hmm. Jak to máte?
1: Určitě pracuju tak, že to musí mít dopředu vymyšlené, že to musí mít pro mě smysl ohledávat ty věci. A když už potom jsem na tom místě, jo, že třeba jsem byla v rámci doktorského studia na Pitevně, tak vlastně jsem tam měsíc docházela a jako věděla jsem, proč tam docházím. Věděla jsem, že chci vyfotit mozek, že jo, věděla jsem konkrétní fotku už, jak by mohla vypadat, jakým formátem, všechno. Ale vlastně pak to místo mě tak inspirovalo, že tam vlastně vznikl ještě úplně jiný soubor, který jsem vlastně v plánu vůbec neměla. Takže pro mě je důležité být připravený, vědět, že něco chci, ale pak ten odklon od toho je taky možný. A kolikrát mnohem lepší.
0: Ale prostě nejste ten typ, co by šel a zmáčknul ten fotoaparát v tu chvíli, která prostě nastane, ten okamžik najednou.
1: Ne, to ani mám pocit, že nemám ten dar, to tak jako rychle, jo, že ten člověk musí být rychlý, musí předvídat a to já jsem tady tuhle intuici ani nepěstovala, nikdy jsem nebyla taková ta klasická dokumentaristka, spíš prostě to konceptuální, že to muselo být vymyšlené dopředu, no.
0: Mým dnešním milým hostem byla fotografka Dieter Pepe. Dieto, moc děkuji za vaši návštěvu a ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání a taky přeju vše dobré.
0: A dobrou noc, na dvojky vám přeje. Jel.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu s fotografkou Libuší Jarcoviákovou. Jak se změnil její život, když se po desítkách let neviditelnosti stala mezinárodním objevem? Co dokázala vidět v továrnách, pražském gayklubu a vlastním soukromí, co ostatní přehlíželi? A proč ani po 70 stále neříká, že už je tím, kým chtěla být? Nejen na to se budu ptát fotografky Libuše Jarcoviákové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud s datem 20. srpna, který otevírá skupina Olympic písničkou z roku 1973 Nebe nad hlavou.

Skupina Olympic otevřela tenhle ten letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud písničkou Nebe nad hlavou. Písničkou, která po mém soudu doslova vybízí k letnímu toulání, k letnímu cestování. Tím pádem trošku předznamenala i vlastně náplň, obsah tohoto nočního proudu, protože to bude noční proud svým způsobem cestovatelský. My už jsme letos o prázdninách jeden takovýhle cestovatelský noční proud absolvovali, ale to jsme vyjížděli do ciziny, to jsme se toulali po celé Evropě za tamními kapelami, za tamními interprety. Teď ovšem budeme cestovat po naší vlasti, po České republice a budeme zajíždět do různých měst a míst za interprety a za kapelami a muzikanty, kteří tam třeba žijí a tvoří a nebo odsud třeba pocházejí. Takže takhle postupně projedeme celé Čechy a celou Moravu. No a začneme s Romanem Holím na jeho rodné Šumavě, kde se budeme tak trošičku nezávazně toulat.

Tohle to byla českobudějovická reggae kapela Heband s písničkou Na cestě. No a z toho je patrné, že my jsme svou hudební cestu po naší republice zahájili v jižních Čechách. A tak se v jižních Čechách ještě na pár okamžiků zdržíme. A to konkrétně ještě jednou v jihočeské metropoli v Českých Budějovicích. A to s částečně dívčí kapelou, která se říká Larva.

Co by to bylo za hudební výlet do jižních Čech, kdybychom si v písni Dávná zem nepřipomněli právě tuhletu kapelu, kapelu Oceán, po mém soudu asi nejúspěšnější kapelu, která vzešla z jihočeského hudebního podhoubí. Ještě nás čeká jedna návštěva v jižních Čechách za Michalem Kubelkou, skladatelem, zpěvákem, multiinstrumentalistou a píseckým rodákem. No a poté už půlnoční zprávy Českého rozhlasu Dvojka a po nich budeme pokračovat v našem hudebním cestování po naší republice.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Americký státní dluh rychle roste. Poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Fotbalisté Plzně nestačili v předkole Evropské ligy na Crvenou zvezdu. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně zataženo s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů. Je pátek 21. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali, například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
2: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vejk, Radiožurnál.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zatím nechce upřesnit, jaký plánuje na příští rok schodek státního rozpočtu. Zopakovala ale, že bude pod hranicí 400 miliard korun. Schillerová má za sebou jednání s vládními kolegy. S některými ve čtvrtek mluvila už podruhé o nedořešených položkách v jednotlivých resortech.
5: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
6: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
5: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
7: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. To si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
5: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Sebastian. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplácení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Sebastian.
8: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
1: Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než předpokládali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb.
9: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je na Ciglerová, Radiožurnál.
1: Přes Moravu a Slezsko přecházejí od večera silné bouřky. Výstraha meteorologů platí do 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a částí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na Jižní Moravě jsou od večera bez proudu stovky domácností. Původně jejich společnost

0: přilehlé oblasti Olomouckého a Jihomoravského kraje. Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 6 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i ze zahraničí. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 000 lidí. V Počtátě na Přerovsku se v noci na čtvrtek zřítila větrná elektrárna, konkrétně mezi místními částmi Kežlířov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce, která byla od začátku července mimo provoz, někoho nezranila. Příčinu vyšetřuje policie. Pád podle ní mohl zavinit silný vítr.
1: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtátsku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
2: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
1: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících 3 elektráren.
3: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
1: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počtátu Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: Maďarská státní televize v pátek poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vláda premiéra Pétera Maďara. Ta chce zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události z roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Do rozhlasového archivu se po letech vrátila taky unikátní nahrávka z prvních hodin okupace. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkonu budovy rozhlasu a záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
4: To je 7 hodin 45 minut.
5: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
6: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
7: Slyšíte střelbu?
5: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
8: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
5: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3. Výrazně se jim tak vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Pokud by za týden nezvládli dvojzápas se srbským favoritem otočit, přešli by do hlavní fáze nižší konferenční ligy. Právě v jejím posledním předkole prohráli fotbalisté Jablonce na hřišti skotských Rangers 0-1. Hradec Králové pak ve stejné fázi soutěže remizoval s Panathinaikosem Atény 2-2. A to i přesto, že ještě v 88. minutě východočeši prohrávali 0-2. Odvety všech utkání jsou na programu za týden.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D11 před Jirny a nehoda u Lipčevsi na Lounsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 10. kilometru silničáři opravují výtluky ve vozovce. Je tam uzavřený pravý pruh. Na D5 se pracuje za Prahou ve směru na Plzeň. Mezi 2. a 4. kilometrem se silničáři pohybují v levém pruhu. I tam opatrně. Na nehodu pozor na silnici 15 z Mostu do Lovosic. Za Lipčevsí autobus srazil divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce. U Loun se stala podobná nehoda na silnici 28 do Mostu. Mezi Droboměřicemi a Ranou překážejí následky kolize osobního auta se zvěří. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Opačným směrem je tunel průjezdný. A uzavírka potrvá do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až polojasno, lokálně přehánky, odpoledne a večer až zataženo, na většině území déšť, místy bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
9: Český rozhlas 2.

0: Rádio, které vás baví.
1: Ještě jednou hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud a my se v něm už za pár okamžiků vydáme na hudební cesty po naší republice.

Tohle byla vzpomínka na Petera Jurkoviče, vynikajícího kytaristu a také kytaráře, a jeho Family Band. Společně s nimi jsme se octli zpátky v Nuslích. A z toho je evidentní, že v příštích okamžicích toho našeho pokračujícího cestování, hudebního cestování letního prázdninového po České republice, se na pár chvil zdržíme v hlavním městě Praze. Tak teď jsme zaskočili zpátky do Nuslí a teď se podíváme na chvíli na Žižkov, a to sice se skupinou Hromosvod.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Iljou Kučerou mladším.
2: Bylo to za starých časů, kdy kluky na svět nosil čáp. Držím se ho pevně kolem krku, abych mu neupadl.

0: všechno akorát.
1: Ještě nějakou tu chvilku budeme v rámci našeho letního prázdninového putování pobývat v Praze. A to konkrétně v jedné velice specifické čtvrti na Hanspaulce. Ve čtvrti, která od 70. let vlastně až po současnost zásadním způsobem ovlivnila tuzemskou bluesovou, rockovou, ale i popovou muziku. Sešlo odsud spoustu výrazných interpretů a výrazných kapel. No a kdo jiný nás lépe mohl zavést na pražskou Hanspaulku než hanspaulský guru Ivan Hlas. Ovšem s Hanspaulkou je samozřejmě také neodmyslitelně spjato jméno kapely Bluesberry. Tak si pojďme poslechnout Bluesberry a dopřát vzpomínku na jejich frontmana Petera Intrviče.

Starý časy a skupina Krausberry. Martin Kraus, frontman kapely Krausberry, je sice rodákem ze Žižkova, ale jeho osobnost je s Hanspálkou, kde se teď hudebně potulujeme, naprosto neodmyslitelně spjata. Konec konců jeho hudební kariéra začínala krátce v řadách předcházející formace, tedy kapely Bluesberry, ze které se potom vydělil a udělal si vlastní projekt, vlastní kapelu s podobným názvem, kapelu dodnes velmi, velmi oblíbenou. Ono je to upřímně řečeno na té Hanspálce, nebo to tam bylo vždycky poměrně propletené. Naprosto neodmyslitelnou součástí hanspaulské scény je také kapela Žlutý pes. A právě kdysi dávno u zrodu Žlutého psa stál po boku Ondřeje Hejmy i Ivan Hlas, již zmiňovaný Ivan Hlas. A konec konců právě Ivan Hlas je autorem následujícího textu v podání kapely Žlutý pes, písničky Ráno.

Kapela Jojo Band a písnička Kostelní hlavno. Samozřejmě kapela Jojo Band taky naprosto neodmyslitelně patří k hanspalské hudební scéně, kterou jsme teď navštívili v rámci našeho letního hudebního putování. Teď ovšem zcela definitivně už Hanspalku opouštíme a opouštíme i Prahu, abychom nezavdali podezření z pragocentrismu. Zastavili jsme se ve zmíněném Kostelním hlavnu, což je obec ve středních Čechách, nedaleko Staré Boleslavy, zhruba v těchto místech. No, každopádně opouštíme metropoli a vydáváme se rovnou do metropole Moravské, tedy do Brna, a to nejprve za kapelou Drunk President.

písničkou Střepy, to byl Roman Dragoon and His Angels. Ono, s Romanem Dragoonem je to trošičku složitější, protože Roman Dragoon je původně rodák z jihočeského Písku. Nicméně jeho zásadní muzikantská kariéra se začala odehrávat a doposud odehrává v Brně. Takže jsme ho tam zastihli na našem hudebním, letním hudebním putování. No a my teď pokračujeme dál po Jižní Moravě a když už jsme se odstli na Jižní Moravě, tak se nemůžeme nezastavit za Vlastou Redlem.

Vlasta Redl s písničkou Chci být s ní. My stále ještě chvilku zůstáváme na Jižní Moravě, ale teď budeme dokonce prudce aktuální. Jak jste si už určitě všimli, v těchto dnech moravští vinaři začali nabízet letošní burčák. A já vám pro změnu nabídnu jednu velice příjemnou kapelu. Jmenuje se Lehká noha a pánové se v ní stejně dobře vyznají ve folkrockové muzice jako ve víně. Koneckonců poslouchejte sami.

do tváře statistik, kolik dní ještě zbývá, než doby nic vyjedou, pak dějí se, co dějí. Vlaskej Riesling na prodej.

0: Noční prout.
1: Dnes s Iljou Kučerou mladším.
2: Plavím se na člunu v poklidné vodě. Kolem mě míhají se samé velké lodě. A lidé mávají, vůbec nechápu, proč to dělají.

blues. Ono to v té letošní sezóně pro vodáky není úplně ideální díky velkému suchu a velmi nízkému stavu vody na českých i moravských řekách si toho letos ve vodácké sezóně moc neužijí. Tak alespoň takováhle malá hudební satisfakce. No a my teď opouštíme Jižní Moravu a v našem hudebním putování se vydáme malý kousíček na sever do Zlína. To konkrétně za kapelou AG Fleck.

písničkou Říčka, to byl ještě Ivo Viktorin, jeden z ústřední trojice kapely AG Fleck, kterou jsme poslouchali před chvilkou při své návštěvě Zlína. Ovšem, teď Zlín opouštíme a musíme opět na cesty a míříme konkrétně do Ostravy. A možná, že uhodnete, že do Ostravy míříme za kapelou Buty.

Písničkou Chtěla bych být, to byla beskydská písničkářka Kači. My jsme v její společnosti opustili Moravskoslezský kraj a budeme pokračovat dál. Já pro pořádek připomenu, že posloucháte letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud. No a že to je letní noční proud cestovatelský, protože tak nějak patří k létu a k prázdninám vydávat se na cesty, cestovat, jezdit z místa na místo a my přesně tohleto v tomhle nočním proudu děláme, nicméně činíme to, jak samozřejmě, hudebně a takhle postupně objíždíme republiku. A připomenu ještě to, co jsem říkal už na samotném začátku tohoto nočního proudu, že my jsme si o letošních prázdninách už jeden takovýhle cestovatelský noční proud dopřáli, ale cestovali jsme po různých evropských zemích za tamními interprety, za tamními zpěváky, zpěvačkami a kapelami. A teď se striktně držíme v území naší republiky, tedy Čech a Moravy. No a v tom budeme pokračovat dál a teď se vydáme konkrétně do Jeseníku. Vydáme se tam, abychom si připomněli kapelu Priznic. Kapelu, která zejména v 90. letech patřila k velmi vyhledávaným a oblíbeným na české klubové scéně. Teď už ta kapela neexistuje, nicméně Jaromír Švejdík, nebo chcete-li Jaromír 99, zpěvák a výtvarník, který stál v jejím čele, je teď obklopen kapelou novou, kapelou, která si říká letní kapela. My si ovšem dopřejeme staré klasické Priznic.

Ležím s tebou v posteli, skončíme v pekle. A to víš. Udělej něco.

Písničkou Mediation to byla liberecká kapela Hush. Z toho tedy naprosto logicky vyplývá, že co se týče našeho prázdninového hudebního putování, jsme teď dorazili do severních Čech. No a my v severních Čechách ještě chviličku zůstaneme a odebereme se do hornického města Mostu. Je obecně známo, že s Mostem je úzce spjata kapela Laura a její Tygři. Je to kapela, která v tamním Neprakta klubu v polovině 80. let vznikla. Je to kapela, která ve svých prvních sestavách právě čerpala z muzikantů, kteří z Mostu pocházeli, a to včetně jejího frontmana Karla Šúchy, skladatele a baskytaristy. A tohleto album, chystané album, je album velmi zajímavé, protože Laura se tam vrací hodně tedy ke svému rodnému městu, k městu Most, konec konců i celé album se Most jmenuje. Karel Šúcha psal písničky vlastně na základě svých osobních vzpomínek, mnohdy dětských vzpomínek na starý Most, na místa, která musela ustoupit těžbě, na místa, která už neexistují, a vznikla taková zvláštní, trošku industriální a hodně nostalgická poetika, která právě posluchače do Mostu zavádí. A navíc nahrávky pro tohleto album Most vznikly ve spolupráci s řadou někdejších členů, těch původních členů, kteří třeba v současné sestavě Laury už nepůsobí. Takže naší další zastávkou na putování, hudebním putování po České republice, bude město Most, a to prostřednictvím Mostu kapely Laura a její Tygři.

Tohle to byl Marek Dusil s písničkou Karls Bad. Marek Dusil, písničkář, muzikant, zpěvák, skladatel, také bratr zpěvačky Lenky Dusilové. No a už ten název písničky Karls Bad dává na srozuměnou, že jsme se octli při našem putování, hudebním putování v Karlových Varech. Podobně jako Karel Šucha v předchozí písni O mostu, se i tady Marek Dusil, jak jste určitě postřehli, vrací do Karlových Varů, tedy do města svého dětství, svého dospívání, a i v tomto případě ta písnička přináší určitou nostalgii, která zpravidla takovéhle návraty doprovází. No a před námi je ještě jeden karlovarský rodák, zpěvák Dan Bárta. Dan Bárta je karlovarským rodákem, když poté žil jinde, a my si ho teď připomeneme v jeho někdejší velmi vydařené rokové formaci Alice. A vzhledem k tomu, že Alice byla kapelou plzeňskou, tak my takhle jednou ranou navštívíme i západočeskou metropoli.

Kapela Alice nás doprovodila až k samému závěru tohoto letního cestovatelského čtvrtečně pátečního nočního proudu. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší, přeje krásnou dobrou noc, krásné poslední prázdninové dny a těší se na slyšenou tentokrát už v úterý 25. srpna. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a skupina Burma Jones.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osob.